když si kluci poprvé všimnou barvy dívčích očí, začínají verše psát a ty nikdo nesmí číst. Je to báječný a čistý svět,

slunce z očí kluků, tahle hvězda nevytrácí, kterou dneska ve dvou vidí poprvé. Vždyť po létech se vrací člověk náhle zpět, až tam, kde ho láskám bylo krásných 15 let, a říká, kdy to bylo včera.

už svět, když znám bar a potlesk loží. Jednou spálen od kopřiv a řekl jsem hned,

Dolly Parton, americká country hvězda, přezdívaná taky královna country, zemřela minulý týden 25. srpna. Bylo jí 80 let. Zanechala za sebou nesmazatelnou stopu nejenom v hudebním světě. Připomeneme si ji dnes i na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, pořadu Na cestě, který je věnovaný právě country, bluegrassu, folku i drumské písničce. Klidný poslech přeje Jarka Nosková.

Dozněla písnička Jolin, kterou Dolly Parton nejenom zaspívala, ale taky je její autorkou. Napsala ji, když zrska chtěla ukrást muže. Patří k jejím největším hitům, který přespívala řada zpěvaček i zpěváků.

Dolly Parton hrála víc než 60 let. Narodila se v podhůří Apalačských hor 19. ledna 1946 do chudé rodiny jako čtvrtá z 12 sourozenců. Jako rodina velmi drželi pohromadě. Žili ve venkovském prostředí bez vody a elektřiny v přírodě. Ovlivnila ji taky náboženská komunita a jejich společný zpěv nejenom gospelu. Písničky skládala od 7 let. Hrála na kytaru, piano i banjo. Pro přítele, kterého chodila tajně poslouchat, jak hrál na banjo, pak napsala písničku Applejack a snila, že se stane hvězdou. He lived by the apple orchard in this little old orchard shack. His real name was Jackson Taylor, but I called him Applejack. Now old Applejack was loved by everyone he ever knew. Applejack picked apples, but he picked the banjo too.

Den po maturitě, kufr už měla zbalený, se sama vypravila 400 kilometrů do Nashvillu, meky country a bluegrassu. Ovšem chlapi ji zpočátku příliš nebrali. Přes vystupování v show Portra Wagonera se Dolly Parton postupně v Nashvillu prosadila a opravdu se stala slavnou. V pořadu Na cestě Českého rozhlasu Olomouc si Dolly Parton poslechneme v duetu právě s Portrem Wagonerem.

Dnes si připomínáme Dolly Parton, která odešla minulý týden do muzikantského nebe. Byla autorkou, zpěvačkou, muzikantkou. Měla svůj televizní pořad, účinkovala v seriálech, hrála ve filmech. Nejznámější je asi Od 9 do 5, ke kterému napsala i titulní píseň.

Jak jsme slyšeli, předcházející skladbě v 70. letech Dolly Parton koketovala i s pop music. Psala i písničky smutné nebo s vážnými tématy. Její záběr byl velmi široký. Za svou nejlepší skladbu sama považuje následující o všemi opuštěné teenagerce, která porodí mrtvé dítě. A ta zazní právě teď v pořadu Na cestě.

Dolly Parton se stala nejenom slavnou, byla oceněna za své umělecké dílo a celoživotní přínos pro americkou kulturu. Je držitelkou několika cen Grammy, na kontě má více než 100 milionů prodaných nosičů. Založila i svůj zábavní park Dollyland a z výtěžků financovala dobročinné záležitosti. Nemocnice, knížky pro děti, kterých rozdala na 250 milionů. A jak sama řekla, kdyby si měla vybrat z toho, co v životě dělala, jenom jednu věc, bylo by to psaní písniček. Na začátku 21. století se vrátila do Apalačských hor, aby byla co nejblíže přírodě a Bohu, a vydala 3 bluegrassová alba.

Dolly Parton zanechala nesmazatelnou stopu nejenom v hudebním světě. Že její hudba skutečně bude žít na věky, potvrdila písnička i ve svých memoárech vydaných před několika lety. Nahrála totiž píseň, kterou uložila do časové kapsle. Fanoušci si na vydání nové skladby ale budou muset počkat téměř 9 desetiletí. My si ale poslechneme na vlnách Českého rozhlasu Olomouc písničku, kterou znají nejenom fanoušci country. Zazněla totiž ve filmu Osobní strážce v podání Whitney Houston a její autorkou je právě Dolly Parton. A ta ji taky zaspívá.

S Dolly Parton se rozloučíme i na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Bude to písničkou Led Zeppelin Schody do nebe v podání Dolly Parton. Od mikrofonu se loučí taky Jarka Nosková.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Začíná další díl, Patrik Rozehnal, doufám, že na tuhle znělku si už dostatečně zvykla i Martina Hudečková, která sedí proti mně, jo nebo ne?
2: Ano, ano, znám už znělku, ale nezaspívám.
1: Ne, to jsem taky nikdy nedělal, ani bych

0: Nechtěl.
1: Aby se
0: vyplašili posluchači na začátku.
1: No právě, nechci lidi trestat.
0: Jo, ale ty jsi i zpívala v roli.
1: No já jsem zpívala moc krát, ale vždycky jsem ty diváky hrozně litovala.
0: No ale chodili pořád, ne?
1: No nenechali se zastrašit, ale ne, já a zpěv to opravdu se nemá rádo. Ještě když jsem byla mladá, ale teď už vůbec.
0: Tak dobrá, tak to necháme Marice Gombitové teď v téhle chvíli. Bude to lepší.
1: Lepší, mnohem lepší. Humoriáda.

0: Humoriáda začíná, připomíná Martina Hudečková s námi ve studiu a ta si vybírá z toho seznamu, co máme dnes připravený. Tak co to bude? Kdo to bude? Jaká ukázka? O čem?
1: Tak já si myslím, že bych asi tentokrát střelila po silvestrovském kufru a bude to Olda Wiesner.
0: Dobře, tak jo, dáme si jeho historku.
2: Já vám řeknu historku, kterou jsem zažil, kterou jsem si nevymyslel, určitě pochopíte, že je to pravda. No, jel jsem na chalupu, jako kolikrát, měl jsem naložený přívěst, proutěný nábytek, stůl, tři křesla, gumou jsem to stáhnul, v pořádku. Jedu asi 70 kilometrů, tři čtvrtě cesty, já sjíždím do takové obce, Všesulov se jmenovala, nikde na to nezapomenu, a dole v tom dělíku se hrabe taková ta dlouhá ávie. A já jsem říkal, no co tady budu, já jí šmiknu, tak jsem udělal myšku a mazal jsem, byly zatáčky nahoru, doprava, doleva, já tam kouknu, tam stůl nebyl. Tak jsem to otočil a jedu zpátky a tam v tom dělíku ta ávě stojí. Tak já jí mím, otočím se takhle a ona má sklopenou tu plošinu a na té plošině stojí ten můj stůl. Tak jsem říkal, no to by se vám hodilo, teda. To je dobrý teda. A teď kouknu do té korby dlouhý, taková, tý ávě je ta velká dlouhá. Tam jsou dva chlapy a broděj se ve vejcích. Byla těch celý tu. Já jako jsem říkal, jako, dobrý den, to je můj stůl tohle. A on říkali, no, my jsme ráno naložili 780 vajec, pak najednou vy uděláte myšku, vyletí stůl před okno, já na to dupnul a ty vejce se zvrhly všechny. Tak já vám to zaplatím. To byly tenkrát ještě po koruně vejce, tak jsem jim dal 780 korun. Vzal jsem stůl a naložil jsem stůl a sedám do toho auta, jsem říkal, sakra, teď oni ty vejce všechny nebyly rozbitý. Zase řeknu Čech, vybral jsem 9 palet takhle, vajec, 9 těch palet, což je teda 9×30, jich tam na tom. Takže 272 vajíce, jo. Když jedu domů, samozřejmě na poslední chvíli, večer představení, říkám, holky, helejte, tady vezu vejce, kdybyste chtěli vajíčko, umejte si, najděte si vejce, nějaký, můžete si ho sníst, já to ráno zpracuju. Tak pohoda, tak já se večer v noci vrátím z představení, těch půl 11 a oni na mě čekají a říkají, tati, golem sežral to horní plato. A golem to je beagle, jo. On se tak valil, takhle byl. No uvidíme, no. Jsme šli spát, já jsem ráno vstal, vyjdu takhle na ty schody nahoru, ale teď jsem ucítil, otevřu ty dveře a ucítil jsem pomostem, jo. Smrad je málo, puch je málo. Víte, co dokážou vejce, jo. No hrozný. Tak jdu takhle, jdu po čuchu a dostal jsem se až k pokoji babičky, který jsme kdysi tam dali Raltex béžovej. Bežovej Raltex, aby to měla hezký takový ten. Otevřu ty dveře a tam těch 25 metrů čtverečních bylo. Já myslím, že v tuhle chvíli mi to všichni odpustí, to bylo ze strany. Ale komplet. No, hruza. Tak jsem říkal, co budem dělat, tak měli jsme jednoho pána, který už nám dvakrát dělal koberce, jak jsme mu zavolali, on říkal. Já jsem říkal, já jsem chtěl jít na kalupu, ale samozřejmě nám to udělám a na toho přijedu, přijďte, tak jsme ho tam šoukli od toho pokoje. Teď bylo dlouho ticho takový, pak se ten stroj spustil, tak jsem si oddychl, jo. Chvíli bzučel, jak jsem říkal, no prýma, je to všechno v pořádku. Tak abych mu jako to, tak jsem se tam šel podívat po chvíli a on jezdil takhle a na nose kolíček. No byl to profík, no.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Silvestrovský kufr svého času, velmi populární televizní pořad i zábavný na Silvestra s Pavlem Zedníčkem. Martino, ty jsi tam byla taky.
1: No mnohokrát. Já jsem v kufru byla mnohokrát i v silvestrovském a nemůžu si pomoct. Musím vzpomenout na jeden kufr, kde bylo takzvané oddělení, dělalo se divadlo, jo? Že byste něco předváděla a oni hádali, co to děláte.
0: Pantolína,
1: no. Pantomímu jsme měli a my jsme s Jiřinou Bohdalovou, s Jiřinkou jsme ve dvojici měli předvést krávu, aby ji ty lidi pochopili, že to je kráva. A já už si nepamatuju, ale myslím si, že Jeřinka si přece jen vzala hlavu, já dělala ocas a ona zase bučela a já mávala tím ocasem. A jak jsme se na to připravovali, jo, jak budeme dělat tu krávu, teď jsme si to zkoušeli, tak se Jeřinka ke mně otočila a říkala, není to tak dávno, co jsem s tvým tatínkem na Vinohradech udělala nádherný, vážný představení Dům na nebesích a teď tady s jeho dcerou dělám starou krávu.
0: Uhodli to?
1: No jistě, no tak my jsme byli přesvědčiví. Ocas i hlava, všechno souhlasilo.
0: Která ta z těch disciplín pro tebe byla nejhorší? Tam se hádala slova, obrázky, předměty, pantolína, co z toho bylo nejhorší?
1: Ale člověče, já ti nevím. Totiž tehdy byla taková docela dobrá doba a my jsme to dělali docela radostně, jo, ale všechno. Takže si myslím, no, tak asi to hádání, jo, protože tam šlo o čas. Tam ano, šlo o čas. Ta pantomima, ta pro herce nebyla až tak strašná, že jo, ano, ta jako nebyla. A jakmile byly vždycky horší takový ty disciplíny, kde se mohlo ukázat, že nic neumíš. Nebo že nic nevíš, takhle, že nic nevíš. Kde si ze sebe mohl udělat blbečka, tak toho se vždycky bojíš, jo, že jo? Že nebudeš vědět hlavní město, je, honem Maďarska, jo, a nebudeš vědět. A tak toho se bojí každý herec, ano, ale jakmile jde o pantomímu, tak bych řekla, že většina lidí ožije.
0: No, takže to bylo vlastně vymyšleno vám na tělo, že jo, ta soutěž de facto v podstatě. Martina Hudečková vybrala kufr historky z něj, můžeme pokračovat dalším povídáním třeba se s Janem Skopečkem, a nebo si dáme vyprávění nazvané Sverichem ve Vídni, to by mohl vyprávět Miroslav Horníček. Je to na vás, co si vyberete. Takže Jan Skopeček nebo Miroslav Horníček. Vyberte si ukázku podle svého, dejte nám vědět telefonicky do studia, od toho je tady číslo 731 800 900, anebo SMS-kové číslo 90 01 04. Humor, mezera A nebo B stačí napsat do pořadu s názvem
3: Humoriáda.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ní. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Děkujeme Františkovi za to, že s námi léto prožil, i on děkuje vám. A teď poděkujeme těm, co zavolají a vyberou si buď tedy Jana Skopečka nebo Miroslava Horníčka. Ti jsou totiž ve hře. Hlasovat můžete na telefonu 731 800 900. Naslouchá dnes se mnou i Martina Hudečková. Kdo tam je?
4: Dobré odpoledne, dáma a pane.
5: Dobrý den.
4: Dobrý vás, Petr z Hroty. Přeby si pokračování s panem Kopičkem.
3: Dobře, děkujeme za to, mějte se pěkně. Kdo dál, dobrý den.
6: Dobrý den, tady David, zdávám Bčko a zdravím paní Martinu Hůrečku a je skvělá.
5: Děkuju, taky zdravím.
3: Ať se daří. A telefonní číslo 731 800 900 pro dalšího z vás, co vybíráte?
7: Dobrý den, dobré odpoledne, zdravím do Humoriády vás, Patriku, a vašeho hosta, paní Martinu Hudečkovou.
5: Dobrý den,
7: paní Hudečková.
5: Dobrý den.
7: Přeju vám ať vše dobré, ať se vám daří, hlasuji Patriku pro Ačko a všem přeji krásný večer či příjemné páteční ráno, Humoriádnice Růža z Ryknovska. Mějte se, nashledanou.
3: Děkujeme, rozhodnuto, myslím, že v téhle chvíli už téměř, ale ještě jeden hlas tam přidáme, telefonický, kdo se dovolal. Dobrý den.
8: Dobrý den, to jsem Jirka z Prahy, hlasu pro Bčko, zdravím Martinu Hudečkovou a chci se zeptat, už je to dlouho, ale určitě dělala Pink Beverly Hills 920, může se tak koho tam dabovala?
5: No nebudete tomu věřit, Kelly.
8: Já jsem si říkal, a vzpomínáte na to?
5: No jistě, na to se nedá zapomenout. Vždycky, když se vidíme s těma dabérama, co jsme to dělali, ta skupinka, tak vždycky se smějeme a vzpomínáme hodně.
8: To je
5: hodně let.
3: Vyrostl jste na tom, jo?
8: Mějte se hezky.
3: Taky, šťastnou cestu, mějte se. A máme rozhodnuto, jak už jsem řekl, vyhrává Ukázka z kufru a tedy historka Jana Skopečka.
9: Takže Honziku, co novýho?
10: Já nevím.
9: Na něco novýho je.
10: No něco novýho je, novýho není nic, no co chceš slyšet?
9: Tak nějakou historku, máš nějakou historku?
10: No, mám.
9: Tak historku,
10: jak mě moje žena chtěla prodat za mísu Čorčovice. Ne. Se to dalo nazvat, no?
9: Jo?
10: To se tady točil film Signum Laudis, jo? Točil to slovenský režisér Martin Holý, hrál v tom hlavní roli slovenský herec Vlado Miller, že jo? A tam byla taková situace, kdy ten kaprál, což hrál ten Vlado Miller, měl tomu vojínovi, což jsem hrál já, dát takovou facku, že prostě jde k zemi ten vojín, že jo? Měl zlikvidovat prakticky, že jo? No takže jo, Vlado Miller, jo? Ruce a klopaty na uhlí, jo? A shodou okolností se to točilo poslední můj den natáčecí. To už mi bylo podezřelý. Jako. No tak ten Holý říkal, no uděláme to ve dvou záběrech. V tom prvním Vlado takhle dá facku jako mimo obraz, jako mimo kameru, že jo. A v tom druhém záběru Honza takhle jako upadne a bude to, že jo. A Vlado říkal, proč? Efektní by bylo v jednom záběru, prostě mu dám facku a on pojde k zemi. Počkej, ty jsi se zbláznil, ty to všechno zkoušíš naplno, pak to půjde na ostro pětkrát a zkoušet to bez pětkrát, tak ty mě umlátíš tady. A Vlado říkal, neboj se, Jeníčku. On mi říkal, Jeníčku,
9: jo.
10: Neboj se, to budeme točit jenom jedno. Lenras. Vlado se postavil proti mně, já stál asi 3 metry proti němu a on se rozešel, jo. Teď jsem viděl z každého oka, mu koukala jedna zubatá s kosou. Z každého oka. Jo. Já jsem říkal, Ježíš Maria, jo, tak to je konec. No tak to jsem si užil, že jo, nedá se nic dělat. V tom se teda ta ruka zvedla. Já jsem si říkal, ještě mi to proběhlo hlavou, jsem si říkal, Ježíš Maria, jestli pak ta Věra ví, kde jsou ty vkladní knížky. A ten pohřeb, no. A v tom teda ta ruka dopadla, jo. No já šel okamžitě k zemi, že jo. Prakticky do bezvědomí. A teď slyším stop. Jo, já se zvedám a ten ho tam oni si to Slovačiska ještě pochvalovali. No a pozor, tenkrát v Praze nebyla čočka k dostání, jo. A no ne, počkej, to se točilo takhle v září, říjen, že jo, a na nový rok má být čočka, jo. Aby byly peníze, čočka, aby byly peníze. Podnikatelé, pozor, zítra. A ten Vlado říkal, Jeníčku, u nás v Bratislavě všetko, všetko. Za to, že jsem ti dal takovou cespapulu, já ti pošlu kilo čočky. A opravdu mi poslal na Vánoce balík šošovice. No, no nic, čas šel dál, asi tak za rok na to, zase na podzim. Se díváme v pondělí večer takhle na televizi, inscenace z Bratislavy, Vlado Miller tam, že byla žena se ke mně naklonila a říká, poslouchej, měl by si zavolat tomu Millerovi, aby ti přijel dát se z papulu. Došla nám čočka.
3: Humoriáda. Ano, čočka svého času opravdu nebyla. Vzpomínala na to i Libuška Švormová, že díky tomu se seznámila se svým stávajícím mužem. Aha. Přes čočku, protože byla překvapená, že jí nabídli v restauraci čočkovou polévku. No, je to i v knížce Děkovačky Libuše Švormové, pokud ty nemáte. Tak s Janem Skopečkem, Martino, ty jsi se potkala?
5: Já jsem se potkala s panem Skopečkem několikrát v životě jsme točili, ale tohle nemůžu vynechat. Hrála se v Shakespeareovských slavnostech představení, které se jmenovalo Marná lásky snaha. A byla v něm hrozná spousta mladých studujících, začínajících, krásných holek, mladých nádherných chlapců, tam je těch, je jich tam opravdu hodně. No a do toho taková starší dvojice, to jsem byla já s panem Skopečkem. No a k tomu patřily ovšem samozřejmě taky hostování v Bratislavě a v Brně. A když jsme byli na tom zájezdu v té Bratislavě, tak jednou pan Skopeček měl takový jako veselý odpoledne a řekl, holky, dneska bude pyžamový večírek. A pyžamový večírek na ten já nezapomenu do smrti se odehrával v bratislavském hotýlku, kde ležel ve svém pokoji, ve své postýlce pan Skopeček v pyžamku.
3: Ano.
5: A kolem něj rotovalo asi těch 6 až 8 dívenek, co jsme v tom představení, teda já už jsem ani tehdy dívenka zdaleka nebyla, ale ty dívenky kolem mě byly a my jsme kolem něj rotovali a pan Skopeček jen zářil, abyste si nemysleli, že to byla nějaká pijatika, jen tak zlehka trošku vínka, moc ne, a pan Skopeček zářil a my měli pyžamový večírek. Takže ne vždycky dostával pan Skopeček přes tlamu.
3: Ano.
5: Ne vždycky.
3: A zdali to věděla Věra Tichánková.
5: Já myslím, že to už nebylo na tapetě.
3: Co všechno se děje tedy na zájezdech? To je překvapující až
5: no,
3: takhle.
5: No, to bylo krásný. Byl to no. Nádherný, poetický večer. I se recitovalo. Na všechno ne. Přišlo. Jen na sex ne, samozřejmě.
3: Jo, jo.
5: To ne, tomu jsme byli...
3: Pyžamu se recitovalo, jo?
5: Ano, my jsme recitovali renesanční i sprosté verše. A bylo to nesmírně poetický a krásný. Děvčata si jistě ráda vzpomenou. Martinko Prajzová, že?
3: Říká Martina Hudečková, náš dnešní host.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: I nad těmito písničkami tady vzpomínáme s Martinou Hudečkovou.
2: No jistě, to je mládí, dětství, všechno, miluju to.
1: Co by tě teď potěšilo? Teď zase vybíráš ukázku do Humoriády z našeho seznamu. Ty, tak co to bude?
2: No tak, hele, dám si anekdoty o blondýnkách ze Zlaté mříže. To by mě potěšilo.
3: Blondýnka řídí auto a stěžuje si vedle sedícímu manželovi, jak jsou chodci neukáznění a stále se jí pletou do cesty. Manžel jí říká, nic si z toho nedělej, uklidni se a hlavně sjeď z chodníku. Povídá blondýnka své kamarádce. Mým koníčkem jsou diety, ale kvůli jídlu na ně nemám čas. Ptá se blondýna, druhé blondýny. Prosím tě, píše se správně Irák nebo Irán? Co udělá blondýnka, když jí doktor předepíše recept? Objedná si kuchaře. Během plavby po oceánu blondýnka se pokouší navázat rozhovor s velmi atraktivním mladým mužem. Promiňte, také plujete touto lodí?
4: Dvě blondýnky se sejdou v restauraci a povídají si. A co ty vlastně teď děláš?
5: Já jsem sekretářka.
4: A co to obnáší?
5: No, ráno uvařím řediteli kafe, napíšu dopis, nebo co mi nadiktuje, pak si pohrajeme, jdeme na oběd, pak mu zase něco napíšu, pak si zase pohrajeme, no a je večeře, no a tak dál. A co děláš ty?
4: No já dělám taky šlapku, akorát toho psaní nemám tolik.
6: Brunetka a zrska stojí před kouzelným zrcadlem, které kdykoliv, když někdo zalže, pípne. Píp! První jde k zrcadlu zrska a povídá.
5: Já myslím, že jsem na světě nejkrásnější. Píp!
6: Druhá přistoupí k zrcadlu brunetka a říká.
5: No já myslím, že jsem nejchytřejší. Píp!
6: Jako poslední jde k zrcadlu blondýna a povídá.
5: Já myslím. Píp!
0: Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Jitka Asterová a Stella Zázvorková. Co se vybaví, když se řeknu tahle jména Martině Hudečkové?
2: No, samozřejmě tak Jitka Asterová si užívá zdraví a života plnými doušky a Stelinka teda bohužel už ne. A proto myslím na Stelu, protože jsme spolu kdysi točili, já jsem byla její dcera v takové inscenaci Křídlovka pro majoránka a pamatuju si, jak paní Stella byla prostě naprosto neúnavná v tom, že i když se netočilo a sedělo se a čekalo se, až zajde slunce, vyjde slunce, přivezou, já nevím, ovečky, odvezou ovečky a všechno možné, protože jsme točili v takové vesničce a Stellinka sice netočila, sice jakože odpočívala, ale neustále mluvila a byla prostě studnice neuvěřitelných nápadů, vzpomínek a všechno jí bavilo. A to mě se na ní líbilo, že jí to bavilo, že jí ten život strašně bavil.
1: Tak já mám pocit, že vy jste to nasáli, takhle i ta generace po nich, protože i jsem si přišla a povídala si už předtím, než jsme šli do vysílání a takový. A já jsem si sem přišla pokecat a my už musíme pracovat. A říkáme, teď si pokecám jenom na mikro.
2: No protože to je tím létem, že jo? Že je člověk někde detašovaný na chalupě nebo tak, nikde nikdo, rybník ticho, plavu, uh-huh. ticho. No tak pak, když přijdou do rozhlasu, jak jsem jak protržená. Uh-huh.
1: Takže ty jsi užívala ticha a rybníku přes
2: ano.
1: léto?
2: Ano, hodně.
1: Jo.
2: Hodně.
1: Jo. Mm. A na to vodu se to docela nese, to jsi s někým i na dálku mohla popovídat?
2: Ne, to ne. Já si vystačím u toho rybníka sama.
1: Jo.
2: Plavu, pak si vzpomenu, že bych se měla naučit text, tak si tam dám nějaký monolog na hlas. A ono je to jedno, já jsem tam fakt sama.
1: Při plavání?
2: Ano. Jde to báječně.
1: Fakt, jo.
2: No, když
1: jako
2: jsem, když jsem hrála kočičí hru v divadle ano. Bez hranic, tak jsem se v podstatě asi 6 monologů naučila ve vodě ve svém oblíbeném rybníku Shape.
1: Prosím tě, a když se učíš roli v zimě, tak chodíš na plovárnu, jako do bazénu někam krytého, nebo...
2: No naštěstí, já jsem se jí učila v létě, protože jsme zkoušeli na podzim.
1: Že jedině. No a kdyby to se zkoušel v zimě, tak jak...
2: No tak to je bez plovárny, tak to nic.
1: Jo.
2: To je kafíčko, pohovčička doma.
1: A taky to jde.
2: A taky to jde. Ale jako v tom lese, teda v tom rybníce, mezi těma lesama se to líp rozlíhá.
1: Jak se to člověk naučí, jako učit se při plavání ve vodě? Že někdo chodí,
2: no,
1: že
2: počkej,
1: si chodí na procházky venčí
2: psa? Ty jsi kluk, vy plavete jinak. Ty určitě strkáš hlavu pod vodu.
1: No to jo.
2: No já ne, já plavu prsa, já mám pusu nad vodou.
1: Dobře, Martina Hudečková, náš dnešní host. Anekdoty teď mohou být policejní z úst třeba i Josefa Vinkláře, anebo povídání o knížkách, a to s Josefem Náhlovským a Josefem Mladým, tedy Scénka. Co si vyberete, je to na vás. 731 800 900, přímé volání do studia pro SMS-kaře číslo 90 01 04. Humor mezera A nebo B, však už to znáte, tak druhý souboj právě teď začíná. Tak do toho.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat náhlému hubnutí a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
1: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Humoriáda je pořad, který vysíláme s vámi. Vy se o to dělíte i s naším dnešním hostem, to je Martina Hudečková. Prostor dostáváte přes telefon, spojení do studia je tedy 731 800 900 a na telefonu a v SMSkách taky si vybíráte ze dvou ukázek. Buď anekdoty policejní s Josefem Vinklářem, nebo povídání o knížkách s dvěma Pepíky Náhlovským a Mladým. Tak kdo vybírá teď po telefonu, tedy ptáme se.
3: Dobrý den, tady se znovu kávit, dávám ty anekdoty a ještě jedna paní Martina je prostě skvělá a nejskvělejší na světě.
4: Děkuju, budu si to pamatovat. Pa, pa, pa.
2: Kdo dál teď v této chvíli?
5: Miroslav z Karviné, dobrý den, paní Hudečková.
4: Dobrý den.
5: Dobrý den a i pro vás, Patriku.
2: Díky.
5: A já dávám Lastepovi Náhlovským.
2: I Mladému dohromady, píšu jim to. Děkuju za to, kdo dál?
6: Dobrý den, tady Jirka a já dávám taky hlas panu Náhlovskému s Pepou Mladým.
2: Dobrá, povídání o knížkách získává bod. Přesouváme se opět po telefonu někam dál, kde nás poslouchají.
7: Ještě jednou, Petr Zeruty. Chtěl bych si anekdoty.
2: Anekdoty, tedy policejní, píšu jim bod a myslím si, že už máme docela rozhodnuto. Dvě třetiny hlasů byly pro anekdoty, ty policejní a je tu opět Zlatá mříž a taky Josef Vinklář.
8: Modlíte se doma před jídlem? Policista odpovídá kolegovi, ne, moje žena vaří výborně. Přijde policajt do práce a povídá svým kolegům, jsem geniální, pánové. Proč? Ptají se jeho kolegové. Koupil jsem si Lego, na kterém bylo napsáno do 3 let a já ho složil za 1 rok. Policista zastaví na cestě auto. Pane řidiči, víte, že jste překročil dovolenou rychlost? No to vím. Chtěl jsem být doma dřív, než začne účinkovat ta slivovice. V noci se k osamělému chodci přidá jiný osamělý chodec a slušně se ptá, neviděl jste, prosím vás, tady někde na blízku nějakého policistu? Muž přátelský odpoví, ne, neviděl. V tom případě bych vás laskavě požádal o vaše hodinky a peněženku. Jak poznáte, že fax posílal policajt? Je na něm nalepená známka.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Střídají se nám tady interpreti Josef Vinklář. Herecký partner někdy Martiny Hudečkové byl, nebyl?
4: Tak ne. S panem Vinklářem ne. Panem Vinklářem jsem se pracovně nesetkala vůbec, tak s tím ne. Mm-hmm. To je jeden z mála asi.
2: Kde jsi se vyskytla na místě, kde bylo nejvíc herců najednou?
4: No tak patrně při představení třeba na Národním divadle, tam jich je hrozně moc na jevišti. Teď už ne, teď už se šetří i na herci. Teď už na jevišti tolik herců nebývá. Ale když jsem byla malá...
2: To bývá v těch malých divadlech, aby se vešli pak do jednoho auta při zájezdových představení.
4: No jasně, na to se myslí, to je do šesti lidí, že jo?
2: A v Národním se ještě jezdí autobusem určitě, když někam jezdí.
4: Národním už se někam ani nejezdí snad. To už je prostě jenom národ, to je úžasná instituce, radši nikam nejezdí. Ale když jsem byla malá, tak byly opravdu jako populární takzvané celosouborovky. A tam bylo na jevišti strašlivých herců, možná i třeba řekněme třeba 22 nebo tak. Třeba takový Štechovo třetí zvonění. To byla děkovačka, že herci zaplnili úplně celý jeviště, opravdu.
2: Jo.
4: Pánové i dámy tančili kankána, nevešli se tam.
2: Ve dvoustupech.
4: Takže to bylo nejvíc herců najednou. Teď už se na hercích šetří, říkám.
2: Platí pořád, že i ta děkovačka samotná je dopředu narežírovaná?
4: Ano. Děkovačky jsou, tak samozřejmě teď nemluvím o různých alternativních divadlech, kde je možný, že je třeba improvizovaná, ale děkovačka je přinejmenším domluvená, pokud je nějaká větší a stylizovaná, tak je i narežírovaná, někdy má i choreografii a někdy na ní prostě režisér zapomene, což jsem zažila já v divadle Jiřího Volkra při představení Skřivánek, kdy pan režisér Wildman trošku zapomněl nám říct o té děkovačce dopředu víc a v den premiéry o pauze nás honem svolal do klubu, každý měl své číslíčko, 1, 2, 3, 4, 5, až já nevím, až 15 řekněme.
2: To je jak ve školce, první,
4: ano,
2: druhý, rozpočítejte se.
4: On měl papírky s číslama a ukazoval nám, jako na člověče nezlob se, kdo kam jde při děkovačce. Mirku, je to na tebe velmi láskyplná vzpomínka, protože to byl teda chaos neuvěřitelný. Protože jak se prostě to těžké představení zkoušelo a brodili jsme se těma těžkýma myšlenkama a tím ánujem, tak na tu děkovačku ten opravdu nezbyl čas, takže jako ta byla až o pauze při premiéře.
2: A zvládli jste to podle herního plánu?
4: Jako bylo bylo to úsměvný. Bylo to úsměvný, ale představení dopadlo jako dobře, tak jsme nad tím mávli rukou a dodnes se tomu smějeme a na Mirečka Wildmana s láskou vzpomínáme.
2: Řekni mi, kdo rozhodne o tom, že Potlesk už je tak slábnoucí, že teď už tam nepůjdem?
4: Tak to je velmi zajímavá otázka. Protože většinou, když se odchází do dvou stran, že část lidí jde doleva, část doprava, tak v podstatě, že jo, se ukloníš, odcházíš z jeviště a mrkáš, co ta druhá strana očima a uchem míříš do hlediště, jestli ještě tleskají. A ty, co jsou na kraji, že jo, tak vlastně jako se vydají na to jeviště a my tedy postupujeme třeba za nimi. Takže je to na hercích. Mm-hmm. Je to na hercích a na tom, že ještě, ježiš, teď jsme tam teda vlezli a oni už tolik netleskají, to je trapas. Ale lidi to nevydržejí nervově, když tam vlezeme třeba a začnou znova strašně moc tleskat, takže nás v tom nenechají, v tom trapasu.
2: Ano, dobře. Martina Hudečková, náš host. Vážení, do hry vracím své varianty, které neuspěly. Miroslav Horníček, Vzpomínka na Vericha, anebo Josef Náhlovský a Josef Mladý, tedy povídání o knížkách. Co si vyberete na závěr dnešního vysílání Humoriády? Dejte nám to vědět SMS-kou na číslo 90 01 04 nebo voláním přímo do studia na číslo 731 800 900. K tomu písnička Michala Tučného.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Nabírali jsme hlasy pro Miroslava Horníčka a Josefa Nahovského s Josefem Mladým. Dokonce to byla nabídka, že by se udělali řízky pro Martinu.
2: No, to je paráda.
1: Jenom stačí říct, kde bude hrát, tak takový zájem je tady. Nás zajímá, co vyhraje. Ještě máte šanci na telefonu 731 800 900 říci, komu byste rádi dali hlas. Dobrý den po telefonu.
3: Dobrý den, Patriku Vojžena. Zdežáte, zdravím vás a srdečně taky zdravím paní...
1: Hudečkovou, ano.
2: Děkuju. Hudečkovou,
3: pardon, omlouvám se. A byla bych pro pana Horníčka. Přeju vám krásný zbytek dne a hezký týden.
1: Děkujeme moc. Kdo dál? Horníčka?
4: Dobrý den, zdravím vás oba.
1: Ano.
4: Patriku a pana vašeho hosta.
2: Děkuju.
4: A já bych si přála pana Náhlovského.
1: Pana Náhlovského, dobrá. Povídání o knížkách. Píšeme bod na tuhle variantu a tuhle stranu. Kdo další volá? Dobrý den.
5: Dobrý den, tady Franta Trhový Sliny. Náhlovský.
1: Náhlovský, dobře.
5: Mějte se všichni moc hezky, naschledanou.
1: Vy taky, hezký poslech. Mějte se pěkně. A kdo to uzavře? Dobrý den.
6: Dobrý den, tady Lukáš.
1: No.
6: Já jsem pro pana Horníčka,
1: ano.
6: A chtěl jsem se zeptat, kdo namluvil slogan Humoriáda?
1: Humoriáda jako takové slovo,
6: ano,
1: mluví nám Lukáš, Lukáš Hlavica nám dělá zvukovou grafiku.
6: Aha, tak to jo. A pak ještě včera mě zaujala ta poslední scénka Jan Žurka s Topeckým a...
1: To bylo s Slábusem, myslím. Rande v přírodě. Jo, nebo myslíte Sováka a paní Adamovou. To byl u fotografa možná.
6: Pardon.
1: Ano.
6: Paní Adamovou, jaký takový rozptyl je mezi scénkou jejich a pana Dvořáka, potom s Jan Žurkou?
1: Teď vám nerozumím, jaký rozptyl.
6: Pepa Dvořák namluvil, nebo prostě sehráli stejnou scénku s Jan Žurkou.
1: Vy se nám ztrácíte, já se omlouvám, ale tohle je spíš na dořešení jindy po telefonu. Teď musím oznámit, že vyhrál Josef Náhlovský a Josef Mladý. Dáme si povídání o knížkách.
7: Víte vůbec, co to je literatura?
8: No, když je něco napsanýho.
7: No, já vám to vysvětlím. Literatura, neboli písemnictví, je v širším slova smyslu název pro soubor textů,
8: rychleji.
7: To jest veškerých písmem fixovaných jazykových projevů, určitého národa, epochy nebo celého lidstva.
8: To je geniální. To jste vymyslel sám, šéfe?
7: Ne, to jsem se dozvěděl z knih.
8: No taky jsem jich pár přečet, ale něco tak chytrýho bych dohromady nedal.
7: Ano, ano, Lojzíku, řekni mi, co čteš a já ti povím, kdo jsi.
8: Nešlo by to v obráceně, šéfe?
7: Jak v obráceně?
8: No když už víte, kdo jsem, že byste mi řekl, co jsem čet. Abych to nemusel číst znova.
7: Dobrý. Přátelé, literatura je nejvěrnější přítel člověka. Když je vám nejhůř, pak sáhnete po knize.
8: Mě když je nejhůř, šáhnu po práškách. Nejvíc mi pomáhá živočišní uhlí na všechno.
7: Alois, já se těm lidem snažím říct něco, co jim bude v životě prospěšné.
8: Já taky, dokud jsem nevěděl, že existuje živočišní uhlí, tak jsem používal normální. Černý antracit. To byla bolest. Jednou jsem mi zpříčila briketa v krku. Ani sem, ani tam. Nakonec mi museli vytrhnout i s mandlema.
7: Literatura formuje mladého člověka.
8: No to jo.
7: Vemte si například Jiráska.
8: Nebylo by něco lehčího, šéfe?
7: No tak Jirásek snad není tak těžké čtení.
8: No jak pro koho? Když mi bylo 5 roků, tak na mě spadlo z regálu celý Bratrstvo. 10 dílů na hlavu.
7: Tady vidíte živoucí důkaz toho, že literatura skutečně formuje mladého člověka. Ale vzpomeň si, přece tě muselo formovat něco jiného. Je to z literatury, ale nějaká postava z literatury, co třeba Bobeš.
8: Bobeš? S tím jsem si nesměl hrát s Bobšem.
7: S kým jsi nesměl hrát?
8: Maminka mi zakazovala, abych si hrál s Bobšem.
7: Počkej, čemu jste doma říkali Bobeš?

0: To jo, tak proto malý Bobeš. Hele, řekni nám, co jsi čet.
1: Přátelé, já jsem čet všecko. Literatura na mě měla vždycky dobrý vliv. Například, když mi bylo 8 roků, tak mi strejda dal k Vánocu nádhernou knížku, která se jmenovala Nikola Švaj Loupežník. Říkal mi strejda, chovej se vždycky jako Nikola, a ti na tebe rodina hrdá.
0: No a?
1: Přepad jsem pošťáka. Zrovna roznášel důchody. Málem jsem skončil v polepšovně, ale doktoři říkali, že mě z toho může dostat jedině literatura adekvátní k mému věku, to nevím, co je.
0: To je jedno, jeď dál.
1: Tak mi maminka koupila adekvátní literaturu k mému věku a koupila mě nádhernou knížku, která se jmenovala Požáry a spáleniště.
0: No. No a jak?
1: Tentokrát jsem byl v polepšovně 2 roky. Co z tohto rok?
0: To je pěkné.
1: Ale psychiatři říkali, že by mě z toho mohla dostat jedině klasika. Tak mi maminka koupila nádhernou knížku, která se jmenovala Panenství. To mě hodně ovlivnilo.
0: To ti tady všichni věříme. Jak dlouho jsi byl v polepšovně potom?
1: Vůbec, já jsem se s tím v praxi nesetkal. To je u nás science fiction. Žijou, slečno!
2: Humoriáda. Taková byla dnešní humoriáda s Martinou Hudečkou. Martino, moc děkuju, těším se příště.
3: Já taky děkuju, nashledanou.
2: Mějte se krásně a poslouchejte dál Český rozhlas.

0: Tím připravili klienty bank o skoro 2 miliardy korun. Nejrychlejší nabíječka řidičům slouží v Dolním Dvořišti. Auto nabije za 15 minut. Závišův kříž z Vyšebrodského kláštera ukrýval další relikvii. Na jihu Čech prší, srážky ustanou kolem poledne. Zprávy a Lukáš Pelikán. Dobré ráno. Kyberpodvodů v Česku výrazně přibývá. Za prvních 7 měsíců letošního roku podvodníci připravili klienty bank o bezmála 2 miliardy korun. To je skoro o 80% víc než za stejné období loni. Naopak 8 miliard se bankám podařilo zachránit, ukazují to data České bankovní asociace.
1: Podvodníci stále používají metody, jako je třeba phishing, kdy se snaží vylákat například hesla nebo čísla platebních karet. Posílají podvodné e-maily nebo lákají na podvodné investice, popisuje prezident České bankovní asociace Aleš Blažek.
2: Nabídky zázračných investic do různých investičních certifikátů a kryptoměn s obrovským výnosem.
1: Každý den podvodníci v Česku spáchají 66 trestných činů v online prostředí, pokračuje náměstek policejního prezidenta Tomáš Kubík.
3: Pokud používáme WhatsApp, tak buďme odřídit WhatsAppu, pokud používáme signál v signálu, různé telegramy a další.
1: Odolnost vůči podvodům si můžou lidé zkusit v kybertestu na webu České bankovní asociace. Tereza Chlubná, Český rozhlas.
0: Země Vyšegrádské čtyřky odmítají návrh na škrty v kohezních a zemědělských fondech v dalším unijním rozpočtu, řekl to slovenský premiér Robert Fico po schůzce předsedů vlád Vyšegrádské čtyřky v Bratislavě. Český premiér Andrej Babiš z hnutí ANO prohlásil, že unijní rozpočet nesmí poškozovat země se silnou průmyslovou základnou. Premiéři Vyšegrádské čtyřky jednali v Bratislavě s irským premiérem Miholem Martinem. Ten se během irského předsednictví snaží co nejrychleji vyjednat dohodu členských států na víceletém rozpočtu pro roky 2028 až 34. V Dolním Dvořišti na Českokrumlovsku zprovoznili nejrychlejší nabíječku elektroaut. Nové dobíjecí místo má výkon 600 kW. Využít je můžou zároveň řidiči autobusů a nákladních vozů. Podle ředitele společnosti E.ON Drive pro střední a východní Evropu Martina Klímy, která nabíječku postavila, trvá nabití osobního vozu do 15 minut.
4: Tak jak přichází na trh nové modely vozidel, tak se zvyšuje i ten výkon, který ta vozidla jsou schopná absorbovat. Ta dobíjecí stanice má vlastně dva výdejní stojany, znamená každý ten výdejní stojan, když bude obsazen oběma auty, ten výkon se dělí vlastně na 300-300.
0: Vědci při průzkumu Závišova kříže z Vyšebrodského kláštera objevili další relikvii. Uvnitř vzácné památky ze 13. století našli kromě dřeva považovaného za část Kristova kříže taky druhou, takzvanou dotýkanou relikvii. Jak vznikla, vysvětluje geoinformatik organizace Naše historie Jiří Šendelář.
5: 500 let byla do dřevěného jádra vložena svatá relikvie a tam se tato svatá relikvie toho původního dřevěného jádra dotýkala. Tím se ovšem v tom místě stalo to dřevo toho vlastního jádra samotnou relikví, takzvanou dotýkanou sekundární relikví.
0: Závišův kříž je spolu s korunovačními klenoty a relikviářem svatého Maura nejvýznamnější zlatnickou památkou v Česku. Sport. Fotbalisti pražské Slavie vstoupili do nového ročníku Ligy mistrů porážkou. Na úvod ligové fáze v Edenu podlehli francouzskému Lens 2-3. Slavia hrála od 49. minuty bez vyloučeného obránce Mikuláše Konečného. Přesto domácí díky gólům Slovince Daniela Šturma dvakrát vedli. Hráči Lens otočili duel z 1-2 na 3-2 dvěma trefami v nastavení utkání. Počasí. Bude zataženo s deštěm, předpolednem budou srážky ubývat, oblačnost se ale protrhá jen částečně. Teploty vystoupí na 16 až 19 stupňů Celsia, na horách maximálně k 15. Vítr je slabý proměnlivý, ráno může být i bezvětří, biozátěž je na stupni 1.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Při cestě z Tábora do Prahy dejte pozor před Voticemi. Na hlavním tahu 3 havarovalo osobní auto. Jezděte opatrně.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: A já vás všechny vítám při poslechu pátečního Jihočeského rána. S vámi Adéla Jirkalová u mikrofonu, za chvíli také dnešní kalendárium a chystám pro vás i písničky, které nestárnou. Zazní ABBA, Lenka Filipová a už teď

0: Je tady pátek, 11. zářijové ráno, buďte vítáni při poslechu Českého rozhlasu České Budějovice. Nějaká ta výročí, která se vztahují k dnešnímu datu, tak ta by tady byla. V pražském Klementinu byla v tento den naměřena nejvyšší teplota roku 2011, a sice 29,6 stupně, a nejnižší roku 1935 3,9 stupně Celsia. Svátek má dnes Denisa, je to původně řecké jméno, ženská obdoba mužských jmen Denis a Dionys, která znamenají bůh vína či zasvěcení bohu dobrého vína. Narozeniny slaví sochař Martin Zett, americký hudebník Moby, spisovatel Jiří Hájíček či manažer, někdejší politik a šéf Slávie Jaroslav Tvrdík, který po včerejšku asi nemá příliš důvodu k radosti. Automobilový závodník Tomáš Enge, tomu je dnes 50 let. Ve všech případech přejeme všechno nejlepší. Pátek 11. září 2026. Jaká historická výročí zde máme. Před 90 lety se narodil herec a dramatik Pavel Landovský. Zemřel v roce 2014. Před 85 lety byl položen základní kámen Pentagonu, administrativní budovy Ministerstva obrany USA. Stavba byla dokončena 15. ledna roku 1943. Před 25 lety narazili teroristé se dvěma unesenými letadly do Světového obchodního střediska v New Yorku. Další unesený letoun spadl na budovu již řečeného Pentagonu ve Washingtonu a čtvrtý se zřítil u Pittsburghu. Tehdy zemřelo 3000 lidí. Taková jsou výročí, která nese datum 11. září. Přeji všem dobré ráno a napište nám, jak je právě u vás. Zdali pak například prší. 90 0 11 03 je číslo naší SMS brány a posílejte zprávy ve tvaru CB mezera počasí mezera text. Předem díky a příjemné vstávání.
1: Český rozhlas České Budějovice.

0: počasí.
1: Obloha nad Duchovicemi zamračená 10 stupňů, bez větří, den v pohodě, přeje všem Josef. Díky za tuto SMSku. Co říká Český hydrometeorologický ústav? Dnes čekáme velkou oblačnost a postupné ubývání srážek. Konkrétně bude převážně zataženo, zpočátku na většině území s deštěm, již dopoledne bude déšť většinou ustávat a jen částečně se protrhá i oblačnost. Odpoledne se ojediněle vytvoří přehánky, četnější na horách, které pak během večera ustanou. Páteční nejvyšší maxima 16 až 19, na horách naměříte 12 až 15 stupňů. Vítr bude o rychlosti 3 metry za sekundu, ráno čekáme i klidno. Pršet bude, a to do 5 mm se srážkovými úhrny, rozptylové podmínky většinou dobré a bio pro dnešek na jedničce.
0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Dostat se z komunistického Československa na západ zkoušeli lidé během 40 let totality různě. Někdy úspěšně, někdy za to, ale zaplatili životem. A přesně před 75 lety se skupině odborářů podařilo překonat ostře střeženou hranici osobním vlakem. Událost následně dostala přezdívku Vlak svobody. Více o něm uslyšíte už za chvíli.

0: Měla to být obyčejná jízda vlakem z Prahy do pohraniční Aše. Skončila ale jedním z nejslavnějších hromadných útěků z komunistického Československa na západ. Přesně před 75 lety, 11. září roku 1951, si totiž skupina lidí tímto dopravním prostředkem doslova prorazila cestu do západního Německa. Příběh, dnes známý jako vlak svobody, vyvolal mezinárodní ohlas, ale také další represe ze strany zdejšího režimu.
1: Vlak nejprve vyrazil jako rychlík z Prahy do Chebu, odtud pak pokračoval jako osobní vlak do příhraničního města Aš. To už v něm byli i všichni tři hlavní organizátoři únosů. Strojvůdce Jaroslav Konvalinka, výpravčí Karel Truxa a lékař Jaroslav Švec. Před příjezdem do konečné stanice v Aši povolili vlaku brzdy a projeli nádražím i přes nedalekou hranici.
2: No a najednou vlak zastavil, no a byli jsme v Německu, tak jsem vystrčila hlavu a tam nějaká bába dělala na poli a řekla nám, že jsme v Německu.
1: Vzpomínala na to pro českou televizi Gerta Jetlebová, která ve vlaku cestovala. Na západě se ocitlo přes 100 lidí. Většina z nich se ale vrátila zpět do Československa. Šlo totiž o cestující, kteří o únosu předem nevěděli, říká historik Jan Kalous.
3: Pak tam je samozřejmě ta školní mládež, je tam i ta ozbrojená část, to znamená vojáci, policisté, v podstatě obyvatelé, který tam jezdí v tom regionu zcela běžně.
1: Událost tehdy získala značnou pozornost západních médií. Na vlnách rádia Svobodná Evropa hráli třeba píseň Mr. Konvalinka, pojmenovanou právě po strojvůdci vlaku svobody.
4: Konvalinka letí vlakem krajinou, za svobodou cílem svých snů.
1: Komunistický režim v reakci na únos vlaku spustil rozsáhlou propagandistickou kampaň. Ve vysílání Československého rozhlasu například zaznělo:
5: provedla 11. září skupina teroristů, řízená a zásobovaná penězi i zbraněmi americkým agentem, únos cestujících rychlíkového vlaku, který jel směrem z Chebu do Aše.
1: Komunisté taky začali pronásledovat příbuzné a známé organizátorů útěku. U soudů padlo přes 70 rozsudků, včetně mnoha let ve vězení a nakonec nevykonaného trestu smrti. Úřady taky zpřísnily ostrahu hranic a posléze postavili takzvanou železnou oponu. David Šalek, Český rozhlas.

0: Jihočeské ráno s Adélou Jirkalovou.
1: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: Bonnie Tyler a jeho České ráno s datem 11. září 2026. Ve studiu Českého rozhlasu České Budějovice už je připraven Lukáš Pelikán.
1: Půl šesté. Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Česko neplánuje dávat v roce 2035 na obranu 5% HDP. Ministryně financí Alena Schillerová z ANO řekla, že to je nereálné. Jde o závazek NATO, který mají splnit všechny členské země. V příštím roce Česko vydá na obranu 2% HDP. Další navyšování podle Schillerové není bez zaškrcení ekonomiky možné. Americký velvyslanec při NATO Matthew Whitaker přitom nedávno vyzval členy NATO, aby posilování své obrany schopnosti urychlili. Na palubě letadla z italského Milána do Prahy vypukl požár, informovala o tom italská agentura ANSA. Stroj ještě nebyl ve vzduchu. Podle agentury nebyl nikdo vážně zraněný a všech 146 cestujících se bezpečně evakuovalo pomocí nouzových skluzavek. Stroj společnosti EasyJet v době požáru roloval po dráze milánského letiště. Incident podle italského serveru Rai News způsobil požár powerbanky. Nová stezka Zámeckou oborou ve Vimperku se těší na první návštěvníky. Slavnostní otevření plánuje město dnes v 17:30 odpoledne. Následovat bude komentovaná vycházka obory a města s městským architektem René Dleskem. Sraz zájemců bude u dolního vstupu na stezku z Pivovarské ulice naproti bývalému knížecímu pivovaru, současnému fitness centru. Chovatelský areál Tábor Měšice hostí výstavu králíků, holubů, drůbeže a exotického ptactva. Navštěvníci uvidí soutěž chovných králíků a kohoutů. Účastnit se můžou prezentace mysliveckého spolku Diana. O hudební doprovod se postará malá kapela Koláříci a Blaťácká pětka. Výstava je otevřená od 8 do 18 hodin, zítra potom od 8 do 14. A ještě počasí. Zataženo s deštěm, odpoledne částečné protrhávání oblačnosti. Teploty maximálně 19, na horách 15 stupňů Celsia. Slabý proměnlivý vítr, ráno i bez větří a biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Na hlavním tahu z Tábora do Prahy na silnici 3 se zdržíte před Voticemi, srazila se tam dvě auta. Jezděte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Roste skoro na každém kroku a přesto okolo něj po staletí vznikaly nejrůznější pověry a legendy. Bezčerný byl pro naše předky symbolem ochrany zdraví i tajemných sil. Jaké příběhy se k němu vážou a proč si své místo drží i v lidovém léčitelství? O tom si ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice budeme už za chvíli povídat s bylinkářkou Sylvií Hovorkovou.

0: Je čas sklizně bezinek, třeba na sirup a nebo likér. Pojďme si tedy ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice o nich říci pár zajímavostí. Bezčerný patří mezi nejznámější léčivé keře v naší přírodě. Naši předkové věřili, že chrání dům i jeho obyvatele a využívali jeho květy i plody při nejrůznějších zdravotních obtížích. Jaké legendy jsou s bezem spojeny a čím může být zajímavý i dnes, to už prozradí v rozhovoru s Hankou Šoberovou bylinkářka Sylvie Hovorková.
1: No, říká se před bezem klekni, nebo smekni. A ten bez, to je takovej keř, který je opředený strašně legendama. Asi proto, že má opravdu léčivou moc úplně od jara až do podzimu. Na jaře trháme ty krásný vonavý květy, děláme si z toho limonády. Z těch listů se dají vařit masti, které úžasně fungují třeba při popáleninách nebo při omrzlinách. Dokonce i ta kůra se dřív využívala v léčitelství. Říkalo se, že když se kůra bezu strouhá proti růstu, tak je to na zastavení zvracení, a když se strouhá po růstu toho bezu, jako směrem ze zhora dolů, a pak se smíchá s vodou, takže zase může ze střev vyplavit to, co tam nepatří. Jsou to takový jako zvláštní až takový jako čarodějnický postupy. Dokonce se říkalo, že čarodějové mají hůlku z bezu.
2: Na podzim bezinky. Budeme je zpracovávat?
1: Určitě jo. Bezinky jsou vlastně zase tak širokospektrální materiál k použití, až člověk žasne. Bezinky mají úžasný protivirový efekt. Takže když si je nasušíme a potom použijeme na čaj, tak nám pomůžou při chřipce. Oni podporují pocení a podporují takový to odplavení toho horkého toxinu z těla. Ještě lepší je zpracovat si je do sirupu. Dokonce se specializují už nějaké firmy i tady u nás v Čechách na výrobu těchto sirupů, takže dají se koupit, nemusíme s tím mít tolik práce. A nebo si můžeme z bezinek vyrobit víno, likér, šťávu. Prostě toho zpracování je strašně moc.
2: Možná nějaký benefit černého bezu ještě pro naše zdraví našli bychom tam?
1: Určitě jo. Černý bez, hlavně bezinky, podporují hojení celkově. Tinktura z černého bezu podporuje i hojení třeba takových těch špatně se hojících rán, včetně bercáků. A potom všechny plody, které jsou tmavý a černý, tak je taková jednoduchá poučka, která funguje, vždycky podporují cévní stěnu, krevní řečiště a žíly a cévy komplexně.
0: O legendách, tradicích i léčivých účincích bezu černého jsme si ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice povídali s bylinkářkou Sylvií Hovorkovou. Možná se na tento nenápadný keř při příští procházce podíváte zase trošku jinýma očima.
3: Český rozhlas České Budějovice.

0: my se také procházíme ránem v čase 5 hodin 44 minut. Je tu velmi brzké páteční ráno, 11. zářijové. Jak máme a jak bude, o tom si budeme povídat právě teď.
1: Počasí.
0: Větrní 11 stupňů, mrholí, zataženo, se širokým úsměvem Adélko milá zdraví ve spolek Zuzka s Honzou a dva pejsci. Děkuju. Dobré ráno, Adélko, ve Strakonicích neprší, je 10 stupňů, přeji všem stále zdraví a pohodu, podepsán je Jindra. Díky za vaše SMSky, vážím si toho, že vysíláte s námi. 16 až 19 stupňů Celsia, to jsou dnešní nejvyšší přislíbená maxima, na horách naměříte 12 až 15. Čekáme převážně zataženo, zpočátku na většině území s deštěm, již dopoledne bude déšť většinou ustávat a jen částečně se protrhá i oblačnost. Odpoledne se ojediněle vytvoří přehánky, četnější na horách, které pak během večera ustanou. Vítr dnes o rychlosti do 3 metrů za sekundu, srážkové úhrny až 5 mm a rozptylové podmínky většinou dobré. Bio pro dnešek na mírném stupni zátěže.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
0: Kde si můžete osvojit základy hebrejštiny a kde si můžete rozšířit obzory ohledně hub, o tom více v tipech pro volný čas tady na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice. Už za chvíli.

0: Ozzy Osbourne a Dreamer ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. A kdo ví, třeba při pátku sníte o nějakém zábavném či naučném programu.
1: Tipy pro volný čas.
0: V Městském muzeu ve Volyni začíná ode dneška letní škola hebrejštiny. Úvodní přednáška a uvedení celého víkendového semináře s podtitulem Výroky otců odstartuje dnes ve 12 hodin. V Třeboňské galerii 105 je v 18 hodin vernisáž výstavy Vertikální horizonty autorky Karolíny Netolické. Javornický rozvojový spolek pořádá ode dneška do neděle houbařský víkend na Javorníku s profesionální poradnou. Lidem pomůžou napsat nazbírané houby, respektive popsat nazbírané houby odborníci. Masožravky na terase Jihočeského muzea je další prodejní výstava, která začíná právě dnes. Výstava je otevřena denně, včetně pondělí, a to až do 20. září. Výlet za perlami Šumavska začíná v 9 hodin na zámku Kratochvíle. Zájemci se pak podívají taky na malebný zámek Dub a do funkcionalistické Královy vily v Prachaticích. V Městském parku ve Vimperku v 16 hodin začíná dvoudenní festival Vimperk 26. Nabídne koncerty, divadlo nebo taky výstavy. A v Prachatické galerii Dolní brána v 17 hodin proběhne vernisáž výstavy Successfully. Nová galerie Suez ve Vimperku dnes otevírá provoz výstavou Anežky Hoškové. Vernisáž proběhne v 16.30.
1: Jihočeské ráno s Adélou Jirkalovou.
2: Byla jsi mi loučí, světlem pochodní, a teď nesnesu tvůj žár.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: A teď už si pojďme poslechnout, co je nového. Čerstvé zprávy připravil Lukáš Pelikán.
0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Rodičům dětí na vozíku

0: iniciativa Výtahy do škol.
1: Tak, aby se mohli jednoduše podívat, která škola je na tom jak s přístupností, protože takové informace se jinak velmi těžko dohledávají.
2: Říká zakladatelka iniciativy Výtahy do škol Jindra Landová.
3: Ucelený přehled o bezbariérovosti škol v České republice bohužel stále k dispozici není.
2: Potvrzuje dětský ombudsman Martin Beneš.
3: Je ale zřejmé, že skutečně bezbariérových škol je jen málo. Velmi dobře víme, že by taková databáze žákům s postižením i jejich rodičům velmi usnadnila situaci.
2: Ombudsman proto s odborníky připravil vlastní dotazník pro celostátní mapování. Stát chce přístupnost škol zmapovat do konce roku 2029. Z Českých Budějovic Eva Marvanová, Český rozhlas.
0: Od ledna vznikne na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy nový ústav pro archeologii, ústav asijských studií a do jednoho se sloučí divadelní, filmová a hudební věda. Sloučení několika dosavadních pracovišť schválil akademický senát. Naopak katedra pedagogiky a katedra andragogiky zůstanou oddělené. Stovky studentů a akademiků v týdnu proti plánům vedení protestovali. Vadí jim hlavně rychlost přípravy a způsob komunikace. Děkanka Eva Lehečková se za dosavadní komunikaci omluvila.
4: Proces je sice v obvyklých fázích, ale zrychlený a to bylo dáno celkovou finanční situací fakulty a výhledem na rok 2027, ale na druhou stranu ta náročnost toho letošního procesu celkového jako počtu integrací nás měla vést k nějaké důslednější, podrobnější komunikaci už od začátku i s akademickou veřejností.
0: Vedení města České Budějovice rozhodlo o zabezpečení domu v ulici Oskara Nedbala. K objektu pravidelně vyjížděla městská policie. V budově se podle strážníků zdržovali lidé bez domova i uživatelé návykových látek. Hlídky tam mířily při běžných kontrolách i po stížnostech obyvatel, pokračuje mluvčí městských strážníků Věra Školková.
5: Majitel objektu nebyl sám schopen budovu účinně zabezpečit tak, aby se do ní osoby nemohly opakovaně vracet. Po vzájemné dohodě proto město zajistilo instalaci ochranných mříží, které mají dalšímu vstupu zabránit. Samotnému zabezpečení objektu předcházela kontrola jeho vnitřních prostor.
0: Dům plný odpadu a s výrazným zápachem představoval taky požární riziko. Děti, taneční školy, folklorní soubory, pohybové kroužky i široká veřejnost dnes odpoledne roztančí České Budějovice. Jde o třetí ročník projektu souvisejícího s titulem Evropské hlavní město kultury 2028. Na sídlišti Šumava u výměníku 1 začne série tanečních workshopů v 15 hodin. Vrcholem akce bude od 18 hodin společné tančení pro širokou veřejnost. Autorkou původní hudby je Sára Vondrášková, vystupující pod pseudonymem Neversol. Výukové video choreografie je dostupné online na webu budejovice2028.eu.
6: Sport.
0: Nevidomý plavec David Kratochvíl vyhrál i svůj čtvrtý závod na mistrovství Evropy v paraplavání v tureckém Gebze. Paralympijský šampion z Paříže a pětinásobný mistr světa ovládl polohový závod na 200 metrů v českém rekordu 2 minuty 18,59 sekundy. Za světovým rekordem ve své kategorii zaostal o 58 setin.
6: Počasí.
0: Bude zataženo s deštěm, předpolednem budou srážky ubývat, oblačnost se ale protrhá jen částečně. Teploty vystoupí na 16 až 19 stupňů Celsia, na horách maximálně k 15. Vítr je slabý proměnlivý, ráno může být i bezvětří a biozátěž je na stupni 1.
7: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Hlavní tah číslo 3 z Tábora do Prahy je před Voticemi uzavřený. Ráno se tam srazila dvě auta. Z Milíčína do Votic se jezdí přes Smilkov. Dobře dojeďte.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Za sebou máme první hodinu dnešního jihočeského rána s datem 11. září 2026. Svátek dnes slaví Denisa. Denis, tak ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice přejeme samozřejmě jen to nejlepší. S vámi u mikrofonu zůstává Adéla Jirkalová. Krásné předvíkendové ráno vám všem a děkujeme, že posloucháte. Na vzácném Závišově kříže nejsou rubíny, jak se původně uvádělo. Taky tahle věta včera zazněla na slavnostním představení knihy o této zlatnické památce od vedoucího výzkumného týmu Jiřího Šindeláře. My vám nabídneme rozhovor, který s ním natočil náš kolega Zdeněk Zajíček.

0: Cisterciácké opatství Vyšší Brod a spolek přátel kláštera ve Vyšším Brodě včera uspořádali mezinárodní sympozium a tiskovou konferenci na téma Závišova kříže. Odborníci tam představili Závišův kříž a taky jeho historický a kulturní význam. Ukázali taky novou knihu s názvem Závišův kříž a slavnostní požehnání knize. Máme pro vás připravenou reportáž kolegy Zdeňka Zajíčka, který o nejnovějších poznatcích z výzkumu Závišova kříže natáčel s vedoucím výzkumného týmu Jiřím Šindelářem i převorem Justinem Berkou.
1: Tak ten zvuk dveří už říká mnoho, protože jsou evidentně pancéřové. A my vstupujeme do oratoře před jeden z národních pokladů. Pokud se ho budu snažit popsat, tak dvojitý kříž na zlatém podstavci, celý zlatý a obložený drahokamy. Jak dlouho je tady vystavený?
2: Původní zmínka o tom, že náš Závišův kříž je ve Vyšebrodském klášteře z roku 1271, kdy v místní kronice se píše, že byl veliký průvod a už tam byl nesen. Je to velmi vzácná relikvie, zlatá, a uvnitř, vidíte ten korpus, tam je právě to dřevo svatého kříže, na kterém byl ukřižován Ježíš Kristus. A právě kvůli tomu dřevu prokrvácenem, to nejvzácnější, co na zemi je, tak chtěli dát právě na tu třísku toho kříže, aby dokázali, jak je vzácný jim právě ta krev Kristova umučení.
3: Vysvětluje převor Vyšebrodského cisterciáckého kláštera Justin Berka. A já už se ptám geoinformatika Jiřího Šindeláře, vedoucího výzkumného týmu, který zkoumal samotný Závišův kříž. Co z dosavadních běžně dostupných informací o této památce už je teď jinak?
4: Pravda je tedy to, že nám sedí počet kamenů. Už nesouhlasím s počtem perel. No a samozřejmě ten největší rozdíl je potom v určení nějakých kamenů. Takže se třeba ukázalo, že jak je tady napsáno, že máme 4 rubíny krásné na Závišově kříži, tak tam opravdu není ani jediný. Je to veliké překvapení, protože ty kameny opravdu na první pohled jsou krvavě červené nebo jsou zabarvené do těch červených odstínů a tvrdost odpovídá. My víme, že jsou to korundy, tedy předpoklad našich předků o tom, že se jedná o rubiny, vůbec nebyl špatný.
3: A jak je to s relikviemi, které jsou ukryté uvnitř Závišova kříže? Traduje se, že uvnitř je kousek dřeva z kříže, na kterém byl ukřižovaný Ježíš Kristus.
4: Když se podíváte na čelní stranu Závišova kříže, tak první, co vás zaujme, jsou ty velikánské safíry, modré kameny, které jsou na konci každého břevna. Pod každým tím velkým kamenem se nachází drobná dutina a v té dutině jsou ostatky svatých, kde je jich víc než 26. Ta hlavní relikvie, která se nachází, je ale v úplném srdci toho kříže, je na křížení vertikálního a spodního horizontálního břevna a máme tam ne jednu hlavní pašijovou relikvii, my tam máme hned 2. S tím, že jedna je relikví primární, je to opravdu tedy to dřevo cedrové, které nás samozřejmě navádí už k tomu Blízkému východu a které by mělo být tou hlavní relikví, tedy částí samotného Kristova kříže. A pak je tam to druhé dřevo.
3: A tím druhým dřevem je podle Jiřího Šindeláře a také podle závěrů nejnovějších průzkumů Závišova kříže část původní dřevěné konstrukce Závišova kříže. Za 5 století, kdy v této původní konstrukci byla hlavní cedrová relikvie uložena, se z ní stala takzvaná dotýkaná relikvie. A při výměně celé vnitřní konstrukce v 18. století pak byla uložena dovnitř i s cedrovým dřevem. Zdeněk Zajíček, Český rozhlas, České Budějovice, Vyšší Brod.
5: Český rozhlas, České Budějovice,

0: počasí.
1: Máme 7:01, buďte vítáni do konečně pátečního rána. Deštivé ráno plus 9 trhové sviny, pěkný den všem i ve studiu přeje a zdraví Boža. To je další z SMSek, které dorazily prozatím do dnešního jihočeského rána. Na další se samozřejmě těším na čísle 90 011 03. Píšete je ve tvaru CB, mezera počasí, mezera text. Dnes čekáme převážně zataženo, zpočátku na většině území prší, již dopoledne bude ale déšť většinou ustávat a jen částečně se protrhá i oblačnost. Odpoledne se ojediněle vytvoří přehánky, četnější na horách, které pak během večera ovšem ustanou. Páteční nejvyšší maxima 16 až 19 stupňů, nejvyšší teploty na horách 12 až 15 stupňů Celsia, vítr pované slabý proměnlivý bude mít rychlost do 3 metrů za sekundu, ráno bude i klidno, srážkové úhrny při pátku do 5 mm, rozptylové podmínky většinou dobré a bio pro dnešek na jedničce.
0: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
2: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice a dnes po 13. hodině opět otevřeme naši poradnu o zdraví a zdravém životním stylu s Patrikem Rozehnalem a doktorkou Kateřinou Cajthamlovou, které oba zdravím a ptám se, kteréže téma se tentokrát bude probírat.
1: Jsme rádi, že jste zvědaví na dnešní téma. Budeme mluvit o náhlém hubnutí.
2: Takže jestli jste zhubli bez toho, že byste se o to nějak snažili, nebo trochu jo, ale schodili jste víc kilo a centimetrů v pase, pak se budeme bavit o vás.
1: Možná jste ztratili víc než 5% vaší obvyklé hmotnosti během půl roku a přitom jste se o to nějak nesnažili.
2: Možná je vám často u toho nevolno, cítíte větší únavu a ztrátu energie.
1: Pak nám o tom napište nebo namluvte vzkaz na záznamník. Formulář pro své problémy s náhlým hubnutím najdete na stránce www.veseleazdravie.cz a nebo na Facebooku našeho pořadu.
2: A můžete nám namluvit vzkaz nebo svůj dotaz na telefonní záznamník s číslem 221 553 770.
1: Opakuji pro jistotu ještě jednou číslo na náš záznamník 221 553 770.
2: Odpovědi na vaše dotazy zazní v dalším povídání o rychlém a nečekaném hubnutí v pořadu Vesele a zdravě dnes odpoledne po 13. a v repríze po 20. hodině.
1: Poslouchejte proto dnešní vysílání, zkusíme vám poradit.
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: česká písničková klasika v Českém rozhlase České Budějovice.
1: A na řadě jsou další páteční zprávy. Krásné ráno.
2: Půl sedmé.
3: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Poslanci se dnes v závěrečném třetím čtení budou věnovat pravidlům pro povolování pobytu cizinců v Česku. Jeho schvalování, ale i rušení by mohlo být rychlejší. Je to součást návrhu cizineckého zákona, který předložilo ministerstvo vnitra. Podle šéfa rezortu Lubomíra Metnara z hnutí ANO je cílem efektivnější a modernější systém, který přispěje k bezpečnosti státu. Přijetí zákona podporuje i opozice. Začátkem listopadu se na Ukrajinu vypraví zatím největší česká podnikatelská mise, oznámil to vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO. Ministerstvo zároveň podle něj spustí spolu s Národní rozvojovou bankou investiční program pro české podnikatele. Vlaky v Polsku budou dnes celý den před železničními přejezdy zpomalovat na 20 km za hodinu. Strojvedoucí tak chtějí demonstrovat za zlepšení bezpečnostní situace na přejezdech. Podle policejních statistik se na nich totiž stane nehoda v průměru jednou za dva dny. Nejrafinovanější predátoři rostlinné říše jsou opět k vidění na terase Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Dnes tam začíná prodejní výstava masožravek. Dominantou jsou 30-leté exempláře špirlic ze severoamerických mokřadů a slavné mucholapky podivuhodné. Výstava bude do 20. září, přístupná včetně pondělí. Chýnovská jeskyně na Táborsku hostí Mezinárodní noc pro netopíry. Návštěvníci se dozvědí o životě, vědeckém výzkumu i ochraně netopírů a vrápenců. Jak informuje zástupce vedoucího Chýnovské jeskyně František Krejča, začátek akce bude v 19 hodin. Ukázky živých netopírů začnou v 7:30. A ještě počasí. Zataženo s deštěm, dopoledne ustávání srážek, odpoledne ubývání oblačnosti. Teploty maximálně 19, na horách 15 stupňů Celsia. Slabý proměnlivý vítr, ráno i bezvětří a biozátěž mírná.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Zdržení vás čeká na hlavním tahu 1/3 mezi Miličínem a Voticemi na trase z Tábora do Prahy. Srazila se tam dvě auta a objíždí se přes Smilkov. Jezděte opatrně.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Na břehu Blanice stojí Blanice. Tentokrát ale nejde o slovní hříčku. Malé vesnice u Mladé Vožice se opravdu jmenuje Blanice a má stejné jméno jako řeka, která jí protéká. Dnes tam žije okolo 60 lidí, její historie ale sahá nejméně do počátku 14. století. Co všechno tahle malá obec pamatuje, to připomene jihočeská vlastivěda, kterou připravili Lenka Vandrovcová a redaktor Zdeněk Zajíček a dočkáte se jí už za pár minut. Ten čárp.

Bývá se, že na břehu Blanice stojí Maletice, ale nad řekou Blanicí stojí i obec Blanice, ovšem na opačné straně jižních Čech. Více si k tomu řekneme v Jihočeské vlastivědě. Název Blanice nesou v České republice dvě řeky. Přítok Sázavy a přítok Otavy. Pak dvě obce, jedna je součástí Bavorova a druhá Mladé Vožice, a také dvě přírodní památky v jižních Čechách a jedna kolej v Praze na jižním městě. Dnes nám jde o vesnici Blanice, která správně spadá pod město Mladá Vožice a zároveň se rozkládá na březích řeky Blanice, přítoku řeky Sázavy. První písemná zmínka o této Blanici pochází z roku 1318, kdy ji drželi Zdeslav z Blanice a Jan Kozel z Blanice a po něm se obci říkalo Blanice Kozlova. V roce 1623 byla Blanice přikoupena k chýnovskému panství, které patřilo Schwarzenbergům. Po zrušení panství v polovině 19. století se Blanice dostala pod správu obce Janov. V letech 1900 až 1975 se osamostatnila a jejími osadami se staly Bendovo Záhoří, Krchovalomná a Ústějov. S nimiž v roce 1975 splynula s městem Mladá Vožice. Žije zde kolem 60 stálých obyvatel. Dominantu obce tvoří vedle věže v areálu Lihoblanice kostel Panny Marie a svatého Václava, který obklopuje funkční hřbitov. Jedná se o raně gotický kostel, patrně z první poloviny 14. století. V průběhu staletí jednolodní kostel prodělal renesanční a následně barokní přestavbu, kterou dokládají například zgrafitová výzdoba vnějšího pláště kostela a cibulová báň.

0: Pátá odbyla dnes samozřejmě na začátku jeho českého rána s datem 11. září. Teď už ovšem máme jednu minutu před 6:45 a míříme za předpovědí počasí.
1: Počasí.
0: A pomůže nám s ní meteoroložka Eva Houbová, kterou vítám ve vysílání. Dobré ráno.
2: Dobrý den.
0: Tak si prozradíme aktuální informace k počasí na jihu Čech, ale nejen tam.
2: V celé České republice je zataženo a v jeho východní polovině republiky prší. Teplota se pohybuje mezi 10 a 13 stupni v těch nižších polohách, na horách tak kolem 5, nejchladněji hlásí Kořenov jezerka minus 1,3. V Českých Budějovicích je zataženo s deštěm 11 stupňů, bez větří, tlak přepočten na hladinu moře 1020 hektopaskalů. Na Choráněvě je taky zataženo s deštěm 7 stupňů, jeho západní vítr 1 metr za sekundu.
0: Bude pršet po celý dnešní den, nebo se to počasí umoudří v uvozovkách?
2: Umoudří se, a nebo ne, já nevím, jak to může.
0: Vlastně jsme docela rádi, že prší, co si budeme povídat.
2: Teď ještě počasí u nás ovlivňuje frontální rozhraní související s tlakovou níží nad Jaderským mořem, ale během dne už se začne prosazovat nevýrazná oblast vyššího tlaku vzduchu. Čekáme teď ráno zataženo na většině území déšť, ale už dopoledne od západu ty srážky budou ubývat. Odpoledne se začne protrhávat oblačnost a jen na horách se místy vyskytnou slabé přehánky. Teplota vystoupí na 16 až 19 stupňů, na horách na 12 až 15. Vítr povane jenom slabý proměnlivý a bio je na nízké zátěži.
0: Velice obrazně řečeno, v kolik dnes vyšlo sluníčko a v kolik večer zapadne?
2: Mělo by tam někde být, vyšlo v 6:33 a zapadne v 19:23.
0: A jaké máme teplotní rekordy historické k dnešnímu datu 11. září?
2: Maximum z roku 2011 je 30,9 stupně a minimum z roku 1935 minus 1,1.
0: No a zeptám se, jestli podobně krásně tady, když převezmu vaši terminologii, bude pršet i zítra, tedy v sobotu.
2: Moc ne. Bude polojasno až oblačno a ráno ojedinilé mlhy. Odpoledne a večer se ojedinile můžou objevit slabé přehánky, ale spíše na horách. Teplota ráno klesne na 11 až 8 stupňů, přes den vystoupí na 18 až 21 a na horách bude kolem 15. Povane slabý severozápadní až západní vítr do 4 metrů za sekundu, aby je zůstane na jedničce.
0: Pro každého něco v dnešní předpovědi počasí z úst Evy Houbové. Vaši předpověď rozebereme opět a rozvineme za hodinu, tak se těším na slyšenou.
2: Taky se těším na slyšenou.
1: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.
0: Nejrychlejší autonabíječku v Česku od včerejška využívají řidiči v Dolním Dvořišti na Českokrumlovsku. Auto si na ní nabíjí do 15:45. U Nového Stojanu navíc můžou zastavit i řidiči kamionů nebo autobusů. Tak si počkejte na detaily, už za chvíli v jeho českém ránu tady na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice 6:47. A teď už další z písniček, které nestárnou. Smoky.

0: Nabít auto dokáže za 15 minut, kamion za 3/4 hodiny. Nová rychlonabíječka v Dolním Dvořišti na Českokrumlovsku je od včerejška tou nejsilnější v Česku. Navíc jako třetí v republice napájí i kamiony. Právě nákladních vozů s elektrickým pohonem v Česku podle statistik dovozců aut rychle přibývá.
1: Já jsem rád, že tady přibyla tady ta nabíječka. Určitě by bylo dobrý, kdyby přibyly i další.
2: Jako první si 600 kW nabíječku vyzkoušel řidič kamionu Martin Pazdera ze společnosti GV Logistics.
1: Je to úplně jednoduchý postup, jenom se napojí kabel do kamionu a následně jenom na té nabíječce to chce jenom kartu a následně to začne nabíjet.
2: Nejvýkonnější nabíječku v Dolním Dvořišti nainstalovala společnost E.ON. Podle ředitele divize Drive Infrastructure Martina Racmana je lokalita pro její využití ideál.
3: Dolní Dvořiště je strategické místo, protože přes Dolní Dvořiště vede hlavní tranzitní tah z České republiky do jižní Evropy a samozřejmě i zpět.
2: Podle údajů Svazu dovozců automobilů dopravci v Česku od roku 2018 přihlásili přes 260 nákladních vozidel na elektrický pohon. Jen za letošní rok jich přibylo téměř 90. Jak Racman dodává, Stojan je připravený i na nabíjení elektroautobusů.
3: Už přichází na trh, sice žádný v České republice aktuálně není registrovaný, ale to je jenom otázka budoucnosti. Snažíme se budovat tak rychlou nabíjecí síť, která je aktuálně potřeba.
2: Velkou výhodou nového zařízení je podle Martina Racmana nabíjecí rychlost. Osobní automobily s novějším typem elektromotoru odjíždějí od Stojanu nabité do 15 minut.
3: Pokud se bavíme o kamionech a těžké nákladní dopravě, kde ta baterka je 6x větší, tak rychlost nabíjení je cirka 45 minut. A to přesně odpovídá povinné bezpečnostní přestávce.
2: Společnost E.ON chce současnou technologii využívat i na dalších místech v republice, potvrzuje ředitel Drive Infrastructure pro střední a východní Evropu Martin Klíma.
4: Nebudeme mít v plánu takto rychlou technologii instalovat například u obchodních center, protože tam to smysl nedává, takže určitě budeme, ale podle hlavních dopravních tahů. Bude na Vysočině další jedna lokalita, kterou takto budeme vybavovat, mělo by to být, doufejme snad do konce roku.
2: Vysokorychlostní nabíječky s nejvyšším výkonem plánují využít i některé domácí společnosti. Podle ředitele GV Logistics Petra Táborského se ta v Dolním Dvořišti nabízí při cestách do zahraničí.
5: Například v Rakousku je vysoká sleva na mýtném zhruba 80%, v Německu je do roku 2031 mýtné pro elektrické tahače úplně zdarma, takže tam by to dávalo smysl.
2: Nabíječku v Dolním Dvořišti momentálně plně využije pouze nákladní doprava. Maximální dobíjecí kapacitě 600 kW se zatím blíží jen hrstka modelů osobních aut na trhu. Z Dolního Dvořiště Michal Bělský, Český rozhlas.

0: si zaspívá.
1: Na každým rohu mají fotku mou.
2: A k mikrofonu dosedá Lukáš Pelikán, který přináší čerstvé zprávy. Dobré ráno.
3: 7 hodin.
4: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Evropská komise zaslala oficiální dopis ohledně střetu zájmu premiéra Babiše na Ministerstvo pro místní rozvoj. Závišův kříž z Vyšebrodského kláštera ukrýval podle vědců další relikvii. 25-letý muž vybíral neoprávněně zboží z výdejních boxů zásilkových firem na Českobudějovicku i jinde. V jeho rukách skončila drahá elektronika za víc než 2 miliony korun. Na jihu Čech prší, srážky budou ustávat během dopoledne. Dobré ráno u zpráv přeje od mikrofonu Lukáš Pelikán. Premiér Andrej Babiš z ANO má podle Evropské komise stále osobní zájem na holdingu Agrofert. Vyplývá to z dopisu,

0: pětipatrového bytového domu, informovali o tom úřady ukrajinské metropole. V ruském městě Saratov na řece Volze ukrajinské drony poškodily civilní infrastrukturu. Oznámil to tamní guvernér s tím, že útok nemá žádné oběti. Saratovská oblast je častým cílem ukrajinských vzdušných úderů. Mimo jiné tam je ropná rafinerie státní společnosti Rosněft. Závišův kříž z Vyšebrodského kláštera ukrývá v sobě podle vědců druhou relikvii. Jde o část dřeva, která se dotýkala hlavní relikvie, tedy údajného úlomku kříže, na kterém byl ukřižovaný Ježíš Kristus. Na mezinárodním sympóziu ve Vyšším Brodě to řekl geoinformatik neziskové organizace Naše historie Jiří Šindelář. Podle něj druhá relikvie byla s tou hlavní spojená 500 let.
1: Když bylo to dřevo v 18. století toho původního jádra ve špatném stavu, tak mohli to staré jádro zlikvidovat, ale nemohli vyhodit tu část, která byla v přímém dotyku se svátostí. Tu část uchovali a udělali z toho ten dvoudílný latinský kříž, který plní i praktickou funkci, adjustuje uvnitř relikvii hlavní, ochraňuje ji a jistí.
0: Závišův kříž ze 13. století je spolu s korunovačními klenoty a relikviářem svatého Maura nejvýznamnější zlatnickou památkou v Česku. Českobudějovičtí kriminalisti obvinili 25-letého muže z podvodů s výdejními boxy. Jako bývalý zaměstnanec firmy podle policie znal způsob otevírání schránek. Objednával do nich hlavně drahou elektroniku, tu pak vybíral a prodával, pokračuje policejní mluvčí Lenka Krauzová.
2: Kriminalisté aktuálně pracují s minimálně 20 případy podvodného otevření schránek u výdejních boxů se škodou, která přesahuje 2 miliony korun. Obviněný vybíral boxy na Českobudějovicku, Táborsku a Prachaticku, ale zavítal i na Vysočinu. Je pravděpodobné, že počet případů i způsobená škoda budou ještě vyšší. Sport.
0: Vodní slalomářka Tereza Kneblová skončila ve finále světového poháru v Sudržej druhá v časovce kajak krosu. Českou reprezentantku ve Španělsku i v celkovém pořadí předčila jen francouzka Dela Sisová. V mužském závodě získal bronz Matyáš Novák, polepšil si tím na konečné 9. místo v disciplíně. Mužskou časovku kajak krosu v Sud vyhrál Brit Clark před Španělem Ochou. Počasí. Tlak vzduchu přepočítaný na hladinu moře byl v 6 hodin v Českých Budějovicích 1020 hektopaskalů. Bude zpočátku zataženo s deštěm, dopoledne budou srážky ustávat a odpoledne začne ubývat i oblačnost. Teploty vystoupí na 16 až 19 stupňů Celsia, na horách maximálně k 15. Vítr je slabý proměnlivý, ráno může být i bezvětří a biozátěž je na stupni 1.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Nehody v Jihočeském kraji by teď žádné být neměly. Komplikace jsou ale stále při cestě z Tábora do Prahy. Hlavní tah mezi Miličínem a Voticemi je po ranní nehodě uzavřený. Z Oldřichovce se jezdí přes Smilkov. Dobře dojďte.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Sedm hodin k tomu přesně 5 minut. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. S vámi u mikrofonu zůstává Adéla Jirkalová. Mějte klidné páteční ráno s datem 11. září. Víkend je před námi. Kdo ví, třeba máte zrovna na nadcházející 2 dny naplánováno stěhování. Ať už doslova, či jen na víkend na chatu či chalupu. No a právě stěhování si pod naši rozhlasovou lupu vezme dnešní rozhlasový sloupek už za chvíli. A také pro vás chystáme písničky, které nestárnou. Lucie Bílá bude Big Mountain, kapela Olympic a už teď je jí o něco mladší kolegyně kapela Krištof. Tak nějak málo tančím, tak se pojďme protančit pátečním dnem směrem k víkendu. Hezké ráno.

0: Nastal čas na poslední rozhlasový sloupek tohoto pracovního týdne. O čemže bude? O stěhování. Ale věci se v něm do krabic balit nebudou. Slovo má Jan Flaška.
1: Rozhlasový sloupek.
2: Existuje typ stěhování, při kterém se sice nezvednete ze židle, ale přesto po něm toužíte pořídit si chatu na samotě u lesa a už nikdy nepoužít elektrický proud. Stěhování ze starého počítače do nového. Zatímco při běžném stěhování naházíte do krabice knihy a hrnce a doufáte, že v novém bytě nějak zapadnou na místo, digitální přesun odhalí plnou pravdu o vaší osobnosti. Na začátku to ještě nevíte, ale do toho nového designového klenotu budete muset přesunout celé dekády svých intelektuálních selhání. Prvním krokem je plocha. Plocha je ekvivalentem takové té zásuvky v kuchyni, kam dáváte vybité baterie, gumičky a klíče od neexistujících zámků. Při přesunu souboru zjistíte, že se vaše minulost skládá z věcí jako dokument finální 2.docx, dokument finální 2 opraveno.docx a ze souboru aaaa.txt, který obsahuje telefonní číslo bez jména. Skutečné peklo se ale rozpoutá, jakmile dojde na hesla. Moderní prohlížeče sice tvrdí, že si vše pamatují za vás, ale to dělají jen proto, aby vás mohli škodolibě uvrhnout do totální amnézie. Najednou sedíte před prázdným políčkem a marně vzpomínáte, jakou kombinací jména vašeho prvního křečka a roku své první kocoviny jste v záchvatu kreativity v roce 2015 použili pro přístup k internetovému bankovnictví. A pak jsou tu samozřejmě data, která přestěhovat musíte, i když k tomu není žádný racionální důvod. Například složka fotky 2013, ve které máte 200 fotek koberce, které v hotelovém pokoji v Istrii omylem nafotila kapsa vašich trenýrek. Jsou prostě vzpomínky, kterých se člověk nedokáže jen tak vzdát. Když po 12 hodinách zírání do monitoru konečně poprvé spustíte nový stroj, zjistíte, že funguje skvěle, až na to, že polovina vašich oblíbených programů už v této verzi systému neexistuje a ta druhá vyžaduje zaplacení předplatného, které stojí víc než roční provoz menšího afrického státu. V tu chvíli věnujete láskyplný pohled svému starému hučícímu počítači, který sice startoval 15 minut a vonil jako spálená guma, ale aspoň věděl, kdo jste.
1: Český rozhlas České Budějovice, písničky, které nestárnou.

0: počasí.
1: Ve Velešíně zataženo, slabě prší, 9 stupňů. Dobré ráno vám všem přeje Andulka. V Jindřichově Hradci na sídlišti Vajgar je oblačno až zataženo, klidno, 11 stupňů, zdraví Marie. Ráno je v Táboře zataženo bez deště, teplota 10 stupňů, klidný pátek a celý víkend přeje děda Pája. Písek 15 stupňů Celsia, podepsán Folta. Dobré ráno z Brloha, kde je zataženo, po dešti teplota je plus 10 stupňů, zdraví a pohodový den přeje Marie. V Nové Peci slabě prší a je 9 stupňů, přeji příjemný den s deštíkem, podepsána Dagmar. Dobré ráno, zataženo, klidno 12 stupňů, pěkný víkend vám i posluchačům přeje a zdraví Věra Stýna. Taková je celá řada SMS-ek od vás, já vám za ně upřímně děkuji a přidám zprávu od Českého hydrometeorologického ústavu. Dnes čekáme postupně ubývání mraků i srážek. Nyní tedy zataženo, na většině území prší, dopoledne ale bude už déšť od západu ustávat, odpoledne bude ubývat i oblačnost, na horách se ještě místy vytvoří slabé přehánky. Páteční nejvyšší maxima 16 až 19, na horách naměříte 12 až 15 stupňů, vítr povane slabý proměnlivý, bude mít rychlost do 3 metrů za sekundu, ráno ovšem může být i klidno. Dnešní úhrny srážek až 5 mm, rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, během dne dobré a bio při pátku na stupni číslo 1.
2: Přes 20 let se pohybuje v gastronomii. Vyzkoušel si, jaké to je být čišníkem na place, stál v čele velké hotelové kuchyně a teď se stará o své vlastní hospody. Zdeněk Lahodný, kterému kamarádi přezdívají Lahváč, o svých zkušenostech v oboru otevřeně mluví a píše na svých sociálních sítích, kde například založil skupinu Kuchařští srdcaři. Nejen o tom, jaké to je stát 14 hodin denně na nohou v kuchyni, ale třeba i o aktuální úrovni gastronomie na jihu Čech si s ní popovídáme v pátek 11. září po 11. hodině dopoledne, tak si nás nalaďte. K poslechu zve Matěj Vodička.
0: Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
1: A já dodám, že řidičské abecedy se dočkáme už za chvíli.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, kde se za chvíli dočkáte Fénixe v podání Lucie Bílé. A teď si s námi pojďte osvěžit pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Až do konce září vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Dnes si povíme, proč je chybou za deště a mlhy používat pouze světla pro denní svícení. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Možná už se vám to také stalo, v hustém mlyáku nebo mlze se před vámi najednou z čistého nebe vynořilo auto, kterému vzadu nesvítila vůbec žádná světla. Proč je denní svícení v dešti a mlze nebezpečné a jak to policie řeší? Jestli je možné s tím něco dělat, už říká plukovník Jan Straka.
3: Řešitelné to samozřejmě je, z pohledu toho zákona je to jasně napsané. To znamená snížená viditelnost, svítím v podstatě vším, co můžu, nesnížená viditelnost, svítím denním svícením nebo obrysovými potkávacími světly. Pokud ta světla používám jindy než v těchto případech, tak samozřejmě se dopouštím nějakého protiprávního jednání, které policista se mnou může vyřešit.
2: A proč je v dešti a mlze tak nebezpečné to denní svícení?
3: V případě, že je snížená viditelnost, tak samozřejmě už mi nestačí to denní svícení. U některých vozidel to denní svícení svítí pouze vpředu, nikoli vzadu, a v okamžiku, kdy je mlha nebo nějaké špatné povětrnostní podmínky, tak zezadu jsem pro ty ostatní neviditelný.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: A zítra si povíme, jak postupovat při dopravní nehodě v zahraničí.

0: Jihočeské ráno s Adélou Jirkalovou.
1: Nelidský je můj osud spíš, nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak si šeptám potají, co by řekl.

0: Malka. Krásná zdravá svačina.
1: Půl osmé.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Dálniční známky v Česku možná od příštího roku nepodraží, počítá s tím novela zákona o pozemních komunikacích, kterou ve druhém čtení projednali poslanci. Koalice tak chce zrušit pravidelnou valorizaci, kterou zavedl předchozí kabinet. Vláda se ke zmrazení cen zavázala v programovém prohlášení. Se změnami ale nesouhlasí opozice, třeba předseda ODS Martin Kupka označil změnu za populistickou. Hygienici kvůli epidemii střevní virózy zakázali lázeňskému léčebnému domu Praha v Luhačovicích přijímat nové klienty. Zlínská krajská hygiena tam eviduje za poslední dva měsíce přes 170 případů onemocnění. Nejvíc jich bylo v polovině července, teď jsou to jednotky pacientů. Opatření bude podle mluvčí hygieniků Stanislavy Kutějové platit od úterý do odvolání. Nová stezka zámeckou oborou ve Vimperku se těší na první návštěvníky. Slavnostní otevření plánuje město v 17:30 odpoledne. Následovat bude komentovaná vycházka obory a města s městským architektem René Dleskem. Sraz zájemců bude u dolního vstupu na stezku z Pivovarské ulice naproti bývalému knížecímu pivovaru, současnému fitness centru. Chovatelský areál Tábor Měšice hostí výstavu králíků, holubů, drůbeže a exotického ptactva. Návštěvníci uvidí soutěž chovných králíků a kohoutů, zúčastnit se můžou prezentace mysliveckého spolku Diana. O hudební doprovod se postará malá kapela Koláříci a Blaťácká pětka. Výstava je otevřená od 8 do 18 hodin, zítra potom od 8 do 14. Fotbalisti pražské Slávie na úvod základní fáze Ligy mistrů prohráli. Francouzské Moulins podlehli v Edenu po obratu v nastavení 2-3. A ještě počasí, zataženo s deštěm, dopoledne ustávání srážek, odpoledne ubývání oblačnosti. Teploty maximálně 19, na horách 15 stupňů Celsia, slabý proměnlivý vítr, ráno i klidno a biozátěž mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Na silnici 24 u Frahelže na Jindřichohradecku se střetlo auto s divočákem a dlouhé kolony vás čekají kvůli nehodě na trase z Tábora do Prahy. Hlavní tah je mezi Miličínem a Voticemi uzavřený, objíždí se přes Smilkov. Dobře dojeďte.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Kulturní dům Střelnice v Jindřichově Hradci se dnes promění v květinářství. Kytice tam budou vázat studenti a učni floristických škol. Jejich nástupem si kolem jdoucí nejen udělají radost, ale taky pomůžou lidem s postižením. Podrobnosti, kde si můžete květiny zakoupit, přidáme už za chvíli v zajímavém rozhovoru. Tak si počkejte, dobré ráno.

0: Foaje Střelnice v Jindřichově Hradci dnes zaplní květiny. Studenti a učni floristických oborů tam budou vytvářet netradiční květinové vazby. Nákupem kytice zájemci podpoří péči a služby pro lidi s postižením. Výtěžek 25. ročníku květinového odpoledne totiž pořadatelé věnují organizaci Otevřená okna. Více nám teď ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice prozradí pořadatel a zakladatel akce Vladimír Nosek, kterého vítám ve vysílání. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Pane Nosku, kolik učilišť a studentů se letos zapojí a co všechno budou na místě vytvářet?
1: Tak letošním roce se zapojí celkem 3 učiliště. Zhruba počítám, že přijede 15 až 18 žáků, pochopitelně s pedagogickým doprovodem. A opět bude na programu tradiční i netradiční květinová aranžma a vazba.
0: Jaké květiny a jaké množství vlastně dnes budou mít studenti k dispozici?
1: Tak jako každým rokem klasický sortiment řezaných květin, které známe normálně z našich obchodů s květinami, plus materiál ze zahrad, z lesa, z louky, zkrátka všechno, co se dá využít pro právě tu netradiční květinovou vazbu.
0: Květinové odpoledne se koná už po 25. Jak vlastně tahle tradice vznikla a jak se za ty roky proměnila?
1: Tak proměnila se. Zpočátku, úplný začátek byl v roce 2002 jako reakce na ničivé povodně a byla to snaha pomoci některým tedy potřebným a v tom prvním ročníku se celkem vybralo asi za 10 000 korun a od roku 2003 potom vlastně je pevně spjato květinové odpoledne právě s organizací Otevřená okna.
0: Co dalšího nabídne dnešní program, můžete nastínit?
1: Tak jako každým rokem, tak je to především tedy prodejní přehlídka kytic a aranžma, které budou vázat žáci těch učilišť. Potom ještě už řadu let k tomu vlastně přibyla prodej výrobků chráněných dílen organizace Otevřená okna. Takže kdo přijde, tak uvidí vlastně i práci těch, pro které tu akci děláme.
0: A poslední otázka na závěr. Na co letos výtěžek využijete?
1: Tak v letošním roce půjde opět tedy na účet organizace Otevřená okna. V letošním roce to má podnázev Více života probuzené krásce. A abych to trošku vysvětlil, tak je to vlastně budování nového sídla organizace v místní části Radoňka v Jindřichově Hradci, které vzniká na místě bývalé továrny na perleťové knoflíky a která před asi 3 lety byla darována organizaci panem Špicrem. Takže tam se teď buduje a každá koruna, která přijde právě z těchto akcí, tak je velmi vítaná.
0: Na 25. ročník květinového odpoledne nás do Jindřichohradecké Střelnice pozval pořadatel a zakladatel akce Vladimír Nosek. Děkuji za váš čas, mějte se hezky a naslyšenou.
1: Já taky děkuju, naschledanou. Český rozhlas České Budějovice.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Tady, odkud vysílám, je vidět naproti, kde paní zdatně myje okna. Úplně nevím, zdali to v tomto počasí je ten nejlepší nápad.
1: Počasí.
0: Jak máme právě teď na jihu Čech, to nám se 7:45 prozradí meteoroložka Eva Houbová, kterou znovu vítám ve vysílání a přeji dobré ráno.
2: Dobrý den.
0: Tak pojďme si říci něco k počasí.
2: V jižních Čechách je pořád zataženo a místy prší, ale je vidět, že těch strážek už ubývá. Teplota je dost vyrovnaná mezi 9 a 11 stupni, na horách kolem 7. V Českých Budějovicích je zataženo momentálně po dešti 11,5 stupně, jihovýchodní vítr 1 metr za sekundu, tak přepočten na hladinu moře je 1021 hektopaskal. Na Churáňově je zataženo 8 stupňů a jihozápadní vítr 1 metr za sekundu.
0: Jak to s počasím bude vypadat během dnešního dne?
2: Teď ještě počasí u nás ovlivňuje frontální rozhraní související s takovou níží nad Jaderským mořem. Během dne se začne prosazovat nevýrazná oblast vyššího tlaku vzduchu. Už dopoledne od západu budou ty srážky ubývat a odpoledne se začne protrhávat oblačnost. Jenom na horách se ještě místy objeví slabé přehánky. Teplota vystoupí na 16 až 19 stupňů, na horách na 12 až 15. Vítr povane jen slabý proměnlivý a bio je na nízké zátěži.
0: Jak to vypadá se stavem vody v jihočeských řekách?
2: No to ani nestojí za řeč. Splavná je Vltava jenom z vyššího brodu 62 cm a průtok 6,8 metru krychlového za sekundu. Nikde jinde to nejde. Teplota vody 14 až 18 stupňů, na Lipně 21,2.
0: Však to taky vodákům brzy skončí ta letošní nevalná sezóna. Jaká bude dnešní noc a zítřejší, tedy sobotní den?
2: Čeká nás polojasno až oblačno a ráno ojedinělé mlhy. Odpoledne a večer se ojedinělé vyskytnou slabé přehánky, a to spíše na horách. Teplota ráno klesne na 11 až 8 stupňů, odpoledne vystoupí na 18 až 21 a na horách bude kolem 15. Povane slabý severozápadní až západní vítr 1 až 4 metry za sekundu a bio zůstane na nízké zátěži.
0: A jak poté bude vypadat zbytek víkendu?
2: V neděli nás čeká frontální systém od severozápadu. Jeho načasování a projevy jsou zatím poněkud nejisté, modely se nemůžou dohodnout, ale vypadá to, že nad ránem už se bude zatahovat a přidá se déšť. Nejpozději odpoledne už bude pršet na většině území kraje, to tak zatím vypadá. Teplota ráno bude kolem 10, odpoledne kolem 20 stupňů a vítr slabý, během dne mírný západní až severozápadní 2 až 5 metrů za sekundu.
0: Tolik meteoroložka Eva Houbová. Evi, prozatím děkuji a uslyšíme se opět za hodinu ve 8:45. Naslyšenou.
2: Těším se, Adel, naslyšenou.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat náhlému hubnutí a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
0: Jestli pak víte, jak velký je Tichý oceán, i to se dozvíte z dnešního vydání rubriky Co v učebnicích nebylo, už za chvíli s Martinem Písaříkem. Tak si počkejte, já si jdu dát citron a vy si dejte citronovou holku.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že Tichý oceán je tak rozsáhlý, že prakticky zabírá celou jednu polokouli? Největší oceán na Zemi pokrývá plochu přibližně 165 milionů kilometrů čtverečních, což je více než třetina celé zemské vodní plochy. Jeho rozloha je tak obrovská, že kdyby se všechny světové kontinenty vešly vedle sebe, Tichý oceán by je stále dokázal obklopit. Na mapě působí jako jeden celek, ve skutečnosti ale tvoří nesmírně rozmanitý prostor s tisíci ostrovy, podmořskými horskými hřebeny a hlubokomořskými příkopy. Jedním z nejzajímavějších míst je oblast Mariánského příkopu, který je nejhlubším známým místem na Zemi s hloubkou přes 11 000 metrů. Právě zde si člověk nejvíce uvědomí skutečný rozměr oceánu, který se neprojevuje jen na povrchu, ale i v hlubinách. Zajímavá je i představa průchodu zeměkoulí. Kdyby bylo možné kopat přímo skrz Zemi z některých oblastí Tichého oceánu, skutečně byste se po průchodu středem planety dostali opět do oceánu. Je to dáno tím, že oceán zabírá tak velkou část zemského povrchu, že jeho protilehlé body často leží opět ve vodě. Tichý oceán je tak prostorem, který svými rozměry i hloubkou přesahuje běžnou lidskou představivost.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Dizident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si předsevzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
2: Soutěž o iPhone s krásnem. Kup šunku Amálku a vyhraj.
3: O svačině to roztočíš.
4: Amálka. Krásná zdravá svačina.
5: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
6: Od teroristických útoků na Spojené státy z 11. září je to dnes 25 let. Policie ukončila vyšetřování bývalého soudce Kafky. Viní ho, že podvedl desítky lidí a připravil je celkem o 20 milionů korun. Dětská psychiatrická nemocnice Opařany začne zkoumat vliv mobilního telefonu v životě dětí s psychickými obtížemi. Na jihu Čech naměříme kolem 17 stupňů. Zprávy a Lukáš Pelikán. Dobré ráno. Američané si připomínají 25 let od teroristických útoků z 11. září. Piety na místě původního světového obchodního centra se zúčastní všichni žijící američtí prezidenti, kromě toho současného. Donald Trump pronese projev u Pentagonu.
7: Američané dnes budou držet při vzpomínkové akci celkem 7 minut ticha za oběti 11. září. Dosud to bylo vždy 6 minut. Přidaná minuta patří všem, kteří zemřeli později na zdravotní následky, popsala zpravodajka ve Spojených státech Jana Ciglerová.
8: Poprvé se vůbec ohledňují záchranáři, hasiči a dobrovolníci, kteří pracovali na sutinách v Grand Zero a vdechovali toxický prach.
7: U památníku v centru amerického Manhattanu přečtou organizátoři jména všech téměř 3000 obětí. Atentátníci z teroristické Al-Kaidy unesli ráno 11. září 2001 celkem 4 letadla. Dva stroje narazily do mrakodrapů světové

0: Nový výzkum zaměřený na používání mobilních telefonů zapojí do něj pacienty od 10 do 17 let. Odborníci porovnají údaje o používání telefonu před nástupem do nemocnice s tím, jak svůj vztah k němu popisují samotné děti. Pokračuje mluvčí nemocnice Jana Sosna-Voňavková.
1: Budeme sledovat celkový čas, který děti s telefonem tráví a samozřejmě kategorie aplikací, které používají. Tyto údaje porovnáme s dotazníky na začátku hospitalizace a znovu ve čtvrtém týdnu. Chceme zjistit, jestli a jak se během pobytu mění její vztah k telefonu.
0: Výzkumníci nebudou mít přístup ke zprávám, fotografiím, kontaktům ani k historii prohlížení. Účast dětí ve výzkumu je dobrovolná. Česká pošta vydala novou známku věnovanou Českému Krumlovu. Je na ní část radnice se znaky města, Českého království a rodu Egemberků. V pozadí je vidět zámecká věž. Celý aršík zachycuje taky část náměstí s Kašnou a Mariánským sloupem. Mluvčí České pošty Matyáš Vitík upřesnil, že autorem výtvarného návrhu je českokrumlovský ilustrátor Jindra Čapek. Cena aršíku bude 83 korun. K dostání bude na vybraných pobočkách a na e-shopu České pošty. Sport. Fotbalová Sparta dostala od disciplinární komise pokutu 600 tisíc korun kvůli chování fanoušků během domácího derby se Slavií. V duelu 6. kola šance ligy příznivci Sparty používali vystřelovací pyrotechniku, vhazovali předměty na hrací plochu a vyvěsili transparent oslavující válečného zločince Radka Mladiče. Pokutu 300 tisíc korun pak zaplatí Baník Ostrava. Jehož fanoušci v zápase s Olomoucí použitím pyrotechniky přerušili hru. Počasí. Na jihu Čech bude zpočátku zataženo s deštěm, dopoledne budou srážky ustávat a odpoledne začne ubývat i oblačnost. Teploty vystoupí na 16 až 19 stupňů Celsia, na horách maximálně k 15. Vítr je slabý proměnlivý, ráno může být i bezvětří a biozátěž je na stupni 1.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Provoz na silnici z Lomnice nad Lužnicí do Veselí může zpomalovat srážka auta s divočákem u Frahelže. Pozor taky na hlavním tahu u Písku, u Semic leží sražená srna. A hlavní tah 1/3 z Miličína do Votic už by měl být průjezdný. Ráno se tam srazila dvě auta a silnice byla zavřená několik hodin. Šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Pakliže nás právě teď poslouchá nějaká Denisa či Denis, přejeme jen to nejlepší k svátku, protože je tady pátek s datem 11. září. Vy posloucháte Český rozhlas České Budějovice, kde je s vámi i nadále Adéla Jirkalová se svým nakřáplým hlasem. Tak věřím, že vám to nějak nebrání v tom, abyste si užili poslední pracovní den tohoto týdne s námi ve svých uších. Je ve škole výtah? Dostane se dítě na vozíku do třídy, jídelny nebo na toaletu? I takové věci musí rodiče handicapovaných často složitě zjišťovat sami. V Česku totiž chybí přehled, které školy jsou skutečně bezbariérové. Změnit se to teď snaží iniciativa Výtahy do škol. Jak? Prozradíme už za chvíli. Počkejte si na reportáž a do té doby si poslechněte Ode zdi ke zdi, zpívá Hana Zagorová. Příjemný poslech.

0: Najít vhodnou školu pro dítě na vozíku, to může zabrat dlouhé týdny. A když se vhodná škola nakonec najde, často to znamená i hodiny dojíždění. Rodiče navíc často sami zjišťují, jestli se jejich dítě po škole vůbec může bez problémů pohybovat. Celostátní přehled bezbariérových škol totiž v Česku chybí. Změnit to chce iniciativa Výtahy do škol, která začala vytvářet vlastní databázy. Problém teď řeší taky dětský ombudsman.
1: Jsem maminka dvou holčiček, Adelky a Barborky. Barborka má kombinované postižení a péče o ní je trošku náročnější.
2: Vypráví maminka holčičky, která k pohybu potřebuje invalidní vozík, Eva Valičková.
1: Když Barunka začala chodit do školy, tak jsem jí 3 roky vozila z Českého Krumlova do Českých Budějovic do Arpidy. Bylo to jak organizačně dost náročný, protože jsem vždycky Barborku vyzvedla a rychle jsem se vracela do Krumlova, abych rychle vyzvedla Adelku.
2: Kdo tu cestu zná, tak ví, že tam není vždycky úplně plynulý provoz.
1: Když to šlo hladce, tak mi cesta trvala 30 minut. I přesto, že ráda řídím, tak to bylo celkem stresující.
2: Když přišla ta chvíle, kdy měla Bára nastoupit na základní školu, to by vlastně znamenalo dalších 9 let dojíždění.
1: Proto jsem začala hledat, jestli by v našem okolí nebyla škola, kam by Barča mohla nastoupit. Našla jsem v celku blízko od nás školu a ty mi vyšly vstříc. Cesta do školy je skvělá, ta nám zabere třeba 5 minut, ale pro mě je největší problém to, že škola není bezbariérová. Má schodoles, ale ten nemůžete počítat úplně jako bezbariérový řešení. Pořád musíte to dítě na ten schodoles přendavat. Z vozíčku na schodoles, ze schodolezu na speciální židličku a takhle vlastně několikrát za den.
2: A právě s tímhle problémem se rodičům a dětem snaží pomáhat iniciativa Výtahy do škol, kterou založila Jindra Landová.
3: Mám dceru, která je na vozíku a vlastně jsem pro ní nemohla sehnat mateřskou školu, pak první stupeň základní školy a pak druhý stupeň základní školy. V České republice je převážná většina škol bariérových.
2: Když už třeba nějaká škola bezbariérová je, tak nikde není uveden seznam takových škol, takže rodiče to musí obvolávat nebo se k těm informacím dostávají velice těžko.
3: Velmi malá hrstka škol má zmíněno na stránkách. Ani ředitelé nemají představu, co přesně bezbariérovost je. Pro někoho je to 1, 2, 3 schody, že se nic neděje, že to je bezbariérové, ale pro dítě na elektrickém vozíku to může být velká překážka.
2: Kolik českých škol je skutečně bezbariérových, přitom dnes neví ani stát, potvrzuje dětský ombudsman Martin Beneš.
4: Ucelený přehled o bezbariérovosti škol v České republice bohužel stále k dispozici není. Je ale zřejmé, že skutečně bezbariérových škol je jen málo. Velmi dobře víme, že by taková databáze žákům s postižením i jejich rodičům velmi usnadnila situaci.
2: Ombudsman proto s odborníky připravil dotazník pro celostátní mapování přístupnosti škol.
4: Ten v současné době pilotujeme a ministerstvu školství jej doporučíme k plošnému využití.
2: Samotné ministerstvo ale odpovědnost za bezbariérovost konkrétních škol směřuje jinam, pokračuje jeho mluvčí Ondřej Macura.
5: Za stav školních budov, jejich technické úpravy a zajištění bezbariérového přístupu odpovídají zřizovatelé, což jsou u mateřských a základních škol obce a u středních škol kraje.
2: Ministerstvo na odstraňování bariér vyčleňuje 10 milionů korun ročně. U nově postavených škol už bezbariérový přístup vyžadují stavební předpisy. Z Českých Budějovic Eva Marvanová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas České

0: počasí.
1: Krásné páteční ranko od Vimperka, 8 stupňů zataženo, příjemný a pohodový den i víkend se sluníčkem. Hlavně hodně zdravíčka všem přejí Fandové a Ferdoušek. Děkuji vám uctivě za všechny vaše SMSky, které během dnešního jihočeského rána dorazily. Zpočátku čekáme zataženo, na většině území s deštěm, který už ale pozvolna ustává. Odpoledne bude ubývat i mraků, na horách se ještě místy vytvoří slabé přehánky. Dnešní odpolední maxima 16 až 19, na horách naměříte 12 až 15 stupňů. Vítr povane slabý, proměnlivý, bude mít rychlost do 3 metrů za sekundu, ráno čekáme i klidno. Předpokládané množství srážek do 5 mm, rozptylové podmínky mírně nepříznivé teď po ránu, během dne už ale dobré a bio při pátku na stupni číslo 1.
0: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Šumavské sklářství, Vlasta Rédl či zajímavá akční hra související s Titanikem. I to například zazní v dnešních typech pro volný čas, které pro vás tady na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice chystáme už za pár chvil. 8 hodin, 17 minut. Dobré ráno.

0: A tak na ten páteční den postupně našroubujeme také víkend, už za chvíli Šrouby a Matice v podání kapely Mandraže a do té doby tipy pro volný čas. Jdeme na to.
1: Tipy pro volný čas.
0: Křišťálová Šumava je přednáška o šumavském sklářství, která dnes v 18 hodin začne v muzeu na Kvildě. Táborská setkání nabídne ode dneška do neděle v Táboře bohatý historický program. Středověké uličky, tržiště a jarmarky, průvody nebo dobová ležení. Dnes na festivalu Táborská setkání zahrají kapely Tempus anebo Vlasta Redl. Na akční hru s názvem Noc na Titaniku můžete dnes vyrazit v Prachaticích. Sraz je v 19 hodin v Neumanneu. Venkovní taneční představení s názvem Tanec pro moje můžete dneska od 18 hodin vidět na veřejném prostranství mezi panelovými domy na sídlišti Šumava v blízkosti kulturního prostoru Výměník v Českobudějovické ulici Jana Opletala. Mezinárodní noc netopírů je od 19 hodin v Chýnovské jeskyni na Táborsku. Organizátoři názorně vysvětlí vše o netopírech a vyvrátí různé pověry, které tyto létající savce doprovází. A symfonický orchestr Dalibora Havlíčka se dneska vrací do Písku s novým koncertem oblíbených filmových melodií. Začíná v 19 hodin a to v divadle Frání Šrámka.
1: Jihočeské ráno s Adélou Jirkalovou.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Nové cesty, staré hříchy a tajný deník. Premiérový seriál Na tělo. ČT2. Aby unikla trestu smrti, stane se mladá žena strojem na zabíjení ve službách tajné vládní agentury. Premiéra filmu Zabiják. A ČT Art uvede jako vzpomínku na frontmana, zpěváka a textaře Richarda Tesaříka koncert legendární kapely Jojo Band 50. Páteční večer s Českou televizí.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: Dobrý. Helejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
1: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
2: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce září i pro Táborsko, Strakonicko a celé jižní Čechy.
3: Půl deváté.
4: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Při nehodě turistického autobusu na východě Švýcarska zemřelo několik lidí a další jsou zraněním, informovala o tom tamní policie. Přesný počet obětí zatím není známý. Vozidlo havarovalo včera večer v kantonu Graubünden nedaleko hranic s Rakouskem a Itálií. Autobus najel do svodidla a spadl ze silnice na bok. Podle úřadu byli cestující z většiny Nizozemci. Letošní úroda hroznů bude kvůli suchému létu nižší než obvykle. Oproti dlouhodobému průměru klesne o zhruba 30%. Odhaduje to Svaz vinařů. Škody podle něj dosáhnou 500 000 000 korun. Chybějící vláha totiž způsobila, že bobule jsou menší. Sklizeň bude navíc letos neobvykle krátká, protože velká část odrůd dozrála najednou a vinaři je musí rychle sklidit, aby zabránili dalším ztrátám. Lázeňská města Karlovarského kraje tento víkend slaví 5 let od zápisu na seznam světového dědictví UNESCO. Oslavy dnes zahájí Mariánské lázně, v sobotu na ně navážou Karlovy Vary a v neděli Františkovy lázně. Jejich součástí budou přednášky, odborná setkání, komentované prohlídky nebo otevření vybraných objektů. Chýnovská jeskyně na Táborsku hostí Mezinárodní noc pro netopíry. Návštěvníci se dozvědí o životě, vědeckém výzkumu i ochraně netopírů a vrápenců. Jak informuje zástupce vedoucího Chýnovské jeskyně František Krejča, začátek akce bude v 19 hodin. Ukázky živých netopírů začnou v 7:30. Barokní koncert o nenaplněné touze zazní dnes večer od 18 hodin v knihovně Gelasta Vodňanského ve Vodňanech. Představí se mezzosopranistka Iva Kružíková s manželem, houslistou Richardem Kružíkem, za doprovodu čembalistky Moniky Šujanové. V komponovaném programu brněnských solistů zazní díla Bacha, Händla, Vivaldiho, Monteverdiho nebo Scarlattiho. A ještě počasí. Zataženo s deštěm, dopoledne ustávání srážek, odpoledne ubývání oblačnosti. Teploty maximálně 19, na horách 15 stupňů Celsia. Slabý proměnlivý vítr, ráno i bezvětří a biozátěž mírná.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Cisterna havarovala na silnici 23 ze Strmilova do Telče. Dejte pozor před studenou a dobře dojeďte.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: 56 akcí na 18 místech po celém městě. Ve Vimperku začíná multižánrový festival, který do města přivede známé tváře i místní umělce. My si o tom popovídáme už za chvíli s jedním z organizátorů, tak si počkejte na podrobnosti. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, páteční ráno s datem 11. září. Je to Jihočeské ráno a tady jsou Rangers. Vyží

0: Doslova celý Vimperk ode dneška ožije prvním ročníkem stejnojmenného multižánrového festivalu. Vyžití si na něm najdou děti, teenageři, dospělí i seniori. O programu si teď budeme povídat s Martinem Šolcem z organizačního týmu. Přeji dobré ráno.
1: Dobré ráno vám i posluchačům Českého rozhlasu. Zdravím z Vimperka.
0: My zdravíme z Českých Budějovic a prozraďte, co je hlavním cílem festivalu Vimperk.
1: No, cílem festivalu Vimperk je možná trošku bořit mýty o těch městských festivalech. My obdobný festival pořádáme i na severu Čech, v České Kamenici, kde se za pár let podařilo vybudovat poměrně rozsáhlou akci, kterou každý rok navštěvuje přes 10 000 diváků. A vlastně podobný cíl máme i s Vimperkem. Teď nás čeká první ročník a vypadá to, že počasí nám bude přát, takže se na celou akci těšíme. A takový ten asi zásadní rozdíl je to, že festival se skutečně odehrává kompletně po celém městě. Nestavíme žádný uzavřený areál, nestavíme ploty, ale skutečně se snažíme, aby se probudilo celé město, veškeré podniky, děláme hodně site-specific programu a když člověk přijede do Vimperka, tak aby skutečně objevil město, které žije kulturou.
0: Vy už jste to trošku nastínil. Festival není zdaleka zaměřený pouze na hudbu. Mám pravdu?
1: Je to přesně tak. Máme i obrovské množství doprovodných aktivit. Já bych řekl, že ten hudební program je stále ten stěžejní, nicméně návštěvníci se můžou celkově těšit na nějakých 56 programových bodů. Po celém městě čeká nás divadlo, čeká nás bleší trh, přijedou i osobnosti, jako například vimperský rodák Erik Tabery a bude to mnohem více. A skutečně na své si přijdou nejen ti nejmladší, ale i ti nejstarší.
0: Dnes začínáte, co všechno se bude ve Vimperku dít a na jaká místa program diváky přivede?
1: Z těch hlavních jmen nás čeká například Vypsaná fixa nebo Vladimír 518, případně mladá kapela Gufrau nebo Mat 213. Z té větší alternativy tam máme ještě Past nebo Ventolina, no a potom ostatně i spoustu kapel, které prošly vlastně skrze pořad starter vašich kolegů, což je například Maržary, Taige nebo BAK, takže to bude určitě zajímavé. No a potom nás čeká například dechový orchestr Vimperk, na který já osobně se moc těším, protože to bude až 170 členů, nejen těch současných, ale i historických, tak to bude poměrně velká věc. No a taky spoustu baskingů, už jsem zval i na Erika Taberyho, čeká nás taky kvízování s doktorem Vševědem, čeká nás ostatně i projekce filmu Vlny, který je velmi napojený právě na Český rozhlas.
0: Program vyvrcholí v sobotu. Vybral byste pár bodů ze zítřejšího programu?
1: Z toho zítřejšího programu je to ostatně už to, co jsem zmínil. Co mě ještě napadá, čekají nás i podcasty Rádia Wave, například Podhoubí nebo Boys. Čeká nás i vernisáž velmi zajímavé výstavy, která se jmenuje Extáze před agonií, což je Dneška Hošková a ta vás vtáhne do takového divokého světa nějakých psychedelických kompozic a bude to velmi zajímavé. Já jsem rád, že i takovéhle věci se dějou ve Vimperku. No a z těch komunitnějších aktivit, tak nás čeká i sousedská snídaně a nebo třeba festivalová seznamka.
0: Zní to velice lákavě. Na multižánrový festival Vimperk nás pozval jeden z organizátorů, Martin Šolc. Děkuji za váš čas, jsem ráda, že se to postupně vypršelo a ať vám přeje počasí i nadále naslyšenou.
1: Já vám moc krát děkuju a vidíme se ve Vimperku. Mějte se hezky.
2: Český rozhlas České Budějovice, písně.

0: 9:15. Jak jsem slíbila, tak jsme se opět po hodině spojili s Českým hydrometeorologickým ústavem.
1: Počasí.
0: Eva Houbová opět s námi. Dobré ráno.
2: Dobrý den.
0: Změnila se nějak ta situace za hodinu, co jsme se neslyšeli na jihu Čech?
2: Ubývá srážek, už jsou jenom ojediněle, ale pořád ještě je zataženo. Teplota dost vyrovnaná stále. Je tak mezi 10 a 12 stupni, na horách kolem 8. V Českých Budějovicích je zataženo 12 stupňů, bez větří. Tlak přepočten na hladinu moře zůstává 1021 hektopaskal. Na Churánově je zataženo a 8 stupňů, vítr jihozápadní 2 metry za sekundu.
0: Jaký bude zbytek toho posledního pracovního dne tohoto týdne?
2: Začne se projevovat nevýrazná oblast vyššího tlaku vzduchu. Už teď těch srážek ubývá, budou ubývat dál a odpoledne se začne protrhávat i oblačnost. Jenom na horách se ještě objeví místy slabé přehánky. Teplota vystoupí na 16 až 19 stupňů, na horách na 12 až 15. Vítr povane jenom slabý proměnlivý a byly na nízké zátěži.
0: Jdeme k víkendu, co přinese dnešní noc a sobota.
2: Zítra bude polojasno až oblačno, ráno ojedinělé mlhy. Odpoledne a večer se ojediněle objeví slabé přehánky, ale spíše na horách. Teplota ráno klesne na 11 až 8 stupňů, přes den vystoupí na 18 až 21 a na horách bude kolem 15. Povane slabý severozápadní až západní vítr a byl zůstane na jedničce.
0: Převezme obdobnou štafetu i neděle?
2: To ne, čeká nás od severozápadu další frontální systém. Nad ránem se bude zatahovat a přidá se déšť. Jeho načasování je zatím nejisté, ale vypadá to, že odpoledne už tady bude. Teplota bude ráno kolem 10, odpoledne kolem 20 stupňů a vítr mírný západní až severozápadní 2 až 5 metrů za sekundu.
0: A jaké počasí si pro nás zatím chystá pondělí?
2: Pondělí začne velkou oblačností a na většině území bude pršet. Odpoledne budou srážky i oblačnost ubývat. Teplota ráno se bude pohybovat kolem 13, odpoledne zas kolem 20 a vítr čekáme opět mírný severozápadní až západní 2 až 5 metrů za sekundu.
0: Řekla bych, že po tom horkém, suchém létě nám pozitivní předpověď počasí nabídla Eva Houbová. Děkuji za to. Mějte se hezky a naslyšenou.
2: Hezký den. Naslyšenou.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: Pověře Martinové, také za chvíli Lucie Vondráčková a vzkaz v lahvi. Jistý vzkaz teď obdržíte i v našem vysílání. Týkat se bude dnešního jihočeského dopoledne a hovořit bude Matěj Vodička, kterého vítám u mikrofonu. Ahoj Matěj.
1: Krásné ráno, Adélo, tobě i všem posluchačům. Vezmu to rovnou.
0: Ano, prozraď nám, co jsi si přichystal.
1: Určitě popíšu to postupně. Po 9. hodině s kolegou editorem Honzou Kopřivou povíme třeba něco o kyberpodvodech a jak si na ně dát pozor, to je docela zajímavé téma. Kolega Zdeněk Zajíček pro nás připravil nejenom dnešní českou vlastivědu, ale pozve nás taky do Muzea unikátní techniky v Rožmitále na Šumavě. Samozřejmě připomeneme i to bohužel neúplně šťastné výročí, které se váže k dnešnímu dni, tedy k 11. září. Posluchači určitě asi tuší, o čem je řeč. Po 10. hodině se spojíme s naším regionálním stopařem Petrem Kubátem, přidáme tipy pro volný čas, budeme informovat třeba taky o akci Tanec pro moje město, kterou chystá vlastně zapsaný ústav České Budějovice Evropské hlavní město kultury 2028. Je to akce ke dnešnímu dni. No a nebudou chybět samozřejmě ani babské rady, které budou dnes o mangu. No a po 11. hodině přijde ke mně do studia můj dnešní dopolední host, kterým bude Zdeněk Lahodný. To je docela zajímavé. Je to kuchař, ideální jméno pro kuchaře, který víc než 20 let působí v gastronomii a prošel si snad úplně vším, co tento obor nabízí, včetně vedení provozu vlastní hospody. A Zdeněk Lahodný provozuje internetový blog Kuchařští srdcaři, který má skoro 1500 sledujících a on na tom blogu popisuje, jak hospody v Česku skutečně fungují. Vlastně, jak on říká, jsou to nejen hezké talíře a naleštěné kuchyně, ale popisuje třeba i personál, hosty, ceny, blížka, štamgasty, taky průšvihy nebo třeba recenze od zákazníků a věci, o kterých se mezi lidmi v oboru mluví každý den.
0: Výborně, poutavá pozvánka, to jméno Lahodný, to mi cinká v uších, tak i kvůli tomu, i díky tomu si to určitě poslechnu. Matěj Vodička už za chvíli pro vás. Adéla Jirkalová se loučí a dnes u písniček pro radost po 12. hodině se těším na slyšenou.

0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Český rozhlas úspěšně otestoval nový systém celoplošného varování obyvatel přes rozhlasové vysílání DAB, umí probudit i vypnuté přijímače. Paliva na jihu Čech zdražila oproti minulému týdnu zhruba o 2 koruny. Vláda zatím regulaci jejich cen nechystá. Některé ústavy a katedry na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy se sloučí. Všechny navrhované změny ale akademický senát nepodpořil. Déšť bude na jihu Čech dopoledne ustávat, teploty vystoupí maximálně k 19 stupňům. Zprávy připravil Lukáš Pelikán. Příjemné dopoledne. Český rozhlas a České radiokomunikace úspěšně otestovali nový systém varování obyvatel. Ten dokáže v případě mimořádné události přerušit běžné rozhlasové vysílání a upozornit na hrozící nebezpečí varovným hlášením na displeji přijímače, přehráním zvukové informace a probudit i vypnuté DAB přijímače.
2: Přijímače na to zareagovaly správně, ty digitální se probudily ze spánku a začaly hrát a ty analogové s RDS-kou zobrazily na displeji nápis alarm a blikaly, takže všechno se povedlo.
3: Test spustil Pavel Balíček, vedoucí distribuce signálu Českého rozhlasu.
4: Věříme, že během zhruba roku bychom mohli přejít do standardního běžného provozu. Ta spolupráce bude zahrnovat i další subjekty, například hasičský záchranný sbor.
3: Říká Marcel Procházka, ředitel regulace a právní divize Českých radiokomunikací. Systém má sloužit při skutečných mimořádných událostech, jako jsou třeba požáry, povodně nebo výpadky proudu. Karolína Burdová, Český rozhlas.
1: Na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy vznikne od ledna nový ústav archeologie, ústav asijských studií a taky společné pracoviště pro muzikologii, divadelní a filmová studia. Rozhodl o tom akademický senát, který schválil 3 ze 4 navrhovaných změn. Nepodpořil sloučení katedry pedagogiky s katedrou andragogiky a personálního řízení. Studenti a někteří akademici sloučení kritizovali s tím, že by mohlo ohrozit budoucnost andragogiky a jejich studijních programů.

0: že zakročí v případě, že bude zdražování rychlejší než v okolních státech. Část tříkrálové sbírky v Horažďovicích pomohla zaměstnancům Charity. Vedení použilo na vyšetření přítomnosti protilátek proti virové hepatitidě. Díky tomu každý zjistí, jestli je nutné přeočkování a jestli případná nemoc neohrozí péči o klienty.
1: Podle ředitelky Šárky Čáňové je Charita v Horažďovicích mimo jiné jediným poskytovatelem domácí péče. Případné onemocnění zaměstnanců by tak mohlo zcela ohrozit zachování provozu služeb. Proto se rozhodli věnovat část tříkrálové sbírky na prevenci a zmapování míry ochrany svých zaměstnanců. Z Horažďovic Jitka Englová, Český rozhlas. Sport.
0: Nevidomý plavec David Kratochvíl vyhrál i svůj čtvrtý závod na mistrovství Evropy v paraplavání v tureckém Gebze. Paralympijský šampion z Paříže a pětinásobný mistr světa ovládl polohový závod na 200 metrů v českém rekordu 2 minuty 18,59 sekundy. Za světovým rekordem ve své kategorii zaostal o 58 setin. Počasí. Bude zpočátku zataženo s deštěm, dopoledne budou srážky ustávat a odpoledne čekáme ubývání oblačnosti. Teploty vystoupí na 16 až 19 stupňů Celsia, na horách maximálně k 15. Vítr je slabý proměnlivý, biozátěž na stupni 1.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Dopravní nehody jsou v Českých Budějovicích v Rudolfovské ulici a taky u Studené na Jindřichohradecku na hlavním tahu. Tam havarovala cisterna. Jezděte opatrně.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Devět hodin a skoro pět minut. V tento čas tradičně startuje jihočeské dopoledne Českého rozhlasu České Budějovice. U jeho poslechu vás vítá a pokud možno krásný pátek od mikrofonu přeje Matěj Vodička. Dnes je 11. září roku 2026. Samozřejmě nelze nezmínit tragickou událost, která před 25 lety navždy změnila svět. Asi každý z nás si vybavuje, co dělal 11. září roku 2001. Když se o teroristickém útoku ve Spojených státech dozvěděl, respektive o teroristických útocích ve Spojených státech. Výročí se samozřejmě budeme věnovat i my v této vysílací hodině. Nabídneme vám vzpomínky tehdejší rozhlasové zpravodajky Olgy Krupauerové a taky Čechů žijících ve Spojených státech. Ale podíváme se třeba taky na sever Čech do Národního parku České Švýcarsko, abychom zjistili, jak rozsáhlý požár před 4 lety poničil tamní pískovcové skály. Nabídneme taky jihočeskou vlastivědu nebo výlet se Zdeňkem Zajíčkem do Rožmitálu na Šumavě. Ovšem hned na začátku se budeme věnovat kyberkriminalitě. Podvodů v kyberprostoru dál přibývá. Útočníci využívají důvěry lidí, dostávají je pod tlak a vylákají z nich třeba přístupové údaje do internetového bankovnictví. O kolik peněz už letos klienty bank připravili, tak nejen o tom budeme mluvit podrobně v našem dopoledním vysílání. Příjemný poslech ještě jednou přeje Matěj Vodička.

0: 9 hodin a 10 minut posloucháte Český rozhlas České Budějovice, respektive páteční jihočeské dopoledne. Navážou kontakt, vzbudí důvěru a pak pod tlakem vylákají třeba přístup k internetovému bankovnictví. Podvodníci v kyberprostoru stále používají tyto metody, aby lidi okradli. A bohužel se jim to pořád daří. Podle aktuálních dat České bankovní asociace způsobili podvodníci klientům bank za prvních 7 měsíců tohoto roku škody za skoro 2 miliardy korun. A víc už teď ve studiu řekne editor Českého rozhlasu České Budějovice Jan Kopřiva, který je se mnou ve vysílání. Honzo, dobré dopoledne.
1: Děkuji, dobré dopoledne.
0: Ty skoro 2 miliardy, je to vysoké číslo v porovnání s loňským stejným obdobím?
1: Tak je to obrovský nárůst, skoro 80%, a ono to souvisí s tím, že se zvýšil i počet útoků. Ten vzrostl o pětinu na necelých 63 tisíc incidentů. Průměrná škoda na jednoho klienta se taky zvýšila, a to o 10 tisíc korun na něco přes 30 tisíc. Naopak bankám se podařilo zachránit 8 miliard korun.
0: Pověz prosím, jaké metody podvodníci používají?
1: Tak je to pořád dokola, pořád to jsou falešní bankéři nebo policisté, kteří lidem zavolají. Popisuje to Tomáš Stegura, předseda pracovní skupiny pro kyberbezpečnost České bankovní asociace a taky ředitel kyberbezpečnosti ČSOB.
2: Kdy se snaží přesvědčit oběť, že jejich účet je v nebezpečí a že mají peníze převést někam na takzvaný zabezpečený účet nebo vybrat v hotovosti a předat agentovi. Ten agent může být třeba domnělý prostředník České národní banky nebo právě policie a lidé jsou ochotní tyhle svoje peníze opravdu předat a poslat někam do neznáma.
1: V poslední době se ale objevují i falešné investice, kdy třeba člověku přijde e-mailem velmi lákavá nabídka na vysoké zhodnocení peněz, popisuje prezident České bankovní asociace Aleš Blažek.
3: Nabídky zázračných investic do různých investičních certifikátů a kryptoměn s obrovským výnosem a bohužel klienti často na ten výnos slyší, takže se nechají zmanipulovat a bohužel vidíme, že to způsobuje i zvýšené škody ohledně úspěšných útoků, protože právě ty investice samozřejmě jsou ve větších částkách, většinou jsou to desítky tisíc korun.
1: No a kromě toho se často objevují třeba na sociálních sítích různá videa, třeba i se známými osobnostmi, to jsou takzvané deepfakes, ale podle bankovní asociace je v uvozovkách nejúspěšnějším podvodem pořád zmíněný falešný telefonát, kdy se s člověkem spojí opravdu živý člověk a pod tlakem ho zmanipuluje. Pro představu, každý den spáchají podvodníci v kyberprostoru 66 trestných činů.
0: Neskutečné číslo. Ale co tedy s tím? Jak ty vysoké počty okradených lidí, pokud možno co nejvíce snížit?
1: Tak Matěj, základem pořád zůstává prevence a vzdělávání lidí. Každý by měl být obezřetný, nespěchat a každou podezřelou zprávu nebo telefonát si ověřit přímo u banky nebo dané instituce. Při nečekaném telefonátu je nejlepší zavěsit a opravdu zavolat na oficiální číslo banky a když třeba člověku přijde zpráva od někoho známého, příbuzného, třeba přes WhatsApp, Signal nebo nějakou jinou aplikaci, kterou používá, tak je dobré tomu člověku zavolat. To podpisuje náměstek policejního prezidenta Tomáš Kubík.
4: Zavolat nebo napsat tomu člověku, to je klíčové, protože ověřit si ten zdroj, pokud mu zavoláte, tak buď už vám řekne ano, bohužel můj WhatsApp nebo jiná komunikační platforma byla napadena, nereflektuj na to, anebo řekne díky za zprávu, tohle já jsem nikdy nepsal, okamžitě si blokuju svůj účet. Takže být ostražitý.
1: Odolnost vůči podvodům si můžou lidé sami vyzkoušet, a to v kybertestu, který najdou na webu České bankovní asociace.
0: Podvodů v kyberprostoru bohužel neubývá. Jak si na to dát pozor, tak nejen o tom jsme na začátku dnešního pátečního jihočeského dopoledne mluvili s editorem Českého rozhlasu České Budějovice Janem Kopřivou. Honzo, díky moc a hezký den. Naslyšenou.
1: Děkuji, hezký den.
5: Český rozhlas České Budějovice, písničky, které nestárnou.

Karel Gott doznívá v dnešním jeho českém dopoledni v 9 hodin a 17 minut a my se teď vydáme na takový malý výlet, protože v Rožmitále na Šumavě mají muzeum, ve kterém si můžete prohlédnout opravdu staré přístroje, jako třeba gramofon, který nepotřebuje elektřinu, nebo první mobilní telefon. Vezmeme vás tam už za chvíli v reportáži.

0: Kokas a Kapulka zase zpátky na jih Čech. Abychom popsali všechno, co uvidíte při návštěvě muzea v Rožmitále na Šumavě, tak by to vypadalo podobně jako výčet stavebního materiálu od pana Kosa ve filmu Na samotě u lesa. Ale nebyly by to latě, hřebíky, vruty, šrouby, dráty. Zaznělo by spíš, to máte telegraf, bleskojistka, ústředna, dálnopis, počítač, první mobilní telefon, gramorádia, televize a nebo třeba právě gramofon, který nepotřebuje elektřinu. Všemi těmito unikáty provedl redaktora Zdeňka Zajíčka, zakladatel muzea a majitel většiny exponátů Jan Komenda.
1: Kličku máme, teď nasadíme jehlu. To je klasický kufříkový gramofon, který má z boku kličku a hraje to bez jakékoliv elektriky. Z jakého roku je?
2: Ten je z roku 20 a skutečně, když sem přijdou ty mladší lidi, tak nemůžou pochopit, jak to může mluvit. Když tam není ani baterie, ani síť, nic, to opravdu je čistě mechanická záležitost.
1: Jsme v muzeu v Rožmitále na Šumavě, ale pojďme ho přiblížit ještě trochu více. Už jenom, jakmile vstoupíte, tak přímo před vámi je telegraf, dá-li se to tak nazvat. Pokud jste někdy viděli historické filmy, kde telegrafista ťuká morzovkou nějakou zprávu a vedle toho se točí cívka s papírkem, na který se propisuje tečka, čárka, čárka, čárka, tečka a celé se to posílá někam dál. Tak to je ono, prosím.
2: Přesně tak. Tak to je jeden z nejstarších exponátů. Pochází z elektrotechnického učiliště z Rožumberka. Je to už dneska poměrně vzácná věc a sloužilo to k těm prvotním spojům, zejména na dráze se s tím začínalo, ale později se to využívalo i v civilním prostoru ke komunikaci mezi lidmi.
1: Zvuk, který si pamatuji ze svého dětství. Zvuk číselníku z klasického domácího telefonu, nebo tenhle široký býval spíš v kancelářích. Asi sem určitě chodívají děti. Když vidí třeba tohle sluchátko, kterému se teď natáhnu, to je sluchátko, u kterém určitě takový dnešní malý kluk nebo malá holka musí říct, že to je mobil. A přitom je to vlastně mobil. Je to sluchátko, které má v sobě zabudovaný i číselník na otáčení. Ano, a takhle se to točí.
2: Ano, on to de facto je mobil, ovšem mobilní telefon, ne mobilní spojení, protože musel si někde se připojit na ty už řečené dráty.
1: My už teď s Janem Komendou přecházíme do další části. Je, tamhle ten tranzistorák měl můj děda.
2: Skoro každý si tady najde něco, co měl jejich děda, rodiče, buď jsou to tranzistoráky nebo rádia. A ta naše expozice, my ji honosně nazýváme Telegraf, Telefon, Rádio, což vystihuje vlastně ten základní obsah muzea. A díky tomu, že tady máme vývoj rozhlasových přijímačů od těch nejstarších z těch 20. let, a teď bude mít rozhlas velký jubileum, ke kterému už mu teď přeju, ač stovka je stovka, tak z toho důvodu jsme tady udělali i určitou část, která se týká těch radiopřijímačů. A tady nejvíc návštěvníků zajásá, tohle měla babička, to jsme měli my. Takže máme tady 99% těch základních přístrojů radiopřijímačů elektronkových od výrobce Tesla.
0: Spojení na Rožmitalské muzeum najdete na internetových stránkách www.rozmitalnasumavie.cz. K dispozici jsou tady tři telefonní čísla a stačí se kdykoliv objednat na prohlídku. Ideálně s mírným předstihem, alespoň jednoho či dvou dnů. Tolik tedy výlet na Šumavu, teď je 9:55. My si dáme další písničku. Bude to třeba Jaromír Nohavica a jeho Kométa a po něm třeba taky Umberto to.
3: Český rozhlas České Budějovice. Jediný rozhlas mezi jihočeskými rádii.
0: Přes 20 let se pohybuje v gastronomii. Vyzkoušel si, jaké to je být čišníkem na place, stál v čele velké hotelové kuchyně a teď se stará o své vlastní hospody. Zdeněk Lahodný, kterému kamarádi přezdívají Lahváč, o svých zkušenostech v oboru otevřeně mluví a píše na svých sociálních sítích, kde například založil skupinu Kuchařští srdcaři. Nejen o tom, jaké to je stát 14 hodin denně na nohou v kuchyni, ale třeba i o aktuální úrovni gastronomie na jihu Čech, si s ním popovídáme v pátek 11. září po 11. hodině dopoledne, tak si nás nalaďte. K poslechu zve Matěj Vodička.

zmizela, zmizela jako laň u lesa v nízku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, ach pícho marný

Krátce před 9:30 stále posloucháte Český rozhlas České Budějovice. V dnešním jihočeském dopoledni je těch výletů poměrně hodně a ten následující bude tak trochu do historie. Olympijský Berlín roku 1936 měl světu ukazovat sílu a dokonalou organizaci nacistického Německa. Budějovický atlet Jan Kobylka si ale do deníku zapisoval něco docela jiného. Mizerný tábor, sporty, které ho nebavily, i Hitlerovi kluky, kteří podle něj při pochodu padali jako mouchy. Co ho naopak opravdu zaujalo, to uslyšíte v dnešního České vlastivědě, kterou připravili archivář Tomáš Hunčovský a redaktor Zdeněk Zajíček. Hned po písnice.

0: Budějovický atlet Jan Kobylka si z olympijského Berlína roku 1936 vedl deník a rozhodně si v něm nebral servítky. Kobylku v deník prolistujeme v jeho české vlastivědě. U příležitosti konání letních olympijských her v Berlíně v srpnu roku 1936 byl nedaleko olympijského stadionu vybudován tzv. Mezinárodní tábor mládeže. Každý z účastnických států mohl do tohoto tábora vyslat 30 dorostenců, kteří měli možnost sledovat nejlepší sportovce světa na vlastní oči. Za sportovní klub České Budějovice byl do tábora vyslán nadějný atlet Jan Kobylka, který si o této cestě vedl deník. A v zápisech si rozhodně nebral servítky. Tábor podle něho za nic nestál, neboť šlo pouze o 30 stanů u lesa obehnaných drátem. A jestliže slavnostní pochod Berlínem před samotným zahájením her měl být demonstrací síly říšské armády a Hitlerovy mládeže, pak na Kobylku příliš nezapůsobil, neboť, cituji, podvýživení Hitlerovi kluci při něm padali prý jako mouchy, takže je nestačili odnášet. Šerm, cyklistika i pětiboj Kobylku vůbec nebavili. A co si myslel o ženském sportu, o tom raději pomlčíme. Jediný, kdo na něho zřejmě zapůsobil, byl americký závodník Jesse Owens. Tomu se totiž podařilo získat 4 zlaté medaile ve sprintu a skoku dalekém, a co by sportovec tmavé pleti, tak zbořil Hitlerův mýtus o árijské nadřazenosti. Jistě bychom měli od Kobylky peprné reportáže i z dalších dnů, kdyby však nebyl jeho pobyt v Berlíně předčasně ukončen. 8. srpna obdržel telegram, že jeho otec zemřel, a tak se musel vrátit zpátky do Československa.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

Je 8 minut po půl desáté, stále je s vámi Český rozhlas České Budějovice a páteční jihočeské dopoledne. Spojené státy si připomínají čtvrt století od nejkrvavějších útoků na svém území od konce druhé světové války. 11. září roku 2001 skupina radikálních islamistů unesla 4 letadla. Kdo se jim v letadlech vzepřel a jak na útoky vzpomínala bývalá rozhlasová zpravodajka Olga Krupaurová a další Češi ve Spojených státech? Povíme v reportáži už za okamžik.

0: Masakr, apokalypsa, válečný čin. Před 25 lety světová média takto informovala o teroristických útocích v New Yorku a Washingtonu. Islámští radikálové ze sítě Al-Káida tehdy unesli 4 letadla. Dvě z nich narazila do věží Světového obchodního centra v New Yorku, třetí do Pentagonu a čtvrté se zřítilo po souboji mezi teroristy a pasažéry v Pensylvánii. Při útocích zemřeli asi 3000 lidí a zraněných byly další tisíce.
1: It was a glorious blue sky Tuesday morning.
2: 11. září roku 2001 bylo úterý a nebe nad New Yorkem bylo modré, takřka bez mráčku.
3: A plane has crashed into one of the twin towers of the World Trade Center.
2: Před 9. hodinou ranní letoun American Airlines narazil v rychlosti 790 km za hodinu do Světového obchodního centra a zasáhl budovu mezi 94. a 98. patrem. O pár minut později do jižní věže dvojčat narazil spoj United Airlines. Všechno na vlastní oči viděl investiční bankéř Ondřej Valenta, který tehdy pracoval na Wall Street.
4: Hrozná scéna, protože lidi skákali z nejvyšších pater, ze stýho patra. Jsme viděli padat lidi a byla to strašná hrůza. Najednou jsem se ohlídnul přes rameno a vidím další letadlo. To už jsem si připadal jak v nejhorším filmu. Ta věž to spolkla, to letadlo, a obrovská rána. Najednou všichni začali utíkat.
5: Nikdo nikdy nezapomene na 11. září.
6: Dvě letadla narazila do budov Světového obchodního centra.
7: V horní části mrakodrapu zejí obrovské díry.
2: Tehdejší zpravodajkou Českého rozhlasu ve Spojených státech byla Olga Krupauerová. Bezprostředně po útocích se New York zabarikádoval. Zavřel mosty, tunely i letiště. Jedním z mála způsobů, jak se dostat do města, byl vlak.
8: Jsem vlastně došla asi tak 300 metrů k těm troskám, k tomu Ground Zero, kde jsem teda viděla, on to vypadalo jako nějaká zhroucená katedrála, ty trosky. A všechno bylo pokryté prachem, všude vcházely dovnitř ty skupiny hasičů a záchranářů a vycházeli ven teda zaprášení, spocení, unavení a lidi jim tleskali, co tam byli.
2: Lidé v ulicích se spojili a vzájemně si pomáhali. Při záchranných pracích zemřelo 340 hasičů a desítky policistů. Pátrání po živých rychle vystřídalo hledání viníků.
8: Nemohli tomu uvěřit. Samozřejmě na začátku ani nevěděli, odkud ten útok přišel, i když velmi rychle se začalo spekulovat o tom, že zřejmě teda je to islámský radikalismus, ale i jeden z komentátorů vlastně to hlásil za třetí světovou válku a skutečně zpočátku si Američané mysleli, že došlo k útoku a že možná prostě vypukne válka.
2: Útoky zasáhly samotné srdce Spojených států, vyprávěl ve vysílání Českého rozhlasu bývalý ministr zahraničí a v době útoků zvláštní zpravodaj Komise pro lidská práva OSN pro bývalou Jugoslávii Jiří Dinsbír.
9: To byl pocit horší než Pearl Harbor, protože v Pearl Harboru to přece jenom bylo daleko v Tichém oceánu a tady to bylo přímo v centru Manhattanu, takže si najednou začali uvědomit, že už nejsou ta Fortress America, ta pevnost za mořem, ale že můžou být kdykoliv napadnutelný.
2: Svět se po 11. září změnil.
10: And we stand together to win the war.
2: Letiště zpřísnila kontroly a Spojené státy vyhlásily válku terorismu. Islamistické komando vedl egyptský stavební inženýr Muhammad Atta, který při únosu letadla mluvil k pasažérům a spojil se i s řízením letového provozu. Audiozáznam po letech zveřejnila televize CNN.
11: Máme několik letadel. Buďte sticha a všechno bude v pořádku. Vracíme se na letiště. Nikdo ani hnout. Jestli se někdo pohne, tak může zranit sebe a poškodit letadlo.
2: Boj s terorismem odstartoval už v jednom z unesených letadel. Skupina pasažérů se zbouřila a zabránila islamistům v útoku na další cíle ve Washingtonu, pravděpodobně na Bílý dům nebo na Kapitol. Letoun se nakonec zřítil v Pensylvánii. Mezi oběťmi a těmi, kteří se postavili únoscům, byl i Todd Beamer. Popisoval ve vysílání americké televize jeho otec David.
12: Todd popsal operátorce na tísňové lince situaci, plán a požádal jí, aby vyřídila jeho rodině láskyplný vzkaz. Řekl jí, že zřejmě nepřežijí. Společně se pomodlili a poslední slova, která Líza slyšela, bylo: hoši, jste připraveni? Jdeme na to.
2: Let's roll. Tohle slovní spojení let's roll neboli jdeme na to se stalo symbolem amerického tažení proti terorismu. Námořníci dokonce tato slova vytvořili ze svých těl na palubě USS Bellowood. Američané v reakci na 11. září zahájili válku v Afghánistánu. O 10 let později v Pákistánu dopadly strůjce těchto útoků Usámu bin Ládina. Martin Balucha, Český rozhlas.
13: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Jediný rozhlas mezi jihočeskými rádii.

9 hodin a 40 minut stále posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Téměř 100 tun pískovce odpadlo ze skal při velkém požáru před 4 lety v Národním parku České Švýcarsko. Odborníci zároveň zjistili, jak vysoká byla teplota, která na skály působila, a překvapivě byla výrazně nižší než teplota, která spálila okolní stromy. My se přímo na místo vydáme prostřednictvím reportáže hned po písnice od Briana Adamse. Příjemný poslech.

0: Teplotě kolem 300 stupňů byly vystaveny pískovcové skály při zatím největším lesním požáru u nás před 4 lety. Zjistili to odborníci z Akademie věd, kteří studovali dopady ohně v Národním parku České Švýcarsko. Podle nich bude trvat zhruba 10 let, než se skály zotaví. Pro laika je nejviditelnější změnou různé zbarvení pískovce. Podle toho, jak hodně tam hořelo.
1: Možná ta barva, která je jako nejviditelnější, červená barva znamená nejvyšší teploty na tom pískovci, oranžová barva už jsou nižší teploty a potom ty okrové žluté barvy, že je třeba ten pískovec stejný zasažený tím požárem.
2: Nabízí jednoduché vysvětlení Michal Filipi z Geologického ústavu Akademie věd, který spolu s kolegy analyzoval vzorky skal z míst tehdejšího spáleniště. Ke svému překvapení zjistili, že pískovec před 4 lety odolával výrazně nižší teplotě než okolní stromy.
1: V těch laboratorních studiích se ukazují nějaké přeměny, které v tom pískovci by měly nastat od řekněme 0 stupňů až po 1000 stupňů a zaznamenali jsme pouze změny právě do těch 300 zhruba stupňů Celsia, takže je pravděpodobné, že skutečně vyšší teploty tam na tom pískovci nebyly a pokud tak pouze na krátkou dobu.
2: Zároveň se vlivem tepla z pískovce odlupovaly šupiny. Milimetrové až 10 cm částice dopadly na půdu a postupně se větrem nebo vodou dostaly i dál.
1: Tak jsme spočítali přes 100 tun za tento jeden požár, který opadl ze skal podél. Samozřejmě není to nějaký velký prostě dosah a je to vlastně přísun materiálu do vlastně půdního fondu nebo do toho údolí, které prostě je pod těmi skalními klify.
2: Hlavním důvodem je paradoxně voda, která je uvnitř samotného pískovce. Při vysokých teplotách začíná vařit a zvýšený tlak podle Jana Blahuta z Ústavu struktury a mechaniky hornin Akademie věd způsobuje mikrotrhliny.
3: Vyšlo nám, že to postižení tím požárem dosahovalo nějaký hloubek 6 cm v tom dlouhém Pravčickém dole, kdežto v té kontrolní lokalitě v tom Černém dole tam vlastně nedošlo k těm změnám měřitelným.
2: Při u nás zatím nejničivějším lesním požáru schořelo před 4 lety přes 1000 hektarů lesa a podle odborníků se i pískovcové skály v Národním parku České Švýcarsko budou do normálu vracet minimálně 10 let.
3: Začíná se pomalu obnovovat ta krusta zpevňující vlastně ten samotný povrch a ta se bude obnovovat kolem 10 let a následně bude docházet k nějaký stabilizaci těch skal a obnovení toho původního charakteru.
2: A bude určitě zajímavé sledovat, jak se s tím příroda vyrovnává. Eva Kézrová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas České Budějovice.

Častokrát, že si mé slunce, o němž nikdo nemá zdání. Řekl jsem to vážně, jenže nesmíš to tak brát.

0: Malka. Krásná zdravá svačina.
1: Hodin.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Evropská komise zaslala oficiální dopis ohledně střetu zájmů premiéra Babiše na Ministerstvo pro místní rozvoj. Knihovna Václava Havla mění název, jméno prvního českého prezidenta ponese jiná instituce. V parku na Sadech v Písku budou ode dneška pracovat arboristi, ošetří tam přes 20 stromů. Na jihu Čech budou srážky ustávat, naměříme maximálně 19 stupňů. Zprávy a Lukáš Pelikán, dobré dopoledne. Premiér Andrej Babiš z ANO má podle Evropské komise stále osobní zájem na holdingu Agrofert. Vyplývá to z dopisu, který komise poslala Ministerstvu pro místní rozvoj. Přijetí dokumentu potvrdila mluvčí rezortu Veronika Lukášová. Náš zpravodajský server iRozhlas.cz má jeho obsah k dispozici. Komise v něm podrobně vysvětluje, proč ve převedení Agrofertu do fondu neřeší Babišův střet zájmů. Zmiňuje třeba vliv premiéra na rozhodování státu i nastavení samotného fondu. Ten má po Babišově odchodu z vlády přejít do rodinné správy. Komise kvůli tomu už začátkem týdne pozastavila proplácení části dotací. Babiš i Agrofert střet zájmů dlouhodobě odmítají. Knihovna Václava Havla ponese nové jméno, první prezidentská knihovna. Respektuje tak přání vdovy po bývalém prezidentovi Dagmar Havlové. Ta odvolala souhlas s užíváním Havlova jména. Předcházely tomu spory mezi zaměstnanci a tehdejším ředitelem knihovny Tomášem Sedláčkem. Podle Havlové teď bude jméno Václava Havla používat jiná instituce.
3: Licenci jsem už bezúplatně svěřila jinému subjektu, kterému důvěřuji. Projekt plánujeme slavnostně představit na křtu lavičky Václava Havla 21. září.
1: Kromě Havlové spolupráci ukončili i dárci Zdeněk Bakala a Karel Komárek. Podle vedení bude první prezidentská knihovna pořád pokračovat v Havlově odkazu. Program se má dál soustředit na ochranu lidských práv nebo literaturu. Knihovna se už nebude podílet na organizaci ceny Václava Havla. V Písku dnes začnou arboristi s ošetřením 23 stromů. Stromolezci budou pracovat v parku na Sadech na pozemcích Českých drah až do 20. září. Cílem je zvýšit bezpečnost stromů a prodloužit jejich životnost. Navštěvníci parku musí počítat s dočasně uzavřenými místy, pokračuje mluvčí města Petra Měšťanová.
4: Arboristé provedou bezpečnostní řezy, upraví korony stromů a podle potřeby zredukují. Vymění také nevyhovující bezpečnostní vazby a na jeden ze stromů instalují vazbu novou. Ošetření zajišťují České dráhy na základě odborného posudku.
1: Při průchodu parkem by lidé neměli vstupovat do míst vyznačených páskou a dbát zvýšené opatrnosti. Řidiči v Dolním Dvořišti na Českokrumlovsku můžou využívat nejrychlejší

0: jsou opět k vidění na terase Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Dnes tam začíná prodejní výstava masožravek. Dominantou jsou 30-leté exempláře špirlic ze severoamerických mokřadů a slavné mucholapky podivuhodné. Výstavu ve spolupráci s muzeem připravili Markéta a Martin Dlouzí a přístupná bude do 20. září, včetně pondělí. Sport. Fotbalisti pražské Slavie rozehrali hlavní fázi Ligy mistrů porážkou v Lens 2-3. Další utkání v prestižní soutěži čeká Slavii za měsíc v Baku proti Sabahu. Počasí. Během dopoledne budou srážky na jihu Čech ustávat a odpoledne začne ubývat oblačnost. Teploty vystoupí na 16 až 19 stupňů Celsia, na horách maximálně k 15. Vítr je slabý proměnlivý, biozátěž na stupni 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Srážku s daňkem máme hlášenou u Rychnova u Nových Hradů na silnici 154 a srážku se Srnou pak u Dynína na Českobudějovicku. Dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: I po zprávách v 10 hodin samozřejmě pokračuje páteční české dopoledne Českého rozhlasu České Budějovice. Krásný den vám od mikrofonu ještě jednou přeje Matěj Vodička. Obloha alespoň tady nad Českými Budějovicemi je od noci zatažená a sem tam zaprší, ale ten déšť je myslím velmi vítaný po tom suchém a horkém létu, které jsme prožili. Víte, milí posluchači. Například hasiči letos o prázdninách často vyjížděli k požárům v přírodě. V celé republice jich likvidovali celkem 1630, což je zhruba o 360 víc než loni. Situaci ovlivnilo i dlouhodobé sucho. Například na jižní Moravě se počet požárů porostů zvýšil dvojnásobně. V Plzeňském kraji se počet řešených případů meziročně zvýšil ze 138 na 266, což je tedy taky dvojnásobek. Podrobnosti o tomto tématu nabízí náš zpravodajský web iRozhlas.cz. No a čemu se budeme věnovat my v našem vysílání během nadcházející hodiny? Nabídneme třeba samozřejmě tradiční babské rady, které budou dnes o populárním tropickém ovoci, tedy o mangu. Podíváme se taky k sousedům na Vysočinu, konkrétně do Havlíčkova Brodu, kde umělci vytvářejí k výročí města speciální grafity. No a kulturou dnes ožije taky sídliště Šumava v Českých Budějovicích, které bude hostit akci Tanec pro moje město. Víc o ní povíme zhruba kolem 10:30. Přidáme samozřejmě taky několik dalších typů pro volný čas a ten jeden vlastně přidáme už za chvíli. Mluvili jsme o tom taky už ve zprávách. Hned na úvod zamíříme do Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Před pár minutami tam začala oblíbená výstava masožravých rostlin. Na místě máme našeho regionálního stopaře, se kterým se spojíme hned po písnice už za chvíli. Tak si na to počkejte, milí posluchači, přeji vám krásné páteční Jihočeské dopoledne.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Je přesně 10 hodin a 10 minut. Posloucháte Jihočeské dopoledne Českého rozhlasu České Budějovice. Obří masožravky, mucholapky, tropické láčkovky i rostliny připomínající kobru jsou teď k vidění v Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích. Dnes tam začala tradiční výstava Masožravky na terase. No a jak už jsem před chvílí avizoval, my máme přímo na místě našeho regionálního stopaře Petra Kubáta, který přidá přímo z místa další podrobnosti. Petře, přeji dobré dopoledne.
2: Dobré dopoledne, já zdravím přímo z terasy Jihočeského muzea, kde jsou v tuhle chvíli už stovky exemplářů z celého světa. Chodí sem už spoustu lidí se na tuhle tradiční výstavu dívat. Já teď stojím u části, kde zurčí voda. Možná to slyšíte, je tady takový malý vodopád a část, která evokuje jihoamerický prales a jsou tady opravdu unikátní rostliny. Já jsem tady teď potkal i hlavní organizátorku a pěstitelku Markétu Aubrechtovou Dlouhou, tak se jí ptám, jaké jsou ty letošní hlavní unikáty té výstavy.
3: Dobrý den, tak my tady máme tak jako každý rok spousty rostlinek, masožravek, našich vzrostlých exemplářů, ale máme je doplněný o dvě takové top novinky a jedno z nich je špidlice Dave, krásná, která byla teprve registrovaná 3 týdny zpátky, takže to je úplně novinka poprvé v Evropě. A pak tady máme takovou speciální láčkovku, zas pro jiný milovníky, jiný sorty masožravek a ta se jmenuje Midnight, podle toho, jak je krásně tmavá, takže láčkovka s jménem Půlnoc.
2: Já když se teď otočím, tak tamhle je vitrina a tam jsou taky takové zajímavé rostliny.
3: Přesně tak, ve vitríně pak míváme takový ty speciálky pro sběratele, aby se mohli podívat, jak ty masožravky vypadají. Máme třeba krásný heliamfory ze Stolových hor, máme bromélie, které jsou masožravý, takže taky taková raritka, dokonce i masožravý bromélie, tučnice z Mexika, rosnatky z Jižní Afriky, takže všechny možné raritky z masožravý říše.
2: Možná se ještě zeptám na závěr, jak je náročné vždycky tuto výstavu tady připravit.
3: Tak stojí to určitý úsilí, to samozřejmě jo, ale nás to baví, takže je to super, my to máme hrozně rádi a máme to doma, takže pro nás je to úžasná příležitost se tady se všema lidma potkat.
1: Opravdu hezký, velmi bohatý výběr. Petře, můžou si lidi na výstavu nechat taky poradit právě s tím pěstováním masožravek, protože to je samozřejmě velmi specifický obor.
2: Samozřejmě můžou. Autoři výstavy, v kterém je právě Markéta Aubrechtová Dlouhá a její manžel Martin Dlouhý, jsou tady během výstavy osobně neustále přítomní a návštěvníci můžou pokládat otázky, které se týkají jak masožravých rostlin, tak ale i těch dalších. Oni tady poradí i s výběrem rostlin třeba do bytu, na zahradu nebo k jezírku, anebo třeba taky do rašeliniště. Jinak ta výstava je prodejní po celou dobu jejího trvání a potrvá tady v Jihočeském muzeu do 20. září, do příští neděle a muzeum je otevřené každý den i včetně pondělí od 9 do 6 večer.
1: Masožravky na terase, to je výstava, která začala dnes v Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích. Pozval nás na ní náš regionální stopař Petr Kubát. Petře, díky moc a hezký den, naslyšenou.
2: Hezký den.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje. Český rozhlas České Budějovice. Písni

0: Tipy pro volný čas.
1: Stále posloucháte Jihočeské dopoledne Českého rozhlasu České Budějovice. Jsou zhruba 3 minuty po 10:45 dopoledne. A to je samozřejmě čas, abychom vám představili nějakou možnost, kam vyrazit dnes za kulturou. A těch možností je opravdu hodně, tak pojďme na to. V Městském muzeu ve Volyni začíná ode dneška letní škola hebrejštiny. Úvodní přednáška a uvedení celého víkendového semináře s podtitulem Výroky otců odstartuje dneska ve 12 hodin, tedy docela zanedlouho. Přesouváme se na Třeboňsko, v Třeboňské galerii 105 je dnes v 18 hodin vernisáž výstavy Vertikální horizonty autorky Karolíny Netolické. A teď zase na Šumavu Javornický rozvojový spolek pořádá ode dneška do neděle houpařský víkend na Javorníku s profesionální poradnou. Lidem pomůžou popsat nazbírané houby odborníci. Výlet za perlami Šumavska začíná dnes v 9 hodin na zámku Kratochvíle. Zájemci se pak podívají taky na malebný zámek Dub a do funkcionalistické Královy vily v Prachaticích. A v městském parku ve Vimperku dnes v 16 hodin začíná dvoudenní festival Vimperk 26. Nabídne koncerty, divadlo nebo taky výstavy. A v Prachatické galerii Dolní brána je dnes v 17 hodin vernisáž výstavy Successfully. Nová galerie Suez ve Vimperku na Prachaticku dnes otevírá provoz výstavou Anežky Hoškové. Vernisáž je v 16 hodin a 30 minut. Křišťálová Šumava je přednáška o šumavském sklářství, která dnes v 18 hodin začne v muzeu na Kvildě. Táborská setkání nabídne ode dneška do neděle v Táboře bohatý historický program, středověké uličky, tržiště a jarmarky, průvody nebo dovoda dobová ležení. Dnes tedy v pátek na festivalu zahrají kapely Tempus a Vlasta Redl. No a já doplním, že hrdým mediálním partnerem slavností je Český rozhlas České Budějovice. Na akční hru s názvem Noc na Titaniku můžete dneska vyrazit v Prachaticích. Sraz je v 19 hodin v Neumaneu. A Mezinárodní noc netopírů je dnes od 19 hodin taky v Chýnovské jeskyni na Táborsku. Organizátoři názorně vysvětlí vše o netopírech a vyvrátí různé pověry, které tyto létající savce doprovází. A poslední tip, symfonický orchestr Dalibora Havlíčka se dneska vrací do Písku s novým koncertem oblíbených filmových melodií. Začíná v 9 hodin v divadle Fráni Šrámka. Tolik tedy tipy pro volný čas, za zhruba 9 minut bude 10:30, milí posluchači. Věřím, že počasí se ještě trošku umoudří a ať už vyrazíte kamkoliv, tak si to moc užijte. Nejen dnes večer, ale stejně tak i celý víkend. Společnost vám stále dělá a dělat může taky Český rozhlas České Budějovice.

Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.

Celých 5 minut nám zbývá do 10:30 a teď mám pro vás, milí posluchači, takovou otázku. Chcete dneska vidět velký tanec pod širým nebem? Pokud ano, tak vás hned po písnice pozvu do Českých Budějovic na velmi zajímavou akci Tanec pro moje město. Víc informací už za okamžik.

0: Jihočeské dopoledne s Matějem Vodičkou.
1: V Českých Budějovicích se bude dneska večer tančit venku mezi dvěma největšími sídlišti, tedy mezi Májem a Šumavou. Akce se jmenuje Tanec pro moje město a propojí romské děti ze sídliště Máj, tanečníky i místní obyvatele. Je taky už třetím kulturním happeningem po ódě na moje město a obrazu pro moje město. A tyto akce souvisí s titulem České Budějovice Evropské hlavní město kultury v roce 2028. Já mám právě teď na telefonu kurátora těchto komunitních programů, pana Ondřeje Horáka, kterému přeji dobré dopoledne.
2: Dobrý den.
1: Tak Ondřeji, u výměníku 1 v Českobudějovické ulici Jana Opletala se dneska od 15 hodin a 30 minut rozjedou taneční lekce. Budou pro všechny nebo jen pro ty, kteří na sídlištním prostoru venku dneska večer vystoupí? Jak to bude?
2: Určitě jsou to lekce určené úplně všem, míříme především na českobudějovičáky, ale samozřejmě se do nich může zapojit úplně každý. Myslím, že místa tam bude dost a naši lektoři, profesionální choreografové a tanečníci s tím počítají, takže tahle výzva, tahle možnost platí úplně pro každého, budeme rádi, když kdokoliv přijde.
1: No a kolik tanečníků dneska venku vlastně uvidíme a v jakém rytmu celé představení pro veřejnost bude a odehraje se?
2: Tak tanečníků bude víc než 150. Je to, myslím, úžasné číslo, které ukazuje, jak velký zájem o tanec v Českých Budějovicích je. Zapojili se do projektu jak profesionální, tak amatérské soubory a byla to prostě úžasná několika měsíční spolupráce s nimi a vy budete mít dneska možnost vidět ten společný tanec, který jsme s nimi nacvičili. A když se ptáte na ten rytmus, tak můžu slíbit, že tam zazní rytmy, které byste nečekali, že můžou zaznít dohromady, ale podařilo se nám vytvořit takováhle společná skladba.
1: Dobře, necháme se překvapit. Vy jste to sám zmiňoval, já taky. Jádrem projektu je spolupráce s romskými dětmi ze sídliště Máj. Jak jste je oslovili a jak reagovali na tuto možnost venkovního společného vystoupení pod vedením zkušených tanečníků a choreografů?
2: My jsme se spojili s organizací Hrom, která s romskými dětmi pracuje dlouhodobě a věděli jsme, že potřebujeme takového silného partnera, který má vlastně ty nejlepší způsoby na takovouhle komunikaci, na to, jak děti propojit, jak je zaujmout, jak je inspirovat. A to se podařilo. Vznikla skupinka víc než 10 dětí, kterým jsme v srpnu věnovali vlastně takový týden společného času, kdy jsme přizvali právě choreografy, aby s nimi nacvičovali různé způsoby vyjádření jejich příběhů, které do toho projektu přinesly a to je vlastně jádro toho dnešního představení.
1: Připomeňte prosím, kde a v kolik hodin dneska můžeme tedy všechny ty tanečníky vidět.
2: Takže když přijdete na tu adresu, která už tady dneska zazněla mezi těmihle sídlišti, tak když přijdete v 15.30, tak se 2 hodiny můžete účastnit workshopu, které jsme tam pro vás připravili, jak už jsem říkal, jsou určené úplně pro každého. A v 17.30 můžete vyzkoušet své schopnosti taneční v rámci flashmobu, který můžete už teď vidět na sociálních sítích a který už velká, jak jsme zjistili, velká část obyvatel Budějovic si nastudovala, naskoušela, máme na to skvělý ohlasy. A tam bude poslední šance si ho ještě společně vyzkoušet. A v 18 hodin vlastně začne tohle celé naše představení. Jeho šránci je právě i ten flashmob, takže se každý, kdo přijde, bude moct i dnes sám zapojit.
1: No a poslední věc, já jsem zmiňoval, že tato akce se odehrává v souvislosti se titulem České Budějovice Evropské hlavní město kultury v roce 2028. Už jsme tu tedy měli, taky už jsem to říkal, ódu na moje město a taky obraz pro moje město. Teď máme tedy tanec pro moje město. Tak na jaká společná vystoupení a na jaké téma se můžeme těšit do budoucna?
2: Já teď přemýšlím, jestli to mám říct, jestli to ještě chvíli nedržet jako tajemství.
1: Jestli to není překvapení ještě.
2: Jestli to není, tady já jsem v muzeu místním a tady plemě řvou děti. Hezká vizitka návštěvnosti, ale asi prozradím, že pro příští rok se chystáme pracovat s tématem filmu a že zase budeme mít možnost každý z města se do něj zapojit v rámci svých komunit.
1: Výborně, díky moc, že jste nám prozradil informace nejen k tomu, co se chystá, ale hlavně taky k dnešní akci Tanec pro moje město, kterou můžete navštívit dnes mezi dvěma největšími českobudějovickými sídliště, tedy mezi Májem a Šumavou. Kurátor těchto komunitních programů Ondřej Horák byl s námi v Jihočeském dopoledni. Díky moc, ať se akce vydaří a hlavně, ať se vám vydaří taky počasí. Naslyšenou.
2: Moc krát děkuju, mějte se hezky, naschledanou.
0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

Je 7:07, stále posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Počkali do tmy, zapnuli projektor a začali sprejovat zcela legálně. Umělci vytvářejí v Havlíčkově Brodě na Jihlavsku k výročí města rozsáhlá grafity v podchodech. Více si poslechneme už za chvíli v reportáži.

0: Tajný sen Mackyho Žbirky, písnička, která doznívá na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice. A my teď míříme na Vysočinu. Havlíčku v Broci v Podchodech pořizuje grafity k 70. výročí města. Umělci se spreji začali pracovat v noci. Vytvářejí velké barevné obrazy, například v Podchodu u lokality Vršovice. Příští týden se přesunou k podzemní trase pod průtahem městem. Všechny vytvářené murály zobrazují historii a příběhy spjaté právě s Havlíčkovým Brodem.
1: Startují umělci v Podchodu nedaleko brodského koupaliště Elektrocentrálu, aby si mohli na zdi promítnout nachystaný obraz. Podle něj pak začínají barevnými spreji tvořit jeho trvalou podobu.
2: Bude se tady vždycky vlastně střídat jakoby jeden nějaký obraz. A mezi to bude vždycky nějaké jakoby graffiti dílo, znamená nějaké jakoby abstraktní písmo propracované. A takhle se tam bude střídat vlastně obrázek, grafáč. A budou tady vlastně tři obrázky na jedné straně, mezi nimi dva graffiti a tři obrázky na druhé straně a mezi nimi ty graffiti.
1: Vysvětluje vedoucí skupiny umělců Michal Gerža, že předpřipravené obrazy budou mít hotové zhruba za dvě noci. Na graffiti později se zve další tvůrce.
2: Čtyři díla, to znamená čtyři různí autoři.
1: Vysvětluje, zatímco vyndává z auta další krabice se spreji.
2: Teď jsem nakoupil 60 sprejů dneska a určitě budu jako dokupovat. Prostě vzal jsem to vyloženě na tady tenhle ten podchod a to vlastně je jenom na ty obrázky.
1: Konkrétně tento podchod nedaleko koupaliště je zamýšlený hlavně pro turistické vyžití nebo rodiny s dětmi. Vysvětluje mluvčí Havlíčkova Brodu Jana Vránová.
3: Takže jsme říkali, že sem dávat třeba nějaké dějiny, nevíme, jestli je to úplně vhodné a rozhodli jsme se, protože sem umístíme pověsti. Bude tady třeba taková pověst o paní Trčkové, co by Zlatokopce, kdy zpracováváme motiv z pověsti, kdy si nechala šaty pošít zlatými dukáty.
1: Část výjevu pověstí bude opatřená i QR kódem, skrze který se budou moct lidé zobrazit buď text dané legendy, nebo si ji poslechnout i ve zvuku. Podobu muralu si podle Jany Vránové navrhli sami umělci.
3: My jsme k tomu de facto té kreativní složce připomínky neměli, jenom jsme malinko třeba dolaďovali, že k Barboře Kobzinové by se hodil víc klášter než třeba jiná budova. To byly fakt detaily.
1: Obrazy budou také v Podchodu u základní školy Volkerova. Tam budou místo pověstí zdobit zdi výjevy z dějin města. Z Havlíčkova Brodu Tereza Bešoutová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

10:46 stále je s vámi dnešního české dopoledne Českého rozhlasu České Budějovice. Mango, které si přineseme z obchodu, často potřebuje ještě pár dní na dozrání. Dnešní babské rady vás naučí, jak mu v tom pomoci třeba i díky banánům nebo rýži. Poslechneme si je hned po písnice od skupiny Ace of Base.

0: Babské rady.
1: Mango je vynikající tropické ovoce s nezaměnitelnou sladkou a aromatickou chutí. Z našich obchodů si většinou domů přineseme nezralé plody. Jak je tedy skladovat, aby dozrály a nezačaly brzy hnít? Aby si mango uchovalo svoji chuť a vůni, skladujte ho při pokojové teplotě, nejlépe odděleně od ostatních aromatických potravin. Nikdy ho nedávejte do lednice, nízké teploty mangu nesvědčí. Pokud chcete zrání uspíšit, dejte ho spolu s jablkem nebo banánem na jeden den do papírového sáčku. Ostatně i na mangovníku se plody před dozráním ručně balí do novinového papíru, což je ochrana před naklovnutím ptáky nebo poškození hmyzem. Vyzkoušet můžete i trik z indické kuchyně, kde je mango super oblíbená potravina. Nedozrálé plody tam celé zasypávají neuvařenou rýží. Stačí ponechat je takto 6 hodin. Mango je skvělou zásobárnou vitamínu C. 200 gramů čerstvého manga obsahuje doporučenou denní dávku tohoto života budiče.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou. Nové jihočeské dopoledne. Rozhovory, informace a zajímavosti z jižních Čech. Tipy pro volný čas a jihočeská vlastivěda. Nové jihočeské dopoledne. Každý všední den od 9 do 12 hodin s Hankou Šoberovou a Matějem Vodičkou. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
2: Pátečního české dopoledne ještě zdaleka nekončí. Máme před sebou zprávy v 11 hodin. Ty pro vás připravuje kolega Lukáš Pelikán. No a po nich přijde na řadu tradičně náš dopolední host. Dnes jim bude kuchař Zdeněk Lahodný. Opravdu originální jméno pro kuchaře. Zdeněk má za sebou přes 20 let práce v gastronomii. Začínal jako čišník, postupně se vypracoval až na šéfkuchaře ve vyhlášených hotelech a dostal se taky k provozování vlastní restaurace. Na svém kuchařském blogu Kuchařští srdcaři Zdeněk Lahodný popisuje zákoutí a někdy i temné stránky kuchařiny a gastronomie, jak sám říká, bez příkras a naleštěných talířů. My si s ním nejen o jeho zkušenostech popovídáme a začneme hned po zmíněných zprávách v 11 hodin. Pokud vás tedy téma zajímá, není nic jednoduššího, než zůstat s námi. Příjemný poslech přeje Matěj Vodička.

0: Malka. Krásná zdravá svačina.
1: Náš svět jsou jižní Čechy. Zpravodajství Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Od teroristických útoků na Spojené státy z 11. září je to dnes 25 let. V Česku ubývá lidí, počet obyvatel se meziročně znovu snížil. Nová kniha shrnuje 6 století pivovarnictví v Jindřichově Hradci. Na jihu Čech bude od západu oblačnosti ubývat, přehánky se můžou udržet hlavně na horách. Zprávy připravil Lukáš Pelikán. Dobré dopoledne. Američané si připomínají čtvrtstoletí od teroristických útoků. 11. září 2001 zemřelo skoro 3000 lidí a 19 útočníků. Dalších skoro 10 000 lidí zemřelo na následky neštěstí. Národní památník a muzeum Manhattanu v New Yorku uctí památku obětí 7 minutami ticha. Věty se zúčastní všichni 4 žijící bývalí prezidenti Joe Biden, Barack Obama, George Bush a Bill Clinton nebo bývalá senátorka Hillary Clintonová. Pietní ceremoniál pořádají taky Pensylvánie a Pentagon. V Pentagonu se svým projevem vystoupí prezident Donald Trump. Za první polovinu roku v Česku ubylo meziročně zhruba 12 tisíc obyvatel. V zemi teď žije zhruba 10 milionů a 900 tisíc lidí. Ukazují to data Českého statistického úřadu. Zemřelých bylo o 21 tisíc víc než nově narozených. V Česku podle statistiků už pátým rokem klesá porodnost i plodnost. Úřad naopak registruje vysoký počet uzavřených manželství, říká za statistiky Michaela Němečková.
4: V první polovině letošního roku bylo podle předběžných údajů uzavřeno 18,5 tisíce nových manželství, o 500 více než o rok dříve. Jen v průběhu měsíce června bylo zaznamenáno 9,5 tisíce sňatků, vůbec nejvyšší měsíční počet za poslední 4 roky.
3: Celkový úbytek obyvatel trochu zmírnil počet lidí, kteří se do Česka přistěhovali. Bylo jich o 9 tisíc víc než těch, kteří ze země odešli. Převažovali mezi nimi Ukrajinci a Filipínci. Odborníci z dětské psychiatrické nemocnice Opařany budou zkoumat vztah mezi používáním mobilních telefonů a psychickým prožíváním dětí. Nestačí podle nich sledovat jen čas strávený u obrazovky. Důležité je taky to, jak děti telefon používají a jakou roli v jejich životě má, pokračuje mluvčí nemocnice Jana Sosna Voňavková.
5: Chceme lépe pochopit, kdy může být mobilní telefon pro děti oporou a kdy naopak představuje zátěž. Budeme proto sledovat nejen dobu jeho používání, ale také to, jakou funkci v životě dítěte plní a jak se vztah k telefonu během hospitalizace mění.
3: Do výzkumu se můžou dobrovolně zapojit pacienti od 10 do 17 let. Výsledky chce nemocnice využít v odborných publikacích, sloužit budou taky rodičům a veřejnosti. Autoři včera slavnostně pokřtili novou knihu o historii zámeckého pivovaru v Jindřichově Hradci. Publikace Nová epocha pivovaru Pánů zlaté růže mapuje více než 6 století místního pivovarnictví. Vychází z archivních dokumentů, historických fotografií a plánů a zachycuje taky požár a následnou rekonstrukci areálu. Pokračuje archivářka Hana Pelcová ze státního okresního archivu v Jindřichově Hradci.
6: Mapuje nejenom historii panského pivovaru, ale i vaření piva v Jindřichově Hradci, takže je tam zmíněn i měšťanský pivovar, jezuitský pivovar a pivovar soukromé osoby s tím, že jsme

0: rozhlas.cz Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Nehody v tuto chvíli hlášené nemáme. Nová uzavírka platí na silnici 132 z Jarošova nad Nežárkou do Žirovnice. Uzavřený kvůli opravě je úsek až do Zdešova. Dobře dojeďte.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Asi už se vám, milí posluchači, stalo, že jste si v restauraci objednal jídlo a na stole se vám objevilo něco nehezkého a nepoživatelného. Jaký ve skutečnosti je svět gastronomie? Třeba tady na jihu Čech z té druhé stránky, tedy z pohledu personálu, z pohledu kuchaře. Zdeněk Lahodný, který v oboru působí už přes 2 desetiletí, o tom otevřeně hovoří na sociálních sítích a nebojí se popsat ty nejkontroverznější detaily. My si s ním v našem vysílání popovídáme už za oka. Přeji tedy ještě jednou krásné páteční dopoledne a zvu vás k poslechu. Od mikrofonu zdraví Matěj Vodička.

0: Dopolední host s Matějem Bodičkou.
1: Kuchař Zdeněk Lahodný je dnes naším hostem. Vítejte ve vysílání, díky za váš čas. Dobré dopoledne.
2: Dobré dopoledne, děkuji za pozvání.
1: Přemýšlel jste někdy nad tím svým příjmením, že to je vlastně takové předurčení až skoro k tomu se věnovat kuchařině?
2: Určitě, říkám, říkáme

0: to hodně lidí, že já vlastně jiný obor ani dělat nemohl, takže určitě se to hodí jo, k tomu, co dělám, nebo co mi naplňuje ta práce.
1: Vzpomenete si, kdy jste se poprvé postaral o hosta, ať už jako čišník nebo jako kuchař, kdy to bylo a jaký to byl případně pocit?
0: Matně se na to pamatuju. Já vlastně, když jsem začal pracovat, tak jsem 2 roky pracoval jako čišník v hotelu Růže v Rožomberku. Takže prvního hosta jsem potkal jako čišník. Byla to asi 90letá babička z Rakouska. A já se prostě snažil, abych nic neskazil. Tak babička si objednala domácí limonádu. Já jsem si dal limonádu na tác, nesem jí to ke stolu, samozřejmě jsem jí polil celý záda. Ale babička byla vtipná, takže mi dala ještě dýško a tak to byl můj první zákazník.
1: No tak to je docela divoký zážitek, který.
0: Je.
1: Ale všechno dobře dopadlo.
0: Všechno.
1: Co pro vás je na té gastronomii vlastně to nejhezčí? Proč se tomuto oboru věnujete a vydržel jste u něj vlastně i po těch 20 nebo více jak 20 letech? Já si totiž často říkám, co na tom ty lidi jako jste vy vlastně baví, protože ta realita není úplně hezká. Stojíte, když to tak řeknu, 14 hodin denně v kuchyni, ráno, v poledne, odpoledne, večer v noci, víkendy, svátky, všechno dohromady. Když máte ještě třeba vlastní hospodu, tak se vlastně z té vlastní hospody ani nedostanete. Nemáte žádné volno a veškerý čas trávíte tam. Tak co je na tom to nejvíc naplňující na té práci pro vás osobně?
0: Já vlastně, když jsem si vybral učební obor, já jsem nikdy neučil, nebyl jsem žádný Einstein, takže jsem měl jo, na výběr kuchaře číšníka anebo zedníka, ale už jako malý jsem rád vařil třeba pro mamku, takže nejvíc mě naplňuje na té práci prostě ten výsledek, jo? Vy uvaříte nějaké jídlo za 10 minut a host vás buď pochválí. Baví mě pracovat třeba ve špičce. Večer, když jsou večeře, vyjede vám jo, najednou 10 lísků, třeba 50 jídel, tak mi baví to tempo. Miluji vaření, jinak bych to nikdy nedělal.
1: Co vás na tom tempu baví? Teď to musí být hrozné nervy.
0: Jsou to nervy, ale mě to prostě baví. Ani z jiného neumím. Takže prostě jo, vaření musíte milovat, jinak nemá cenu to vůbec dělat.
1: Bylo pro vás zásadní, že znáte ten gastroprovoz, jak jste zmiňoval před chvílí, vlastně z obou stran, tedy jako čišník a i jako kuchař především?
0: Určitě. Říkám, on je to věčný boj mezi, když děláte někde v hotelu nebo v restauraci, věčný boj mezi placem kuchyní. Jo, kuchař říká, že číšník to má jednodušší, číšník říká, že jo, že kuchař to má jednodušší. Tam je zásadní, musí prostě tady ty dva segmenty, jo, táhnout zadem pro vás. Mně se to všechno jakoby vyplatilo nebo vrátilo. V tím, když jsem vedl tu svoji vlastní hospodu, tak jsem viděl i vlastně věci, co se týče placu.
1: Zmiňoval jste, že jste začínal jako číšník. Jakými pozicemi jste si tedy během svého působení v oboru prošel a co konkrétně vás třeba, řekněme, obohatilo úplně nejvíc? Co vám prostě nejvíc dalo do toho profesního života, ale možná třeba i do toho osobního, to nevím samozřejmě.
0: Říkám, začínal jsem jako číšník, pak jsem se pomalu dostával ke kuchařině, protože jsem zjistil, že mě to daleko víc baví. A prošel jsem, říkám, začal jsem na pozici kuchaře, dělal jsem vecem lidi, dělal jsem šéf kuchaře provozního restaurace a nakonec jsem splnil můj sen a provozoval jsem svoji vlastní hospodu.
1: No a co vás obohatilo úplně nejvíc? Bylo to třeba to provozování vlastní hospody, řízení toho personálu, nebo i třeba takové zkušenosti, které by mohly být zdánlivě třeba nepodstatné?
0: Největší obohacení, co se týče mýho života, byla určitě vlastní hospoda. Naučíte se jednat s lidma hlavně, naučíte se pokoře. Jo, ono to zní jako blbost, ale prostě naučíte se naslouchat lidem, naučíte se řešit různé věci. Jo, když jste jenom zaměstnanec, tak jenom vaříte. Jo, vaříte celý měsíc, dostanete výplatu, večer skončíte, máte volno. Ale když máte svoji vlastní hospodu, jste tam 24/7. pořád.
1: My jsme se tady bavili samozřejmě i o tom, jak je to v té kuchyni náročné. Když vlastníte svou hospodu, tak je to dvojnásob náročnější, protože se musíte samozřejmě starat i o to, aby vám chodili ty lidi. A v tomhle tom je třeba pro mě osobně ta gastronomie opravdu hodně neúprosná, protože když je jednou ztratíte ty lidi, tak už vlastně je skoro nemožné získat zpátky. Čili i po tom všem, když máte vlastní hospodu, ten provoz třeba nějakou dobu funguje, pak nefunguje. I po tom všem je pro vás pořád ta gastronomie lákavý obor. Pořád je to prostě to, co cítíte, že vaše srdce vám říká, ano, to by se měl dělat i přes to všechno, co se stalo, pořád to je nahoru, dolů a tak dál.
0: Určitě. Říkám, nic jiného neumím. Vaření miluju. Právě proto jsem začal svoje poznatky, historky psát na Facebook, mám tam vlastně lahváčův deník. Jo, člověk už kolikrát si večer řekne, že už prostě nemůže, ale druhý den ráno vstane a zase stojí u sporáku a zase vymýšlí nový recepty, nové věci.
1: Vy jste zmínil taky tu přezdívku lahváč, ta vznikla jak?
0: Ta vznikla už za mýho mládí a je to vlastně odvozený z mýho příjmení. Není tam žádná vtipná historka o base piva a takové věci, to určitě ne.
1: Zdeněk Lahodný, kuchař, je naším dnešním dopoledním hostem.
2: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Zdeňku, já jsem z generace, která zažila ta 90. léta minulého století, řekněme v dětském věku. Matně si vybavuji, jak restaurace vypadaly ještě třeba v době, kdy jsem začal chodit do školy, a tak si trochu říkám, když na to vzpomínám, že to ještě možná byl takový lehounký závan toho socialistického stravování a těch socialistických hospod. Kdybychom teď třeba dostali na stůl jídlo z té doby, řekněme třeba nevím, z roku 1996, průměrné nebo nadprůměrné. Myslíte si, že bychom se jako hosti v dnešní době cítili pohoršeni?
0: Já si automaticky nemyslím, že prostě jídla z devadesátek byly špatný. Říkám, jsou jídla, který se vaří i dneska z té doby. Tam šlo o to, že prostě byl omezený výběr surovin. Jo, lidi se nemohli ničím inspirovat. Jo, dneska máte sociální sítě, internet, můžete cestovat. Můžete si objednat jakýkoliv koření, masové, já nevím, z Argentíny. Takže jo, nemyslím si, že jídlo z 90. je jako špatný, nebo jo, bylo dělané poctivě. Byly k tomu úplně jiné podmínky, dneska jsou úplně jiné technologie. Říkám, dneska je úplně jiná doba. Zákazník je náročnější. Dřív to asi lidi moc neřešili.
1: A jaké ty stálice přetrvaly až do dnešní doby? Já si vybavu asi takové ty klasiky, řízek, vepřo, knedlo, zelo, svíčková. To jsou samozřejmě věci spjaté s českou kuchyní tradičně.
0: Říkám, v restauracích se i dělají retro víkendy nebo retro týdny. Plátek z broskví, kuřecí, takové věci, takže já si myslím, já na tom nic špatného nevidím.
1: Vy jste to sám zmiňoval, že to je velký rozdíl v dnešní době. Tak z jakých surovin se vařilo, když jste vy začínal právě v tom oboru?
0: Vařilo se z běžně dostupných surovin. Samozřejmě přes půlku talíře byla obloha, takové věci, ale jo, nikdo neřešil nějaký plating nebo nějaký servírování, nebo že mu mikroblinku a dám to tam pinzetou. Jo, prostě jo, asi lidi byli rádi, že dostali na tady žídlo a dál to moc neřešili asi.
1: Když jste zmiňoval tu oblohu, to někteří kuchaři označují za takový přežitek právě z dob toho socialismu a té socialistické kuchyně, tak jaký názor vy máte na oblohy? Předpokládám, že ten názor se asi taky řídí podle toho, co vyžaduje ten zákazník, a asi bych byl schopen přijmout to, že někteří zákazníci, a že jich bude opravdu hodně, že ti se prostě bez té oblohy neobejdou.
0: Oni to mají rádi. Jo, lidi to mají prostě rádi. Já toho zastáncem nejsem. A říkám, jo, lidi to mají rádi. Já, když se objednám jídlo, tak já tu oblohu třeba ani nesním, že jo. Protože já nejsem úplně zeleninový typ, nebo takže takhle.
1: Ale kuchař se rád podřídí svému zákazníkovi.
0: Určitě, určitě.
1: Pokud vím, tak vy jste během své kariéry působil výhradně pouze na jihu Čech. Nelákala vás třeba práce v cizině? Protože samozřejmě mnoho kuchařů odchází na takovou tu učenou do zahraničí, jak se říká.
0: Když jsem byl mladší, protože teď už to asi nemá smysl řešit, tak mě to lákalo. Samozřejmě tam je vidina peněz. Berou se tam, já nevím, jo, dvakrát taky peníze, ale já prostě mám rád jižní Čechy, mám tady svoje kamarády, teď máme vlastně s manželkou i syna, takže teď už to asi neřeším úplně.
1: Právě ten odliv gastropersonálu do zahraničí je problém, se kterým se hospodští na jihu Čech dlouhodobě potýkají a možná nejen na jihu Čech. Ten důvod je prostý. Samozřejmě, když kuchař jde do Německa nebo do Rakouska, tak tam dostane, a vy jste to sám zmiňoval před chvílí, dvojnásobek nebo trojnásobek toho, co dostane tady. Potýkal jste se s tím taky, když jste scháněl třeba ten personál do vlastní hospody. Jak je to vlastně dneska těžké sehnat nějakou opravdu spolehlivou pracovní sílu v gastronomii? Já mám třeba kamaráda, který provozoval taky restauraci a vlastně ta fluktuace, kterou měl v tom provozu, byla až nepředstavitelná. Řádově třeba někteří vydrželi, myslím tedy ten personál, tak někteří pracovníci vydrželi třeba v té hospodě jenom týden.
0: Říkám, můžu to říct ze své pozice, když jsem provozoval hospodu. Je to vlastně nejtěžší, je to strašně těžký najít spolehlivého člověka. Vy vlastně nehledáte kuchaře ani číšníka, ale vy hledáte spolehlivého člověka. Vařit se můžete naučit, ale tím, jaký jste člověk, to už nezměníte, o tím se narodíte. Takže ten největší kámen úrazu, když provozujete svoji restauraci, najít spolehlivý personál. To je alfa omega všeho.
1: Jinými slovy, vám se taky protočilo asi hodně lidí, když jste provozoval vlastní hospodu.
0: Hodně. Jo, nejvíc. Vlastně já jsem si v restauraci vařil sám. Měl jsem akorát do pomocnou sílu. A rezignoval jsem na schánění kuchaře, protože dneska je to prostě hrozný problém najít spolehlivého člověka. Říkám, za tu dobu, za ty 4 roky se tam je protočilo třeba 20 lidí, který tam nějakou dobu byli. Ale co jsme měli třeba pohovory, tak 90% lidí na ten pohovor ani nepřijde. I když vám slíbí po telefonu, na 100% přijdu, nastoupím. Prostě takové je dneska. A je to asi ve všech oborech, není to jenom gastronomii.
1: A to se bavíme tedy převážně o čišnících. Když jste zmiňoval, že jste si v kuchyni vařil sám, tak jste scháněl asi spíš někoho na plac především.
0: Určitě. Scháněl jsem se rivírky, ale říkám, ono to bylo dané i tím, že plav je prostě mimo Budějovice, nejezdí tam městská hromadná doprava, plno lidí nemá řidičák, takže v tom my jsme měli třeba těžší to schánění, že lidi se neměli jak dostat do práce.
1: A chtěl byste třeba do budoucna si otevřít ještě nějakou další svou vlastní hospodu? Láká vás to pořád?
0: Láká mi to pořád, určitě. Ale říkám, teď máme rodinu, malýho syna, manželka je na mateřský, takže teď se nemůžu dělat nějaký velký plány, ale do budoucna určitě je to můj velký sen.
1: Svět lokální gastronomie a taky podmínky v ní v dnešním dopoledním vysílání Českého rozhlasu České Budějovice odkrývá kuchař Zdeněk Lahodný. Teď je čas na krátkou hudební pauzu, nabídneme písničku s Luisem od Zuzany Michnové, skupiny Marcias. Za chvíli jsme zpátky.
2: Český rozhlas České Budějovice, písničky, které nestárnou.

0: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Ještě jednou opakuji opravdu vyloženě kuchařské jméno, Zdeněk Lahodný je dnes s námi ve studiu, povídáme si o jeho zkušenostech a taky třeba o tom, co přináší za strasti právě jeho obor, tedy gastronomie a kuchařina. Zdeňku, jak hodnotíte tu současnou úroveň gastronomie v Českých Budějovicích? Já jsem měl třeba možnost se o tom bavit s několika známými, shodou okolností třeba v minulém roce, tu byl taky kuchař Martin Svatek, nebo to možná bylo na jaře, teď nevím, ale Martin Svatek vaří v Táboře, ten samozřejmě vychvaluje táborskou scénu gastronomickou, ale i s několika dalšími nezávisle na sobě jdoucími lidmi jsem se o tom bavil a ti říkají třeba, no v Českých Budějovicích nemáte takovou zajímavou a pestrou gastronomickou nabídku, jako třeba v Táboře, tak souhlasíte s tímhle tvrzením?
2: Určitě s tím souhlasím. Já neříkám, že jsou tady jenom špatné podniky, určitě jsou tady dobrý podniky, šikovní kuchaři, ale prostě podle mě tady ty restaurace od sebe hodně kopírují dělák, nebo takže není tady nic úplně jakoby zajímavého, nebo proč by si lidi řekli, plácnu z Prahy, hele, pedu do Budějic tady do té hospody. Jo, není tady ani tvář, jakoby nějaký šéfkuchař, který by ty lidi přitah. Myslím si, že tím to je. No.
1: A bylo to jinak, když jste začínal v gastronomii?
2: Tak já jsem začínal z gastronomii hlavně v Českém Krumlově, takže o Budějovicích jsem úplně neměl přehled.
1: No a co úroveň v Českém Krumlově? To je taky docela zajímavé, protože my jsme se třeba v létě vypravili s mojí přítelkyní, chtěli jsme nějakou hezkou večeři, ale zjistili jsme, že ta nabídka je tam taky omezená. Vlastně, když nechcete úplně tu českou klasiku, tak jsou to spíš potom třeba ty burgery, americká kuchyně, je tam samozřejmě nějaká vietnamská restaurace, ale jinak člověk úplně na výběr nemá. Třeba taková ta nějaká klasická Chateau Cuisine, zámecká kuchyně. Nevím, jestli je tam úplně na výběr. Nechci se nikoho dotknout samozřejmě.
2: Jasný. Říkám, gastronomie třeba v Českém Krumlově je prostě, jo, když to řeknu úplně blbě, tak je dělaná, prostě je sezónní a je dělaná pro návštěvníky. Jo, v zimě tam prostě chcí pes. Takže říkám, gastronomie třeba v tom Českém Krumlově je prostě daná takhle.
1: No a opět se zeptám, bylo to jinak, když jste vy začínal jako kuchař?
2: Ne.
1: Bylo to stejné. No a jak naopak hodnotíte celkovou úroveň gastronomie v Česku? Pokud se někam posunula, tedy v posledních letech kupředu, tak co k tomu podle vás přispělo nejvíc?
2: Myslím si, že gastronomie u nás se posunula hodně dopředu. Říkám, je to hlavně lidi prostě, když přijdou do restaurace, tak očekávají nějakou kvalitu, hodně cestujou. Plno kuchařů se zdokonaluje, jezdí na stáže do ciziny, takže myslím si, že česká gastronomie se hodně posunula dopředu.
1: A může se třeba posunout ještě někam dál? Předpokládám, že asi jsou tam velké rezervy, pořád.
2: Pořád tam jsou velké rezervy. Ale říkám, je to daný i konkurencí. Musíte mít konkurenci. Jak ji nemáte, tak svoji restauraci nikam neposunete. Budete vařit pořád to samý, budete tam mít pořád stejného kuchaře. Konkurence je prostě potřeba.
1: Samozřejmě platí asi takové to klasické pořekadlo, že za kvalitu se platí, ale možná, nevím, jestli třeba Češi jsou úplně ochotní na tuhle stránku přistoupit, když to tak řeknu, protože my jsme přece jenom národ, který pořád chce takové ty klasické obědové polední meníčka, polévka, hlavní jídlo za pár korun, ale ono to úplně nejde dohromady s tím, že když chcete dostat nějaké dobré jídlo, tak prostě to není levné. Myslíte si, že třeba tohle jsme už pochopili, nebo ještě pořád ne?
2: Češi je taky speciální národ. Čech bych chtěl všechno čerství, já nevím, v biokvalitě, ale pak za to není moc ochotné jakoby zaplatit. No, ono se tomu každý diví, ale prostě čerstvá surovina je drahá. Dneska, když dáte meníčko za 200 korun, tak se tomu člověk diví, ale už nevidí tu práci za tím, že to musel někdo udělat, že musíte platit elektriku, musíte platit kuchaře. Říkám, za kvalitní jídlo by se lidi ho neměli jo, stydět dát prostě víc peněz. No. Hmm. Tak to vidím já.
1: Ono je to trošku i zajímavé, třeba když si to srovnáte s našimi nejbližšími sousedy, s Německem, Rakouskem, tak tam se samozřejmě za peníze jako u nás nenajíte. Je to z prostého důvodu, jsou tam úplně jiné výdělky, lidé tam žijí v úplně jiných cenových relacích. Ale mám pocit, že když přijdu třeba v Pasově nebo v Linci do nějaké tradiční rakouské hospody, tak tam opravdu za ty peníze něco dostanu. Nevím, jestli by to bylo tak v každém případě tady, třeba na jihu Čech, v Českých Budějovicích, v Českém Krumlově. Mně se třeba osobně stalo, že jsem v jedné nejmenované hospodě v Českém Krumlově dostal opravdu za hodně peněz jídlo, které se nedalo ani jíst. Mm-hmm.
2: Říkám, existují hospody v Budějovicích, kde za normální peníze dostanete slušné jídlo, máte z toho i nějaký zážitek, ale prostě myslím si, že to je celkově dobou, jsou hrozně drahé vstupy, já nevím, maso pořád zdražuje, zelenina a hlavně je to i o kvalitě kuchařů. Takže ne vždycky za své peníze dostanete určitě kvalitu.
1: Nevím, jestli to posluchači slyšeli, jestli to bylo slyšet do mikrofonu, ale mě už úplně zakručilo břicho, jak se tady pořád bavíme o jídle. Víme, co jíme, nebo o tom máme obecně jako zákazníci, tedy teď myslím, bláhové představy. Co myslíte?
2: Já si myslím, že si spíš myslíme, že víme, co jíme. Říkám, každý chce lokální čerství suroviny, ale prostě ta surovina něco stojí a Čech, jo, to máte tak, když jde Čech do supermarketu, tak z 90% si kupuje jo, zboží fakci, ale přitom by lidi chtěli kvalitu, jo. Ale to, jo, za to si musí zaplatit.
1: No mě zajímá ale i ta druhá stránka, jestli když přijdete někam do restaurace a na tom lístku máte napsáno, tady to maso je v biokvalitě. Jestli skutečně máte jistotu, že to maso bude v biokvalitě, nebo jestli vás někdo lidově řečeno netahá za nos. A teď se nechci nikoho dotknout, ale víme, že takové případy samozřejmě existují.
2: Musíte doufat, no, že je v biokvalitě. Ale jo, dneska už je taková doba, že si myslím, že už nemají asi jo, majitele hospod nějakou, jo, že by si úplně vymýšleli, nebo jo, myslím si, že se tam napsem, tak by to mělo platit. No.
1: Pojďme teď ještě k další věci. Já už jsem to taky zmiňoval v úvodu. Na sociální síti Facebook jste vytvořil skupinu Kuchařští srdcaři, která má v současnosti bezmála 1500 členů. Dokázal byste ve stručnosti posluchačům vysvětlit, co nebo kdo jsou to vlastně ti Kuchařští srdcaři?
2: Aha. Kuchařští srdcaři. Říkám, jsou to asi všichni lidi, kteří přežili covid a jsou ještě v gastru. Ale ne, jsou tam, jo, nejsou tam jenom kuchaři určitě, jsou tam číšníci, majitelé hospod, provozní. Jsou to prostě lidi, kteří milují vaření a má to pro něj, jo, prostě to řemeslo pro něj má nějaký smysl. Asi tak.
1: Dalo by se říct, že to je takový nějaký kuchařský blok, řekněme, který popisuje vlastně zkušenosti člověka z oboru.
2: Určitě.
1: Stručně
2: určitě.
1: Řečeno. Mě docela osobně zaujala jedna vaše historka na Kuchařských srdcařích, kdy jste popisoval zážitek, jak vám vedoucí jedné restaurace vysvětloval, že nemá na výplaty. To je taková, řekl bych, možná zajetá písnička ve vašem oboru. Stalo se vám to osobně hodněkrát?
2: Když jsem začínal vařit, když jsem byl mladší, tak se mi to párkrát stalo. Ne, že by mi majitel hospody jo, nedal výplatu, ale měl třeba zpoždění. Takže to se tady v tom oboru stává. Ale teď už jsem na to dávám pozor, protože jo, musím platit účty, máme rodinu, takže teď už jsem obezřetnější. A člověk by si měl vybírat nejenom hospodu, ale hlavně i majitele, aby byl v pohodě.
1: A byl jste vy třeba jako majitel restaurace v situaci, kdy jste třeba musel oželet výplatu vlastních peněz pro sebe, abyste mohl vyplatit ten personál? Stalo se to?
2: Asi poslední půl roku jeho provozování hospody. Ale ne, já zastávám taky pravidlo, že zaplatíte služby, zaplatíte elektriku, nájem a musíte zaplatit zaměstnance. Zaměstnanec prostě si tam odkroutí celý měsíc a má právo na své peníze, takže radši oželím svůj zisk výdělek.
1: Vy taky otevřeně mluvíte na kuchařských srdcařích o syndromu vyhoření, což je taky poměrně častá věc v gastronomii. Zažil jste to a případně jak se s vyhořením dá podle vás co nejúčinněji bojovat?
2: No, byl jsem k tomu, že jsi asi hodně blízko k vyhoření, ale on je to problém asi většiny kuchařů, protože kuchař jde do všeho prostě naplno. Když tu práci milujete, tak do toho jdete naplno 14 hodin, prostě makáte a večer zjistíte, jo, večer přijdete domů, nemáte náladu na rodinu, nemáte náladu na nic, pořád se vám jenom v hlavě otáčí furt ten den, co se dělo, co bylo špatně. A časem vás to prostě semele, takže určitě ve svém volnu se věnovat svým koníčkům, zkusit zapomenout na práci. Já vím, že to je složitý, ale ničím jiným se proti tomu jeho bojovat nedá.
1: No a poslední otázka, jak budou kuchařští srdcaři pokračovat? Evidentně vás to psaní začalo asi bavit, tak se nabízí, jestli třeba nechystáte nějakou knihu, v dnešní době jsou populární podcasty samozřejmě, tak máte nějaký nápad už?
2: Určitě bych chtěl, aby se na Facebooku srdcaři rozvíjeli. Mám teď domluvené nějaký spolupráce s firmama, takže bych tam zapojil třeba testování nožů, pracovního oblečení, takové věci. A co se týče té knížky, to mi lidi píšou dost, ale nevím, jestli bych chtěl vyloženě vydat nějakou knížku, spíš by to byla sbírka nějakých historek humorných z gastra a takové věci, takže a říkám, já nikomu nechci radit, jak má vařit, nebo takové věci, já prostě jenom píšu, co jsem kdy zažil, píšu to svým jazykem, bez nějakých okolků a tak, jak to je.
1: Zdeněk Lahodný byl dnešním dopoledním hostem Českého rozhlasu České Budějovice. Díky moc za váš čas, za pár historek taky, za ty postřehy z vašeho oboru. Ať se vám daří, nejenom v kuchyni, mějte hezký víkend. Naslyšenou.
2: Naslyšenou, děkuju.
1: Tolik tedy rozhovor s dnešním dopoledním hostem, milí posluchači. Za chvilku přijde na řadu náš tradiční pravidelný rozhlasový sloupek. I k jeho poslechu vás pozvu a takto aspoň s předstihem vám taky popřeju krásný víkend a krásný den. To vše vám od mikrofonu přeje Matěj Vodička.
0: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.

0: Jihočeské dopoledne s Matějem Vodičkou.
1: Minutu po 11:45 v pátek 11. září nastal čas na poslední rozhlasový sloupek tohoto pracovního týdne. O čem bude, tak bude o stěhování, ale věci si v něm do krabic balit nebudou. Slovo má Jan Flaška. Příjemný poslech.
0: Rozhlasový sloupek.
2: Existuje typ stěhování, při kterém se sice nezvednete ze židle, ale přesto po něm toužíte pořídit si chatu na samotě u lesa a už nikdy nepoužít elektrický proud. Stěhování ze starého počítače do nového. Zatímco při běžném stěhování naházíte do krabice knihy a hrnce a doufáte, že v novém bytě nějak zapadnou na místo, digitální přesun odhalí plnou pravdu o vaší osobnosti. Na začátku to ještě nevíte, ale do toho nového designového klenotu budete muset přesunout celé dekády svých intelektuálních selhání. Prvním krokem je plocha. Plocha je ekvivalentem takové té zásuvky v kuchyni, kam dáváte vybité baterie, gumičky a klíče od neexistujících zámků. Při přesunu souboru zjistíte, že se vaše minulost skládá z věcí jako dokument finální 2.docx, dokument finální 2 opraveno.docx a ze souboru aaa.txt, který obsahuje telefonní číslo bez jména. Skutečné peklo se ale rozpoutá, jakmile dojde na hesla. Moderní prohlížeče sice tvrdí, že si vše pamatují za vás, ale to dělají jen proto, aby vás mohli škodolibě uvrhnout do totální amnézie. Najednou sedíte před prázdným políčkem a marně vzpomínáte, jakou kombinací jména vašeho prvního křečka a roku své první kocoviny jste v záchvatu kreativity v roce 2015 použili pro přístup k internetovému bankovnictví. A pak jsou tu samozřejmě data, která přestěhovat musíte, i když k tomu není žádný racionální důvod. Například složka fotky 2013, ve které máte 200 fotek koberce, které v hotelovém pokoji v Istrii omylem nafotila kapsa vašich trenýrek. Jsou prostě vzpomínky, kterých se člověk nedokáže jen tak vzdát. Když po 12 hodinách zírání do monitoru konečně poprvé spustíte nový stroj, zjistíte, že funguje skvěle, až na to, že polovina vašich oblíbených programů už v této verzi systému neexistuje a ta druhá vyžaduje zaplacení předplatného, které stojí víc než roční provoz menšího afrického státu. V tu chvíli věnujete láskyplný pohled svému starému hučícímu počítači, který sice startoval 15 minut a voněl jako spálená guma, ale aspoň věděl, kdo jste.
0: Uniklo vám vysílání některého z pořadů? Najdete ho online na webu budějovice.rozhlas.cz.

Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Hinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Hinský.

0: Amálka. Krásná zdravá svačina.
1: Polední vyzvánění dnes přichází z vesničky Šejby v Novohradských horách. Ve věži obecní kaple je zavěšen zvon, který se dodnes rozeznívá tradičním ručním způsobem. Má průměr 36 cm, váží kolem 35 kg a zní v hlavním tónu G3. Ulit byl nejspíš v letech 1942 až 1944. Jeho slévárna ale zůstává neznámá. Dobré poledne.

0: odbylo poledne.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: U Studené na Jindřichohradecku havarovala cisterna s mlékem, na místě zasahují hasiči. Rodičům dětí na vozíku chybí přehled, které školy jsou skutečně bezbariérové. Změnit to má nová celostátní databáze. Antimonopolní úřad povolil odkup českých aerolinií a Smartwings tureckou společností Pegasus. Sobota bude slunečná s teplotami kolem 20 stupňů. Příjemný polední čas u zpráv přeje od mikrofonu Lukáš Pelikán. Cisterna převážející mléko havarovala dnes po 8 hodině raní u Studené na Jindřichohradecku. Řidič vyvázl bez zranění. Hasiči místo nehody zabezpečili a provedli protipožární opatření, pokračuje jejich mluvčí Vendula Matějů.
2: V tuto chvíli řešíme únik jak provozních kapalin, tak jsme zjistili, že uniká i převážené mléko. Na místě je již cisterna, která zbývající mléko z převrácené cisterny přečerpává. U nehody zasahují profesionální hasiči ze stanice Dačice a dobrovolní hasiči obce Studená.
0: V Česku chybí celostátní přehled bezbariérových základních a středních škol. Informace musí rodiny zjišťovat přímo u jednotlivých zařízení. Vlastní databázi proto spustila iniciativa Výtahy do škol.
3: Tak, aby se mohli jednoduše podívat, která škola je na tom jak s přístupností, protože takové informace se jinak velmi těžko dohledávají.
4: Říká zakladatelka iniciativy Výtahy do škol Jindra Landová.
5: Ucelený přehled o bezbariérovosti škol v České republice bohužel stále k dispozici není.
4: Potvrzuje dětský ombudsman Martin Beneš.
5: Je ale zřejmé, že skutečně bezbariérových škol je jen málo. Velmi dobře víme, že by taková databáze žákům s postižením i jejich rodičům velmi usnadnila situaci.
4: Ombudsman proto s odborníky připravil vlastní dotazník pro celostátní mapování. Stát chce přístupnost škol zmapovat do konce roku 2029. Z Českých Budějovic Eva Marvanová, Český rozhlas.
0: Poslanci se dnes v závěrečném třetím čtení věnují pravidlům pro povolování pobytu cizinců v Česku. Jeho schvalování, ale i rušení by mohlo být rychlejší. Je to součást návrhu cizineckého zákona, který předložilo ministerstvo vnitra. Návrh taky zavádí digitalizaci a změny v evidenci cizinců. Podle šéfa rezortu Lubomíra Metnara z hnutí ANO je cílem efektivnější a modernější systém, který přispěje k bezpečnosti státu. Přijetí zákona podporuje i opozice. Turecká letecká společnost Pegasus může koupit české aerolinie a dopravce Smartwings, povolil to Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Turecká skupina ale musí předat část letištních slotů pro letní sezónu na pravidelné lince Praha-Antalya jinému leteckému dopravci. Úřad tak chce zvýšit konkurenci mezi dalšími potenciálními přepravci na této lince. Rozhodnutí zatím není pravomocné, běží lhůta pro případné podání rozkladu. Pegasus je nízkonákladová aerolinka operující v Evropě, Severní Africe a na Blízkém východě. Po Turkish Airlines jde o druhou největší tureckou aerolinii.
1: Sport.
0: Tenistka Kateřina Siňaková se pokusí na US Open získat

0: maximálně 15. Fouká slabý proměnlivý vítr. Tlak vzduchu přepočítaný na hladinu moře byl v 11 hodin v Českých Budějovicích 1021 hektopaskalů. V noci se ochladí na 11 až 8 stupňů. Kránu se můžou ojediněle tvořit mlhy. Sobota bude polojasná až oblačná, odpoledne a večer jen výjimečně se slabou přeháňkou, spíš na horách. Teploty vystoupí na 19 až 22 stupňů, na horách maximálně k 17. Vítr bude slabý severozápadní nebo západní, biozátěž na stupni 1.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Dva cyklisti se srazili v Českých Budějovicích na křižovatce ulic Emila Pitera a Generála Svobody a motorkář havaroval na Strakonicku mezi Buzicemi a Buzičkami u Blatné. Jezděte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Ze studia Českého rozhlasu České Budějovice posloucháte písničky pro radost, pořad hudebních gratulací a pěkné dechovky.
3: A u těch 11. zářijových písniček pro radost je s vámi Adéla Jirkalová. Já a má Rýma společně to zvládneme a vítám všechny milovníky dechovky. Nebudeme zdržovat, mám tady dvě přání. Obě jsou datována k dnešku, i když oslavenci budou ve velkém zajisté slavit až zítra. Hana Důrová z obce Litochovice slaví padesátiny. Prosíme o zahrání písničky pro paní Hanu Důrovou z Litochovic u Volině, která 12. září oslaví 50. narozeniny. Zastupitelé obce Litochovice jí do dalších let přejí hlavně hodně zdraví, štěstí a osobní spokojenosti. Přáli jste si písničku Doudlebská chasa od Budvarky, zazní hned v zápětí a přidáme ještě jedno přání, a sice k zítřejšímu svátku do obce Bílovec paní Marii Čečkové. Přejeme všechno nejlepší k svátku rodina Novotných, Kroutlů a Koubovců. I my se přidáváme. Vše nejlepší.

Prosím o zahrání pěkné písničky pro rodiče Marii a Jana Kozovy z Jaronic, kteří oslaví 11. září zlatou svatbu. Mamka má 12. září svátek a 14. září narozeniny. Přejeme jí hodně zdraví, štěstí a lásky. Blahopřání zasílají dcera Marie s manželem Mirkem a vnuci David s přítelkyní Simonou, Mirek s přítelkyní Eliškou a pravnučka Viktorka posílá velkou pusu. To je krásné přání a gratulace i od nás, od Českého rozhlasu České Budějovice, k 50. výročí ke zlaté svatbě a sice manželskému páru Marii a Janu Kozovým do Jaronic. Přejeme vše nejlepší. Tady jsou Božejáci.

Písničky pro radost na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice jsou tady pro vás každý den po 12. hodině, nejinak je tomu i dnes při pátku. Mimochodem, ještě jsem nezmínila, že svátek dnes slaví Denisy. Denisa je původně řecké jméno, ženská podoba mužských jmen Denis a Dionys. Ti jsou dnes také v kalendáři, respektive Denis i Denisa. A znamená to bůh vína, či zasvěcený bohu dobrého vína. Tak tedy všechno nejlepší. A další gratulace od vás míří do Vitějovic. Vážená redakce, prosím o hudební gratulaci pro paní Janu Hadrabovou z Vitějovic, která 11. září oslaví 60. narozeniny. Do dalších let hodně zdraví, štěstí a spokojenosti přeje Sbor pro občanské záležitosti při obecním úřadu Vitějovice. Za SPOZ Ladislava Marková podepsaná. Tak zdravíme paní Janu Hadrabovou a posíláme Moravanku, písničku Nad Humenkem.

0: Pohádky pro radost. Pěkná česká dechovka k vašim narozeninám, svátkům a svatebním výročím. Denně na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice od 12 do 13 hodin.
1: A nyní už naše gratulace míří do obce Mladý Smolivec. Slaví se tady dvoje narozeniny, a to v manželském páru. Těmi šťastlivci jsou František Houdek a jeho žena Zdeňka Houdková, které oba srdečně zdravíme. Drazí rodiče, milá maminko a milý tatínku, jsou chvíle, kdy si člověk víc než jindy uvědomí, jak velké štěstí v životě má. A pro nás jste tím největším štěstím právě vy dva. Milý tatínku, ke tvým 70. narozeninám a milá maminko, ke tvým 69. narozeninám vám chceme ze srdce popřát to nejdůležitější. Pevné zdraví, neutuchající životní sílu, klid v duši a spoustu každodenních radostí. Děkujeme vám za domov, který jste pro nás vytvořili, za vaši nekonečnou lásku, trpělivost a za to, že jste nám po celý život tou nejbezpečnější oporou. Pohled na vás dva nám dává sílu a učí nás, co je v životě opravdu důležité. Přejeme vám, abyste si i nadále užívali každou společnou chvíli v naprosté pohodě, obklopeni láskou nás všech. Ať vás úsměv nikdy neopouští a oči vám stále svítí štěstím. Máme vás moc rádi a přejeme vám ty nejkrásnější narozeniny. Všechno nejlepší přeje dcera Monika, syn Petr a vnoučata Ládík, Aneška a Adámek. PS, maminka má narozeniny v sobotu 12. a tatínek v neděli 13. září. Prosíme o zahrání písničky Pampelišky. Veselá muzika je připravena a hrajeme ji Zdeňce a Františkovi Houdkovým do obce Mladý Smolivec. Vše nejlepší.

Mám před sebou další dvě přání v dnešních písničkách pro radost. Obě jsou shodně k 70. narozeninám a začneme s dovolením dámou. Je jí Marie Kolářová. Zahrajte prosím hezkou písničku naší milé spoluobčance obce Vlastec na Písecku paní Marie Kolářové k jejímu dnešnímu životnímu jubileu 70. narozenin. Vaším prostřednictvím jí přejeme do dalších let hodně pevného zdraví, štěstí, radosti a celkové životní pohody. Přeje obecní úřad Vlastec. Takové jest přání pro paní Marii Kolářovou. Jsem ráda, že jsme mohli zprostředkovat tuto gratulaci a další přidáme a ta míří do Nové Vsi Uchýnova panu Václavu Poduškovi. Milý Vašíku, tatínku a dědečku, k tvým dnešním 70. narozeninám ti chceme popřát pevné zdraví, štěstí, spokojenost a hodně společných chvil strávených s milovanou rodinou. To vše ti přeje manželka Maruška a dcery Pavla, Martina a Lenka s manželi, vnučky Klárka, Domča, Julinka, Anička. Ty posílají velkou pusu a vnuci Venoušek, Pepíček a Honzíček ti děkují za tvoji super zábavu. Prosím o zahrání písničky Muzikanti z Moravy od kapely Valaška. My velice děkujeme za krásný výběr a srdečně zdravíme dalšího z dnešních oslavenců, pana Václava Podušku. To přání jsme přidali k další gratulaci paní Marii Kolářové. Oba vás zdravíme a posíláme Valašku.

Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, děkujeme za to, vážíme si toho. 12 hodin k tomu 28 minut a máme před sebou další blahopřání v písničkách pro radost. Tentokrát míří do Benešova nad Černou. Hudební gratulaci posíláme paní Anešce Veselé k dnešním 70. narozeninám. Přejeme hodně zdraví, štěstí, klidu a domácí pohody. Za obec Benešov nad Černou přeje Veronika Zemanová-Korchová, starostka obce. Tak paní Aneško Veselá, zdravíme vás do Benešova nad Černou a k 70. nám vám posíláme hudební dárek, Třeboňskou 12.

Zítra oslaví 74. narozeniny bas-trumpetista od Babouků Vlastimil Kovář z Písku a zároveň z Podolí 1. Milý Vlasto, přejeme ti hlavně pevné zdraví, aby si ještě dlouho byl pevnou oporou baboučského doprovodu. Posíláme ti písničku, kterou si s námi natočil na zatím poslední baboučské CDčko Valčík Putimská brána. Přání posílají všichni babouci v čele s kapelníkem Tomášem Staňkem. Dnes slaví své 74. narozeniny paní Marie Bystrá z Turovce. Ať štěstí z tvých očí září, ať se ti vždycky ve všem daří, ať ti na tváři kvete stále mladost, ať v srdci máš jen samou radost, ať smích ti slunce přináší a vítr smutek odnáší. Vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí. Vláďa, Jarmila a Míša z Vimperka.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat náhlému hubnutí a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
1: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Jediný rozhlas mezi jihočeskými rádii.
2: Chtěli bychom nechat zahrát písničku pro pana Stanislava Grecha ze Staré Vráže k jeho 75. narozeninám. Hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a elánu do dalších let mu přeje zastupitelstvo obce Vráž se starostou panem Vladimírem Huptychem. K přání se připojují i členky kulturní komise a také hasiči z Vráže. Takové je přání panu Stanislavu Grechovi z Vráže k 75. Přidáme ještě jedny kulatiny, zdravíme do Štěpánovic, a sice pana Karla Panského. Vážená redakce, dnes se dožívá významného životního jubilea 80 let, pan Karel Panský ze Štěpánovic. Prosíme o hudební dárek a do dalších let pevné zdraví, pohodu a spokojenost v osobním životě přejí zastupitelé obce Štěpánovice v čele se starostou Vladislavem Ludvíkem. Děkujeme.

Za námi česká švitorka a před námi jihočeští rodáci. Vážená redakce Písniček na přání, prostřednictvím vašeho vysílání prosíme o hudební gratulaci pro paní Helenu Chmelárovou z Bělčic k vašim krásným 80. narozeninám, které slavíte dnes 11. září. Vám ze srdce přejeme hodně zdraví, pohody, úsměvu a radosti každý den. Ať vás i nadále provází dobrá nálada, láska vašich blízkých a chuť užívat si života naplno. Děkujeme vám za vaši životní moudrost, laskavost a optimismus, který rozdáváte kolem sebe. S úctou a přáním všeho dobrého přeje Městský úřad Bělčice. K přání se též připojují děvčata z kávy z knihovny Bělčice a připíjejí na zdraví paní Heleně Chmelárové do Bělčic k 80. Dne 11. září slaví 80. narozeniny paní Marie Sládková z Albrechtic nad Vltavou. Do dalších let jí všechno nejlepší, hodně štěstí, pohody a hlavně pevné zdraví přejí syn Jarda a dcera Jana s rodinami. I paní Marie Sládkové samozřejmě k 80. i k zítřejšímu svátku přejeme do Albrechtic nad Vltavou. Jen to

Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, 12 hodin 49 minut máme právě teď a pokračují písničky pro radost. Dobrý den přeji a prosím o zahrání písničky pro naši maminku, babičku a prababičku paní Marii Krajčíkovou z Českých Budějovic, která 11. září oslaví 86. narozeniny a druhý den svátek. Přejeme jí všichni vše nejlepší. Boží požehnání, zdraví, pohodu a spokojenost. Je to naše sluníčková maminka a my ji máme moc rádi. Děkuji za celou velikou rodinu, přeje dcera Milena. Marie Krajčíková, to je důležité připomenout, má dnes 86. narozeniny. Je z Českých Budějovic a my paní Marii Krajčíkové přejeme jen to nejlepší spolu s písničkou od Křídlovanky.

Vážená redakce, chtěli bychom touto cestou nechat zahrát paní Emě Řehořové, Rozené Winterové, která se dnešního dne 11. září dožívá krásného životního jubilea, 85 let. Paní Emma již delší dobu žije v Jihlavě, nicméně svůj aktivní pracovní věk strávila v Bělé a v Malontech, kdy se tyto vesničky nacházejí v krásném kraji pod úpatím Novohradských hor. Paní Emma pracovala jako hlavní účetní u bývalých státních statků v Malontech a své povolání vždy vykonávala s precizností a pečlivostí sobě vlastní. K dnešnímu jubileu jí přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti. Tuto gratulaci zasílají bývalí spoluzaměstnanci a kamarádi, se kterými to neměla Emička pokaždé vůbec lehké. A o to více a rádi právě na ní všichni vzpomínáme. Emo, měj se fajn a ať se daří po všech stránkách. Za všechny bývalé spolupracovníky Vláďa Malý z Malont. Pokud by bylo možné zahrát nějakou písničku o Šumavě, hrajeme rádi Iglovanku, a sice paní Emě Řehořové z Jihlavy. Vše nejlepší k 85. nám.

Prosíme o zahrání písničky pro paní Miladu Soldátovou, která dnes slaví své 90. narozeniny. Všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí a radosti přejí zastupitelé a starosta obce Žimutice. My do obce Krakovčice zdravíme tedy ještě jednou a srdečně paní Miladu Soldátovou a k těm dnešním 90. posíláme veselku Ladislava Kubeše. Děkuji vám za pozornost, milí posluchači. Adéla Jirkalová se loučí a zítra krátce po 5. raní. Naslyšenou.

0: radost vám hrajeme každý den v pravé poledne. Oblíbený pořad gratulací a pěkné dechovky. Písničky pro radost si objednávejte na našich internetových stránkách nebo poštou na adrese Český rozhlas u Třílbů 1 České Budějovice. Poslechněte si hezké dechovkové melodie a popřejte vašim blízkým v písničkách pro radost. Každý den od 12 do 13 hodin ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Policie ukončila vyšetřování bývalého soudce Kafky, vinního z finančního podvodu desítek lidí. Novou sportovní halu v Dačicích budou využívat studenti, sportovní kluby i veřejnost. Nejrychlejší nabíječka pro elektrovozy je v Dolním Dvořišti na Českokrumlovsku. Zítra bude na jihu Čech polojasno až oblačno s teplotami do 22 stupňů. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková. Kriminalisté navrhli obžalovat bývalého soudce Romana Kafku z podvodu. Českému rozhlasu to potvrdil mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu Jaroslav Ibehej. Bývalému soudci hrozí až 10 let vězení.
2: Roman Kafka podle kriminalistů v letech 2022 až 2025 podvedl desítky lidí a připravil je o víc než 20 milionů korun. O obžalobě do konce září rozhodne dozorová státní zástupkyně, potvrzuje vedoucí krajského státního zastupitelství v Ostravě Libor Malý.
3: Policejní orgán ukončil vyšetřování a předložil spisový materiál na krajské státní zastupitelství v Ostravě s návrhem na podání obžaloby.
2: Bývalý soudce Kafka tvrdí, že si peníze půjčoval kvůli údajným vyděračům. Před rokem se v rozhovoru pro Radiožurnál k podvodům přiznal.
4: Ty skutky se staly, já se rozhodně si odpovědnosti jako nezříkám. Chci samozřejmě hradit tu škodu, kterou jsem způsobil.
2: K posunu v případu se Kafka odmítl vyjádřit. Chce jednat o uzavření případné dohody o vině a trestu. Jan Duchoslav, Český rozhlas.
1: Dvě střední školy v Dačicích na Jindřichohradecku vylepšily své zázemí. Gymnázium rozšířilo prostory o novou přístavbu a střední škola technická a obchodní zase o multifunkční sportovní halu. Oba projekty stály dohromady téměř 200 milionů korun. Multifunkční hala nebude sloužit jen žákům na hodiny tělocviku, může ji využívat i veřejnost. Na ploše je možné hrát florbal, házenou, volejbal, basketbal a další sporty. Součástí je také umělá lezecká stěna. Řidiči v Dolním Dvořišti na Českokrumlovsku mohou nově využít nejrychlejší nabíječku pro elektrovozy. Nové dobíjecí místo s výkonem 600 kW nedaleko hranic s Rakouskem mohou využít i řidiči nákladních vozidel nebo autobusů. Podle ředitele E.ON Drive Infrastructure Martina Racmana je teprve třetí svého druhu v Česku.
5: Dále jsou to Čestlice u Prahy a jako poslední jsou Mořice u Prostějova. To znamená, že například dopravce dneska už může absolvovat plně elektrickou cestu s nákladním autem z Dolního Dvořiště přes Prahu do Ostravy.
0: Počasí.
1: Na jihu Čech bude od západu oblačnosti ubývat, ojediněle se vyskytnou slabé přehánky, teploty budou mezi 16 a 19 stupni Celsia, na horách do 15, v noci klesnou na 11 až 8 stupňů. Zítra očekávejte polojasno až oblačno, ráno ojediněle mlhy, odpoledne výjimečně slabé přehánky, teploty vystoupí na 19 až 22 stupňů, na horách maximálně k 17, vítr bude slabý severozápadní nebo západní, biozátěž mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Nehody se vyšetřují v Českých Budějovicích na křížení ulic Emila Pitera a generála Svobody na silnici číslo 4 Ulčovic na Prachaticku a také u Buzic na Strakonicku na silnici 3. třídy.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Vesele a zdravě.
1: Takhle pro vás budeme vysílat právě v našem vysílání. Tak vás zdravíme.
2: Paní doktorko, vítám vás a téma dnešní?
3: Dnes budeme mít rychlé zhubnutí, a to takové, o které jsme nestáli.
2: A típek na úvod, ano. Je to z ženského časopisu, strana 20. Měj se ráda, přijmu sama sebe takovou, jaká jsi. Strana 22, jak zhubnout 10 kilo rychle. Strana 24, recept na čokoládový koláč.
3: No.
0: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Zeidhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Hezké odpoledne vám všem, kteří s námi vysíláte. Doktorka Kateřina Cajmová je tady.
1: Dobrý den, dneska máme krásné téma, Patriku, náhlé hubnutí.
0: Ano, chcete ještě jeden štípek, paní doktorko?
1: Jsem s ním.
0: Tak je to například, Roman se před půl rokem zaregistroval do fitka a dodnes nevidí žádný efekt. Zatím tam zkusí zajít a zeptat se, co se děje. Teď Naděja Konvalinková o hubnutí také.
2: A byl mi sestaven jídelníček. Ovšem je to teda tragédie.
3: Jak to?
2: No protože to je šílení jídla. Ráno snídám a to musí být 3 krajíce chleba. Teď ještě prostě, že jo, nesmím teda mazat máslem, sádlem, ničím, tak mám takový ty pomazánečky a tak to a na to si dám hlávkový salátek. Takže to je snídaně. A teď už hned za chvilku už musí být svačina, to máš další 2 chleby a ještě k tomu jabko. Ale teda jabka nesmíš moc, jo, tam je moc cukru, takže jenom půlka jabka. Takže já si půlku takhle to a půlku si schovám na odpoledne a to už se blíží v oběd, rozumíš? A teď v oběd, kolik deka to, teď je toho šíleně moc, já už skoro to nemůžu do sebe ani naslouchat. Blíží druhá svačina a teďko už dost to mám a teďko rozumíš, seš po zájezdech, já nosím krabičky, já nosím tašky, furt si nosím, převážím, rozumíš, pak rychle se musím v tu svačinu najíst, pak jako je večer a pak ještě je druhá večeře a já zoufám, rozumíš, jsem úplně přežraná.
3: Takže to je hubnutí, to je hubnutí ale... přežíráním teda,
2: no.
3: To je nejlepší dieta, jakou jsem slyšel teda.
2: No, ale jde to dolů, já už
3: opravdu hubneš?
2: He, já pomalinku oplaskávám, už si můžu pod prsenku zapnout na ty druhý háčky, víš? Zhora trošku, víš, jak to oplaskávám a řekla bych ti, kolik kilo, ale pode mnou teď praskla ta váha, ale já až ji spravím, tak bude, ale myslím si, že tak ty 4,5 kila už to
3: jsi
2: bude.
3: Jsi sundala
2: no,
3: už?
2: No, taky, podívej se, břicho už cucnu.
3: No.
2: Jedinkrát jsem teda, jako prostě to jsem opravdu pochybila, protože já můžu, víš, jako prostě každý den si dát 1 deci vína. No co to je 1 deci vína, to mě ani nechutná, rozumíš? Já jsem si to nastřádala.

0: Takže jsi to vybrala jednou.
1: A za týden jsem si dala sedmičku, ne?
2: Vesele a zdravě.
3: No, srandičky kašpárky, ale ono je to celé pravda a bohužel my jsme 7 let z televizních obrazovek neustále hovořili o tom, že část obezity nebo někteří, kdo trpí nadváhu a obezitu, jedí málo a že musí přidat, protože metabolismus se brzdí i tím, že se nehýbu, ale i tím, že nejím. A bylo to marný, bylo to marný, bylo to marný.
4: Doktorka Kateřina Cajdemlová teďka znala téma, tedy náhlé hubnutí, to musíme říct, ano. Tohle nebylo náhlé hubnutí, to bylo záměrné.
3: Ano.
4: Náhlé hubnutí, paní doktorko, jak je definováno?
3: Tak, je definováno bohužel stále hmotností, to znamená ztráta více než 5% váhy za 3 až 6 měsíců. Přičemž pokud ubydeme 3 až 5 kilo za krátkou dobu, a krátká doba není definována, ale řekněme týden 14 dní, pokud se nějak nesnažíme, to znamená bez změny jídelníčku a pohybu, tak je to rovněž varující příznak.
4: To je hodně rychlý.
3: Ano.
4: Takhle asi často se nikdo ani neváží, ne? Ale to prostě pozná na sobě.
3: Patriku, nebuďte naivní, lidé se váží velmi často.
4: Ne, povídejte.
3: No ano, existují lidé, kteří se váží každý den.
4: Ale to je nějaká choroba, jsou chorobně váživí.
3: Prosím pěkně, ti lidé většinou jsou terčem útoku někoho za to, že se takzvaně přejídají. A oni si neuvědomí, já vždycky cituju paní Růžičkovou, která říkala, dám si rohlík a mám o kilo víc. Ona zapomněla, že ho zapila zřejmě litrem čaje. A protože litr čaje váží kilo, tak pokud se hned poté šla zvážit, no tak měla kilo navíc.
4: Můžeme tedy zhubnout bez toho, že bychom se prostě o to snažili, že by to byl náš záměr, můžeme?
3: Ano, jeden z těch důvodů, proč takhle krásně vesele zhubneme, je, pokud nám klesne stres. To znamená, pokud jsme byli vystresovaní a hodně se nám produkoval vnitřní kortizol, tak vznikala rezistence tkání na inzulín a obalovali jsme se tukem. A v okamžiku, kdy ten stres přejde, a na to je krásná knížka Zbavte se svých kil bolesti, no tak my to schodíme, ani vlastně netušíme. Takhle hubnou i hubli naši účastníci v televizním pořadu, pokud se zbavili toxických vztahů, čili rozvedli se, nebo odešli od rodičů, kteří je týrali, nebo se rozloučili s dětmi, které nějakým způsobem žili parazitním životním stylem a prostě oni hubli a nevěděli, jak je to možný.
4: Ale to se vlastně dostali do klidu. Proto
3: ano,
4: zhubli.
3: Ano.
4: Ale pak jsou stavy, kdy náhle zhubneme, ale je to spíše zdravotní problém. A
3: ano,
4: tomu se budeme asi dnes věnovat.
3: Ano.
4: Říká a potvrzuje, tedy má slova doktorka Kateřina Cajdemlová v pořadu Vesele a zdravě. A vy se samozřejmě dostanete i ke svým dotazům brzy.
2: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. A to téma, které dnes řešíme, si samozřejmě připomeneme i básničkou, protože i tentokrát náš posluchač básnil.
1: Zdraví Petr, asi skončím na klinice, jak hubnu v téhle době. Možná mám dvě tasemnice a žerou proti sobě.
2: Tasemnice většinou zůstávají samotné, že by jako takhle proti sobě to nedělají holky.
0: Nemůžou se rozmnožovat uvnitř?
2: Ne. Většinou máme jednu, ale hlavně já, když jsem četla ty nejčastější příčiny, když jsem se připravovala, tak jako problémy se štítnou žlázou, cukrovka, trávicí potíže, Crohnova choroba, záněty střev, podobně, psychické obtíže, tak tam vlastně tasemnice nebyly. A díky panu Petrovi, já jsem zašla do Wikiscript, tam je 38 diagnóz, při kterých se může náhle hubnout. A jsou tam i ty tasemnice, takže díky, pane Petře. Je to tak, ale v dnešní době díky pečlivému sledování kvality masa už se nemusíme bát.
0: Paní Turko, proč to tělo dělá to, že hubne, když dojde k něčemu? Co je tím důvodem? Ono jako se zachraňuje nebo nás na něco upozorňuje, aby jsme věděli, pozor, děláš něco špatně?
2: 38 příčin. No. Takže já bych řekla, že to tělo nedělá, ale to děláme my tím, že něco špatně děláme. Takže například je velký vedro, potíme se, nedoplňujeme tekutiny, litr vody váží kilo, nebo šíleně omezujeme sacharidy, to je teďko neuvěřitelná móda, ty nesmyslné keto diety a další, což vede k tomu, že ztrácíme svalový škrob. To se moc ani tuku netkne, ale jakmile ztrácíme svalový škrob, tak si neudržíme svalovou hmotu. To znamená, jde to půl na půl tuk a aktivní hmota a zatímco ten tuk se vrátí takhle, tedy lusknutím prstů, ano, svalovou hmotu dáváme dohromady mnoho a mnoho týdnů poté, takže to je velký problém. Další, co se může stát, že se nám vyprázdní střevo. A to můžeme zařídit buď projímadly, což řada lidí dělá. Kilo stolice váží kilo a my máme ve střevech 2,5 kila stolice, kilo a půl střevní mikrobioty. Takže toto letí. Nebo pijeme nějaké odvodňující čaje, nejznámější je kopřiva, že jo, zase litr vody váží kilo, nebo můžeme dojít k tomu, že se nám nějak strašně zvýší metabolismus. Děkuji. To znamená metabolický obrat. No to se zvyšuje například tou činností štítné žlázy, protože štítná žláza plýtvá, čili ona nám rozpojuje ty cykly různé, takže dochází k tomu, že vlastně tělo jí jako normálně, ale vinou zvýšené činnosti štítné žlázy máme průjmy, máme pocení, máme zvýšenou potřebu vlastně živin a dochází k tomu. Cukrovka, taky tělo nedokáže správně využít cukr a tak začíná spalovat tuky a bohužel i aktivní hmotu. Může odcházet velké množství cukru močí a s tím se strhává voda. Prostě těch důvodů, proč hubneme, je mnoho.
0: A můžou za to léky třeba některé?
2: Ano, tak léky na odvodnění, samozřejmě léky, které zvyšují činnost štítné žlázy, když si je předávkujeme. Potom to mohou být různé léky, které vlastně vyprazňují trávicí trakt nebo omezují příjem potravy. To je další móda dneska.
0: To jsou ty modní léky.
2: Ano, že se berou i drogy různé, třeba kokain nebo extáze, aby došlo k tomu, že nepotřebujeme tolik jíst. Jenomže toto všechno se netýká tukové tkáně. Protože na to, abychom zhubli kilo tuku, tak je potřeba zvýšit obrat a vlastně uklidnit se, což lidé, kteří hladověj nemají, protože Patriku, slovo hubený má slovní základ.
0: Ve slově hubit?
2: Ano, přesně tak. Čili hubený je ten, který dělá něco, co ho hubí.
0: Dá se podle toho, jak hubneme, nebo kde hubneme na těle, poznat, od čeho to je, abychom třeba my, jako laici, věděli, bude špatný tenhle orgán, štítná žláza, nebo nejsme psychicky v pohodě, nebo hodně pijeme alkoholu, nebo málo jíme, co?
2: Tak, já bych řekla, že pokud hubneme teda správně, tak by mělo být to, že se nám zmenšuje objem v pase. Pokud se ten objem v pase naopak zvětšuje a dochází ke zmenšování objemu končetin, To se děje u alkoholiků anebo u lidí, kteří vlastně mají tu zvýšenou míru stresu nebo berou kortikoidy. To je další vlastně věc, která může vést k tomu, že se mění tvar těla. No tak dochází potom k tomu, že vlastně vypadáme podvyživeně a to je samozřejmě špatně.
0: Říká doktorka Kateřina Cajdamlová, ptát se jí samozřejmě můžete i dopředu a dělali jste to přes stránky veseleazdravie.cz a taky na telefonním záznamníku jste nechali nějaké ty dotazy, tak těm se budeme věnovat za chvíli a později těm živým telefonátům do studia.
3: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
5: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
3: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: hubnutí, téma dnešního pořadu Veselé a zdravě s doktorkou Kateřinou Cejdhamlovou. A samozřejmě měli jste šanci i ptát se dopředu, takže jste posílali své vzkazy po telefonním záznamníku i přes stránky a formulář, tedy www.veseleazdravie.cz. Tak jaký přišel psaný dotaz, paní doktorko?
1: Fascinující dotaz paní Zdeňky, která píše: trpím léta Crohnovou chorobou, střevní divertikulózou, lupusem, beru eutyrox na štítnou žlázu, beru kortikoidy. Střevní nemoci jsou celkem v klidu. Přesto jsem za rok zhubla 20 kilo. A teď právě proč jsem šokovaná. Příčina nezjištěna. No tak má Crohnovu chorobu, divertikulózu a lupus. To samo o sobě může vést k hubnutí. I když jsem byla vyšetřována na všechno možné a zase v šoku jsem, pouze trochu rozhozená štítná žláza. No tak zase, pokud je hyperfunkce a bere třeba příliš mnoho léků, dochází zase k hubnutí. A další, mám celkem limitující střevní dietu. No tak zase důvod, pokud ta dieta je limitující a nejí dostatečně, no tak logicky hubne, čili těch příčin. My máme 4 příčiny, které vědí ti lidé, kteří se o paní Zdeňku starají. A ona říká, že by chtěla přibrat hlavně svalovou hmotu. Takže paní Zdeňko, prosím, první zajděte na úpravu té diety, abyste z toho, jak jí máte limitující, dostala dostatek živin. Bez nutričního specialisty to nepůjde, ale já jsem fakt v šoku, když tohle čtu. No. Pak máme další velmi zajímavý, velmi dlouhý dotaz, ze kterého jsme vzali jenom kousek. Pan Karel Zvrchlabý, mladý muž, přestal jíst sacharidy, cukry, nevím co, a jenom tak jako levou zadní zmínil, že přestal pít alkohol a zhubnul 30 kilo. Prý i nějak jezdí na kole a podobně, byl rád, změnili se mu všechno možné a pokračuje.
2: A teď se mi stala taková věc, že jsem měl 92 kilo a o víkendu jsme byli ve Znojmě na 3 dny a tam teda to nešlo s tomu alkoholu vyhnout a musím říct, že jsem toho alkoholu měl víc než kdy jindy. Myslím si, že jsem za ten víkend vypil asi 5 lahví vína, samozřejmě se spoustou vody teda, ale mám 3 kila navíc. A vlastně jsem teda tenhle týden začal zase znova hodně pít, ale ta váha se některých jako už jako nechce vrátit, jako, tak bych se chtěl zeptat, jestli jako mám zase něco změnit. Jinak musím říct, že v tom hubnutí mě strašně moc pomohla umělá inteligence, že vlastně veškerý dotazy, nepsal jsem si žádný kalorický tabulky, vůbec nic, ale normálně každý den večer jsem nadspal do umělé inteligence, co jsem všechno snět za ten den, a ona mě napsala, co si mám připravit na další den a tak jsem se propracoval až k těm teda zhubnutej 30 kilům.
1: Takže kilo svalu, kilo tuku, kilo vody, kilo střevního obsahu, všechno váží kilo. Zhubnout nebo přibrat 3 kila není žádný problém. Tady v tomto konkrétním případě se ale obávám, že tím, že pan Karel začal abstinovat, tak vlastně ty 3 kila, která přibral, může být buď zátěž ledvin, protože 5 litrů vína za 2 dny je strašně moc. Může to být zátěž jater, která se brání, ale taky to může být návrat už tentokrát rezistentního tuku, protože u lidí, kteří pravidelně pijí, si to tělo ten tuk vyrobí, takzvaný viscerální, útrobní, aby ochránilo důležité orgány a mozek. A pokud vy vysadíte alkohol, tak ho jako máte vysadit navždy. Pokud vy ho ovšem znovu nasadíte, tak se vytvoří rezistentní tuk a to bude problém zhubnout.
0: Takže varujete.
1: A varuju teda používat umělou inteligenci. Prosím vás, nedělejte to, protože to je záležitost, která má z mého pohledu psychopatické rysy a ty je jedno, jestli to udělá ve váš prospěch nebo ne. Před každým hubnutím zjistit složení těla, po zhubnutí zjistit složení těla, zjistit, co jste zhubli a hlavně tu dietu si musíte vy aktivně tvořit podle ročního období, denního období aktivit, psychického, fyzického stavu, prostě jaká je teplota venku. Nemůžete to nechat na nějakým psychopatovi z umělé inteligence. Opravdu ne, prosím.
0: To jsou slova doktorky Kateřiny Cajtemlové. Dál se můžete ptát vy přímo ve vysílání živě přes naši telefonní linku. A pozor, řešíme dnes náhlé hubnutí, kdy hubnete a nechcete. Prostě za nějaký čas jste schodili nějaká takhle, nevíte proč, nebo nejde vám to zase přibrat, tak na to se ptejte a využijte přítomnosti paní doktorky.
3: Vesele a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: Dochází teď na vaše otázky a dotazy, tedy v pořadu Veselé a zdravě, směřující k doktorce Kateřině Cajdamlové. Řešíme náhlé hubnutí, tak řešíme to teď po telefonu, případně s kým? Linka sem do studia 731 800 900.
1: Haló, haló.
2: No, dobrý den.
1: Dobrý
2: tady
1: den.
2: Vaše posluchačka, já to poslouchám. No, ale já jsem zhubla náhle před... V roce 2012 jsem měla takové malé psychické problém.
1: Ano.
2: Tak ve 17. roce jsem měla před 10 lety velké psychické problém a já jsem hubla.
1: Ano.
2: Já jsem nepřibrala, prosím, jsem pořád hubla.
1: Ano, prosím, deprese a některé psychické problémy jsou často příčinou toho zhubnutí. A dokonce, pokud se zhubne náhle kolem těch 5-10% hmotnosti, tak je to jeden z diagnostických rysů závažnosti deprese.
0: Ano. Co dělat? Říct si doktorovi?
1: Ten problém totiž s tou depresí je v tom, že ona snižuje schopnost trávit potraviny, zvyšuje peristaltiku, to znamená, že vlastně ten střevní obsah se vyprazňuje a dochází také k tomu, jak ten člověk je ve stresu, tak má zvýšenou potřebu živin. V okamžiku, kdy jsou nasazena antidepresiva, ta správná, která vlastně pomáhá s tím psychickým stavem, tak ten člověk přibírá. Tady bych chtěla upozornit, že u medicíny problémů. Tatáž věc může působit dobře i špatně. To znamená, že uklidnění může způsobit zhubnutí i přibrání. Hmm. Bohužel.
0: Tak požádat tedy lékaře třeba ano. O změnu těch medikamentů. Ano. Dál se samozřejmě můžete ptát na tyto problémy na telefonu 731 800 900. Jako někdo, kdo tam je a koho poprosíme stišit rádio.
1: A kdo má rádio, ano. Tak.
0: Ptejte
1: halo?
0: Se.
3: Dobrý den, tady je Prnická, prosím vás, já jsem se jenom chtěla zeptat, na Facebooku chodí propagace nějaký nanoslím,
1: Depak, ne, prosím pěkně, já to mám i na svých stránkách, nic nepropaguju. To znamená, všechny tyhle nesmysly jsou generovány buď umělou inteligencí anebo podvodnými prodejci. Nejsem sama oběť, ten, koho zneužívají, byla paní Bílá, byl pan inženýr Havlíček, prostě ověřujte si to a nevěřte Facebooku v tomto případě. Díky za dotaz.
0: Další telefonický dotaz k tématu náhlé hubnutí. Kdo se ptá? Dobrý den.
1: Dobrý den.
4: Dobrý den, u telefonu Čonková. Já bych se chtěla zeptat, prosím vás, jsem po operaci sliziny vyndaný, už je to 7 let.
1: Ano.
4: A čtvrtku ledviny a nemůžu zhubnout. Pořád mám břicho. Už nevím, co mám dělat.
1: Můžu se zeptat, co berete za léky?
4: Mám dnu.
1: Ano.
4: Jo, a štítnou žlázu, ale neberu žádný léky ano. Na štítnou žlázu. Mm. A jo, na cholesterol beru desítku.
1: Jo. Tak, já bych potřebovala, kdybyste zašla někam, kde by vám změřili vlastně množství útrobního tuku, ostatního tuku a aktivní hmoty, spočítali, kolik živin potřebujete. Je potřeba vyloučit, že máte třeba cukrovku nebo další metabolické onemocnění.
4: Nemám.
1: Dobře.
4: Cukrovku, nemám, už mi to zjišťovali. A mám absese.
1: Abses, jasně. A to máte kde a proč? Abses.
4: No, právě po té operaci mám na břiše, na prsou, v
1: sítle.
4: Nesmím nic jíst sladkýho.
1: Takže tam bude pravděpodobně ještě problém imunitní. Takže bych doporučila...
4: Ano, já mám oslabenou.
1: No, takže bych doporučila vlastně přidat možná bílkoviny, protože velmi často vidíme, že lidé, kteří nemají dostatek bílkovin, tak se jim neregeneruje imunitní systém. Asi bych doporučila, kromě toho změření vaší potřeby, si ještě dokumentovat jídelníček a navštívit nějakého nutričního poradce. Udělejte to, bude to lepší pro vás.
0: Opět radí doktorka Kateřina Cajdamlová. Budeme radit i dál na telefonu 731 800 900. Stačí zavolat a zeptat se.
5: Vesele a zdravě. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Dál je tu čas pro povídání v éteru v pořadu Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou, dnes na téma tedy náhlé hubnutí. Prostě náhle zhubnuté a třeba nevíte proč. Tak se ptejte, 731 800 900.
1: Halo, halo.
0: Slyšíme se, kdo tam je?
2: A někdo má
3: dobrý
2: puštěné
3: den,
2: rádio.
3: Jirka z Moravy.
2: Dobře.
3: Paní doktorko, měřím asi 184 cm.
2: Ano.
3: Vážil jsem 50 let, stále stejně plus minus 75.
2: Ano.
3: A najednou během půl roku jsem 5 kg zhubnul.
2: Ano. Šel jste k lékaři? Šel jste za
3: ne,
2: svým...
3: Ne, zatím to neřeším, ale možná to bylo tím, že před asi 9 měsíci mě zemřela partnerka.
2: Jejde,
3: takže,
2: to bude ono.
3: Takže žijí sám,
2: ano.
3: A stravují se, jak se dá.
2: Ano.
3: Ale bohužel jsem ztratil chuť k jídlu.
2: Ano, já jenom chci říct, že to je přesně ten případ, kdy člověk v důvodu stresu a snížené duševní pohody, ztráta životního partnera je velikánská rána, tak vlastně ztrácí řadu věcí, mimo jiné i chuť k jídlu. Já bych doporučila, zajděte za obvoďákem, ať se podívá, jestli třeba na chviličku antidepresiva by nepomohla zase přibrat. A jinak upřímnou soustrast a přejeme hodně zdraví.
3: Paní doktorko, jenom tak na okraj.
2: Ano.
3: Bohužel se k tomu přidalo i špatný spánek.
2: No, ale to je další příznak. Říká se tomu ranní pesima, to znamená, že se člověk špatně budí a večerní špatné usínání jsou další typické příznaky deprese. Takže vy už máte dva příznaky, prosím, zajděte na obvod. Pomůžou vám, bude vám líp.
0: Dál budeme odpovídat vám, co voláte, sem do studia pořadu Vesele a zdravě. Kdo pak to je v této chvíli, kdo se tedy dovolal a ptá se na náhlé hubnutí?
2: Dobrý den.
4: Dobrý den. Tady je Marie.
2: Ano.
4: Zlina. A nemám problémy jako s váhou, jako že bych měla velkou nadvahu, měřím 165. Vážím obvykle 66, 67 kilo, stále se pohybuji, pracuji, ale nedokážu odstranit tuk z břicha. Pořád tam mám takové ty ozdobné partie, které prostě mi vadí.
2: Jasně.
4: Je to
0: jsou ta madla lásky, jak se tomu říká.
2: Jo, jo. Já jenom bych vám doporučila zdokumentovat si stravu. Minimálně po dobu týdne si važte a počítejte, kolik čeho jíte. A potom bych doporučila zajít za nějakým nutričním specialistou. A protože to, co máte, tomu se říká viscerální tuk, je to tuk v oblasti bříška a může signalizovat nedostatek bílkovin nebo sacharidů. Vám se může zdát, že jíte dostatečně, ale nemusí to být živinově správně. Takže doporučuju zajít, protože jste aktivní, tak ten problém bude příjem, nikoli výdej, zdá se.
4: Děkuji.
2: Taky
4: děkuji,
2: děkujeme.
4: Pěkný den. Nashledanou.
0: Děkujeme vám. Malé shrnutí nás ještě čeká, samozřejmě těch zásad, tedy co to je to náhlé hubnutí, ať to na sobě poznáte, z čeho vzniká a taky jak z té šlamastiky ven. S doktorkou Kateřinou Cajdamlovou už za malou chvíli.
5: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Veselé a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdemlovou. Malé shrnutí teď, paní doktorko, ať víme k tématu. Tak takže, ještě jednou, co to je to náhlé hubnutí?
1: Náhlé hubnutí je, pokud zhubneme 3 až 5 kilo za dobu třeba 14 dnů a nesnažili jsme se, a nebo dojde ke zhubnutí 5% hmotnosti a trvá to 3 až 6 měsíců a my jsme taky nechtěli hubnout. Musíme vyšetřit štítnou žlázu, musíme zkontrolovat, jestli nemáme cukrovku, zejména cukrovka prvního typu, dochází ke ztrátě vlastně vody z těla a zároveň je to tělo hladový. Musíme si uvědomit, že stres a duševní pohoda mohou vést zejména teda deprese ke snižování hmotnosti. Trávicí trakt, ať už se jedná o celiaky, Crohnovu chorobu, průjmy, může vést k úbytku váhy. O tasemnici nám říkala básnička. A další, co může být, je samozřejmě nádorová onemocnění vedou k úbytku váhy, případně chemoterapie vede k úbytku váhy a seniori jsou ohroženi, protože mohou mít špatnou finanční situaci, špatně sedící protézu, neschopnost vlastně vařit nebo mají nějakou ztrátu v rodině, mohou mít pokles příjmu bílkovin, to je nejčastější, protože ty bílkoviny jsou hůře stravitelné a jejich zdroje jsou drahé, čili prosím navštívit lékaře, tím lékařem je obvoďák, ten udělá základní diagnostická vlastně vyšetření.
0: Ale
1: a
0: bude
1: je...
0: ho určitě i zajímat třeba i nějaké další věci, čeho určitě. Si máme jako všímat u toho náhlého hubnutí?
1: Bylo by možná dobré, abychom si všimli, kde jsme zhubli, jestli je to v tom pase, nebo jestli je to horní polovina, dolní polovina těla. Další je velmi důležité zkontrolovat, kolik čeho jíme. Pokud jsme třeba vysadili alkohol, což je velice dobrá věc, tak dochází k hubnutí a je to vlastně ozdravné pro organismus, čili je to fajn.
0: Ale říkala jste, že když ho vysadíme, tak už
1: tak
0: to
1: ho nemáme nasazovat. No.
0: Protože pak by to bylo ještě horší.
1: Ano, protože to tělo tím, jak vlastně se toho alkoholu zbavilo, tak si oddechne, ale v okamžiku my, kdy ho zase nasadíme, tak se vyděsí pětinásobně a prostě udělá nám velmi tvrdou obranu proti tomu, aby mozek trpěl. Samozřejmě, pokud máme Crohnovu chorobu, pokud máme nějaké další nemoci, třeba leukémie, nebo pokud máme třeba chudokrevnost, anémii, potíže se spánkem, chronický průjem, nevolnosti, to všechno může vést k tomu, že zhubneme. Čili pacient je tady opět 80% informací a prosíme vás, zkuste zjistit, čím to může být.
0: Ať poradíte i lékaři, ano. Který vám pak dá nějaké rozřešení.
1: Ano, dávám další doporučení.
0: Sledujte nás samozřejmě jednak v tomto vysílání, sledujte nás taky na Facebooku, sledujte nás na stránkách veseleazdravie.cz a my vám jsme k dispozici týden co týden s doktorkou Kateřinou Cajdemlovou. Ať se vám daří a veselý a zdravý týden.
1: A čtěte Příbalové letáky. Naschledanou.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdemlovou.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Prezident Pavel příští týden navštíví Spojené státy. Odborníci z psychiatrické nemocnice Opařany budou zkoumat vliv mobilního telefonu na psychické prožívání dětí. Fotbalisté druholigového Táborska se dnes na domácím stadionu utkají s nováčkem z Kladna. V sobotu bude na jihu Čech polojasno až oblačno s teplotami do 22 stupňů. Se zprávami je u mikrofonu Pavlína Fendeková. Prezident Petr Pavel příští neděli zahájí návštěvu Spojených států, informoval o tom Hrad na svém webu. Pavel ve státech povede českou delegaci na valném shromáždění OSN. V New Yorku se prezident plánuje mimo jiné setkat s vrcholnými představiteli Organizace spojených národů a navštívit památník obětem teroristických útoků z 11. září 2001. Pak by se měl Pavel přesunout do Nebrasky na setkání s tamním guvernérem Jimem Pillenem a zástupci Národní gardy. Lékaři zachytili první případ nákazy tetanem za poslední 4 roky. Nakaženým je 48-letý muž z Moravskoslezského kraje. Vyplývá to z údajů Státního zdravotního ústavu. Podle jeho mluvčí Štěpánky Čechové není jasné, jestli byl muž proti tetanu očkovaný. Onemocněl ale potržné ráně na hlavě. Tetanus není přenosný z člověka na člověka. Za posledních 20 let se v Česku nemoc vyskytla jen 5krát. Odborníci z dětské psychiatrické nemocnice Opařany budou zkoumat vztah mezi používáním mobilních telefonů a psychickým prožíváním dětí. Nestačí podle nich sledovat jen čas strávený u obrazovky. Důležité je také, jak děti telefon používají a jakou roli v jejich životě má. Pokračuje mluvčí nemocnice Jana Sosna-Voňavková.
2: Chceme lépe pochopit, kdy může být mobilní telefon pro děti oporou a kdy naopak představuje zátěž. Budeme proto sledovat nejen dobu jeho používání, ale také to, jakou funkci v životě dítěte plní a jak se vztah k telefonu během hospitalizace mění.
0: Do výzkumu se mohou dobrovolně zapojit pacienti od 10 do 17 let. Výsledky chce nemocnice využít v odborných publikacích, sloužit budou také rodičům a veřejnosti. V Písku dnes začínají arboristé s ošetřením 23 stromů. Stromolezci budou pracovat v parku na sadech na pozemcích Českých drah až do 20. září. Cílem je zvýšit bezpečnost stromů a prodloužit jejich životnost. Návštěvníci parku musí počítat s dočasně uzavřenými místy. Pokračuje mluvčí města Petra Měšťanová.
3: Arboristé provedou bezpečnostní řezy, upraví korony stromů a podle potřeby zredukují. Vymění také nevyhovující bezpečnostní vazby a na jeden ze stromů instalují vazbu novou. Ošetření zajišťují České dráhy na základě odborného posudku.
1: Sport.
0: Fotbalisté druholigového Táborska se dnes na domácím stadionu od 18 hodin utkají s nováčkem z Kladna. Jihočeši dlouho drželi ligovou neporazitelnost. Po 7 odehraných kolech mají na kontě 12 bodů a patří jim 6. příčka tabulky šance Národní ligy. Dynamo České Budějovice se v rámci 6. kola České fotbalové ligy představí na půdě Písku. Jihočeské derby má výkop v 18 hodin. Dynamo je v čele tabulky, Písek na 10. místě.
1: Počasí.
0: Na jihu Čech bude od západu oblačnosti ubývat, ojediněle se vyskytnou slabé přehánky, zejména na horách. Teploty jsou mezi 16 a 19 stupni Celsia, na horách do 15, vítr je slabý proměnlivý. V noci se ochladí na 11 až 8 stupňů, zítra očekávejte polojasno až oblačno, ráno ojediněle mlhy, odpoledne výjimečně slabé přehánky, četnější na horách. Teploty vystoupí na 19 až 22 stupňů, na horách maximálně k 17. Vítr bude slabý, severozápadní nebo západní, biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Nehoda dvou osobních aut komplikuje provoz na silnici číslo 4 Ulčovic na Prachaticku a na Prachaticku je nehoda také v Žitné, nedaleko Netolic. Jezděte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Pohoda. pohodové jihočeské odpoledne s Českým rozhlasem České Budějovice. V této hodině nás čeká sportovní pozvánka na víkend s Kamilem Jášou a také budeme mít pro vás jeden skvělý a výtečný recept. K tomu si budeme hrát písničky, které nestárnou, zahraje nám skupina Olympic. Hezký poslech vám od mikrofonu přeje Michal Hovorka.

Je s vámi Český rozhlas České Budějovice. Najít vhodnou školu pro dítě na vozíku, tak to může zabrat dlouhé týdny. A když se vhodná škola nakonec najde, často to znamená i hodiny dojíždění.

0: Rodiče navíc často sami zjišťují, jestli se jejich dítě po škole vůbec může bez problému pohybovat. Celostátní přehled bezbariérových škol totiž v Česku chybí. Změnit to chce iniciativa Výtahy do škol, která začala vytvářet vlastní databázi. Problém teď řeší také dětský ombudsman.
1: Jsem maminka dvou holčiček, Adelky a Barborky. Barborka má kombinované postižení a péče o ní je trošku náročnější.
2: Vypráví maminka holčičky, která k pohybu potřebuje invalidní vozík, Eva Valičková.
1: Když Barunka začala chodit do školy, tak jsem jí 3 roky vozila z Českého Krumlova do Českých Budějovic do Arpidy. Bylo to jak organizačně dost náročný, protože jsem vždycky Barborku vyzvedla a rychle jsem se vracela do Krumlova, abych rychle vyzvedla Adelku.
2: Kdo tu cestu zná, tak ví, že tam není vždycky úplně plynulý provoz.
1: Když to šlo hladce, tak mi cesta trvala 30 minut. I přesto, že ráda řídím, tak to bylo celkem stresující.
2: Když přišla ta chvíle, kdy měla Bára nastoupit na základní školu, to by vlastně znamenalo dalších 9 let dojíždění.
1: Proto jsem začala hledat, jestli by v našem okolí nebyla škola, kam by Barča mohla nastoupit. Našla jsem v celku blízko od nás školu a ty mi vyšly vstříc. Cesta do školy je skvělá, ta nám zabere třeba 5 minut, ale pro mě je největší problém to, že škola není bezbariérová. Má schodoles, ale ten nemůžete počítat úplně jako bezbariérový řešení. Pořád musíte to dítě na ten schodoles přendavat. Z vozíčku na schodoles, ze schodolezu na speciální židličku a takhle vlastně několikrát za den.
2: A právě s tímhle problémem se rodičům a dětem snaží pomáhat iniciativa Výtahy do škol, kterou založila Jindra Landová.
3: Mám dceru, která je na vozíku a vlastně jsem pro ní nemohla sehnat mateřskou školu, pak první stupeň základní školy a pak druhý stupeň základní školy. V České republice je převážná většina škol bariérových.
2: Když už třeba nějaká škola bezbariérová je, tak nikde není uveden seznam takových škol, takže rodiče to musí obvolávat nebo se k těm informacím dostávají velice těžko.
3: Velmi malá hrstka škol má zmíněno na stránkách. Ani ředitelé nemají představu, co přesně bezbariérovost je. Pro někoho je to 1, 2, 3 schody, že se nic neděje, že to je bezbariérové, ale pro dítě na elektrickém vozíku to může být velká překážka.
2: Kolik českých škol je skutečně bezbariérových, přitom dnes neví ani stát, potvrzuje dětský ombudsman Martin Beneš.
4: Ucelený přehled o bezbariérovosti škol v České republice bohužel stále k dispozici není. Je ale zřejmé, že skutečně bezbariérových škol je jen málo. Velmi dobře víme, že by taková databáze žákům s postižením i jejich rodičům velmi usnadnila situaci.
2: Ombudsman proto s odborníky připravil dotazník pro celostátní mapování přístupnosti škol.
4: Ten v současné době pilotujeme a ministerstvu školství jej doporučíme k plošnému využití.
2: Samotné ministerstvo ale odpovědnost za bezbariérovost konkrétních škol směřuje jinam, pokračuje jeho mluvčí Ondřej Macura.
5: Za stav školních budov, jejich technické úpravy a zajištění bezbariérového přístupu odpovídají zřizovatelé, což jsou u mateřských a základních škol obce a u středních škol kraje.
2: Ministerstvo na odstraňování bariér vyčleňuje 10 milionů korun ročně. U nově postavených škol už bezbariérový přístup vyžadují stavební předpisy. Z Českých Budějovic Eva Marvanová.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice ve 14 hodin a 21 minut. Možná se vám někdy stalo, že jste si v restauraci objednali jídlo a na stole přistálo něco, co nevypadalo zrovna vábně. A nebo se to nedalo vůbec jíst. Jak vypadá gastronomie z druhé strany, tedy očima člověka, který v kuchyni pracuje? Zdeněk Lahodný se v oboru pohybuje přes 2 desetiletí a na sociálních sítích otevřeně mluví i o jeho odvrácené stránce. Dnes dopoledne byl hostem Matěje Vodičky. Část rozhovoru nabízíme právě teď.
1: Co pro vás je na té gastronomii vlastně to nejhezčí? Proč se tomuto oboru věnujete a vydržel jste u něj vlastně i po těch 20 nebo více jak 20 letech? Já si totiž často říkám, co na tom ty lidi jako jste vy vlastně baví, protože ta realita není úplně hezká. Stojíte, když to tak řeknu, 14 hodin denně v kuchyni, ráno, v poledne, odpoledne, večer v noci, víkendy, svátky, všechno dohromady. Když máte ještě třeba vlastní hospodu, tak se vlastně z té vlastní hospody ani nedostanete. Nemáte žádné volno a veškerý čas trávíte tam. Tak co je na tom to nejvíc naplňující na té práci pro vás osobně?
2: Já vlastně, když jsem si vybral učební obor, já jsem nikdy neučil, nebyl jsem žádný Einstein, takže jsem měl na výběr kuchaře číšníka anebo zedníka, ale už jako malý jsem rád vařil třeba pro mamku, takže nejvíc mě naplňuje na té práci prostě ten výsledek, jo, vyhoříte nějaké jídlo za 10 minut a ho z vás buď pochválí, baví mě pracovat třeba ve špičce, večer, když jsou večeře, vyjede vám najednou 10 lístků, třeba 50 jídel, tak mi baví to tempo. Miluji vaření, nebych to nikdy nedělal.
1: Co vás na tom tempu baví? Teď to musí být hrozné nervy.
2: Jsou to nervy, ale mě to prostě baví. Ani z jiného neumím, takže prostě jo, vaření musíte milovat, jinak nemá cenu to vůbec dělat.
1: Pokud vím, tak vy jste během své kariéry působil výhradně pouze na jihu Čech. Nelákala vás třeba práce v cizině, protože samozřejmě mnoho kuchařů odchází na takovou tu učenou do zahraničí, jak se říká.
2: Když jsem byl mladší, protože teď už to asi nemá smysl řešit, tak mě to lákalo. Samozřejmě tam je vidina peněz. Berou se tam, já nevím, dvakrát taky peníze. Ale já prostě mám rád jižní Čechy. Mám tady svoje kamarády. Teď máme vlastně s manželkou i syna. Takže teď už to asi neřeším úplně.
1: Právě ten odliv gastropersonálu do zahraničí je problém, se kterým se hospodští na jihu Čech dlouhodobě potýkají a možná nejen na jihu Čech. Ten důvod je prostý. Samozřejmě, když kuchař jde do Německa nebo do Rakouska, tak tam dostane, a vy jste to sám zmiňoval před chvílí, dvojnásobek nebo trojnásobek toho, co dostane tady. Potýkal jste se s tím taky, když jste scháněl třeba ten personál do vlastní hospody. Jak je to vlastně dneska těžké sehnat nějakou opravdu spolehlivou pracovní sílu v gastronomii? Já mám třeba kamaráda, který provozoval taky restauraci a vlastně ta fluktuace, kterou měl v tom provozu, byla až nepředstavitelná. Řádově třeba někteří vydrželi, myslím tedy ten personál, tak někteří pracovníci vydrželi třeba v té hospodě jenom týden.
2: Říkám, můžu to říct ze své pozice, když jsem provozoval hospodu. Je to vlastně nejtěžší, je to strašně těžký najít spolehlivého člověka. Vy vlastně nehledáte kuchaře ani číšníka, ale vy hledáte spolehlivého člověka. Vařit se můžete naučit, ale tím, jaký jste člověk, to už nezmíníte, jo? Tím se narodíte, takže ten největší kámen úrazu, když provozujete svoji restauraci, najít spolehlivý personál. To je alfa omega všeho.
1: Jinými slovy, vám se taky protočilo asi hodně lidí, když jste provozoval vlastní hospodu.
2: Hodně. Jo, nejvíc. Vlastně já jsem si v restauraci vařil sám. Měl jsem akorát do pomocnou sílu. A rezignoval jsem na schánění kuchaře, protože dneska je to prostě hrozný problém najít spolehlivého člověka. Říkám, za tu dobu, za ty 4 roky se tam protočilo třeba 20 lidí. Který tam nějakou dobu byli, ale co jsme měli třeba pohovory, tak 90% lidí na ten pohovor ani nepřijde, i když vám slíbí po telefonu, na 100% přijdu, nastoupím. Prostě takové je dneska. A je to asi ve všech oborech, není to jenom gastronomii.
1: A to se bavíme tedy převážně o čišnících. Když jste zmiňoval, že jste si v kuchyni vařil sám, tak jste scháněl asi spíš někoho na plac především.
2: Určitě. Scháněl jsem si revírky, ale říkám, ono to bylo dané i tím, že plavě prostě mimo Budějovice, nejezdí tam městská hromadná doprava, plno lidí nemá řidičák, takže v tom my jsme měli třeba těžší to schánění, že lidi se neměli jak dostat do práce.
0: Celý rozhovor se Zdeňkem Lahodným nabízíme na našem webu budějovice.rozhlas.cz. V pondělí 14. září v našem vysílání přivítáme Michala Radu, čerstvého juniorského mistra světa v běhu na 400 metrů překážek, odchovance atletického oddílu Českobudějovického Sokola. Povídání s moderátorem Matějem Vodičkou začne jako vždy po zprávách v 11 hodin dopoledne.
3: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Uniklo vám vysílání některého z pořadů? Najdete ho online na webu budějovice.rozhlas.cz.

0: Sport na víkend. Dobrý den, od mikrofonu vás zdraví Kamil Jáša. Je tady sportovní pozvánka. Hodně natěšení jsou už fanoušci hokejového klubu Banes Motor České Budějovice. Poslední volná sobota, odpočinek v neděli a v příštím týdnu je tu Extraliga. I o ní se zmíníme. Sport na víkend. Začneme ale velmi bohatým fotbalovým programem. Po pátečních zápasech ve druhé lize Táborsko Kladno a ve třetí lize Písek České Budějovice se budeme koncentrovat hlavně na sobotu a neděli. V sobotu ve čtvrté lize Táborská akademie už v 10 hodin a 15 minut dopoledne přivítá Hlubokou nad Vltavou. Milevsko také v sobotu nastoupí v 17 hodin proti Bečku Domažlic. Strakonice v neděli pod vedením nového trenéra narazí na Rokycany. Milan Nousek bere angažmá ve Strakonicích jako výzvu.
1: No, budeme říkat, že jo, protože to přišlo čistě jasná. Samozřejmě ty hlasy furt říkají, že to bylo nějakým způsobem domluvený, nebylo nic. Po ukončení angažmá Honzi Zušťáka, který na vlastní žádost skončil ve Strakonicích, tak jsem byl oslovený. Tu výzvu jsem přijal. No.
0: Z páté ligy, tedy z krajského přeboru, vybereme jeden zápas sobotní. Proti Vín Olešník na hřiště tradičního klubu možná přijede i David Lafata. Sport na víkend. A teď už slibovaný hokej. Motor České Budějovice má poslední volný víkend. Ve středu v 17:30 začne zápas s Mladou Boleslaví. V sobotu už začne sezóna pro Tábor. Ambiciozní klub, který má početné fanouškovské zázemí, nastoupí v 17 hodin v atraktivním souboji proti Jihlavě. A přidáme ještě jednu přípravu. Milevsko, Kobra Praha v sobotu v 17 hodin. Sport na víkend. Neděli se poběží kolem Muňáku, už tradiční akce vytrvalce Davida Vaše, tak se třeba zajděte podívat. A protože pro českou reprezentaci začíná mistrovství Evropy ve volejbale, držte palce nejen hráčům, kteří mají za sebou i jeho českou minulost, je docela velká pravděpodobnost, že hlas některého bývalého, ale možná i současného hráče jeho stroje, uslyšíte v pondělí v pořadu Sportovní ozvěny, který začne na této stanici v pondělí v 14:30 odpoledne. U mikrofonu se na vás bude těšit Kamil Jáša.
2: Sportovní ozvěny Českého rozhlasu České Budějovice.

0: Český rozhlas České Budějovice, hezké jihočeské odpoledne. Jdeme za sportem. Když odcházel z kraje druhé půle vyloučení obránce fotbalové Slávie Mikuláš Konečný do kabiny, vítězství Pražanů by na úvod letošní ligy mistrů očekával asi málo kdo. Přesto nebyli slávisté proti Lens daleko od bodového zisku. Byť francouzský tým nakonec vyhrál v Edenu 3-2, tak se o zápletky duelu starala letní posila Slávie. Slovinec Daniel Šturm skóre v oslabení otevřel a v závěru základní hrací doby skóroval znovu.
1: A jo, si trefuje míč, špatně ještě
2: Šturm. Gól!
1: Jo, Šturm! Dává na 2-1 v 88. minutě.
3: Už se zdálo, že by Slavia mohla ukončit 19-leté čekání na výhru v lize mistrů. Daniel Šturm totiž poslal trefu v závěru oslabené Pražany do vedení 2-1. Ale fotbalisté Lens v nastavení skóre otočili a v Edenu zvítězili.
4: Ukázali jsme, že i my máme sílu. Myslím, že jsme byli lepší než Lens. Měli jsme spoustu šancí, jenže jsme doplatili na vyloučení a po dvou gólech v závěru prohráli.
3: Zmínil střelec Daniel Šturm červenou kartu, která druhý poločas otevřela. Zraněného obránce Davida Zimu po pauze nahradil Mikuláš Konečný, jenže ten byl vyloučen zhruba po třech minutách na hřišti. A to za zákrok na hostujícího útočníka Zimu. Trenér Slavie Jindřich Trpišovský ale smolaře Konečného hájil.
5: Miky zase prostě mladý hráč, jsou to zkušenosti nepříjemný pro něj, ale myslím si, že je to pro ně hodně přísný. Z mýho pohledu mu těžko něco vyčítat, protože tam malou šel nahoru a my měli do breaku a on se do té situace dostal. Kdyby ho zase nechal převzít balón a bránil ho, tak už ho neubráníte toho hráče.
3: Zatímco na Mikuláše Konečného proti Lens budou slavističtí fanoušci vzpomínat spíš negativně, na Daniela Šturma jednoznačně pozitivně. Slovinec odehrál vynikající utkání a pro kouče Trpišovského nebyl Šturmův přínos jen střelecký.
5: Ty góly jsou hezký, ale ta komplexnost toho výkonu, to je pro mě unikátní. V deseti, jak je schopný plnit ty defenzivní úkoly, vracet se, podržet míč. Je to hráč, jak jsme se bavili, který nám třeba v těch minulých sezónách chyběli. Dani byl ten rozdílový hráč nahoru.
3: Na výhru v lize mistrů pod vedením trenéra Jindřicha Trpišovského tak Slavia i dál čeká. Další šanci vítězství vybojovat bude mít v říjnu na hřišti azerbajdžánského Sabahu Baku. Z Edenu Kristián Šveda, Český rozhlas.

0: Stále ladíte Český rozhlas České Budějovice. Letošní rok je už 10. pochoutkovým rokem. U příležitosti tohoto jubilea spolu s vámi hledáme nejlepší recept ze všech dosavadních ročníků. Výherci z jednotlivých let zabojují o cenu desetiletí a my si jejich recepty připomínáme týden co týden. Ale pozor, už je nedělají oni sami, všech 36 výherních receptů vaří a peče porota, a to spolu s našimi profesionálními kolegy. V neděli bude připravovat jablkové tiramisu od Kamery Jelínkové z Čáslavy, nejlepší recept roku 2025 podle posluchačů, cukrář Vojtěch Vrtiška. Patrik Rozehnál ho zastihl při práci a ptal se, jestli ty dorty s lékařskou tématikou peče pro obněkčení zkoušejících ve škole.
1: Ne, je to pro vybití mého traumatu.
2: Z těchto předmětů?
1: Přesně. Někdo chodí na terapie, já si upeču dort.
2: Máš už psychologa?
1: Zatím ještě ne. Uvidíme, jestli se někdo přihlásí po tomto díle.
3: Vy už ale víte, že budeme dělat jablkové tiramisu a taky víte, že bude asi úplně jiné, než ho dělala ta soutěžící.
1: Já jsem ten recept tak jako vlastně oloupal na úplný bazál těch surovin a zase znova jsem ho postavil do moderní podoby.
2: Jak moc moderní?
1: Bude ve skleničce.
3: Ta jablečná náplň bude taky dost netradiční a prý se to dokonce speciálně jmenuje kompoté. Jaký je rozdíl mezi kompotem a kompoté?
1: Kompot, máme ten klasický ve skleničce. Co se týče kompoté, tak to je vždycky vklad do dezertu. Taková jako hustší směs, ale ještě to není marmeláda nebo džem svařená. Má v sobě vyšší podíl tekutiny.
3: Vojta se vyřádil i při zdobení. Tu samotnou šlehačku se zakysanou smetanou tak jako provázkoval do skleničky, že to vypadalo jak skoro mozeček.
1: Jo, to může to být nějaké klubíčko, mozeček, vyvrhnutá střeva.
3: A tu chuť těch jablek jste tam skoro nehledali. Mám pocit, že to bylo až do citrusova.
1: Že je to takový velice svěží, ovocný, až tropický.
2: Takže zdravíme Kamilu Jelínkovou.
1: Určitě, moc máváme.
0: Nejenom ona je jistě zvědavá, jak to jablkové tiramisu od Vojty Vrtišky bude vypadat. Postup přípravy vám prozradíme v neděli po 10. hodině v pořadu Pochoutkový rok. Ale recept najdete už teď třeba na našem Facebooku anebo na Instagramu a později i na stránce pochoutkovirok.cz. Původní recept od Kamily Jelínkové z Čáslavy bude spolu s těmi dalšími výherními recepty z předchozích ročníků soutěžit o titul Nejlepší recept pochoutkového roku za 10 let.
4: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
2: Dobrý. Helejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
3: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
2: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce září i pro Táborsko, Strakonicko a celé jižní Čechy.
4: Hodin.
0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
4: Poskytovatele půjček čekají přísnější pravidla. Sněmovna schválila cenový strop i omezení reklamy. 5 nových odborných učeben rozšířilo prostory dačického gymnázia. Týden před domácím Davis Cupovým zápasem s Američany nahradil tenistu Tomáše Macháče Adam Pavlásek. Zítra bude na jihu Čech polojasno až oblačno s teplotami do 22 stupňů. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková. Podmínky pro poskytování spotřebitelských úvěrů budou zřejmě přísnější. Sněmovna schválila novelu, která má omezit příliš drahé úvěry a zpřísnit pravidla pro jejich reklamu. U vyšších úvěrů nově vznikne strop pro jejich celkové roční náklady, který se bude odvíjet od základní úrokové sazby České národní banky. Opoziční ODS chtěla tento limit nastavit mírněji, se svým návrhem ale neuspěla. Reklama také nebude smět lidem naznačovat, že půjčka zlepší jejich finanční situaci. Novela teď míří do Senátu. České aerolinie i s leteckým dopravcem Smartwings může převzít turecká letecká společnost Pegasus. Povolil to Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Podmínkou podle úřadu je, že se Pegasus vzdá části svých slotů na lince mezi Prahou a Antálií ve prospěch jiného dopravce. Rozhodnutí zatím není pravomocné, protože dosud neuplynula lhůta pro podání rozkladu. Antimonopolní úřad se nabídkou zabýval od května. Novou přístavbu otevřelo gymnázium Dačice. Škola tak reaguje na rostoucí počet studentů a dlouhodobý nedostatek prostoru. Stavba začala v březnu 2024 a vyšla na více než 42 milionů korun. 18 milionů pokryla evropská dotace, zbytek zaplatilo město Dačice. Pokračuje mluvčí Jihočeského kraje David Hoke.
5: V nové přístavbě vzniklo 5 odborných učeben, 3 kabinety, zázemí pro školní poradenské služby a odpočinkové prostory pro studenty. Součástí je také nový výtah, díky kterému je škola bezbariérová. Jihočeský kraj navíc za více než 7 milionů korun pořídil nábytek a IT vybavení.
4: Dvoudenní festival Vimperk dnes nabídne program na více než 10 místech ve městě. Multižánrová akce vznikla ve spolupráci s místními aktéry kulturní a společenské scény a přinese koncerty, divadla i workshopy. Podle Martina Šolce z organizačního týmu je cílem festivalu představit Vimperk z nové perspektivy.
6: Festival se skutečně odehrává kompletně po celém městě. Nestavíme žádný uzavřený areál, nestavíme ploty, ale skutečně se snažíme, aby se probudilo celé město. Děláme hodně site-specific programů a když člověk přijede do Vimperka, tak aby skutečně objevil město, které žije kulturou.
0: Sport.
4: Kapitán českého Davis Cupového týmu Tomáš Berdych změnil týden před domácím zápasem se Spojenými státy americkými nominaci. Do reprezentačního výběru povolal deblového specialistu Adama Pavláska na místo dříve nominovaného Tomáše Macháče. Kapitánka ženského tenisového týmu Barbora Strýcová doplnila nominaci na finále poháru Billie Jean Kingové, Klindě Noskové, Karolíně Muchové, Marii Bouskové a Kateřině Siňakové povolala navíc letiště Sáru Bejlek. Turnaj se bude hrát ve druhé polovině září v Číně.
0: Počasí.
4: Na jihu Čech od západu oblačnosti ubývá, teploty jsou mezi 16 a 19 stupni Celsia, na horách do 15, v noci klesnou na 11 až 8 stupňů, zítra očekávejte polojasno až oblačno, ráno ojediněle mlhy, odpoledne výjimečně slabé přehánky, četnější na horách. Teploty vystoupí na 19 až 22 stupňů Celsia, na horách maximálně k 17. Vítr bude slabý, severozápadní nebo západní, biozátěž mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
4: Nehoda se vyšetřuje v obci Žitná, nedaleko Netolic na Prachaticku na silnici 3. třídy. Pozor také na silnici 157 mezi Besednicí a Pořešínem na Českokrumlovsku. V Serpentinách je tam odstavené osobní auto.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice a jeho české odpoledne. Spojené státy si připomínají čtvrt století od nejkrvavějších útoků na svém území od konce druhé světové války. 11. září 2001 skupina radikálních islamistů unesla 4 letadla. Tématu se budeme věnovat už za pár minut. A také budeme mít pro vás řidičskou abecedu. A nesmí chybět ani písničky, které nestárnou. Zaspívá nám například Hana Zagorová. Hezký a pohodový poslech vám od mikrofonu přeje Michal Hovorka.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice 12 minut po 15. hodině. Masakr, apokalypsa, válečný čin. Před 25 lety světová média takto informovala o teroristických útocích v New Yorku a Washingtonu. Islámští radikálové ze sítě Al-Kaida tehdy unesli 4 letadla. Dvě z nich narazila do věží světového obchodního centra, třetí do Pentagonu a čtvrté se zřítilo po souboji mezi teroristy a pasažéry v Pensylvánii. Při útocích zemřeli asi 3000 lidí a zraněných byly tisíce.
1: 11. září roku 2001 bylo úterý a nebe nad New Yorkem bylo modré, takřka bez mráčku. Před 9. hodinou ranní letoun American Airlines narazil v rychlosti 790 km za hodinu do světového obchodního centra a zasáhl budovu mezi 94. a 98. patrem. O pár minut později do jižní věže dvojčat narazil spoj United Airlines. Všechno na vlastní oči viděl investiční bank Ondřej Valenta, který tehdy pracoval na Wall Street.
2: Hrozná scéna, protože lidi skákali z nejvyšších pater, ze stýho patra. Jsme viděli parat lidí a byla to strašná hrůza. Najednou jsem se ohlídnul přes rameno a vidím další letadlo. To už jsem si připadal jak v nejhorším filmu. Ta věž to spolkla, to letadlo, a obrovská rána. Najednou všichni začali utíkat.
3: Nikdo nikdy nezapomene na 11. září.
4: Dvě letadla narazila do budov světového obchodního centra.
5: V horní části mrakodrapů zejí obrovské díry.
1: Tehdejší zpravodajkou Českého rozhlasu ve Spojených státech byla Olga Krupauerová. Bezprostředně po útocích se New York zabarikádoval. Zavřel mosty, tunely i letiště. Jedním z mála způsobů, jak se dostat do města, byl vlak.
6: Jsem vlastně došla asi tak 300 metrů k těm troskám, k tomu Ground Zero, kde jsem teda viděla, on to vypadalo jako nějaká zhroucená katedrála, ty trosky, a všechno bylo pokryté prachem, všude vcházeli dovnitř ty skupiny hasičů a záchranářů a vycházeli ven teda zaprášení, spocení, unavení a lidi jim tleskali, co tam byli.
1: Lidé v ulicích se spojili a vzájemně si pomáhali. Při záchranných pracích zemřelo 340 hasičů a desítky policistů. Pátrání po živých rychle vystřídalo hledání viníků.
6: Nemohli tomu uvěřit. Samozřejmě na začátku ani nevěděli, odkud ten útok přišel, i když velmi rychle se začalo spekulovat o tom, že zřejmě teda je to islámský radikalismus, ale i jeden z komentátorů vlastně to hlásil za třetí světovou válku a skutečně zpočátku si Američané mysleli, že došlo k útoku a že možná prostě vypukne válka.
1: Útoky zasáhly samotné srdce Spojených států, vyprávěl ve vysílání Českého rozhlasu bývalý ministr zahraničí a v době útoků zvláštní zpravodaj Komise pro lidská práva OSN pro bývalou Jugoslávii Jiří Dinsbír.
7: To byl pocit horší než Pearl Harbor, protože v Pearl Harbor to přece jenom bylo daleko v Tichém oceánu a tady to bylo přímo v centru Manhattanu, takže si najednou začali uvědomit, že už nejsou ta Fortress America, ta pevnost za mořem, ale že můžou být kdykoliv napadnutelný.
1: Svět se po 11. září změnil.
8: And we stand together to win the war.
1: Letiště zpřísnila kontroly a Spojené státy vyhlásily válku terorismu. Islamistické komando vedl egyptský stavební inženýr Muhammad Atta, který při únosu letadla mluvil k pasažérům a spojil se i s řízením letového provozu. Audiozáznam po letech zveřejnila televize CNN.
9: Máme několik letadel. Buďte sticha a všechno bude v pořádku. Vracíme se na letiště. Nikdo ani hnout. Jestli se někdo pohne, tak může zranit sebe a poškodit letadlo.
1: Boj s terorismem odstartoval už v jednom z unesených letadel. Skupina pasažérů se zbouřila a zabránila islamistům v útoku na další cíle ve Washingtonu, pravděpodobně na Bílý dům nebo na Kapitol. Letoun se nakonec zřítil v Pensylvánii. Mezi oběťmi a těmi, kteří se postavili únoscům, byl i Todd Beamer. Popisoval ve vysílání americké televize jeho otec David.
10: Todd popsal operátorce na tísňové lince situaci, plán a požádal jí, aby vyřídila jeho rodině láskyplný vzkaz. Řekl jí, že zřejmě nepřežijí. Společně se pomodlili a poslední slova, která Líza slyšela, bylo: hoši, jste připraveni? Jdeme na to.
1: Tohle slovní spojení let's roll neboli jdeme na to se stalo symbolem amerického tažení proti terorismu. Námořníci dokonce tato slova vytvořili ze svých těl na palubě USS Bellwood. Američané v reakci na 11. září zahájili válku v Afghánistánu. O 10 let později v Pákistánu dopadly strůjce těchto útoků Usámu bin Ládina. Martin Balucha, Český rozhlas.

0: prožívat svět.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že Tichý oceán je tak rozsáhlý, že prakticky zabírá celou jednu polokouli? Největší oceán na Zemi pokrývá plochu přibližně 165 milionů kilometrů čtverečních, což je více než třetina celé zemské vodní plochy. Jeho rozloha je tak obrovská, že kdyby se všechny světové kontinenty vešly vedle sebe, Tichý oceán by je stále dokázal obklopit. Na mapě působí jako jeden celek, ve skutečnosti ale tvoří nesmírně rozmanitý prostor s tisíci ostrovy, podmořskými horskými hřebeny a hlubokomořskými příkopy. Jedním z nejzajímavějších míst je oblast Mariánského příkopu, který je nejhlubším známým místem na Zemi s hloubkou přes 11 000 metrů. Právě zde si člověk nejvíce uvědomí skutečný rozměr oceánu, který se neprojevuje jen na povrchu, ale i v hlubinách. Zajímavá je i představa průchodu zeměkoulí. Kdyby bylo možné kopat přímo skrz Zemi z některých oblastí Tichého oceánu, skutečně byste se po průchodu středem planety dostali opět do oceánu. Je to dáno tím, že oceán zabírá tak velkou část zemského povrchu, že jeho protilehlé body často leží opět ve vodě. Tichý oceán je tak prostorem, který svými rozměry i hloubkou přesahuje běžnou lidskou představivost.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: stále posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Až do konce září vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Dnes si povíme, proč je chybou za deště a mlhy používat pouze světla pro denní svícení. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Možná už se vám to také stalo, v hustém mliáku nebo mlze se před vámi najednou z čistého nebe vynořilo auto, kterému vzadu nesvítila vůbec žádná světla. Proč je denní svícení v dešti a mlze nebezpečné a jak to policie řeší? Jestli je možné s tím něco dělat, už říká plukovník Jan Straka.
3: Řešitelné to samozřejmě je, z pohledu toho zákona je to jasně napsané. To znamená, snížená viditelnost, svítím v podstatě vším, co můžu, nesnížená viditelnost, svítím denním svícením nebo obrysovými potkávacími světly. Pokud ta světla používám jindy než v těchto případech, tak samozřejmě se dopouštím nějakého protiprávního jednání, které policista se mnou může vyřešit.
2: A proč je v dešti a mlze tak nebezpečné to denní svícení?
3: V případě, že je snížená viditelnost, tak samozřejmě už mi nestačí to denní svícení. U některých vozidel to denní svícení svítí pouze vpředu, nikoli vzadu, a v okamžiku, kdy je mlha nebo nějaké špatné povětrnostní podmínky, tak zezadu jsem pro ty ostatní neviditelný.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Okolí výměníku na českobudějovickém sídlišti Šumava se proměnilo v obří tančírnu pod širým nebem. Projekt s názvem Tanec pro moje město tam propojí České Budějovice. Z místa se nám hlásí náš regionální stopař Petr Kubát. Petře, dobré odpoledne.
2: Krásné odpoledne, tady u kulturního centra Výměník 1 v ulici Jana Opletala už je pěkně živo. Je tady spoustu dětí, jejich rodičů, ale i starších návštěvníků. Teď tady začal taneční workshop, který se zaměřuje na contemporary, tedy současný styl, na práci s tělem, s dynamikou a s prostorem. Vede ho tady lektorka, může sem kdokoliv přijít a toho workshopu se zúčastnit. Já se dívám tamhle na tu skupinu, která zrovna tancuje. Jsou tam opravdu malé děti a dokonce i nějak akcí seniori mezi nimi. Na tuhle sekvenci pak naváže swingová lekce a od 5 hodin pak na zájemce čekají základy breakdance. No a přesně v 18 hodin pak začne ten samotný tanec pro moje město.
1: Petře, co je hlavním cílem tohoto projektu?
2: Cílem je proměnit veřejný prostor v místo společného zážitku a ukázat, že kultura může vznikat taky mimo galerie, mimo divadla nebo koncertní sály, prostě tam, kde žijí lidé. Ten projekt zároveň ukazuje způsob, jakým České Budějovice jako Evropské hlavní město kultury 2028 pracují s místními komunitami. Jak mi řekl kurátor celého projektu Ondřej Horák, nejde o jednorázové zapojení lidí do hotového programu, ale o dlouhodobou spolupráci, v níž se obyvatelé města stávají aktivními tvůrci kulturního dění. A takovou další linií je zapojení taky romských dětí ze sídliště Máj a choreografie, která vychází z jejich zážitků a vztahu k místu, kde žijí.
1: To není první podobný projekt v rámci Evropského hlavního města kultury 2028, je to tak?
2: Přesně tak, není. Tento projekt navazuje na předchozí programové linie s názvem Komunity pro moje město. Už před 2 lety se obyvatelé Českých Budějovic propojili prostřednictvím Ódy pro moje město. To byl obří společný koncert na Palackého náměstí. Tehdy vystoupilo skoro 200 hudebníků a zpěváků. No a loni následoval obraz pro moje město, do kterého se zapojilo asi 100 místních komunit a společně vytvořili obří výtvarné dílo na náměstí Přemysla Otakara II., které vlastně pokrylo úplně všechny ty části toho náměstí. Takže jestli se ještě dnes chcete zapojit do tohoto obřího komunitního projektu, tak dorazte sem k výměníku v Opletalově ulici. Je ještě docela dost času. Ten hlavní tanec pro moje město začne v 18 hodin.
1: Říká regionální stopař Petr Kubát. Petře, díky a naslyšenou.
2: Hezký den.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje. Kdybys byl

abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Před námi je víkend, jaký bude, co se týká počasí, tak to si řekneme právě teď.
1: Počasí.
0: Nyní je tu Eva Houbová z Českého hydrometeorologického ústavu v Českých Budějovicích. Hezký den přeji.
2: Dobrý den.
0: Evo, jak bude v noci a zítra?
2: Počasí u nás začíná ovlivňovat nevýrazná oblast vyššího tlaku vzduchu. V noci i zítra čekáme polojasno až oblačno, jenom ráno ojediněle mlhy. Odpoledne a večer se taky ojediněle objeví přehánky a spíše na horách. Teplota ráno klesne na 11 až 8 stupňů, přes den vystoupí na 19 až 22 a na horách bude kolem 15. Povane slabý severozápadní nebo západní vítr 1 až 4 metry za sekundu a vyjou bude na nízké zátěži.
0: Co nás čeká v neděli?
2: Frontální systém a potom v úterý studená fronta zase další. V neděli od severozápadu bude postupně oblačno až zataženo, opět ráno s ojedinělými mlhami. Během dne, hlavně v jeho druhé polovině, se přidá i déšť. Teplota v neděli ráno se bude pohybovat kolem 11 stupňů, odpoledne do 22. Vítr povane mírný, západní nebo severozápadní, 2 až 5 metrů za sekundu.
0: Nyní výhled pro příští týden, nejdříve jak bude v pondělí.
2: Bude doznívat vliv toho frontálního systému. V noci a ráno bude ještě velká oblačnost a na většině území déšť, ale během dne od severu západu budou ubývat srážky i oblačnost, takže později večer už bude jasno. Ranní teplota bude kolem 14, odpolední zase tak do 22 stupňů a vítr zůstane ještě mírný, západní nebo severozápadní.
0: A nakonec přidáme výhled počasí pro úterý.
2: Noci a ráno bude jasno až polojasno, místy mlhy a potom během dne bude pozvolna přibývat oblačnost související s blížící se studenou frontou. V noci na středu už pak bude zataženo. Teplota v úterý ráno bude kolem 10 a odpoledne 21 až 25 stupňů. To bude asi nejteplejší den v tom týdnu. Vítr povane slabý proměnlivý.
0: Říká meteoroložka Eva Houbová, které děkujeme za informace. Mějte se hezky, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Zemřela norská princezna Astrid. České soudy letos vyhlásily zatím 538 firemních bankrotů. Pochodňový průvod zahájí dnes festival Táborská setkání. Zítra bude na jihu Čech polojasno až oblačno s teplotami do 22 stupňů. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková. Ve věku 94 let zemřela norská princezna Astrid jen dva dny po pohřbu svého bratra norského krále Haralda V. Oznámila to královská rodina v oficiálním prohlášení. Naposledy se princezna na veřejnosti ukázala právě na jeho pohřbu. Vlajky na královském paláci budou dnes vlát na půl žerdi. Do konce srpna v Česku letos zbankrotovalo 538 firem, to je nejvíc za posledních 7 let a o 4% víc než před rokem. Vyplývá to z analýzy společnosti KRIF. Podle ní soudy přijaly skoro 900 návrhů na bankrot, o pětinu víc než ve stejném období loni. Pochodňový průvod otevře třídenní festival Táborská setkání. Zhruba ve 8:45 večer dnes vyjde průvod z náměstí Tomáše Garrigua Masaryka a bude pokračovat až do historického centra. Tam dorazí i Jan Žižka s družinou bojovníků. Program festivalu symbolicky uvede předání vlády nad městem, řekla vedoucí oddělení kultury Jana Lorencová.
2: Průvod nejprve obkrouží celé náměstí a poté vystoupí Jan Žižka na pódium, kde obdrží pomyslné klíče od města od pana starosty.
0: V rámci festivalu bude zítra odpoledne na Žižkově náměstí také předána cena města. Publikace Nová epocha pivovaru pánů Zlaté růže mapuje víc než 6 století pivovarnictví v Jindřichově Hradci. Vychází z archivních dokumentů, historických fotografií a plánů a zachycuje také požár a následnou rekonstrukci areálu. Pokračuje archivářka Hana Pelcová ze státního okresního archivu v Jindřichově Hradci.
3: Mapuje nejenom historii panského pivovaru, ale i vaření piva v Jindřichově Hradci, takže je tam zmíněn i měšťanský pivovar, jezuitský pivovar a pivovar soukromé osoby, s tím, že jsme se nejvíc zaměřili vlastně na ten panský pivovar.
1: Počasí.
0: Noční teploty budou mezi 11 a 8 stupni, zítra očekávejte na jihu Čech polojasno až oblačno, ráno ojediněle mlhy, odpoledne výjimečně slabé přehánky, četnější na horách. Teploty vystoupí na 19 až 22 stupňů Celsia, na horách maximálně k 17. Vítr bude slabý, severozápadní nebo západní, biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Mezi obcemi Kolný a Velechvín na Českobudějovicku srazilo auto na silnici 146 Srnu. Nehoda se vyšetřuje také na silnici 34 u Jindřichova Hradce a na silnici 157 v obci Stříteš na Českokrumlovsku.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.

0: jsme to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda.
2: Vítám vás a taky vítám zeleného anděla zelené vlny, protože má co dočinit s dopravou, která zjela před chvílí. Ty jsi taky skoro nedorazil, Martine Zounare.
3: Já tě zdravím, Patriku Rozehnale, zdravím samozřejmě naši zprávařku. Vážení přátelé, bylo to oprsa vietnamské ženy. Opravdu, víš, co se mě stalo? Já totiž jezdím pravidelně už 2 měsíce na kole, každý den, anebo na válcích. A dělám si klasickou věc, ořech z buzany, bůh nahoru, drc, anebo černošice, hub. A já jsem si tak jako píchnul, ale říkám, Martine, ty jsi vždy připraven, že? Takže jsem měl normálně galusku,
2: ano.
3: Měl jsem všechno, jemně jsem rozebral, jako nafouknul na pumpičku a tak jsem se chválil, co všechno mám. A dojedu domů. A říkám, tak to je skvělý, tak náleže žena, ahoj, čau, a já, ahoj, tak co, už seš ve studiu, a já, ty vole, Ježíš, humoriáda, a do toho říkám, no komu musím zavolat, já jsem píchnul, a do toho dvoduší, vy jste pích, co jste, a já píchnul, Ježíš, no tak to nepíchejte a přijďte domů, takže jsem přijel, hnedka jsem k vám, jsem tady, doprava skvělá, já jsem to dal z Barandova sem, upozorňuji tě. Já jsem to dal normálně za 15 minut a řekl jsem, nepodléhej tlaku, nezabij se, jeď je klidně, takže jsem si dal ještě svačinu, večeři a pak jsem přijel. Dobrý den. Humoriáda.

0: Začínáme s Humoriádou s Martinem Zounarem, s Patrikem Rozehnalem a s kým? Z archivu koho vytáhneš?
1: Čepici měl. Ne, to je Burian, promiň. Prosím tě.
0: Toho nemáme dneska. Ne,
1: ale víš, jaká je to senka.
0: Ano.
1: Já bych ale v tuto chvíli vybral Viktora Prajze s divadelkou Podvěží, s divadelka Podvěží Marie Rotrové. Jako na to se těšíme moc.
0: O trapasech, dobře.
2: K těm trapasům, já se do nich dostávám velice snadno a lehce a jsou to takový každodenní trapasy, například, já nevím, jestli to znáte, přijedete k pumpě, načerpáte si benzín a zjistíte, že nemáte na dalších 10 litrů, tak běžíte,
3: ano.
2: Znáte?
3: Ano.
2: Běžíte k pumpaři a říkáte, prosím vás, nezlobte se, já jsem si zapomněl peníze, jaká situace asi z toho vznikne trapná, samozřejmě pumpař říká...
3: Zrovna tenhle pán nemá peníze.
2: Vy nemáte peníze, že jo? Ano, ano. Lidi vystupují z aut, on říká, nic lidského mi není cizí, v klidu si zapisuje dlouze vaše číslo, děti vystupují, ukazují si na vás, auta blikají, trouby. Tak to je jeden z takových těch každodenních. Potom máme ještě, já je dělím ty trapasy, víte, pak máme ještě profesionální. Představte si, že ráno v 7 hodin přijdete do studia.
3: Tak brzy.
2: Tak pozdě. Přijdete do studia, máte odevzdat svůj hlas na obraz. Ano, máte říci něco jaksi v dabingu. Vedle vás kolega, vy se díváte do scénáře, nejde vám to, perete se s tím, říkáte, ježišmarja, kdo tohle to dělal, kdo to upravoval, tenhle dialog, který šikula. A vedle vás se ozve zetmi, to jsem upravoval já, pane Price, to je režisér, víte? No to je jeden z takových, my u nás v divadle na Vinohradech srdečně vás zvu, hrajeme hru autora Jiřího Hubače, Generálka.
3: Krásná hra, viděla jsem.
2: Viděla jste ji? S Jiřinou Bohdalovou a Petrem Haničincem v hlavních rolích. A já tam mám takový jedno velice ošidný místečko, jednu velice podobnou větu té, která následuje v dalším jednání, takže se mi několikrát stalo, dvakrát, možná se mi to stane i po třetí, že jsem jaksi přeskočil kolegům 15 stránek a velmi jsem se divil, co se děje vzadu za neklid, kdo to tam pobíhá, že nemám já jaksi klid na výkon. A teď si dovedete představit, kolikrát se vymění jaksi barva v obličeji mého kolegy, že jo? A potom dojde k velikému trapasu a musíme horko těžko hru vracet zpátky, abychom neprozradili poentu, protože to je jako...
3: O čem hrát,
2: ano, tak, jistě, samozřejmě, to je jako říct napřed poentu vtipu, což se mně velice snadno stává, možná, že se mi to povede i dneska večer. No a pak máte takový ty klasický případy, já jsem hroznej brepta, myslím, jaksi, když přijdu třeba do rozhlasu, takže jsem měl jednou uzavřít seriál o Georgiu Bizetovi, režisér mě nabádal, prosím tě, je to konec, je to poslední díl, tak to hezky zavři, orámuj to, aby to byla skutečně tečka za těmi několika díly. No a já jsem přišel k mikrofonu a měl jsem říct, vážení přátelé, a to je konec dnešního vyprávění o panu Bizetovi. Víte, co ze mě vyšlo? Vážení přátelé, mimochodem upozorní jsou, byli tam speakři jako Eduard Cupák, František Němec, já jsem se chtěl blisknout a řekl jsem, vážení přátelé, už to začíná. Vážení přátelé, a to je konev...

0: dnešního vyprávění o panu Bidetovi.
1: Řekl jsem to dvakrát a nevěděl jsem o tom.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Tak trapasy na jevišti a Viktor Preiss. Ty jsi se s Viktorem potkal?
4: Já jsem se s Viktorem Preissem potkal pouze při asi 6 nebo 7 dílech. Točil to pan Paukert, to byly takový písničky na Žofíně.
3: Pražský písnička.
4: Ano, ale pozor, pak jsem ho zažil při jedné z nejkrásnějších prací s Ludvíkem Rážou, Studentská balada, byl to třídílný seriál, jako velká inscenace třídílná od pana Hubače, dělal to Ludvík Ráža, Hapka dělal muziku a Viktor Preiss tam hrál pana CK učitele gymnázia pana Květa. A já ti k tomu Brzo bohatý hrále protiklad pana Lepešku, matematikáře. A můžu ti říct, on byl poetická duše, ten češtinář, literatura, a tam to byla matematika. Brahma Pupta nelze podvádět a jenom to. A můžu ti říct, že to byl koncert. Absolutně. A do toho já mladý, Vladimír Dlouhý a Pavel Kříž, 3 nerozluční kamarádi. První republika, ještě pan Vrchota a další lidi. Bylo to krásný.
3: To je podle toho, jako to mluvíš, o to obsazení autoři a tak.
4: Jirka Bartoška dělal mého bratra, pan Sklenčka mého otce, Pepíček Somr dělal mého strýce. Bylo to do toho tam byli mladí, že tyhle ty tři. A Ondra Vetchý, do toho Anděl, do toho Šuler Sváťa, Vašek Kopta. A bylo to opravdu nádherná inscenace. Studentská balada. Stalo to za to.
3: Trapasy si vybral. Nějaký tvůj trapas teď z poslední doby nebo něco?
4: Prosím tě, no, já jsem ještě pořád jako v podstatě na motorce sem, jo, a mám na zádech...
3: Ty se zbál, že to bude trapas.
4: No já jsem myslel, že to bude opravdu přešiné, ale já vlastně ještě pořád mám tady, jak měli za první republiky ty, co jezdili Tour de France, tak měli tady ty galusky navlečený přes sebe, ty
3: náhradní. Jasně.
4: Tak já to v podstatě tak mám. A teďka nevím, jestli jsem se mnou ve válce v Zákopech, že ty to měli taky přes rameno, nebo jsem v rozhlase. Ale vypadá to, že jsem střední Čechy rozhlas.
3: Martin Zounar je humoriádě dnes, vybral si trapasy. Můžeme pokračovat s dalšími, třeba i s Josefem Vinklářem, Vladimírem Komárkem a další skvadrou. A nebo, a když už to seš ty, já bych si zkusil připomenout, a jestli ty si pamatuješ sebe a Pavla Zedníčka ve scénce nazvané Důchodci v tramvaji.
4: A to ti teda musím říct, že ale teďka vážně.
3: No.
4: Když to ví, že nekecám, že když jsem přišel, říkám, Pavel Zeníček, Martin, co to mám za scénku, jakou scénku? Říkám, to si nepamatuji. Říkám, já nevím vůbec. S Pavlem Důchodci v tramvaji?
3: No.
4: Ježišmarja, to je asi 30 let, už jsem byl starý. No tak, jo, to je zhravej, no.
3: No tak to je proti, takže co si vyberete? Proti, no, trapasy. Tak... A nebo Důchodci v tramvaji. Humor mezera A či B na čísle 90 011 04 a přímé volání do studia přes telefonní linku 731 800 900.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Jinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Jinský.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
3: Hlasujte dál a věnujte hlas po telefonu někomu ze svých favoritů. 731 800 900, to je číslo do studia, kde dnes se mnou sedí Martin Zounar.
4: Dobrý den.
3: A vy si vybíráte tedy koho? Dobrý den.
5: Dobrý den, zdravím Martina a Patrika.
4: Děkujem.
5: Moment, nemělo to být opačně.
4: Patrika a Martina, no jistě, Martin je tady ředitel, to víme, že?
3: Ne, důležitý je Martin. Tak nedohadujeme se a řekněte jiné jméno. Vinklář nebo Zadníček se Zounarem.
5: Tady Petr ze Zdounek, Martine, to je opačný konec republiky, to nejsou střední Čechy.
4: Jo.
5: No, a já bych si dal tu, to s tím Martinem, to druhý.
3: Dobře, tak jo.
4: To je Čmaňa a Zouňa.
3: Děkujeme. Kdo dál?
6: Honzo, dobrý den.
4: Dobrý den, Honzo.
6: Já vás, pánové, teda bezejmenně zdravím oba do studia.
3: Děkuji.
6: A já, protože si už jsem pana Martina viděl, myslím, že to bylo v Ramce, tak si úplně nedovedu představit v Šalíně. Dobře. Takže já budu za Bčko.
4: Tak dobře, tak pojedeme spolu Ramkou. Dneska jsem přijel na skútru teda.
3: Dobrý den, po telefonu.
7: Dobrý den.
4: Dobrý den.
7: Tak. Dobrý den.
4: Dobrý den.
7: Já bych chtěla pozdravit pana Zounara a poděkovat mu za divadelní vystoupení. Bylo moc krásný, akorát jsme byli mokrý až na spodní prádlo.
4: Děkuji včera. Já vím, bylo tam teplíčko, bylo to skvělé.
7: Ne, včera ne. Tak kdy? To už bylo.
4: A byla jste úplně, úplně mokrá jste byla. Dobře.
7: Probíte. Všichni, to všichni, ale hráli jste hezky.
4: Děkujeme.
7: Báčko.
4: Tak dobře.
3: Dobře, tak jo. Děkujeme moc. A ještě jeden hlas. Dáme tedy příležitost někomu ještě zahlasovat. Dobrý den.
4: Dobrý den.
8: Dobrý den, tady Eva z Uherského Hradiště.
4: Dobrý den.
8: A psala bych si Bčko.
4: Dobře.
8: A oba dva vás pozdravuji do rozhlasu.
3: Děkujeme. My vás taky zdravíme. A tedy Bčko vyhrál. Zaujal Martin Zounar a Pavel Zedníček.
4: Zumně a Čmaně.
9: Dobře. Nenašel by si tady někdo, kdo by pustil sednout nemocného člověka? To říkáte jako mě? No a komu myslíte, že to asi říkám? Kdo tady sedí na místě pro invalidy? Já jsem myslel, že to říkáte nějakému zdravému člověku. A to chcete říct, že nejste zdravý? No teda já vydržím hodně, jo? Ale aby mě ausgrednet mě někdo říkal, že jsem zdravý, to teda bych si vyprosil. Prosím vás, co vám tak může být? Mně? No. Mně je prakticky úplně všechno.
10: Jo.
9: Od zápalu blan až po zácpu.
10: Prosím vás, vy, že máte zácpu, vy jo?
9: Hejte, to jsem ještě nikdy nezažil,
10: no.
9: Aby mě někdo řekl, že já nejsem zacpaný.
10: Tak vám to, hlejte, tak vám to říkám já,
9: jo.
10: Který už nebyl na hajzu.
9: Ježiš, člověče, právě že no. Byl. Ale zapomněl jste si asi sundat gatě. Helejte, jste vůbec v důchodu?
10: Já jsem v důchodu, jo. V invalidní, víte? No. Od 20 let.
9: Jo.
10: To jsem dostal první mrtvici. každý týden na patologii dělat figuranta.
9: Jo?
10: No, takhle nemocního člověka žádný student ještě neviděl.
9: Hej, to se furt vytahujete, jo?
10: No.
9: Kdybyste viděl můj rentgenologický snímek plic, jo? No?
10: No, prosím vás, no. Tak schválně.
9: Jo, já vám to jenom pro velmi tvrdý natury. Já když jsem ho vyndal a ukázal jsem ho panu přednostovi na chadláku, tak to s ním normálně seklo.
10: No, to vám tak věřím, to vám tak věřím.
9: Helejte, když jsme u toho teda, jo?
10: No.
9: Tak, kdybyste viděl, co já kašlu, jo? Kdybyste to viděli, tak necháte vyklidit celou tramvaj.
10: No tak schválně.
9: Jo?
10: No.
9: Jo?
10: No.
9: No tak jo.
10: Nechte to, laskavě, ano.
9: Jo.
10: No, já teda ale nechápu, jak můžou nechat stát člověka, který nemá ani žaludek.
9: Žaludek. Kdybyste viděl, co já všechno nemám.
10: No, a prosím vás, za to ještě ke všemu dneska ráno
9: no.
10: Začala bolet slezinka.
9: Mě bolí nejenom slezinka, jo, ale mě bolí játříčka, žaludek, nožička, ručička a chulička.
3: Televize Nova, Jiří Adamec jako režisér a vzpomínka tak, nějaká, Martina, jestli se vynořila teda.
4: Hele, prosím tě, tak to mohlo být buď to teda Zlatá mříž, anebo možná Silvestr, anebo Gogošov, no to bylo takový údobí, kdy v podstatě jsme mohli
3: vidět. Kdy se ještě točily scénky.
4: Ano, když se točily scénky, tak to nebyla žádná sranda to napsat, jo.
3: No.
4: A opravdu ne každý dokáže psát jako Šíp, Karel pro Jiřinu Mohdalovou a do té dvojky. To jako opravdu není sranda. A musím říct teda, že vlastně, když tohleto pominulo a začali místo toho být ty reality show, tak vlastně přestali jsme mít přehled, že jsou zpěváci, že jsou skupiny, že jsou herci i v jiných polohách, než v seriálech, v detektivních. Teď se musím říct, že jsem rád, že se začal krásný seriál Boží volba, což je
3: Boží plán.
4: Boží plán, což je, to je ty kluci tak pěkně hrají, čověče. Víš, ne žádný mordivr, ale ty příběhy těch chlapů. A teda Jeřábek, co by tramvaják s určitým darem, jsou výborný. A víš, jak je hezky, když to můžeš říct? Že vidíš pěkný příběh, že se zasměješ, že to má nadsázku, crazy. A přitom ne za každou cenu jako humor. A tohleto, někdy se ta scénka povedla napsat, někdy samozřejmě to šustilo papírem, ale měl jsem možnost tam dát, já byl tak starý, až jsem snad byl mrtvej, to je 25 let, to není jako, že no. Teďka, mě bude šedé v květnu a vem si to, že já tohleto dělal v 30, takovou bejkárnu
3: no.
4: A Čmaně normálně, tak to byl Jura, ten měl ještě tenisky, dneska už má jenom patbůče.
3: Zdravíme
4: Čmaně, ne, my myslím, že se máte na co těšit, protože může v letu Boleslav Polibolek Polívka, Míra Donutil, Čmaně a teda měl jsem možnost být tam i já, Štabrňák, Míra Vladyka, paní Frajmanová, jo, jako krásné věci a nádherný hraní s těmahle bardama.
3: Culí se a usmívá Martin Zoumar u toho připomínce. Tak dáte ještě jednou Důchodce v tramvaji, anebo dáte povídání o lásce od Luďka Soboty?
9: Já bych dal lásku Luďka Soboty, protože teda je vážení přátelé, že tedy jaksi já jsem se v první řadě národě, já se směji, že
4: no tak takhle.
3: Mě to jde.
4: No mě to jde, no. A pozor, jestli poznáte schválně, jo.
9: Ty jsi tam stál a s tebou stála pravda.
3: No jo, Pepíček Kemmer.
4: No tak se mějte krásně a já jdu. Ne, pojďme si pustit toho Luďka Sobotu, to bych bral.
3: Dobře, to je varianta B. Ačko, pokračování z Důchodci v tramvaji, tedy Pavel Zedníček a Martin Zounár v té ukázce. Čemu dáte hlas? Na telefonu 731 800 900 nebo SMS-kou na čísle 90 011 04. Budeme opět sčítat vaše hlasy.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Z Humoriádou dál postoupíme, k jaké ukázce o tom rozhodnete vy na telefonu 731 800 900 a můžete si to popovídat taky s Martinem Zounarem.
2: Já vás zdravím.
1: Koho?
2: Hezký poslech.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Telefon Picek, dobrý den, prosím vás, já bych se přiklonil k varianti číslo B.
2: Dobře.
1: Dobrá, zapsáno, děkujeme vám a jdeme na dalšího, kdo volá, dobrý den.
2: Dobrý den.
4: Dobrý den, tady David, dávám Bčko.
2: Jasnačka, Ludia, Sobotina.
1: Ještě někdo se přidá, nebo to půjde?
4: Dobrý
1: Ačko.
4: Den, tady Magdalena, Hradec Králové, zdraví Martina.
2: Dobrý den.
4: Ačko.
1: Pokračovat s důchodci v tramvaji, dobře, zapisuju. A ještě někdo?
5: Dobrý den, ještě jednou, Hinek z Vysočiny.
2: Dobrý den, Hinku.
5: Zdraví pánové ještě jednou a prosím ještě pokračovat.
2: Dobře.
1: Pokračovat, dobře, no tak, tak jo. Tak
2: budeme starý, no tak
1: budeme pokračovat.
2: Já se teď těším na toho Luďka, člověče.
1: No tak
2: dobře, tak přišli.
1: To jde pryč zatím.
6: Hlejte sem a víte, co mě čeká příští týden?
7: No, co?
6: Mě čeká mohutná amputace.
7: Jo.
6: Já už to místo vlastně nebudu ani potřebovat.
7: Ježiš, jak to?
6: No, protože nebudu mít na čem sedět.
7: Furt nějaký operace. Já mám za sebou tolik operací, jo? Že mě už nedávají ani narkózu. Mě teďka před hoďkou mě dělali zadní chlopeň jako trošku fikli, jo? Tak mě jenom tak místně jako opíchali, umrtvili.
6: Hejte se. To jsou všechno tělesné choroby, no, víte? No, ale víte, co dokáže zapeklo taková duševní choroba?
7: No, tak to mě teda říkejte, dětku.
6: To vám teda řeknu. No. Víte co, vy byste měli tady uvolnit vlastně dvě místa.
7: Jo, jak to?
6: Víte proč?
7: No,
6: protože já jsem totiž schizofrenik.
7: Ježiš.
6: No.
8: Kdybyste viděl, co by se mně stalo, kdyby mě došla materka v kardioradinátoru, tak bych byl úplně...
6: No ano, a tam bych vás rád viděl.
8: Ježiš, vy jste bezcitné.
6: Ano, pane, já jsem bez citu, protože já jsem všema těma nemocema přišel moci.
8: Jo.
6: Pane, a já už taky nemám ani čuch.
8: Jo.
6: Já nevidím.
8: No.
6: Nevidím.
8: No.
6: Neslyším.
8: No.
6: A já už nemám ani...
8: Ani... Vy si myslíte, že já mám chuť po 20 infarktech, že já mám chuť na tohleto, ne teda.
6: Po kolika ti, že infarktech?
8: Po 20.
6: Po 20, pane, prosím vás, já už to nemůžu ani spočítat, já bych si musel na to koupit kalkulačku. Pane, já mám srdíčko jako ementál.
7: Jo, ementál.
6: Jsi jako Romanur. Já jsem úplně mrtvej člověk. Jo.
7: Proč neležíte v nemocnici?
6: No proč? Co pak nevíte, že beznadějný případy posílají umírat do rodinného kroužku?
7: No ty si těte nehnout umírat do rodinného kroužku a nelezte do tramvaje.
6: Jo.
7: Potom si tady, kam si má člověk sednout, když tady chodí lidi umírat?
6: Já, slečno, já.
8: Ježišmarja.
6: My už musíme vystupovat.
8: No a to jsme si pošmákli.
6: Kam to jedeme?
7: No do Hodkoviček, ty blbene.
0: Humoriáda.
1: Tak, role Martina Zounara a Pavla Zednička, netradiční dvojice na obrazovkách televize Nova s Jirkou Adamcem. Jaký byl Jirka Adamec jako režisér?
2: Jirka Adamec, když jsem ho já potkal, tak vlastně on, musím říct, že objevil celou tu mladou generaci v takovém cyklu Zelenkových, Tak se ptám. Když se už v té době v 80. letech otevíralo, jakože jsou mladí manžele příliš mladí na lásku, třeba nádhera inscenace Čenský, Ivana Andrlova, třeba Výhoda, to bylo o protekcích, o alkoholu, Luťanský Ivan, když dělal toho, jak porazí opilej autem, Haníčenec úplně skvělý, to byla dvojka, táta, syn. Takže víš co, Jirka byl mladý chlap, kdy mu bylo, já myslím, že mu bylo asi 33, 35 a když hral Sanitku. A víš co, to prostě, a šli tam takový jako herci, hráči, který, to, víš co, to nebyla sranda, do toho samozřejmě bylo nás 6, mladý seriál a byla to mladá krev, začal TKM, ještě s Valou, Vala to vlastně dělal, že to uváděl.
1: Ano.
2: A byly to pořady, které na tu dobu byly nesmírně jako trendy. Ne, ale opravdu.
1: Jo?
2: Takže Jirka byl mladý, taková brada, žil dopředu a vůbec se s tím nesral.
1: No tak.
2: No ne, teda, promiň, já jsem teďka, prostě vůbec se s tím jako nepádal, prostě řekl, tohle, takhle, doprava, zleva, kamera, hlídej si světlo. A on to řemeslo vlastně...
1: To o něm říká hodně
2: lidí.
1: Ty
2: se musel rychle naučit,
1: ano.
2: Aby si byl schopen
1: to tempo zvládnout,
2: ale pozor, tam se hrálo to všechno, jako jo, ale... Se za dva natáčecí dny, když to vidíš, jak to je, kamera doprava, jednička do dvojka, po periferní vidění, dvojka bude mla, otáčí se do trojky a musím ti říct, takhle on točil vlastně třeba i pak Gogo Show a někdy to i na ostřílený kozáky bylo opravdu moc, protože pak ještě přišla ta doba, teďka co, že se točí jako na čas hodně, jo.
1: Rychle všechno.
2: A musím ti říct, že nebýt vybaven vlastně řemeslem z těch 80. let, kde se točily samozřejmě inscenace, zkoušely se.
1: No ano, to nebylo týdny. Jako,
2: no jasně, na trojce se zkušebně byly takový desky bílý, takový obdélníky a tam se postavila dekorace. Kameramani se chodili pak koukat, aby věděli, to se opravdu jako a bylo to na tom vidět.
1: A dneska se to všechno
2: dneska
1: prostě
2: udělá prostě
1: ten...
2: Zrc, jsou tam chvíle, kdy se zahraješ, kdy to, ale přeci jenom to penzum je jako, ale ona to ta doba zrychlila, ten, pozor, to, ten vysílací čas, to chrlení dvakrát, třikrát za týden, daily, tenhle formát vůbec nebyl, že jo, hele, já si
1: ale
2: myslím,
1: jsi
2: že...
1: rád, že jsi poznal
2: no,
1: tu práci
2: jasně,
1: toho Jirky a
2: to skvělý.
1: Protože ti to dnes pomáhá.
2: Určitě, tak jsem rád, že můžu i s těma mladejma, nevím, kde by jako narazit na Jirku Adamce teďka, jako kdyby byl mladý a tohle. To myslím, že by měli velkou hoňku. Ale i pozor, dodržovat ty věci, co jsou. Ne, já na ně rád vzpomínám a nedám na ně dopustit, ale to víš, co všechno má svou dobu, všechno má svůj čas a taky náš čas je teďka tady, tak pojďme pustit něco hezkýho.
1: Třeba Věru Martinovou.
2: No ježišmarja, až na vrcholky hor, já tam budu stát.
1: Ne, tohle víčí nedám.
2: Já pro tohle víčí ne, tak jo, tak já si zlíknu te celky. Modrý.

0: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Tak koho by nám teď ještě předvedl Martin Zounár třeba?
2: Já jsem myslel, že byl nějaký úvod třeba, ano. Dámy a pánové, už se to točí, už se to roztáčí. Poslední prodloužená jízda k páčky k sobě a kačeři se zvedají.
1: Chybí ti poutě.
2: Ano, chybí ti poutě. No, jestli to tam...
1: Koho bys vybral?
2: Podívejte se, jestli chcete vědět, jak zhubnout, je potřeba hlavně nežrat banány. Pravidlo číslo 6. Nežer banány, budeš jako broskev. Ne, já to prosím, banány rybičky, Halina Pavlovská. Pustila mi velkou pusu, Halinku, a asi je teda určitě už teďka úplně jako šlank.
1: Tak Halina o hostech na Šermantní osobnosti 2018 v rozhovoru s Ladou Klokočníkovou a Merkem Vaňurou.
3: Když jste tam viděla toho Vojtu, byla to třeba jedna z mála chvílí, kdy vám došla slova? My jsme si s Ladou říkali, že se neumíme představit situaci, kdyby Halině Pavlovské došla slova.
4: Já bych to ještě upřesnila. My si vždycky říkáme, moderuje-li Halina Pavlovská, tak jsme v klidu, kdyby náhodou nějaký host nepřijel, protože víme, že ta hodina bude stejně krásná a bude plná a bude vtipná a bude zábavná, protože zkrátka tak. Je tam i to spisovatelství asi, které máte v krvi a vždycky tady to dopadne krásně. Takže proto jsme se chtěli zeptat, jestli přece jen někdy nějaká slova došla.
5: Já se asi na konkrétní nějakou situaci nevzpomínám, ale možná, že ta slova ze mě plynou, ale to je takový ten vrcholový stádium. Mezitím v té duši já mlčím a předvádím různý veletoče jako Ježíši Kriste a to ne a tak, ale pak nějak to rychle zpracuju ty ideje a myšlenky. Ale fakt je, že na větvi to už jednou vypadalo, že nikdo nepřijede.
6: A to?
5: Ano, to byl pan Horáček. Jsem se na něj tak těšila a bylo 18.02, takže už chybělo asi 30 vteřin a tam pořád nebyl. Tak to jsem byla taková jako dost letargická, řekla jsem, tak tam půjdu a budu hodinu sama mluvit, protože druhým hostem měla být jeho manželka, která je výborná scénografka, a ta prostě mi ve 3 hodiny to odpoledne oznámila, že nepřijede. A teď jsem si říkala, ten mi to asi jenom neoznámil, že taky nepřijede. A to jsem byla taková, a on velmi šarmantně teda v 18 asi 3 naběhl na pódium a tvářil se, že úplně všechno v pořádku, jenom ho prozrazoval trochu pot na čele a zrychlený dech.
3: A vázal si kravatu za pochodu.
4: Můžeme říct si, kdo bude dalším hostem vašeho květnového pořadu? Už víte?
5: To je vždycky největší úplně katastrofa, když mám dělat promo.
4: To, kdo to bude? To
5: úplně, ne, já to vím, kdo bude, já to mám naplánovaný dopředu, ale vždycky to pak zapomenu. Ale já vím, že to bude Martin Zounar. Uh-huh. A bude mít svoji hereckou kolegyni. A teď je právě ten trapný okamžik.
3: Že se nemůžete vzpomenout.
5: Ale je výborná.
3: To je poprvé, kdy Halině Pavlovské došla slova, přece jenom jsme ji nachytali. Poslední věc, než si sednete na jednonohou židli zatím. A teď jsem to zapomněla, teď jsem se opravdu chtěla
4: To vůbec nevadí,
3: zeptat,
4: protože já bych ještě ráda, než si vzpomeneš, připomněla, že paní Halino, jestli se to může povědět, že budete brzy také hostem dalšího pořadu Českého rozhlasu. Může se to říci?
5: Hostem?
4: Že budete hostem Humoriády. Je to
5: jo,
4: pravda?
5: Jo, budu hostem Humoriády, ano.
4: No tak vidíte, už jsem si odechla.
5: Budu hostem určitě Humoriády, jenom jsem neřekla, který termín tam budu, ale budu tam.
3: Budete ano, tam. Ano. Takže teď jste to slíbila. Ano. A ta poslední věc, víte, my tady 22 let řešíme s různými osobnostmi, co je to vlastně šarm. A je teda pravda, že jsme se po 22 letech nedopídili. jestli to je sex appeal, vzdělanost. Co je podle vás jako spisovatelky a moderátorky šarm? Co je šarm podle Haliny Pavlovské?
5: Já jsem se mučila s tím, abych vymyslela nějaký rým na slovo šarm. A ať se snažím, jak se snažím, ať toužím být noblesní, moudrá, mít nějaký přesah, tak mě to vždycky skončí konkrétně u nějakých katastrofálních pocitů. Takže mě s tím šarmem napadlo, ale to je čistě osobní. To se tady nikoho netýká, obávám se, že vůbec v sále se to nikoho netýká, možná, že ani v Hradci, ale prostě mě se to týká. A je to takhle. Když už prohráváš skilly ve svém boji marné, tak se aspoň snaž s tím svým šarmem.
3: Halina Pavlovská.
6: Halina Pavlovská.
3: Děkujeme.
5: Děkuji.
3: Dámy a pánové, nejen Halině, Daša.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Kdybyste posluchači viděli, jak Martin vyvalil oči, když slyšel svoje jméno.
2: No ano, no, ne, protože já jsem si vzpomněl, že ano, opravdu, je to 8 let?
1: No, 2018, ano.
2: 2018. A my jsme tam měli s Martinou Randovou, která v té době se mnou dělala v ordinaci Heluš. Legendární dvojice Bobo Heluš, že?
1: Ano.
2: Teďka tam mám Mahulenku Bačanovou. A musím říct, že to bylo lázně
1: Bělohrad.
2: Nádherný vystoupení. Víš co, když to někdy sedne, a to sedne to radost. Ne někdy, když to opravdu sedne, a je to o tom, že se lidi nepředháněj, ale jdou společně k tomu, že baví, že se lidi smějou, že a teďka se poslouchá jenom co, ale zbytečně se nepřibíjejí, tak je to skvělé. A to je i v představení. Není malých rolí jenom, jak se říká, velkých herců nebo vůbec toho týmu, že divadlo je tým a přesto jsou hlavní role a malé role. Ale když to zapadne dohromady, tak je to pecka. A když to ještě dává dohromady třeba takový Antonín Procházka, tak je to prostě skvělý. Prosím tě, Martine, všecko hraješ hezky, jenom se nauč ten text.
1: Tak vážení. Čím zakončíme? Halinou Pavlovskou anebo anekdotami? Vyberte si. Poslední dnešní boj a je to na vás. 731 800

0: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Halina Pavlovská nebo anekdoty jsou ve hře, Humoriáda pokračuje s Martinem Zounarem a vy ještě můžete někomu věnovat svůj hlas. Dobrý den, po telefonu přejeme.
2: Dobrý den.
3: Dobré odpoledne, Honzo z Vlkavín, zdravím vás, Patriku i pana Zounara.
2: Dobrý den.
3: Chlapi, a já bych hlasoval pro anekdoty.
2: Dobře, máte
1: mít. Dobře, tak jo.
3: Díky.
1: Zapsáno, děkujeme moc a ještě rychlý hlas od někoho. Dobrý den.
3: Dobrý den, Patriku, tady Petr ze Zdolnek a Martina taky ještě zdravím. Martin, Patriku, natáhněte tu stopáž.
1: Nejde, ať se vejde, musíte teď říct. Ačko nebo Bčko?
3: Ačko.
2: Dobře, děkuji.
1: To vás klamu, Halina to nebude. Vyhráli to anekdoty.
2: Dobře, no prosím tě, já tím musím...
4: Já se doma přestala vařit prostě. Jo? První den jsem nic neviděla, druhý den jsem nic neviděla, třetí den přijdu, navařeno, umí ty nádoby, já to manžel. Ta druhá říká, jsem přestala vařit a prát. První den jsem nic neviděla, druhý den jsem nic neviděla, třetí den přijdu, vypráno, vyžehleno, uklízeno, nachystaný svačiny pro děti dělá manžel. A Moravý holka říká, já jsem zkusila to samý. První den jsem nic neviděla, druhý den jsem nic neviděla, třetí den jsem začala vidět na pravé oko.
5: Za starých časů, když ještě u nás palili čarodějnice, tak taky tam jednu osmahli, že jo? A po těch pár letech šel takhle... Průvodce vedl tam ty turisty a povídá, na tomto nádvoří v roce 1543 upálili poslední českou čarodějnici. Načež jeden z těch turistů se takhle úkosem podívá na svoji starou a říká, kdybys nekecal.
6: No já to mám tady, jak se do mě neustále strefujou ty mladí křepcí hoši kvůli věku, jo. Že jako roková dračice a tak.
7: Dítětko.
6: Ne, a co mě se stalo opravdu? A to mě přišlo strašně líto. Jeden renomovaný hudební skladatel mi zavolal, že se se mnou musí sejít, je toho plnej, že okamžitě a zítra tak. To jsem říkal, no tak nějaká práce příjemná. Tak jsme se setkali a on říká, že má muzikál, že tam budu hrát hlavní roli. Já jsem říkal, no konečně ten Hollywood zavolá a tak. A pak jsem se dozvěděla, že ten muzikál se jmenuje Babička. Zacouval ke kněžně, ale to bylo
8: teda... Mě taky volal ten tvůj samej a říkal, ale že pro mě má sultána Styrle.
9: Já musím říct, já to možná někde říká, to je jedno, to je největší zatím fox poslední doby, to je z loňského roku a já jsem si jednou set, prostě jsem byl na čundu, já jsem si set na kládu a prostě pak jsem se nemohl odlepit skoro, měl jsem prostě ten zadek úplně černý od té smůry a pak jsme ještě přijeli a šli jsme do jedné hospody a tak jsem přišel prostě nějak už domů hodně pozdě a žena spala. Když se mi předtím poradili, to byly nový kalhoty, který jsem si požil na ten čundu a tak jsem z toho byl takový smutný, jako co říkaj, hele, to normálně, když to dáš do lednice, ty kalhoty, tak si pak odloupeš tu smůlu normálně. Tak já jsem přišel, takový už jsem byl trošku, no nametenej jsem byl, já to řeknu.
7: Tak jsem sundal ty
9: kalhoty a dal jsem nadspasně do toho mrazáku a samozřejmě jsem na to zapomněl absolutně. A asi za 3 dny jsem se potkal se ženou, protože my se nepotkáváme často, že? A ona mi říká, hele, nepřeháníš to s tím pitím už, Honza? A já jsem říkal, co ti jde? A ona říká, no víš, co si dal do mrazáku? Já jsem říkal, nevím. Ona říká, jak se pojď podívat. A ten vítěz oslavně odevřela ten mrazák a tam byly ty kalhoty. A já jsem si samozřejmě vzpomněl, jsem říkal, no to jsem tam dal proto, abych odrolil tu smůru. Ona říká, nekecej mi, nesmysl. Ty si myslíš, že jste ze všeho vykecat? No, ne, se nevykecat. Samozřejmě smůru jsem neodrolil. Oni si to kamarádi spletli se žvejkačkou.
1: Humoriáda. Zase jsme ten čas vyčerpali, tak rychle to uteklo.
2: Já děkuji za pozvání, samozřejmě těším se příští měsíc, myslím, že budu, a když ne, tak ten další. Každopádně do Vánoc tam termíny mám. No a těším se na všechny lidi, kteří zase začnou chodit do divadla a už teďka v pondělí ve Varech a pak na Ostravsku a prostě jedeme dál. Nejlepší komedie.cz
1: Martin Zouna.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Sněmovna zpřísnila podmínky pro pobyt cizinců v Česku. 5 nových odborných učeben rozšířilo prostory dačického gymnázia. Ve Vimperku začíná 2denní multižánrový festival. Zítra bude na jihu Čech polojasno až oblačno s teplotami do 22 stupňů. Se zprávami je u mikrofonu Pavlína Fendeková. Sněmovna schválila zpřísnění pravidel pro pobyt cizinců v Česku. Novela má migrační agendu digitalizovat a umožnit úřadům přehled o tom, kdo se v zemi pohybuje. Online agenda má pod ministerstvem vnitra začít fungovat v lednu 2029. O rok později se budou muset povinně registrovat i občané Evropské unie, kteří se úřadům dosud hlásí dobrovolně, pokračuje ministr vnitra za hnutí ANO Lubomír Metnar.
3: Po 90 dnech se budou muset povinně hlásit, protože naše bezpečnostní složky a stát neměl přehled, jací cizinci se na našem území zdržují, a to je má opět tento bezpečnostní rozměr.
2: Podporu měla novela i u opozičních poslanců, teď míří do Senátu. Novou přístavbu otevřelo gymnázium Dačice. Škola tak reaguje na rostoucí počet studentů a dlouhodobý nedostatek prostoru. Stavba začala v březnu 2024 a vyšla na více než 42 milionů korun. 18 milionů pokryla evropská dotace, zbytek zaplatilo město Dačice. Pokračuje mluvčí Jihočeského kraje David Hoke.
4: V nové přístavbě vzniklo 5 odborných učeben, 3 kabinety, zázemí pro školní poradenské služby a odpočinkové prostory pro studenty. Součástí je také nový výtah, díky kterému je škola bezbariérová. Jihočeský kraj navíc za více než 7 milionů korun pořídil nábytek a IT vybavení.
2: Dvoudenní festival Vimperk dnes nabídne program na více než 10 místech ve městě. Multižánrová akce vznikla ve spolupráci s místními aktéry kulturní a společenské scény a přinese koncerty, divadla i workshopy. Podle Martina Šolce z organizačního týmu je cílem festivalu představit Vimperk z nové perspektivy.
5: Festival se skutečně odehrává kompletně po celém městě. Nestavíme žádný uzavřený areál, nestavíme ploty, ale skutečně se snažíme, aby se probudilo celé město. Děláme hodně site-specific programů a když člověk přijede do Vimperka, tak aby skutečně objevil město, které žije kulturou. Sport.
2: Fotbalisté druholigového Táborska se dnes na domácím stadionu od 18 hodin utkají s nováčkem z Kladna. Jihočeši dlouho drželi ligovou neporazitelnost. Po 7 odehraných kolech mají na kontě 12 bodů a patří jim 6. příčka tabulky. Dynamo České Budějovice se v rámci 6. kola České fotbalové ligy představí na půdě Písku. Jihočeské derby má výkop také v 18 hodin. Dynamo je v čele tabulky, Písek na 10. místě.
0: Počasí.
2: Noční teploty budou mezi 11 a 8 stupni Celsia. V sobotu očekávejte na jihu Čech polojasno až oblačno, ráno ojedinělé mlhy, odpoledne výjimečně slabé přehánky, četnější na horách. Teploty vystoupí na 19 až 22 stupňů, na horách maximálně k 17. Vítr bude slabý, severozápadní nebo západní, biozátěž mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Nehody se vyšetřují v Jindřichově Hrabci na křížení silnic 34 a 128, také na okraji Třeboně ve směru na České Budějovice u čerpací stanice a na silnici 157 v Kaplici nádraží na Českokrumlovsku. Jezděte opatrně.
0: Zelená vlna.
6: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
7: Tady je Český rozhlas České Budějovice. Jaká témata nás v této hodině čekají? Nejrychlejší autonabíječka v Česku je nově v Dolním Dvořišti. Osobní auto zvládne za 15 minut, kamion za 3/4 hodiny. Podíváme se také na problém, se kterým se potýkají rodiče dětí na vozíku. A nabídneme i část rozhovoru se Zdeňkem Lahodným o odvrácené stránce gastronomie.
6: Český rozhlas České Budějovice, den v kraji.
7: Pohodový poslech vám od mikrofonu přeje Michal Hovorka.

0: 8 minut po 17. hodině následuje zpravodajský souhrn z Jihočeského kraje a Pavlína Fendeková.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Jihočeském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Hezké páteční odpoledne. V Česku chybí celostátní přehled bezbariérových základních a středních škol. Informace musí rodiny zjišťovat přímo u jednotlivých zařízení. Vlastní databázy proto spustila iniciativa Výtahy do škol. To, že je bezbariérových škol velmi málo, potvrdil i dětský ombudsman Martin Beneš.
3: Velmi dobře víme, že by taková databáze žákům s postižením i jejich rodičům velmi usnadnila situaci.
2: Stát chce přístupnost škol zmapovat do konce roku 2029. Studentům i veřejnosti bude sloužit nová multifunkční hala v Dačicích na Jindřichohradecku. Vznikla přestavbou a rozšířením původní sportovní haly v areálu střední školy technické a obchodní. Projekt vyšel zhruba na 150 milionů korun, 30 miliony přispělo město Dačice, zbytek zaplatil Jihočeský kraj. Mluvčí kraje David Hoké doplňuje.
4: Hlavní hrací plocha má rozměry 20x40 metrů a je určena například pro florbal, házenou, volejbal nebo basketbal. Součástí haly je také lezecká stěna a tribuna pro diváky.
2: Dětská psychiatrická nemocnice Opařany spustila nový výzkum zaměřený na používání mobilních telefonů. Zapojí do něj pacienty od 10 do 17 let. Odborníci porovnají údaje o používání telefonu před nástupem do nemocnice s tím, jak svůj vztah k němu popisují samotné děti, říká mluvčí nemocnice Jana Sosna-Voňavková.
5: Chceme lépe pochopit, kdy může být mobilní telefon pro děti oporou a kdy naopak představuje zátěž. Budeme proto sledovat nejen dobu jeho používání, ale také to, jakou funkci v životě dítěte plní.
2: Výzkumníci nebudou mít přístup ke zprávám, fotografiím, kontaktům ani k historii prohlížení. Účast dětí ve výzkumu je dobrovolná. Pochodňový průvod otevře třídenní festival Táborská setkání. Před 21. hodinou vyjde průvod z náměstí Tomáše Garrigua Masaryka a bude pokračovat až do historického centra. Vedoucí oddělení kultury v Táboře Jana Lorencová upřesnila.
6: Průvod nejprve obkrouží celé náměstí a poté vystoupí Jan Žižka na pódium, kde obdrží pomyslné klíče od města od pana starosty.
2: V Písku dnes začali arboristé s ošetřením 23 stromů. Stromolezci budou pracovat v parku na sadech na pozemcích Českých drah až do 20. září. Cílem je zvýšit bezpečnost stromů a prodloužit jejich životnost. Návštěvníci parku musí počítat s dočasně uzavřenými místy, upozornila mluvčí města Petra Měšťanová.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Jihočeském kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Posloucháte Den v kraji ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. Nabít auto dokáže za 15 minut, kamion za 3/4 hodiny. Nová rychlonabíječka v Dolním Dvořišti na Českokrumlovsku je od včerejška tou nejsilnější v Česku. Navíc jako třetí v republice napájí i kamiony. Právě nákladních vozů s elektrickým pohonem v Česku podle statistik dovozců aut rychle přibývá.
1: Já jsem rád, že tady přibyla tady ta nabíječka. Určitě by bylo dobré, kdyby přibyly i další.
2: Jako první si 600-kilowattovou nabíječku vyzkoušel řidič kamionu Martin Pazdera ze společnosti GV Logistics.
1: Je to úplně jednoduchý postup, jenom se napojí kabel do kamionu a následně jenom na té nabíječce to chce jenom kartu a následně to začne nabíjet.
2: Nejvýkonnější nabíječku v Dolním Dvořišti nainstalovala společnost E.ON. Podle ředitele divize Drive Infrastructure Martina Racmana je lokalita pro její využití ideální.
3: Dolní Dvořiště je strategické místo, protože přes Dolní Dvořiště vede hlavní tranzitní tah z České republiky do jižní Evropy a samozřejmě i zpět.
2: Podle údajů Svazu dovozců automobilů dopravci v Česku od roku 2018 přihlásili přes 260 nákladních vozidel na elektrický pohon. Jen za letošní rok jich přibylo téměř 90. Jak Racman dodává, Stojan je připravený i na nabíjení elektroautobusů.
3: Už přichází na trh. Sice žádný v České republice aktuálně není registrovaný, ale to je jenom otázka budoucnosti. Snažíme se budovat tak rychlou nabíjecí síť, která je aktuálně potřeba.
2: Velkou výhodou nového zařízení je podle Martina Racmana nabíjecí rychlost. Osobní automobily s novějším typem elektromotoru odjíždějí od Stojanu nabité do 15 minut.
3: Pokud se bavíme o kamionech a těžké nákladní dopravě, kde ta baterka je 6x větší, tak rychlost nabíjení je cirka 45 minut. A to přesně odpovídá povinné bezpečnostní přestávce.
2: Společnost E.ON chce současnou technologii využívat i na dalších místech v republice, potvrzuje ředitel Drive Infrastructure pro střední a východní Evropu Martin Klíma.
4: Nebudeme mít v plánu takto rychlou technologii instalovat například u obchodních center, protože tam to smysl nedává, takže určitě budeme, ale podél hlavních dopravních tahů. Bude na Vysočině další jedna lokalita, kterou takto budeme vybavovat, mělo by to být, doufejme snad do konce roku.
2: Vysokorychlostní nabíječky s nejvyšším výkonem plánují využít i některé domácí společnosti. Podle ředitele GV Logistics Petra Táborského se ta v Dolním Dvořišti nabízí při cestách do zahraničí.
5: Například v Rakousku je vysoká sleva na mýtném zhruba 80%, v Německu je do roku 2031 mýtné pro elektrické tahače úplně zdarma, takže tam by to dávalo smysl.
2: Nabíječku v Dolním Dvořišti momentálně plně využije pouze nákladní doprava. Maximální dobíjecí kapacitě 600 kW se zatím blíží jen hrstka modelů osobních aut na trhu. Z Dolního Dvořiště Michal Bělský, Český rozhlas.
6: Český rozhlas České Budějovice, Den v kraji.

0: Český rozhlas České Budějovice, posloucháte Den v kraji. Vimperk ode dneška ožívá prvním ročníkem stejnojmenného multižánrového festivalu. Na programu jsou akce pro děti, teenagery, dospělé i seniory. O tom, co všechno festival nabídne, si v ranním vysílání povídala moderátorka Adéla Jirkalová s Martinem Šolcem z organizačního týmu.
1: No, cílem festivalu Vimperk je možná trošku bořit mýty o těch městských festivalech. My obdobný festival pořádáme i na severu Čech, v České Kamenici, kde se za pár let podařilo vybudovat poměrně rozsáhlou akci, kterou každý rok navštěvuje přes 10 000 diváků, a vlastně podobný cíl máme i s Vimperkem. Teď nás čeká první ročník a vypadá to, že počasí nám bude přát, takže se na celou akci těšíme. A takový ten asi zásadní rozdíl je to, že festival se skutečně odehrává kompletně po celém městě, nestavíme žádný uzavřený areál, nestavíme ploty, ale skutečně se snažíme, aby se probudilo celé město, veškeré podniky, děláme hodně site-specific programů, a když člověk přijede do Vimperka, tak aby skutečně objevil město, které žije kulturou.
2: Mě už jste to trošku nastínil, festival není zdaleka zaměřený pouze na hudbu, mám pravdu?
1: Je to přesně tak, máme i obrovské množství doprovodných aktivit. Já bych řekl, že ten hudební program je stále ten stěžejní, nicméně návštěvníci se můžou celkově těšit na nějakých 56 programových bodů. Po celém městě čeká nás divadlo, čeká nás bleší trh, přijedou i osobnosti, jako například vimperský rodák Erik Tabery, a bude to mnohem více. A skutečně na své si přijdou nejen ti nejmladší, ale i ti nejstarší.
2: Dnes začínáte, co všechno se bude ve Vimperku dít a na jaká místa program diváky přivede?
1: Z těch hlavních jmen nás čeká například Vypsaná fixa nebo Vladimír 518, případně mladá kapela Gufrau nebo Mat 213. Z té větší alternativy tam máme ještě Past nebo Ventolina, no a potom ostatně i spoustu kapel, které prošly vlastně skrze pořad Starter vašich kolegů, což je například Maržary, Taige nebo BAK, takže to bude určitě zajímavé. No a potom nás čeká například dechový orchestr Vimperk, na který já osobně se moc těším, protože to bude až 170 členů, nejen těch současných, ale i historických, tak to bude poměrně velká věc. No a taky spoustu baskingů, už jsem zval i na Erika Taberyho, čeká nás taky kvízování s doktorem Vševědem, čeká nás ostatně i projekce filmu Vlny, který je velmi napojený právě na Český rozhlas.
2: Program vyvrcholí v sobotu. Vybral byste pár bodů ze zítřejšího programu?
1: Z toho zítřejšího programu je to ostatně už to, co jsem zmínil. Co mě ještě napadá, čekají nás i podcasty Rádia Wave, například Podhoubí nebo Boys. Čeká nás i vernisáž velmi zajímavé výstavy, která se jmenuje Extáze před agonií, což je dneška Hošková, a ta vás vtáhne do takového divokého světa nějakých psychedelických kompozic a bude to velmi zajímavý. Já jsem rád, že i takovéhle věci se dějou ve Vimperku. No a z těch komunitnějších aktivit, tak nás čeká i sousedská snídaně a nebo třeba festivalová seznamka.
2: Zní to velice lákavě. Na multižánrový festival Vimperk nás pozval jeden z organizátorů, Martin Šolc. Děkuji za váš čas, jsem ráda, že se to postupně vypršelo, a ať vám přeje počasí i nadále naslyšenou.
1: Já vám moc krát děkuju a vidíme se ve Vimperku. Mějte se hezky.
3: Český rozhlas České Budějovice, Den v kraji.

0: Posloucháte Den v kraji ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. Najít vhodnou školu pro dítě na vozíku, tak to může zabrat dlouhé týdny. A když se vhodná škola nakonec najde, často to znamená i hodiny dojíždění. Rodiče navíc často sami zjišťují, jestli se jejich dítě po škole vůbec může bez problému pohybovat. Celostátní přehled bezbariérových škol totiž v Česku chybí. Změnit to chce iniciativa Výtahy do škol, která začala vytvářet vlastní databázi. Problém teď řeší také dětský ombudsman.
1: Jsem maminka dvou holčiček, Adelky a Barborky. Barborka má kombinované postižení a péče o ní je trošku náročnější.
2: Vypráví maminka holčičky, která k pohybu potřebuje invalidní vozík, Eva Valičková.
1: Když Barunka začala chodit do školy, tak jsem jí 3 roky vozila z Českého Krumlova do Českých Budějovic do Arpid. Bylo to jak organizačně dost náročný, protože jsem vždycky Barborku vyzvedla a rychle jsem se vracela do Krumlova, abych rychle vyzvedla Adelku.
2: Kdo tu cestu zná, tak ví, že tam není vždycky úplně plynulý provoz.
1: Když to šlo hladce, tak mi cesta trvala 30 minut. I přesto, že ráda řídím, tak to bylo celkem stresující.
2: Když přišla ta chvíle, kdy měla Bára nastoupit na základní školu, to by vlastně znamenalo dalších 9 let dojíždění.
1: Proto jsem začala hledat, jestli by v našem okolí nebyla škola, kam by Barča mohla nastoupit. Našla jsem v celku blízko od nás školu a ty mi vyšly vstříc. Cesta do školy je skvělá, ta nám zabere třeba 5 minut, ale pro mě je největší problém to, že škola není bezbariérová. Má schodoles, ale ten nemůžete počítat úplně jako bezbariérový řešení. Pořád musíte to dítě na ten schodoles přendavat. Z vozíčku na schodoles, ze schodolezu na speciální židličku a takhle vlastně několikrát za den.
2: A právě s tímhle problémem se rodičům a dětem snaží pomáhat iniciativa Výtahy do škol, kterou založila Jindra Landová.
3: Mám dceru, která je na vozíku a vlastně jsem pro ní nemohla sehnat mateřskou školu, pak první stupeň základní školy a pak druhý stupeň základní školy. V České republice je převážná většina škol bariérových.
2: Když už třeba nějaká škola bezbariérová je, tak nikde není uveden seznam takových škol, takže rodiče to musí obvolávat nebo se k těm informacím dostávají velice těžko.
3: Velmi malá hrstka škol má zmíněno na stránkách. Ani ředitelé nemají představu, co přesně bezbariérovost je. Pro někoho je to 1, 2, 3 schody, že se nic neděje, že to je bezbariérové, ale pro dítě na elektrickém vozíku to může být velká překážka.
2: Kolik českých škol je skutečně bezbariérových, přitom dnes neví ani stát, potvrzuje dětský ombudsman Martin Beneš.
4: Ucelený přehled o bezbariérovosti škol v České republice bohužel stále k dispozici není. Je ale zřejmé, že skutečně bezbariérových škol je jen málo. Velmi dobře víme, že by taková databáze žákům s postižením i jejich rodičům velmi usnadnila situaci.
2: Ombudsman proto s odborníky připravil dotazník pro celostátní mapování přístupnosti škol.
4: Ten v současné době pilotujeme a ministerstvu školství jej doporučíme k plošnému využití.
2: Samotné ministerstvo ale odpovědnost za bezbariérovost konkrétních škol směřuje jinam, pokračuje jeho mluvčí Ondřej Macura.
5: Za stav školních budov, jejich technické úpravy a zajištění bezbariérového přístupu odpovídají zřizovatelé, což jsou u mateřských a základních škol obce a u středních škol kraje.
2: Ministerstvo na odstraňování bariér vyčleňuje 10 milionů korun ročně. U nově postavených škol už bezbariérový přístup vyžadují stavební předpisy. Z Českých Budějovic Eva Marvanová, Český rozhlas.
6: Den v kraji.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Tady je Český rozhlas České Budějovice. Možná se vám někdy stalo, že jste si v restauraci objednali jídlo a na stole přistálo něco, co nevypadalo zrovna vábně. Jak vypadá gastronomie z druhé strany, tedy očima člověka, který v kuchyni pracuje? Zdeněk Lahodný se v oboru pohybuje přes 2 desetiletí a na sociálních sítích otevřeně mluví i o jeho odvrácené stránce. Dnes dopoledne byl hostem Matěje Vodičky.
1: A co pro vás je na té gastronomii vlastně to nejhezčí? Proč se tomuto oboru věnujete a vydržel jste u něj vlastně i po těch 20 nebo více jak 20 letech? Já si totiž často říkám, co na tom ty lidi jako jste vy vlastně baví, protože ta realita není úplně hezká. Stojíte, když to tak řeknu, 14 hodin denně v kuchyni, ráno, v poledne, odpoledne, večer v noci, víkendy, svátky, všechno dohromady. Když máte ještě třeba vlastní hospodu, tak se vlastně z té vlastní hospody ani nedostanete. Nemáte žádné volno a veškerý čas trávíte tam. Tak co je na tom to nejvíc naplňující na té práci pro vás osobně?
2: Já vlastně, když jsem si vybral učební obor, já jsem nikdy neučil, nebyl jsem žádný Einstein, takže jsem měl na výběr kuchaře číšníka anebo zedníka, ale už jako malej jsem rád vařil třeba pro mamku, takže nejvíc mě naplňuje na té práci prostě ten výsledek, jo, vyhoříte nějaké jídlo za 10 minut a ho z vás buď pochválí, baví mě pracovat třeba ve špičce, večer, když jsou večeře, vyjede vám najednou 10 lístků, třeba 50 jídel, tak mi baví to tempo. Miluji vaření, jinak bych to nikdy nedělal.
1: Co vás na tom tempu baví? Teď to musí být hrozné nervy.
2: Jsou to nervy, ale mě to prostě baví. Ani z jiného neumím, takže prostě jo, vaření musíte milovat, jinak nemá cenu to vůbec dělat.
1: Pokud vím, tak vy jste během své kariéry působil výhradně pouze na jihu Čech. Nelákala vás třeba práce v cizině, protože samozřejmě mnoho kuchařů odchází na takovou tu učenou do zahraničí, jak se říká.
2: Když jsem byl mladší, protože teď už to asi nemá smysl řešit, tak mě to lákalo. Samozřejmě tam je vidina peněz. Berou se tam, já nevím, dvakrát taky peníze. Ale já prostě mám rád jižní Čechy. Mám tady svoje kamarády. Teď máme vlastně s manželkou i syna. Takže teď už to asi neřeším úplně.
1: Právě ten odliv gastropersonálu do zahraničí je problém, se kterým se hospodští na jihu Čech dlouhodobě potýkají a možná ne na jihu Čech. Ten důvod je prostý. Samozřejmě, když kuchař jde do Německa nebo do Rakouska, tak tam dostane, a vy jste to sám zmiňoval před chvílí, dvojnásobek nebo trojnásobek toho, co dostane tady. Potýkal jste se s tím taky, když jste scháněl třeba ten personál do vlastní hospody. Jak je to vlastně dneska těžké sehnat nějakou opravdu spolehlivou pracovní sílu v gastronomii? Já mám třeba kamaráda, který provozoval taky restauraci a vlastně ta fluktuace, kterou měl v tom provozu, byla až nepředstavitelná. Řádově třeba někteří vydrželi, myslím tedy ten personál, tak někteří pracovníci vydrželi třeba v té hospodě jenom týden.
2: Říkám, můžu to říct ze své pozice, když jsem provozoval hospodu. Je to vlastně nejtěžší, je to strašně těžký najít spolehlivého člověka. Vy vlastně nehledáte kuchaře ani číšníka, ale vy hledáte spolehlivého člověka. Vařit se můžete naučit, ale tím, jaký jste člověk, to už nezmíníte, o tím se narodíte, takže ten největší kámen úrazu, když provozujete svoji restauraci, najít spolehlivý personál. To je alfa omega všeho.
1: Jinými slovy, vám se taky protočilo asi hodně lidí, když jste provozoval vlastní hospodu.
2: Hodně. Jo, nejvíc. Vlastně já jsem si v restauraci vařil sám. Měl jsem akorát do pomocnou sílu. A rezignoval jsem na schánění kuchaře, protože dneska je to prostě hrozný problém najít spolehlivého člověka. Říkám, za tu dobu, za ty 4 roky se tam je protočilo třeba 20 lidí. Který tam nějakou dobu byli, ale co jsme měli třeba pohovory, tak 90% lidí na ten pohovor ani nepřijde, i když vám slíbí po telefonu, na 100% přijdu, nastoupím. Prostě takové dneska. A je to asi ve všech oborech, není to jenom gastronomii.
1: A to se bavíme tedy převážně o čišnících. Když jste zmiňoval, že jste si v kuchyni vařil sám, tak jste scháněl asi spíš někoho na plac především.
2: Určitě, určitě. Scháněl jsem servírky, ale říkám, ono to bylo dané i tím, že Plav je prostě mimo Budějovice, nejezdí tam městská hromadná doprava, plno lidí nemá řidičák, takže v tom my jsme měli třeba těžší to schánění, že lidi se neměli jak dostat do práce.
3: Český rozhlas České Budějovice, Den v kraji.

0: Počasí. Nyní je to Eva Houbová z Českého hydrometeorologického ústavu v Českých Budějovicích. Hezký den přeji.
1: Dobrý den.
0: Evo, jak bude v noci a zítra?
1: Počasí u nás začíná ovlivňovat nevýrazná oblast vyššího tlaku vzduchu. V noci i zítra čekáme polojasno až oblačno, jenom ráno ojediněle mlhy. Odpoledne a večer se taky ojediněle objeví přehánky a spíše na horách. Teplota ráno klesne na 11 až 8 stupňů, přes den vystoupí na 19 až 22 a na horách bude kolem 15. Povane slabý severozápadní nebo západní vítr 1 až 4 metry za sekundu a vějou bude na nízké zátěži.
0: Co nás čeká v neděli?
1: Frontální systém a potom v úterý studená fronta zase další. V neděli od severozápadu bude postupně oblačno až zataženo, opět ráno s ojedinělými mlhami. Během dne, hlavně v jeho druhé polovině, se přidá i déšť. Teplota v neděli ráno se bude pohybovat kolem 11 stupňů, odpoledne do 22. Vítr povane mírný, západní nebo severozápadní, 2 až 5 metrů za sekundu.
0: Nyní výhled pro příští týden, nejdříve jak bude v pondělí.
1: Bude doznívat vliv toho frontálního systému. V noci a ráno bude ještě velká oblačnost a na většině území déšť, ale během dne od severu západu budou ubývat srážky i oblačnost, takže později večer už bude jasno. Ranní teplota bude kolem 14, odpolední zase tak do 22 stupňů a vítr zůstane ještě mírný, západní nebo severozápadní.
0: A nakonec přidáme výhled počasí pro úterý.
1: Noci a ráno bude jasno až polojasno, místy mlhy, a potom během dne bude pozvolna přibývat oblačnost související s blížící se studenou frontou. V noci na středu už pak bude zataženo. Teplota v úterý ráno bude kolem 10 a odpoledne 21 až 25 stupňů. To bude asi nejteplejší den v tom týdnu. Vítr povane slabý proměnlivý.
2: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Den v kraji je ve finále a už teď pro vás chystáme zítřejší ranní vysílání. Připomeneme si, proč má hudební Ken spálený tak blízko k Novým Hradům. A v řidičské abecedě poradíme, jak postupovat při nehodě v zahraničí.
1: Český rozhlas České Budějovice, Den.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Nové cesty, staré hříchy a tajný deník. Premiérový seriál Na tělo. ČT2. Aby unikla trestu smrti, stane se mladá žena strojem na zabíjení ve službách tajné vládní agentury. Premiéra filmu Zabiják. A ČT Art uvede jako vzpomínku na frontmana, zpěváka a textaře Richarda Tesaříka koncert legendární kapely Jojo Band 50. Páteční večer s Českou televizí.
1: Soutěž o iPhone s krásnem. Kup šunku a Amálku a vyhraj.
2: Osvačině to roztočíš.
3: Amálka. Krásná zdravá svačina.
4: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
5: Poslanci schválili přísnější podmínky pro spotřebitelské úvěry. Německá strana AfD podala trestní oznámení na kancléře Merce. Výtěžek za prodej květinových aranžmá podpoří činnost organizace Otevřená okna v Jindřichově Hradci. Zítra bude na jihu Čech polojasno až oblačno s teplotami do 22 stupňů. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková. Reklamy na spotřebitelské úvěry budou podléhat přísnějším pravidlům. Novelu dnes schválila sněmovna. Nově by měla lidi více varovat před riziky spojenými se splácením úvěrů. Poslanci také prosadili zastropování celkových ročních nákladů, které se budou odvíjet od základní úrokové sazby České národní banky. Podporu měla novela i u opozičních poslanců, pokračuje Jan Papajovský ze Starostů.
6: V tomto konkrétním případě se domníváme, že jde o vhodné řešení, ke kterému mělo dojít už dávno, protože opravdu v těch historických dobách se tady ten biznis na pomezí lichvy a slušného podnikání rozmohl natolik, že bude velmi těžké dostat z něj všechny lidi, kteří do těch dluhových pastí spadli.
5: Novelu teď dostane k posouzení Senát. Strana Alternativa pro Německo podala trestní oznámení na německého kancléře Friedricha Merce. Ohradila se proti jeho tvrzení, že AfD v podstatě chystá etnickou čistku. Merc to řekl ve středu při kritice strany a jejího plánu tzv. Remigrace v Německu. Ten zahrnuje například deportace uprchlíků a má vést k návratu Němců, kteří zemi opustili. Podle kancléře je AfD destruktivní síla, která chce destabilizovat Německo. V Jindřichově Hradci se dnes konalo benefiční květinové odpoledne na podporu organizace Otevřená okna. Ta pomáhá lidem se zdravotním postižením i jejich rodinám. Výtěžek z prodeje květinových vazeb a výrobků chráněných dílen pomůže s úpravou bývalé továrny, kde organizace buduje nové centrum, potvrdil pořadatel a zakladatel akce Vladimír Nosek.
7: Je to budování nového sídla organizace v místní části Radouňka v Jindřichově Hradci, které vzniká na místě bývalé továrny na perleťové knoflíky a která před asi 3 lety byla darována organizaci. Takže tam se teď buduje a každá koruna, která přijde, tak je velmi vítaná.
5: 2 balení klobás se sýrem ukradl zloděj z prodejního automatu ve Velešíně na Českokrumlovsku. Do automatu na náměstí se násilím dostal ve čtvrtek krátce před půlnocí. Uzeniny měly hodnotu 380 korun. Na automatu ale pachatel způsobil škodu přes 30 tisíc korun. Policisté po něm teď pátrají, pokračuje policejní mluvčí Miroslav Šupík.
8: Prověřujeme také, jestli tento případ nesouvisí s podobnou krádeží v Kaplici, kde tento týden zmizela z automatu vepřová kolena. Zároveň prosíme případné svědky, kteří si ve čtvrtek před půlnocí všimli na náměstí ve Velšíně něčeho podezřelého, aby se nám ozvali na služebnu v Omlenické ulici v Kaplici nebo na linku tísňového volání 158. Sport.
5: 2 čeští atleti se představí v úvodním dni nového ultimátního šampionátu v Budapešti. Halová mistryně světa v běhu na 400 metrů Lourdes Gloria Manuel bude usilovat o postup do finále a boj o medaile čeká kladiváře Volodymyra Myslivčuka. O víkendu bude v Maďarsku startovat také bronzový výškař z loňského mistrovství světa Jan Štefela.
4: Počasí.
5: noci budou teploty mezi 11 a 8 stupni, zítra očekávejte na jihu Čech polojasno až oblačno, ráno ojediněle mlhy, odpoledne výjimečně slabé přehánky, četnější na horách. Teploty vystoupí na 19 až 22 stupňů Celsia, na horách maximálně k 17. Vítr bude slabý, severozápadní nebo západní, biozátěž mírná.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
5: Nehody se vyšetřují v Reskově ulici, v Jindřichově Hradci a také u Dolní Lhoty nedaleko Lásenice na Jindřichohradecku na křížení silnice 34 a 153. Dávejte tam pozor.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Posloucháte Melodie podvečera. Pořad Českého rozhlasu České Budějovice.
9: Příjemný podvečer, je pátek 11. září a právě v tento čas jsou tu Melodie podvečera. Vaše oblíbené písničky na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice. Její hezký poslech vám přeje Michal Hovorka.

0: Posloucháte Melodie pro večera ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice a právě teď už nám volá paní Věra. Krásný podvečer.
1: Já mám také přeji hezký podvečer a prosila bych vás o hezkou písničku. A sice dneska naše paní Maruš Božková v Bolešinech u Klatov se dožívá krásných velikých narozenin 85 roku a Maruš, proto ti přeji hlavně dobré zdraví, hodně štěstí, lásky a radosti z rodiny. Tě přeje Věrka ze Čmelí. Dneska také slaví svátek Marušky. Moje kamarádka Maruška Bláhová ve Vodňanech a kamarádka Maruška Davidová ve Svinech. Takže děvčata, i vám přeji samé růže, samé kvítí, spokojenost, dlouhé žití, hezkou oslavu. Vám přeje Věra. A zítra můj bývalý spolupracovník Honzík Paukner v Blatné zítra oslaví 56. narozeniny. A tak Honzíku, i tobě přeji všechno nejlepší, pevné zdraví, mnoho štěstí, spokojen život, žádné starosti. Potřebovala bych asi tvoji práci. Tě přeje Ernstová. Zdravím všechny známé, všechny kamarádky a hodné lidi a vám, pane Michale, děkuji za všechno, mějte se hezky, zase někdy naslyšenou.
0: Mějte se také moc hezky a zdravím na chaloupku, naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Máme tady další telefonát v Melodích podvečera, tentokrát je z Českých Budějovic. Krásný podvečer i vám.
1: Dobrý podvečer, tady Jitka z Českých Budějovic. Chtěla bych nechat to krásnou náladu paní Věrušce Ernestový zahrát. To čmelí, jak říká, která před chvíli posílala písničku. Potom vrátila se Skájová.

0: Ivance ze Sousedovic, Liběnce a takových, protože ráda poslouchám vaše rádio, je to velice příjemný rádio a chtěla bych, aby pořád jsme byli tak, kde po rozhlase přátelé, a proto jim nechávám zahrát tuhle písničku, kterou jsme spolu vybrali. A ať mají hodin zdravíčka a štěstíčka.
1: A ta písnička se jmenuje Svou partou přátel ještě naštěstí mám od Helenky Vondráčkové. A já myslím, ano, že se to krásně ano. Hodí, tak posíláme. Mějte se moc hezky,
0: naslyšenou. Děkuju moc krát.

0: stále ladíte Český rozhlas České Budějovice a posloucháte Melodie podvečera. Nyní volá paní Renata, krásný podvečer.
1: Dobrý večer, já bych chtěla nechat zahrát Ivance Rybějů, Jarušce Vrabců, Vlastě Najberku a pak bych chtěla poděkovat Jitušce z Budějc, která mi nechala zahrát, tak jí děkuju moc a posílá mi opět také písničku a tuto písničku posílám i vám.
0: To je strašně moc hezky, jak se navzájem posíláte písničky a velmi rádi vám je zahrajeme. Vítr ví své od Štěpána Mátla. Mějte se hezky, naslyšenou.
1: Jo, děkuju moc a nashledanou.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

Hezký večer, přátelé, na frekvenci Českého rozhlasu České Budějovice nastala chvíle pro dobrou swingovou potažmo jazzovou náladu, kterou se bude snažit navodit Jiří Kasal. Blíží se pozdně zářijové 120. výročí narození geniálního skladatele, také kapelníka a pianisty Jaroslava Ježka. A tak si můžeme už dnes dát jazzovou úpravu jeho písně Když jsem kytici vázala v provedení jazzového orchestru Československého rozhlasu řízeného Kamilem Hálou se solem na tenor saxofon Petra Krále z roku 1971.

Valc, když jsem kytici vázala s hudbou Jaroslava Ješka ze hry Osvobozeného divadla Kata Blázen, jste na úvod poslouchali v podání jazzového orchestru Československého rozhlasu s dirigentem Kamilem Hálou. Jen málo trumpetistů v historii jazzu se kdy vyrovnalo Catu Andersonovi ve schopnosti zvládat vysoké tóny. S rozsahem přesahujícím 5 oktáv byl tento trumpetista nepostradatelný v orchestru Duke Ellingtona. Cat, tedy kočka, narozený jako William Alonzo Anderson v Greenville v Jižní Karolíně, s hudbou začal v Charlestonu. Poté, co v roce 1919 ve 4 letech ztratil oba rodiče, byl poslán do sirotčince. Právě tam se Anderson seznámil s jazzem. Reverend Daniel Jenkins, který sirotčinec založil, dal svým mladičkým svěřencům různé vyřazené nástroje, většinou žestové, které měly posílit plicní funkce a odvrátit tuberkulózu. Jak objevoval jejich nadání, založil kapelu Jenkins Orphanage Band, která vystupovala na nárožích ulic v centru města a shromažďovala pro tuto instituci finanční prostředky. Ve 20. letech 20. století cestoval tento band po celé zemi a později i po Evropě. V průběhu let kapela vychovala řadu hudebníků, kteří se pak stali úspěšnými profesionály, jako Cat Anderson, který hrál ve velmi kvalitních kapelách, než se v roce 1944 připojil k orchestru Duke Ellingtona, kde ohromoval publikum svými soly ve vysokých tónech bez zesílení mikrofonem. Jeho trubka s přestávkami spolutvořila zvuk orchestru Duke Ellingtona až do roku 1971, kdy se usadil v oblasti Los Angeles, kde o 10 let později zemřel. Trumpetista Cat Anderson nahrál se svým orchestrem velmi dobré swingové album, které vyšlo v roce 1959 a které nese v názvu slovní hříčku s jeho přezdívkou Cat on a Hot Tin Horn, kočka na rozpáleném plechu, i s tímto standardem You're the cream in my coffee, si smetana v mé kávě.

Don't Get Around Much Anymore, tedy standard Duke Ellingtona, známý s českým textem i názvem jako Všichni tancovat jdou, jste poslouchali v interpretaci orchestru trumpetisty Keta Andersona, který byl dlouho součástí Ellingtonova bandu. 17. září před 100 roky přišel na svět skvělý jazzový varhaník Jack McDuff, kterému se říkalo Brother, tedy bratr, nebo v pokročilejším věku Captain, kapitán. Ve hře na varhany Hammond B3 docílil snad nejprocítěnějších výrazů ze všech mistrů tohoto nástroje. Pevné basové linky a blues protchnutá sóla vyvážel téměř klavírními melodiemi. Vlastním jménem Eugene McDuff začal v jazzu jako kontrabasista. V polovině 50. let se sám naučil hrát na varhany a klavír a pozornost si získával spoluprací s tenorsaxofonistou Willisem Jacksonem na konci 50. let a na začátku let 60. V tomto desetiletí založil Jack McDuff vlastní kapelu, do níž angažoval mladého, nesmírně talentovaného kytaristu jménem George Benson, pozdější velkou hvězdu, a vytvořil jedno z nejlepších jazzových komp v 60. letech. V pozdějším období už jako kapitán Jack McDuff experimentoval s elektronickými klávesami. Zemřel na srdeční selhání v lednu roku 2001 ve věku 74 let. Za nejlepší McDuffovy desky jsou považovány právě ty s mladým kytaristou Georgem Bensonem. Dvě nahrávky z nich vám zpřístupníme. Nejprve to bude standard Patton A Happy Face, Nasaď šťastnou tvář z alba Prelude, předehra z roku 1963. Brother Jack McDuff.

The Morning Song, ranní písnička, to byla skladba v rytmu bossa novy, kterou složil a se svou sestavou zahrnující také kytaristu George Bensona natočil Varhaník Brother Jack McDuff pro album z roku 1965 Silk and Soul, Hedvábí a duše. A také dnes beru, obrazně řečeno, do ruky jedno zajímavé vokální swingové vinylové album z říše zdánlivého zapomnění. Sounds Bob Rogers to byla především kabaretní britská kapela soustředěná okolo kytaristy Boba Rogerse a od konce 60. let často vystupující v autokempingu Camp Heaven v Hastingsu na jižním pobřeží Anglie. Bob Rogers byl už dříve členem docela známé instrumentální rock'n'rollové skupiny Ted Taylor Four. Formace Sounds Bob Rogers natočila celkem 4 alba a to, z nějž vám zahraju 2 swingové šlágry, je v pořadí druhé z roku 1971. Vedle kytaristy a zpěváka Boba Rogerse tuto kapelu tvořili zpívající bubeník Len Clark, basista Ron Seabrook, zpěvák a klávesista John Smith a zpěvačka June Leslie. Nejprve to bude Chattanooga.

Chattanooga Choo Choo, velký hit orchestru Glenna Millera, tak to uchopila skupina Sounds Bob Rogers. Od níž vám ještě zahrajeme jednu swingovou pecku, Opus One od Cy Olivera. Ale předtím vám, přátelé, Jiří Kasel děkuje za poslech a přeje také za mistra zvuku Michala Koláře mnoho štěstí a lásky. Buďte námi swingu, potažmo jazzu, nadále věrní.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Ministr obrany Zuna nakonec na čínskou bezpečnostní konferenci neodletí. Novou sportovní halu v Dačicích budou využívat studenti, sportovní kluby i veřejnost. Pochodňový průvod zahájí festival Táborská setkání. Zítra bude na jihu Čech polojasno až oblačno s teplotami do 22 stupňů. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendyková. Ministr obrany Jaromír Zuna za SPD příští týden nakonec na bezpečnostní konferenci do Číny nepojede. Zastoupí ho pracovník ministerstva, oznámil to předseda SPD a šéf sněmovny Tomio Okamura. S ministrem se dohodli, že bude zapotřebí v Česku, jak potvrdil i sám Zuna.
3: Finalizuje se náročná diskuze o přípravě rozpočtu na rok 2027. Čeká armádu dokončení koncepce výstavby armády České republiky. Připravují se dny na to, je vhodnější koncentrovat se na plnění těchto úkolů, protože na takovou konferenci se dá přihlásit i pomocí videokonference i jinými způsoby.
2: Bezpečnostní fórum, kam měl ministr jet, pořádají instituce napojené na čínskou armádu a je plně pod kontrolou čínské komunistické strany. Členové NATO a Evropské unie na něj ministry běžně neposílají. Studentům i veřejnosti bude sloužit nová multifunkční hala v Dačicích na Jindřichohradecku. Vznikla přestavbou a rozšířením původní sportovní haly v areálu střední školy technické a obchodní. Projekt vyšel přibližně na 150 milionů korun, 30 miliony přispělo město Dačice, zbytek zaplatil Jihočeský kraj. Jeho mluvčí David Hoke doplňuje.
4: Hlavní hrací plocha má rozměry 20x40 metrů a je určena například pro florbal, házenou, volejbal nebo basketbal. Součástí haly je také lezecká stěna a tribuna pro diváky. Dopoledne bude sportoviště sloužit především studentům, mimo výuku ho můžou využívat také sportovní kluby, spolky a veřejnost.
2: Pochodňový průvod otevře třídenní festival Táborská setkání. Před 21. hodinou vyjde průvod z náměstí Tomáše Garrigua Masaryka a bude pokračovat až do historického centra. Program festivalu symbolicky uvede předání vlády nad městem, řekla vedoucí oddělení kultury Jana Lorencová.
5: Průvod nejprve obkrouží celé náměstí a poté vystoupí Jan Žižka na pódium, kde obdrží pomyslné klíče od města od pana starosty.
1: Počasí.
2: V noci budou teploty mezi 11 a 8 stupni, zítra očekávejte na jihu Čech polojasno až oblačno, ráno ojedinělé mlhy, odpoledne výjimečně slabé přehánky, teploty vystoupí na 19 až 22 stupňů Celsia, na horách maximálně k 17. Vítr bude slabý, severozápadní nebo západní, biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Nehody se vyšetřují v Jindřichově Hradci v Raskově ulici na křížení silnic 34 a 153 u Dolní Lhoty nedaleko Lásenice na Jindřichohradecku, v obci Zvotoky na Strakonicku a v ulici Osvobození v Chotovinách na Táborsku. Jezděte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

Řekni, kdo se lásky tvojí dovolá a koho z nás máš na hraních.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Mnozí často navštěvujeme zoologické zahrady. My Český rozhlas z nich často vysíláme a používáme taky často zkratku zoo pro zoologické zahrady. A uvědomil jsem si, že vlastně pořádně nevím, jak to správně skloňovat.
2: No, tady máme na výběr, protože začněme tím, že ona je to zkratka a není to zkratka. Kdyby to totiž byla opravdická zkratka,
1: tak by to bylo ZZ.
2: Tak nějak, ano. A hlavně pak by se psala velkými písmeny jako zkratka typická a to se nepíše. Aspoň pravidla říkají ne, samá malá písmena.
1: Vlastně se z toho stalo takové druhé podstatné jméno, takové synonymum zoologické zahrady je zoo.
2: Přesně. To je vývoj v jazyce. Z dlouhého spojení zoologická zahrada se stalo původně hovorové slovo zoo a dnes se zařadilo do slovní zásoby úplně oprávněně a dokonce příručky uvádějí, že toto slovo jako každé jiné můžeme skloňovat.
1: Takže můžeme říct ne, jdu do zoo, ale jdu do zoa?
2: Přesně tak, podle vzoru město. Nicméně jazykovědci, oni vědí, že čeština je nejohebnější jazyk ze všech a každé slovo si začne ohýbat. Ale zjistili, že teď ještě předběhli dobu a skoro nikdo to nepoužívá, ale můžeme. Jinak je to v podstatě chápáno jako slovo nesklonné.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že Tichý oceán je tak rozsáhlý, že prakticky zabírá celou jednu polokouli? Největší oceán na Zemi pokrývá plochu přibližně 165 milionů kilometrů čtverečních, což je více než třetina celé zemské vodní plochy. Jeho rozloha je tak obrovská, že kdyby se všechny světové kontinenty vešly vedle sebe, Tichý oceán by je stále dokázal obklopit. Na mapě působí jako jeden celek, ve skutečnosti ale tvoří nesmírně rozmanitý prostor s tisíci ostrovy, podmořskými horskými hřebeny a hlubokomořskými příkopy. Jedním z nejzajímavějších míst je oblast Mariánského příkopu, který je nejhlubším známým místem na Zemi s hloubkou přes 11 000 metrů. Právě zde si člověk nejvíce uvědomí skutečný rozměr oceánu, který se neprojevuje jen na povrchu, ale i v hlubinách. Zajímavá je i představa průchodu zeměkoulí. Kdyby bylo možné kopat přímo skrz Zemi z některých oblastí Tichého oceánu, skutečně byste se po průchodu středem planety dostali opět do oceánu. Je to dáno tím, že oceán zabírá tak velkou část zemského povrchu, že jeho protilehlé body často leží opět ve vodě. Tichý oceán je tak prostorem, který svými rozměry i hloubkou přesahuje běžnou lidskou představivost.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Kolik slavíků v historii dostal Karel Gott? Kolik jich obdržela Helena Vondráčková? Vyhrál někdy v anketě populární hudby také Václav Neckář? A co teprve skupina Katapult? Ve staré krabici od bot jsou výstřižky z novin a časopisů, fotografie hvězd a jejich písničky. Každý týden v ní Martin Hrdinka hledá nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie československé populární hudby. Slavíci v krabici. Poslouchejte každou sobotu po 20. hodině v našem vysílání.

Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Sousedé.

0: Po písnice tedy naplno rozjíždíme dnešní téma a to je?
1: To je náhlé zhubnutí, o které jsme nestáli, ale paní Naďa nám popovídá o náhlém zhubnutí, no tak ne úplně náhlém, o které stála.
0: Ano, je to ukázka s Naďou Konvalinkovou, tehdy reakce na pořad Jste to, co jíte. Tak. Ukázka z Všechno párty.
1: Děkujeme.
2: A byl mi sestaven jídelníček. Ano. Ovšem je to teda tragédie.
3: Jak to?
2: No protože to je šílení jídla. Ráno snídám a to musí být 3 krajíce chleba, teď ještě prostě, že jo, nesmím teda mazat máslem, sádlem, ničím, tak mám takový ty pomazánečky a tak to a na to si dám hlávkový salátek, takže to je snídaně. A teď už hned za chvilku už musí být svačina, to máš další 2 chleby a ještě k tomu jabko, ale teda jabka nesmíš moc, jo, tam je moc cukru, takže jenom 1/2 jabka, takže já si 1/2 takhle to a 1/2 si schovám na odpoledne a to už se blíží v oběd, rozumíš? A teď v oběd, kolik deka to, teď je toho šíleně moc, já už skoro to nemůžu do sebe ani naslouchat. Blíží druhá svačina a teďko už zas to mám a teďko rozumíš, seš po zájezdech, já nosím krabičky, já nosím tašky, furt si nosím, převážím, rozumíš, pak rychle se musím v tu svačinu najíst, pak jako je večer a pak ještě je druhá večeře a já zoufá, rozumíš, jsem úplně přežraná.
3: Naďo, to je hubnutí přežíráním teda, to je nejlepší dieta, jakou jsem slyšel teda.
2: No, ale jde to.

0: já můžu, víš, jako prostě každý den si dát jednu deci vína. No co to je jedna deci vína, to mě ani nechutná, rozumíš? Já jsem si to nastřádala.
1: Takže jsi to vybrala jednou.
0: A za týden jsem si dala sedmičku. Ne?
2: Vesele a zdravě.
3: No, srandičky kašpárky, ale ono je to celé pravda. A bohužel, my jsme 7 let z televizních obrazovek neustále hovořili o tom, že část obezity, nebo někteří, kdo trpí nadváhou a obezitu, jedí málo a že musí přidat, protože metabolismus se brzdí i tím, že se nehýbu, ale i tím, že nejím. A bylo to marný.
4: Doktorka Kateřina Cajdemlová, teďka znala téma, tedy náhlé hubnutí, to musíme říct, ano. Tohle nebylo náhlé hubnutí, to bylo záměrné.
3: Ano.
4: Náhlé hubnutí, paní doktorko, jak je definováno?
3: Tak, je definováno bohužel stále hmotností, to znamená ztráta více než 5% váhy za 3 až 6 měsíců. Přičemž pokud ubydeme 3 až 5 kilo za krátkou dobu, a krátká doba není definována, ale řekněme týden 14 dní, pokud se nijak nesnažíme, to znamená bez změny jídelníčku a pohybu, tak je to rovněž varující příznak.
4: To je hodně rychlý.
3: Ano.
4: Takhle asi často se nikdo ani neváží, ne? Ale to prostě pozná na sobě.
3: Patriku, nebuďte naivní, lidé se váží velmi často.
4: Ne, povídejte.
3: No ano, existují lidé, kteří se váží každý den.
4: Ale to je nějaká choroba, jsou chorobně váživí.
3: Prosím pěkně, ti lidé většinou jsou terčem útoku někoho za to, že se takzvaně přejídají. A oni si neuvědomí, já vždycky cituju paní Růžičkovou, která říkala, dám si rohlík a mám o kilo víc. Ona zapomněla, že ho zapila zřejmě litrem čaje. A protože litr čaje váží kilo, tak pokud se hned poté šla zvážit, no tak měla kilo navíc.
4: Můžeme tedy zhubnout bez toho, že bychom se prostě o to snažili, že by to byl náš záměr, můžeme?
3: Ano, jeden z těch důvodů, proč takhle krásně vesele zhubneme, je, pokud nám klesne stres. To znamená, pokud jsme byli vystresovaní a hodně se nám produkoval vnitřní kortizol, tak vznikala rezistence tkání na inzulín a obalovali jsme se tukem. A v okamžiku, kdy ten stres přejde, a na to je krásná knížka Zbavte se svých kil bolesti, no tak my to schodíme, ani vlastně netušíme. Takhle hubnou i hubli naši účastníci v televizním pořadu, pokud se zbavili toxických vztahů, čili rozvedli se, nebo odešli od rodičů, kteří je týrali, nebo se rozloučili s dětmi, které nějakým způsobem žili parazitním životním stylem a prostě oni hubli a nevěděli, jak je to možný.
4: Ale to se vlastně dostali do klidu. Proto
3: ano,
4: zhubli.
3: Ano.
4: Ale pak jsou stavy, kdy náhle zhubneme, ale je to spíše zdravotní problém. A tomu se budeme asi dnes věnovat.
3: Ano.
4: Říká a potvrzuje, tady má slova doktorka Kateřina Cajdemlová v pořadu Vesele a zdravě. A vy se samozřejmě dostanete i ke svým dotazům brzy.
2: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. A to téma, které dnes řešíme, si samozřejmě připomeneme i básničkou, protože i tentokrát náš posluchač básnil.
1: Zdraví Petr, asi skončím na klinice, jak hubnu v téhle době. Možná mám dvě tasemnice a žerou proti sobě.
2: Tasemnice většinou zůstávají samotné, že by jako takhle proti sobě to nedělají holky.
0: Nemůžou se rozmnožovat uvnitř?
2: Ne. Většinou máme jednu, ale hlavně já, když jsem četla ty nejčastější příčiny, když jsem se připravovala, tak jako problémy se štítnou žlázou, cukrovka, trávicí potíže, Crohnova choroba, záněty střev, podobně, psychické obtíže, tak tam vlastně tasemnice nebyly. A díky panu Petrovi, já jsem zašla do Wikiscript, tam je 38 diagnóz, při kterých se může náhle hubnout. A jsou tam i ty tasemnice, takže díky, pane Petře, je to tak, ale v dnešní době díky pečlivému sledování kvality masa už se nemusíme bát.
0: Paní Torko, proč to tělo dělá to, že hubne, když dojde k něčemu? Co je tím důvodem? Ono jako se zachraňuje nebo nás na něco upozorňuje, aby jsme věděli, pozor, děláš něco špatně?
2: 38 příčin. No. Takže já bych řekla, že to tělo nedělá, ale to děláme my tím, že něco špatně děláme. Takže například je velký vedro, potíme se, nedoplňujeme tekutiny, litr vody váží kilo, nebo šíleně omezujeme sacharidy, to je teďko neuvěřitelná móda, ty nesmyslné keto diety a další, což vede k tomu, že ztrácíme svalový škrob. To se moc ani tuku netkne, ale jakmile ztrácíme svalový škrob, tak si neudržíme svalovou hmotu. To znamená, jde to půl na půl tuk a aktivní hmota a zatímco ten tuk se vrátí takhle, tedy lusknutím prstů, ano. Svalovou hmotu dáváme dohromady mnoho a mnoho týdnů poté, takže to je velký problém. Další, co se může stát, že se nám vyprázdní střevo. A to můžeme zařídit buď projímadly, což řada lidí dělá. Kilo stolice váží kilo a my máme ve střevech 2,5 kila stolice, kilo a půl střevní mikrobioty. Takže toto letí. Nebo pijeme nějaké odvodňující čaje, nejznámější je kopřiva, že jo, zase litr vody váží kilo. Nebo můžeme dojít k tomu, že se nám nějak strašně zvýší metabolismus. Děkuji. To znamená metabolický obrat. No to se zvyšuje například tou činností štítné žlázy, protože štítná žláza plýtvá, čili ona nám rozpojuje ty cykly různé, takže dochází k tomu, že vlastně tělo jí jako normálně, ale vinou zvýšené činnosti štítné žlázy máme průjmy, máme pocení, máme zvýšenou potřebu vlastně živin. A dochází k tomu. Cukrovka taky, tělo nedokáže správně využít cukr a tak začíná spalovat tuky a bohužel i aktivní hmotu. Může odcházet velké množství cukru močí a s tím se strhává voda. Prostě těch důvodů, proč hubneme, je mnoho. A
0: můžou za to léky třeba některé?
2: Ano, tak léky na odvodnění, samozřejmě léky, které zvyšují činnost štítné žlázy, když si je předávkujeme. Potom to mohou být různé léky, které vlastně vyprazňují trávicí trakt nebo omezují příjem potravy. To je další móda dneska.
0: To jsou ty modní léky.
2: Ano, že se berou i drogy různé, třeba kokain nebo extáze, aby došlo k tomu, že nepotřebujeme tolik jíst. Jenomže toto všechno se netýká tukové tkáně. Protože na to, abychom zhubli kilo tuku, tak je potřeba zvýšit obrat a vlastně uklidnit se, což lidé, kteří hladověj nemají, protože Patriku, slovo hubený má slovní základ.
0: Ve slově hubit?
2: Ano, přesně tak. Čili hubený je ten, který dělá něco, co
0: čím
2: ho
0: se
2: hubí.
0: Dá se podle toho, jak hubneme, nebo kde hubneme na těle poznat, od čeho to je, abychom třeba my jako laici věděli, bude špatný tenhle orgán, štítná žláza, nebo nejsme psychicky v pohodě, nebo hodně pijeme alkoholu, nebo málo jíme, co?
2: Tak, já bych řekla, že pokud hubneme teda správně, tak by mělo být to, že se nám zmenšuje objem v pase. Pokud se ten objem v pase naopak zvětšuje a dochází ke zmenšování objemu končetin, to se děje u alkoholiků anebo u lidí, kteří vlastně mají tu zvýšenou míru stresu nebo berou kortikoidy. To je další vlastně věc, která může vést k tomu, že se mění tvar těla. No tak dochází potom k tomu, že vlastně vypadáme podvyživeně a to je samozřejmě špatně.
0: Říká doktorka Kateřina Cajdamlová, ptát se jí samozřejmě můžete i dopředu a dělali jste to přes stránky veseleazdravie.cz a taky na telefonním záznamníku jste nechali nějaké ty dotazy, tak těm se budeme věnovat za chvíli a později těm živým telefonátům do studia.
3: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
5: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
3: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: hnutí, téma dnešního pořadu Veselé a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. A samozřejmě měli jste šanci i ptát se dopředu, takže jste posílali své vzkazy po telefonním záznamníku i přes stránky a formulář, tedy www.veseleazdravie.cz. Tak jaký přišel psaný dotaz, paní doktorko?
1: Fascinující dotaz paní Zdeňky, která píše: trpím léta Crohnovou chorobou, střevní divertikulózou, lupusem, beru eutyrox na štítnou žlázu, beru kortikoidy. Střevní nemoci jsou celkem v klidu. Přesto jsem za rok zhubla 20 kilo. A teď právě proč jsem šokovaná. Příčina nezjištěna. No tak má Crohnovu chorobu, divertikulózu a lupus. To samo o sobě může vést k hubnutí. I když jsem byla vyšetřována na všechno možné, a zase v šoku jsem, pouze trochu rozhozená štítná žláza. No tak zase, pokud je hyperfunkce a bere třeba příliš mnoho léků, dochází zase k hubnutí. A další, mám celkem limitující střevní dietu. No tak zase důvod, pokud ta dieta je limitující a nejí dostatečně, no tak logicky hubne. Čili těch příčin, my máme 4 příčiny, které vědí ti lidé, kteří se o paní Zdeňku starají. A ona říká, že by chtěla přibrat hlavně svalovou hmotu. Takže paní Zdeňko, prosím, první zajděte na úpravu té diety, abyste z toho, jak jí máte limitující, dostala dostatek živin. Bez nutričního specialisty to nepůjde, ale já jsem fakt v šoku, když tohle čtu, no. Pak máme další velmi zajímavý, velmi dlouhý dotaz, ze kterého jsme vzali jenom kousek. Pan Karel Zvrchlabý, mladý muž, přestal jíst sacharidy, cukry, nevím co, a jenom tak jako levou zadní zmínil, že přestal pít alkohol a zhubnul 30 kilo. Prý i nějak jezdí na kole a podobně, byl rád, změnili se mu všechno možné a pokračuje.
2: A teď se mi stala taková věc, že jsem měl 92 kilo a o víkendu jsme byli ve Znojmě na 3 dny a tam teda to nešlo se tomu alkoholu vyhnout a musím říct, že jsem toho alkoholu měl víc než kdy jindy. Myslím si, že jsem za ten víkend vypil asi 5 lahví vína, samozřejmě se spoustou vody teda, ale mám 3 kila navíc. A vlastně jsem teda tenhle týden začal zase znova hodně pít, ale ta váha se některak jako už jako nechce vrátit, jako, tak bych se chtěl zeptat, jestli jako mám zase něco změnit. Jinak musím říct, že v tom hubnutí mě strašně moc pomohla umělá inteligence, že vlastně veškerý dotazy, nepsal jsem si žádný kalorický tabulky, vůbec nic, ale normálně každý den večer jsem nadspal do umělé inteligence, co jsem všechno snět za ten den, a ona mě napsala, co si mám připravit na další den a tak jsem se propracoval až k těm teda zhubnutej 30 kilům.
1: Takže kilo svalu, kilo tuku, kilo vody, kilo střevního obsahu, všechno váží kilo. Zhubnout nebo přibrat 3 kila není žádný problém. Tady v tomto konkrétním případě se ale obávám, že tím, že pan Karel začal abstinovat, tak vlastně ty 3 kila, která přibral, může být buď zátěž ledvin, protože 5 litrů vína za 2 dny je strašně moc. Může to být zátěž jater, která se brání, ale taky to může být návrat už tentokrát rezistentního tuku, protože u lidí, kteří pravidelně pijí, si to tělo ten tuk vyrobí, takzvaný viscerální útrobní, aby ochránilo důležité orgány a mozek. A pokud vy vysadíte alkohol, tak ho jako máte vysadit navždy. Pokud vy ho ovšem znovu nasadíte, tak se vytvoří rezistentní tuk a to bude problém zhubnout.
0: Takže varujete.
1: A varuju teda používat umělou inteligenci. Prosím vás, nedělejte to, protože to je záležitost, která má z mého pohledu psychopatické rysy a ty je jedno, jestli to udělá ve váš prospěch nebo ne. Před každým hubnutím zjistit složení těla, po zhubnutí zjistit složení těla, zjistit, co jste zhubli a hlavně tu dietu si musíte vy aktivně tvořit podle ročního období, denního období, aktivit, psychického, fyzického stavu, prostě jaká je teplota venku. Nemůžete to nechat na nějakým psychopatovi z umělé inteligence. Opravdu ne, prosím.
0: To jsou slova doktorky Kateřiny Cajtemlové. Dál se můžete ptát vy přímo ve vysílání živě přes naši telefonní linku. A pozor, řešíme dnes náhlé hubnutí, kdy hubnete a nechcete. Prostě za nějaký čas jste schodili nějaká takhle, nevíte proč, nebo nejde vám to zase přibrat, tak na to se ptejte a využijte přítomnosti paní doktorky.
3: Vesele a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: dochází teď na vaše otázky a dotazy, tedy v pořadu Vesele a zdravě směřící k doktorce Kateřině Cajdamlové. Řešíme náhlé hubnutí, tak řešíme to teď po telefonu, případně s kým? Linka sem do studia 731 800 900.
1: Haló, haló.
2: No, dobrý den.
1: Dobrý
2: tady
1: den.
2: Tady vaše posluchačka, já to poslouchám. No, ale já jsem zhubla náhle před... V roce 2012 jsem měla takové malé psychické problém.
1: Ano.
2: Pak ve 17. roce jsem měla před 10 lety velké psychické problém a já jsem hubla.
1: Ano.
2: Já jsem nepřibrala,
1: prosím,
2: jsem pořád hubla.
1: Ano, prosím, deprese a některé psychické problémy jsou často příčinou toho zhubnutí. A dokonce, pokud se zhubne náhle kolem těch 5-10% hmotnosti, tak je to jeden z diagnostických rysů závažnosti deprese.
0: Ano. Co dělat? Říct si doktorovi?
1: Ten problém totiž s tou depresí je v tom, že ona snižuje schopnost trávit potraviny, zvyšuje peristaltiku, to znamená, že vlastně ten střevní obsah se vyprazňuje a dochází také k tomu, jak ten člověk je ve stresu, tak má zvýšenou potřebu živin. V okamžiku, kdy jsou nasazena antidepresiva, ta správná, která vlastně pomáhá s tím psychickým stavem, tak ten člověk přibírá. Tady bych chtěla upozornit, že u medicínských problémů tatáž věc může působit dobře i špatně. To znamená, že uklidnění může způsobit zhubnutí i přibrání, bohužel.
0: Tak požádat tedy lékaře třeba o změnu těch medikamentů. Ano. Dál se samozřejmě můžete ptát na tyto problémy na telefonu 731 800 900 jako někdo, kdo tam je a koho poprosíme stišit rádio.
1: A kdo má rádio, ano. Tak,
0: ptejte se.
3: Dobrý den, tady je Prnická. Prosím vás, já jsem se jenom chtěla zeptat. Na Facebooku chodí propagace nějaký nanoslím.
1: Depak, ne. Prosím pěkně, já to mám i na svých stránkách. Nic nepropaguju. To znamená, všechny tyhle nesmysly jsou generovány buď umělou inteligencí anebo podvodnými prodejci. Nejsem sama oběť, ten, koho zneužívají, byla paní Bílá, byl pan inženýr Havlíček, prostě ověřujte si to a nevěřte Facebooku v tomto případě. Díky za dotaz.
0: Další telefonický dotaz k tématu náhlé hubnutí. Kdo se ptá? Dobrý den.
1: Dobrý den.
4: Dobrý den, u telefonu Čonková. Já bych se chtěla zeptat, prosím vás, jsem po operaci sleziny vyndaný, už je to 7 let.
1: Ano.
4: A čtvrtku ledviny a nemůžu zhubnout. Pořád mám břicho. Už nevím, co mám dělat.
1: Můžu se zeptat, co berete za léky?
4: Mám dnu.
1: Ano.
4: Jo, a štítnou žlázu, ale neberu žádný léky na štítnou žlázu. Mm. A jo, na cholesterol beru desítku.
1: Jo. Tak, já bych potřebovala, kdybyste zašla někam, kde by vám změřili vlastně množství útrobního tuku, ostatního tuku a aktivní hmoty, spočítali, kolik živin potřebujete. Je potřeba vyloučit, že máte třeba cukrovku nebo další metabolické onemocnění.
4: Nemám.
1: Dobře.
4: Cukrovku, nemám, už mi to zjišťovali. A mám absese.
1: Absces, jasně. A to máte kde a proč? Absces.
4: No, právě po té operaci mám na břiše, na prsou,
1: jejdamane.
4: Nesmím nic jíst sladkýho.
1: Takže tam bude pravděpodobně ještě problém imunitní, takže bych doporučila...
4: Ano, já mám oslabenou.
1: No, takže bych doporučila vlastně přidat možná bílkoviny, protože velmi často vidíme, že lidé, kteří nemají dostatek bílkovin, tak se jim neregeneruje imunitní systém. Asi bych doporučila, kromě toho změření vaší potřeby, si ještě dokumentovat jídelníček a navštívit nějakého nutričního poradce. Udělejte to, bude to lepší pro vás.
0: Opět radí doktorka Kateřina Cajdamlová. Budeme radit i dál na telefonu 731 800 900. Stačí zavolat a zeptat se.
5: Vesele a zdravě. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Dál je tu čas pro povídání v éteru v pořadu Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou, dnes na téma tedy náhlé hubnutí. Prostě náhle zhubnuté a třeba nevíte proč, tak se ptejte. 731 800 900.
1: Haló, haló?
0: Slyšíme se, kdo tam je?
2: A někdo má
3: dobrý
2: puštěné rádio.
3: Jirka z Moravy.
2: Dobře.
3: Paní doktorko, měřím asi 184 cm.
2: Ano.
3: Vážil jsem 50 let, stále stejně plus minus 75.
2: Ano.
3: A najednou během půl roku jsem 5 kg zhubnul.
2: Ano. Šel jste k lékaři? Šel jste za
3: ne,
2: svým...
3: Ne, zatím to neřeším, ale možná to bylo tím, že před asi 9 měsíci mě zemřela partnerka.
2: Jejde,
3: takže,
2: to bude ono.
3: Takže žijí sám,
2: ano.
3: A stravují se, jak se dá.
2: Ano.
3: Ale bohužel jsem ztratil chuť k jídlu.
2: Ano, já jenom chci říct, že to je přesně ten případ, kdy člověk v důvodu stresu a snížené duševní pohody, ztráta životního partnera je velikánská rána, tak vlastně ztrácí řadu věcí, mimo jiné i chuť k jídlu. Já bych doporučila, zajděte za obvoďákem, ať se podívá, jestli třeba na chviličku antidepresiva by nepomohla zase přibrat. A jinak upřímnou soustrast a přejeme hodně zdraví.
3: Paní doktorko, jenom tak na okraj.
2: Ano.
3: Bohužel se k tomu přidalo i špatný spánek.
2: No, ale to je další příznak. Říká se tomu ranní pesima, to znamená, že se člověk špatně budí a večerní špatné usínání jsou další typické příznaky deprese. Takže vy už máte dva příznaky, prosím, zajděte na obvod. Pomůžou vám, bude vám líp.
0: Dál budeme odpovídat vám, co voláte, sem do studia pořadu Vesele a zdravě. Kdo pak to je v této chvíli, kdo se tedy dovolal a ptá se na náhlé hubnutí?
2: Dobrý den.
4: Dobrý den. Tady je Marie.
2: Ano.
4: Zlina. A nemám problémy jako s váhou, jako že bych měla velkou nadvahu, měřím 165. Vážím obvykle 66, 67 kilo, stále se pohybuji, pracuji, ale nedokážu odstranit tuk z břicha. Pořád tam mám takové ty ozdobné partie, které prostě mi vadí.
2: Jasně.
0: To jsou ta madla lásky, jak se tomu říká.
2: Jo, jo. Já jenom bych vám doporučila zdokumentovat si stravu. Minimálně po dobu týdne si važte a počítejte, kolik čeho jíte. A potom bych doporučila zajít za nějakým nutričním specialistou. A protože to, co máte, tomu se říká viscerální tuk, je to tuk v oblasti bříška a může signalizovat nedostatek bílkovin nebo sacharidů. Vám se může zdát, že jíte dostatečně, ale nemusí to být živinově správně. Takže doporučuju zajít, protože jste aktivní, tak ten problém bude příjem, nikoli výdej, zdá se.
4: Děkuji.
2: Taky děkujeme.
4: Pěkný den. Nashledanou.
0: Děkujeme vám. Malé shrnutí nás ještě čeká, samozřejmě těch zásad, tedy co to je to náhlé hubnutí, ať to na sobě poznáte, z čeho vzniká a taky jak z té šlamastiky ven. S doktorkou Kateřinou Cajdamlovou už za malou chvíli.
5: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Veselé a zdravě s doktorkou Kateřinou Cejdemlovou. Malé shrnutí teď, paní doktorko, ať víme k tématu. Tak ještě jednou, co to je to náhlé hubnutí?
1: Náhlé hubnutí je, pokud zhubneme 3 až 5 kilo za dobu třeba 14 dnů a nesnažili jsme se, a nebo dojde ke zhubnutí 5% hmotnosti a trvá to 3 až 6 měsíců a my jsme taky nechtěli hubnout. Musíme vyšetřit štítnou žlázu, musíme zkontrolovat, jestli nemáme cukrovku, zejména cukrovka prvního typu, dochází ke ztrátě vlastně vody z těla a zároveň je to tělo hladový. Musíme si uvědomit, že stres a duševní pohoda mohou vést zejména teda deprese ke snižování hmotnosti. Trávicí trakt, ať už se jedná o celiaky, Crohnovu chorobu, průjmy, může vést k úbytku váhy, o tasemnici nám říkala básnička. A další, co může být, je samozřejmě nádorová onemocnění vedou k úbytku váhy, případně chemoterapie vede k úbytku váhy a seniori jsou ohrožení, protože mohou mít špatnou finanční situaci, špatně sedící protézu, neschopnost vlastně vařit nebo mají nějakou ztrátu v rodině, mohou mít pokles příjmu bílkovin, to je nejčastější, protože ty bílkoviny jsou hůře stravitelné a jejich zdroje jsou drahé, čili prosím navštívit lékaře, tím lékařem je obvoďák, ten udělá základní diagnostická vlastně vyšetření.
0: Ale bude ho určitě i zajímat třeba i nějaké další věci, čeho si máme jako všímat u toho náhlého hubnutí?
1: Bylo by možná dobré, abychom si všimli, kde jsme zhubli, jestli je to v tom pase, nebo jestli je to horní polovina, dolní polovina těla. Další je velmi důležité zkontrolovat, kolik čeho jíme. Pokud jsme třeba vysadili alkohol, což je velice dobrá věc, tak dochází k hubnutí a je to vlastně ozdravné pro organismus, čili je to fajn.
0: Ale říkala jste, že když ho vysadíme,
1: no,
0: tak už
1: tak
0: to
1: ho nemáme
0: držet.
1: Nasazovat. No.
0: Protože pak by to bylo ještě horší.
1: Ano, protože to tělo tím, jak vlastně se toho alkoholu zbavilo, tak si oddechne, ale v okamžiku my, kdy ho zase nasadíme, tak se vyděsí pětinásobně a prostě udělá nám velmi tvrdou obranu proti tomu, aby mozek trpěl. Samozřejmě, pokud máme Crohnovu chorobu, pokud máme nějaké další nemoci, třeba leukémie, nebo pokud máme třeba chudokrevnost, anémii, potíže se spánkem, chronický průjem, nevolnosti, to všechno může vést k tomu, že zhubneme. Čili pacient je tady opět 80% informací a prosíme vás, zkuste zjistit, čím to může být.
0: Ať poradíte i lékaři, ano. Který vám pak dá nějaké rozřešení.
1: Ano, dávám další doporučení.
0: Sledujte nás samozřejmě jednak v tomto vysílání, sledujte nás také na Facebooku, sledujte nás na stránkách veseleazdravie.cz a my vám jsme k dispozici týden co týden s doktorkou Kateřinou Cejdemlovou. Ať se vám daří a veselý a zdravý týden.
1: A čtěte příbalové letáky. Naschledanou.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cejdemlovou.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas, zprávy.
1: Po 4 letech se v Česku objevil tetanus. Zástupci armády převzali ve Štěpánově další dodávku ručních zbraní. Zítra bude polojasno až oblačno, místy ojediněle s přeháňkami a teplotami do 23 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. V Česku se po 4 letech objevil případ nákazy tetanem. Podle Státního zdravotního ústavu je nakaženým 48-letý muž z Moravskoslezského kraje. Toho lékaři ošetřili na chirurgii kvůli tržné ráně na hlavě. Podle ústavu ale není jasné, jestli byl muž očkovaný. Tetanus není přenosný z člověka na člověka. Jak je možné se nakazit, vysvětluje mluvčí ústavu Štěpánka Čechová.
2: K nákaze dochází tak, že se spory bakterie dostanou přes porušenou kůži do rány. Nakazit se tedy můžeme třeba poraněním o znečištěné předměty, zanesením cizího tělesa do rány nebo odřeninou při pádu na zem. Vstupní branou infekce mohou být například i dlouhodobě se nehojící rány.
1: Očkování proti tetanu je v Česku povinné pro děti. Lékaři ale upozorňují, že dospělí na přeočkování často zapomínají. Česká armáda pokračuje v modernizaci své techniky. Ministr obrany Jaromír Zuna za SPD dnes ve Štěpánově na Olomoucku převzal už třetí dodávku nových ručních zbraní, především útočných pušek Bren 2. Vojákům je dodala česká zbrojovka Uherský Brod v rámci smlouvy, ve které se zavázala do konce roku 2031 dodat až 39 tisíc různých typů ručních zbraní. Hodnota zakázky je 5,2 miliardy korun, připomíná Zuna.
3: Jsme v letošním roce urychlili ty dodávky, protože dodáváme z objednávek pro letošní rok i příští rok. Je to 4000 brenů, když zaokrouhlím ta čísla, 1450 granátometů, 8000 pistolí.
1: Zemědělci a zpracovatelé řeší nízké ceny mléka. Výkupní cena jednoho litru od farmářů klesla na 9 korun a 70 haléřů. Obchodní řetězce ale podle předsedy Českomoravského svazu mlékárenského Jiřího Kopáčka tlačí ceny i pod tuto hranici.
4: Konzumní mléko se v akcích prodává i za 5 korun 90 z daní. Naprostý nesmysl. Kosku másla v akcích koupíte i za 17 korun 90, když jen surovina na tu kosku másla přijde na více než 30 korun. To je opravdu naprostá cenová deformace. Sport.
1: Česká tenistka Kateřina Siniaková vyhrála s Američankou Taylor Townsendovou US Open a získala 12. grandslamový titul ve čtyřhře. Nasazené jedničky ve finále porazily domácí dvojici Montgomeryová-Krugerová 2-1 na sety. Počasí. Zítra bude polojasno až oblačno, v Čechách ojediněle i s přeháňkami. Ráno se můžou na Moravě a ve Slezsku místy tvořit mlhy. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů, na severovýchodě a východě kolem 17.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D1 na kilometru 152 směrem do Brna stojí v odstavném pruhu kamion s defektem. Na nehodu dejte pozor v Plzni v Karlovarské ulici. A na silnici 38 ze Znojma do Jihlavy se vyhněte překážce za Moravskými Budějovicemi. Za křižovatkou na Martinkov leží na vozovce sražená srna. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Tolik zprávy a už za chvíli tu budou příběhy slavných značek.

0: ČEDOK, Československá cestovní a dopravní kancelář, která se řídí heslem Vaše cesta, naše starost.
1: Co vám říká značka ČEDOK?
2: Cestovní kancelář.
3: Byli jsme s ČEDOKem ve Španělsku, Peniscola.
4: ČEDOK mi říká, že to je tradiční cestovní kancelář, jako která má asi teďka 100 let výročí, jestli se nepletu.
5: ČEDOK je pro mě tradiční česká značka cestovní kanceláře a vlastně je to jedna z mála značek cestovních kanceláří, na které bych si vzpomněla, kdybyste mi řekla.
1: Značka ČEDOK, co vám říká?
6: Česká dopravní kancelář.
1: Byla jste někde s ČEDOKem?
7: Byla jsem jednou určitě v Chorvatsku.
8: Byla na Kanárských ostrovech.
9: Nebyla, my necestuju přes cestovní kanceláře.
10: Spíše cestujeme převážně jakoby na vlastní pěst, nejsme zvyklí úplně takhle organizovaně.
1: A jezdíte raději přes cestovní kanceláře nebo na vlastní pěst?
8: Cestovní kancelář preferujeme, ano.
1: Raději sami.
6: Boje dvoje, anebo si od cestovní kanceláře berem ubytování, ale dopravu s většinou po svém.
0: Slovo túra pochází z řeckého slova tornos, které označovalo nástroj kruhového tvaru. Tornare pak znamená zakulatit nebo kroužit. Túra je tedy cesta, která začíná a končí ve stejném bodě. Pokud bychom hledali historicky prvního skutečného turistu, nebo lépe cestovatele, museli bychom couvnout v čase až k antickému historikovi Herodotovi z Halikarnasu. Muž, kterého slavný římský řečník, politik a spisovatel Marcus Tullius Cicero nazval otcem dějepisu, toho na svou dobu procestoval opravdu mnoho. Nejen Itálii, ale také třeba Babylonii. Dostal se až do donských stepí i k Nilu. To, co na svých cestách viděl, taky důkladně zapsal a ve svých 9 svazkových dějinách vytvořil nejúplnější popis světa známého Řekům ve druhé polovině 5. století před naším letopočtem. Od Herodotových cest k cestování, jak ho chápeme dnes, však vedla ještě dlouhá cesta. V našich končinách slaví cestování v pravém slova smyslu 100 let od svého zrodu.
11: Dá se říci, že my Češi jsme byli vždycky národ, který hodně rád poznával jiné kraje.
1: Za Janem Papižem z Asociace cestovních kanceláří vyrazila reportérka Světlana Lavičková.
12: Úplně ne, i když je pravda ta, že v tom cestovatelském duchu vyráželo spoustu lidí i za Rakouska, Uherska, ale to byli právě ti objevitelé, lidé, kteří chtěli mapovat svět, ať už to byl Emil Holub nebo někteří další, máme několik takových osobností. Co se týká rekreace, tak spíš cestovali uvnitř Rakousko-Uherska, ale když se podíváte, jak velké Rakousko-Uhersko bylo a co všechno nabízelo v té době, tak už to bylo v podstatě evropské cestování, ať už to bylo moře, nebo hory, nebo města. V rámci Rakouska-Uherska jste mohla vidět mnoho zajímavých věcí. Tam jsme cestovali hodně. Ti lidé, kteří na to měli peníze, tak cestovali hodně.
11: Kdy začaly na našem území vznikat první cestovní kanceláře a které to byly?
12: Pokud bychom se podívali do té meziválečné doby, tak to byla ta doba, kdy začaly vznikat první ryze české cestovní kanceláře a mezi prvními byl určitě ČEDOK,

0: kdy ČEDOK začal fungovat.
1: Takže se jezdilo za zdravím, ale také za společenským životem?
0: Já bych řekl, že za společenským životem především. To vždycky bylo spojeno s nějakými koncerty, s nějakým společenským žitím. To se svým obloukem vrací dnes, kdy se ta klasická dovolená, na kterou jsme si zvykli v 90. letech, mění na zážitkovou dovolenou. Sice se už nejezdí jenom za koncerty a jenom za společenskými událostmi, ale zážitek je něco, co spojovalo cestování v minulosti a spojuje to s cestováním dnes.
1: Kam mířily kroky Čechů nebo Čechoslováků v té době za tou typickou rekreací?
0: Tehdy to bylo Chorvatsko, které bylo pro Čechy tím přímořským letoviskem číslo 1. Jezdilo se ale také na sever. Jezdilo se k Baltu, ať už do Polska nebo do Německa, to byly další dva velké cíle. Jezdilo se na jih Francie a jezdilo se hodně do Itálie. Ale především to přímoří Chorvatska. Dokonce se uvažovalo o tom, že se vybuduje rychlovlak mezi Prahou a chorvatským pobřežím, aby právě ti výletníci měli jednodušší putování, nebo že se vybuduje dálnice. Dokonce se uvažovalo o tunelu, který by byl až k moři. A mnohokrát se povídalo o tom, že to je toto moře, které patří Čechům.
1: Jak dlouhé byly tehdy ty pobytové zájezdy k moři?
0: Ti, co měli peníze, zůstávali v podstatě celé léto u moře. Odjížděli někdy na začátku června a vraceli se na konci září. Ti, co měli méně peněz, tak odjížděli na 3 týdny, na 4 týdny a ti, co neměli žádné peníze, nejezdili nikam. Takže spíš se jezdilo na delší dobu, spíš se jezdilo jakoby na letní byt, což samozřejmě mělo velký vliv na zdraví těch lidí, protože pokud pobývali u moře dlouhou dobu, tak měli šanci si toho moře opravdu užít a také tam společensky žít.
2: Při pátrání po historii cestování v našich zemích doputujeme v čase až do roku 1465. Psal se 25. listopad. Toho dne z nádvoří Blatenského hradu vyjelo poselstvo 40 urozených a velmi udatných pánů a rytířů. Český král Jiří z Poděbrad je vyslal směr západní Evropa s úkolem prezentovat země české koruny jako kulturní zemi a krále samotného coby mocného a vzdělaného vládce. Právě v hlavě Jiřího z Poděbrad se totiž zrodila myšlenka Evropské unie. V čele slavné výpravy stanul panovníkův švagr, 40-letý duchaplný a dvorný lev z Rožmitálu. Velmi důležitým členem jeho doprovodu byl Václav Šašek z Bířkova, jehož cestopis zachycuje cenná dobová svědectví. Do historie cestování, ale také do historie literatury se zapsal pod názvem Deník o jízdě a putování pana Lva z Rožmitálu a z Blatné z Čech až na konec světa. 30 let před objevením Ameriky totiž pro Evropany končil svět ve vlnách Atlantiku. Pod skalnatým mysem Finistère v nejzápadnějším výběžku Španělska. Za ním není již nic jiného než vody a širé moře, jehož hranic nezná nikdo výjima samého Boha. To si aspoň myslel Václav Šašek z Bířkova. Asi nemusíme vypočítávat nástrahy cestování v 15. století. Družina urozených pánů byla vybavena průvodními listy. Jeden z nich sepsala sama královna Johana, sestra Lva z Rožmitálu, manželka Jiřího z Poděbrad. Prosí v něm, žádá a přikazuje, aby s poselstvem bylo nakládáno vlídně a laskavě a aby mu byl umožněn volný průchod. A ještě jedna drobnost pro milovníky češtiny. Čeští vyslanci na své cestě spatřili mnoho dosud nepoznaného. Například v Bruselu poprvé viděli lidi jezdit na bruslích. A tak české označení této do budoucna oblíbené zimní kratochvíle vzniklo podle názvu města. Brusel, bruslit.
3: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

Právě cestou poselstva krále Jiřího z Poděbrad se nechala inspirovat skupinka lidí z nově vzniklého Československa. V roce 1920 se vydávají po stopách známého příběhu naší historie, kdy na sklonku středověku čeští rytíři vyrazili do Portugalska na samý konec starého světa šířit slávu českého království. Jejich následovníci po pár stoletích necestují koňmo, ale pohodlně vlakem. Ovšem trasa i cíle jsou stejné. Popularizace naší nové státnosti v Evropě. A v tomto bodě se začíná psát historie naší nejstarší a největší cestovní a dopravní kampaně.

0: Když někdo začal jezdit s cestovní kanceláří, dejme tomu s tím Čedokem, podle vašich zkušeností zůstával mu věrný, ne po celý život, ale po celé generace?
1: Dříve nebyla taková konkurence, jako je dnes. Když si vezmu, že dnes máme k dispozici téměř 900 cestovních kanceláří na tak malém území, jako je Česko. Tehdy bylo podle mých informací někde kolem 15 cestovních kanceláří na celé Československo. Tak samozřejmě ta věrnost k té značce byla dána i tím, že ten výběr nebyl tak velký a ten trh byl rozsegmentovaný, každý se staral o něco. Což potom se stalo i v té době komunismu, kdy každá cestovní kancelář byla specializovaná trochu na něco jiného. CKM bylo pro mladé, Čedok byl na poznávací zájezdy, Rekrea byla spíš na domácí turistiku, Autoturist byl pro ty, kteří cestovali vlastním autem, Sportturist zase pro zájezdy za sportem. Ta specializace, která se potom v 90. roce smazala, vedla k určité loajalitě. Ale máte pravdu v tom, že generace zůstávaly věrné značkám.
0: Vznikají i do dneška třeba kluby kolem určitých cestovních kanceláří?
1: Vznikají kluby kolem cestovních kanceláří, je to spíš dneska ale marketing, než ta loajalita, která byla v těch 30. letech minulého století. A jde také o to, že dnes je ta situace trošičku jiná, že dnes ta mladá generace se snaží nějakým způsobem potlačit ty vazby, které vytvořili rodiče, jít trošku proti těm zvykům rodičů. Ukazuje se to i u cestovek, že děti raději cestují buď sami, anebo s jinou cestovní kanceláří, než s tou, kterou cestovali rodiče. Ono se to pak obloukem třeba zase vrátí zpátky, až budou mít sami svoje vlastní děti.
2: Počátky Čedoku sahají do roku 1918. Tou dobou už ale existoval Klub českých turistů, jeden z nejstarších zájmových spolků v českých zemích. Byl založen 11. června 1888 a prvním předsedou se stal slavný cestovatel Vojta Náprstek. Zabýval se značením turistických tras, vydáváním map a průvodců a provozováním ubytoven a chat. V souvislosti se vznikem československého státu vyvstala potřeba vytvořit silnou národní českou cestovatelskou organizaci, protiváhu cizích zahraničních společností, které počátkem století ovládaly téměř celý cestovatelský trh Rakouska-Uherska. Skupina vlastenců ze Zemského cizineckého svazu a Československých státních drah jako svůj příspěvek oslavám prvního výročí existence samostatného Československa zakládá 1. listopadu 1919 informační kancelář, zárodek budoucího Čedoku. Kancelář poskytuje informace a služby zahraničním návštěvníkům Prahy. Své sídlo si zřizuje v pražské Hybernské ulici proti Prašné bráně.

0: první cestovní kancelář na světě je ale o půl století starší než Čedok a vznikla ze zcela jiného důvodu. Je prostý a svým způsobem i trochu úsměvný. Stalo se to ve Velké Británii. Organizované zájezdy zde začal pořádat jistý Thomas Cook. Pozor, neplést s cestovatelskou legendou, mořeplavcem a objevitelem Nového Zélandu Jamesem Cookem. Ten brázdil svět zhruba o 100 let dříve. A jak Thomas Cook na svou myšlenku přišel? Muž, který je považován za průkopníka v oblasti cestovního ruchu, byl původním povoláním baptistický kazatel a velmi mu leželo v hlavě to, že jeho ovečky jsou zvyklé nasávat přes míru. A tak 5. července 1841 uskutečnil první hromadný organizovaný výlet vlakem z Leicesteru do Loughborough při příležitosti otevření železniční trati z Derby do Rugby. V ceně byla zpáteční jízdenka otevřeným vozem třetí třídy, chléb se šunkou a šálek čaje. A to vše za jeden šiling. Zúčastnilo se jí na 500 cestujících. Tahle velká akce byla zaměřená proti konzumaci alkoholu. Cook chtěl svým příznivcům zkrátka nabídnout jiný způsob trávení času, než vysedávání po hospodách. Železniční společnost mu poskytla malou odměnu za prodané jízdenky. Cook a jeho skupina protialkoholních aktivistů tak vynalezli nový způsob cestování. Později založil cestovní agenturu a propůjčil jí své jméno. Zorganizoval zájezd do Liverpoolu a také na světovou výstavu v Paříži či okružní cestu po Evropě. Do podnikání se vrhl i jeho syn John, který jako první vypravil turisty do Ameriky. Filiálky cestovky rostly jako houby po dešti a rozšířily se i na ostatní kontinenty. Cestovní kancelář Thomas Cook and Son, která oficiálně vznikla v roce 1871, organizovala například cestu kolem světa za 222 dnů, cesty indických muslimů do Mekky, cesty indických maharádžů do Evropy a spoustu dalších. Ve svém oboru byl Cook skutečným průkopníkem. Klientům začal nabízet knižní průvodce, cestovní zavazadla či turistické boty. Už v 19. století uplatňoval řadu prvků, které v upravené podobě používají cestovní kanceláře i dnes.
1: V současné době se hodně hovoří o zážitkové dovolené. Kam na velmi specifická místa lidé zamíří?
2: Ta snaha o zážitky, která se v tuhle chvíli projevuje v podstatě významnou změnou v obsahu cestování, je dána také tím, že v 90. letech cestovali především lidé, kteří předtím cestovat nemohli, ale přitom byli vzděláni v zeměpise. Věděli o těch zemích spoustu věcí, o tom, co se tam vyrábí, jak ta země vypadá, jaké jsou města v těch zemích a snili o tom, že ty města navštíví, že navštíví ty destinace. Proto se také nejdříve vydávali do těch destinací a šlo jim především o to poznat ty země. Když to časem už se tenhle ten sen naplnil a především mladá generace, pro kterou už cestování je běžná věc a nemá už takové ty sny o tom podívat se na Nový Zéland, podívat se do Chile nebo podívat se do Bulharska, tak začínají samozřejmě mít jiné sny a to znamená zážitek. Spoustu těch lidí, kteří teď cestují, jsou velmi aktivní čtyřicátníci. Dřív čtyřicátník byl už člověk, který byl skoro tak jako usedlý pán. Pětačtyřicátník už byl pán, který v podstatě se moc nepohyboval, kdežto teď jsou čtyřicátníci chlapi v nejlepším věku a stejně tak 40leté dámy jsou velmi aktivní a díky tomu samozřejmě potřebují mít i aktivní dovolenou a chtějí tu aktivitu přenést i na svoje děti. A proto zážitková dovolená je v tuhle chvíli něco, co je alfou a omegou servisu cestovních kanceláří. A je to také přidaná hodnota, kterou cestovní kanceláře mohou mít v porovnání s tím, že si ubytování u moře může někdo zařídit sám přes internet a nepotřebuje k tomu cestovní kancelář.
1: Co je takovým nejtypičtějším zážitkem, po kterém v současné době lidé prahnou?
2: dosáhnout určité meze svých fyzických schopností a pokusit se ty meze nějakým způsobem překročit. Ať už je to tím, že se vydám do vysokých hor, do kterých jsem se normálně nevydával, nebo se vydám na kolo někam, kam bych se obyčejně nevydal, nebo sjíždím řeku, na kterou bych se sám nevydal. Ta dovolená slouží k tomu vymezit si tu hranici svých vlastních schopností zase o kousíček dál a pokud to prožiju spolu se svojí rodinou, nebo pokud to prožiju s nějakým kolektivem, se kterým chci být, tak je ten zážitek ještě zvětšený o ten společný prožitek.
1: Vydávají se lidé i do extrémních destinací?
2: Vydávají a jsou si vědomi toho, že si sahají na hranici rizika. Ať už se vydáte dneska do Jemenu nebo do Venezuely nebo někam do dalších zemí, které jsou na hranici rizika, například pakistánské hory nebo podobné záležitosti, tak můžete mít úplně super prožitek. Často na těch místech narazíte na strašně hodný lidi a my máme spoustu mýtů v sobě, které na místě neplatí. Ale samozřejmě to riziko toho, že se zamotáte někde do nějaké politické situace, která vás semele, je v takových chvílích vysoké.
3: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: teď už konečně zpátky k Čedoku. Československá cestovní a dopravní kancelář, společnost s ručením omezeným, vzniká uprostřed léta 1920 se základním kapitálem 2,5 milionu korun. U jejího počátku stály Československé dráhy, Zemský cizinecký svaz a Banka Bohemia. Jmenovitě pak čeští vlastenci, ministerský rada inženýr Ctibor Fiala a zejména JUDr. Igor Gerik, vrchní ministerský komisař ministerstva železnic. Jehož jméno je s Čedokem spojeno až do roku 1947. Gerik si jako bývalý šéf v ČSD uvědomoval, že dokonale organizovanou anglickou firmu, která monopolně ovládá cestování vlakem v celé západní Evropě, nemůže porazit jejími vlastními zbraněmi. Proto sází na vybudování cestovatelského impéria založeného na tehdy nových formách dopravy, autobusech a letadlech. Přesto i v železniční dopravě jistí české dopravní kanceláři jedinečné postavení alespoň na tuzemském trhu udělením výhradního práva k prodeji železničních jízdenek. Pokud přemýšlíte, kde se vzal název Čedok, je to prosté. Zkrácením dlouhého sousloví Československá dopravní kancelář. Během prvních 5 let Čedok zcela ovládl trh tuzemských zájezdů. Společně s maďarským Ibusem, polským Orbisem a jugoslávským Putnikem vytvořil středoevropskou mezinárodní asociaci AGOT, která bude později sdružovat na 40 cestovních kanceláří. Zvláštní vlaky vypravené Čedokem směřují do Krkonoš, na Štrbské Pleso a do Podkarpatské Rusy. Zakládá svůj autopark a vybavuje ho tehdy nejmodernějšími turistickými autokary značky Praga. Vydává svůj první katalog tuzemských a zahraničních zájezdů nazvaný Naše cesty. Jsou to právě turistické autokary Čedoku, které jako první na světě šplhají do alpských průsmyků v Rakousku a Švýcarsku a zpřístupňují krásy alpských údolí a vrcholů jinak než pěšky. Čedok míří do Francie a Itálie. Otevírá světu do té doby neznámé a nepřístupné pobřeží jugoslávského Jadranu. Jako první organizace ve střední Evropě zahajuje éru leteckých zájezdů. Otevírá první 2 letecké trasy. Do Casablanky v Maroku a do Káhiry v Egyptě. Lety sice mají až 10 mezipřistání a cesta trvá skoro 2 dny, přesto jsou velmi oblíbené a žádané. A také se poprvé objevuje firemní logo se symbolem čápa zasazeným v heraldické pavéze. Symbolika je jasná. Čáp je tuzemský stěhovavý pták, cestovatel, a pavéza je stylizací vzpomínky na slavnou cestovatelskou minulost českých rytířů. Poprvé se objevuje i nový slogan. Vaše cesta, naše starost.
1: Společenské cesty po Československu, do Itálie, na Sicílii, do Tunisu, Španělska, do Paříže, Londýna, Cařihradu, k Severnímu mysu a tak dále. Pořádá letošního roku Čedok, Československá cestovní a dopravní kancelář, Praha 2, Mikulánská 7. Žádejte i hned bezplatné programy a informace pro cesty, o které se zajímáte.
2: Bylo období, kdy byly oblíbené destinace, kde byly veliké hotely, kde bylo 500 a více pokojů, a lidé postupně začali možná toužit potom prožít dovolenou trochu stranou místa, dejme tomu pro Robinsony.
3: Já si myslím, že společnost se v tomhle rozčlenila na úplně odlišné skupiny lidí. Je skupina lidí, která miluje velké hotely, miluje ten vzruch, který v nich je, miluje ty velké bufetové večeře, miluje ten šrumec, který tam je. Na druhé straně je skupina lidí, která vyžaduje přesně, jak jste říkala, ten klid a tu pohodu, která vyhledává spíš místa, které jsou mimo hlavní proudy turistiky. Ty dvě skupiny žijí každá svým vlastním životem, vyžaduje úplně odlišný servis a vyžaduje úplně odlišnou cestovní kancelář. Ty dvě skupiny, jakmile se smísí, tak je vždycky konflikt. protože to nemůže fungovat. Cestovní ruch je naštěstí tak strašně pestrá paleta barev, že si v ní může každý vybrat to své. A lidi by měli respektovat a akceptovat, že v té paletě někdo maluje růžovou, někdo červenou a někdo černou.
2: Naše dovolené podléhají módě?
3: Naše dovolené podléhají módě velmi. Až někdy zbytečně moc. Na druhou stranu je určitá část společnosti, která je větší a větší, která už má úplně jasno v tom, jak chce svoji dovolenou prožít a hledá spíš způsob, jak tuhle představu realizovat. To jsou ti lidé, kteří budou cestovní ruch posunovat někam dopředu z hlediska obsahu i z hlediska formy.
0: Do začátku druhé světové války si Čedok udržoval silnou pozici na domácím trhu cestovních služeb a získal dobrou pověst v západní a střední Evropě jako spolehlivý partner při organizování zájezdů zahraničních turistů do Československé republiky. V roce 1948 byl Čedok znárodněn. Dnešní Čedok navazuje na tradice své proslulé značky, která spolu se Škodovkou a Prazdrojem patří k rodinnému stříbru českého hospodářství. A přestože se od dob jeho vzniku cestování proměnilo takřka k nepoznání, firemní filozofie zůstává stejná. Jistota, kvalita a komplexnost poskytovaných služeb.

0: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Podmínky poskytování spotřebitelských úvěrů se zpřísní. Počítá s tím novela, kterou schválili poslanci. Krmná kukuřice má na Vysočině až o 40% nižší výnosy. Zítra bude polojasno až oblačno, místy ojediněle s přeháňkami a teplotami do 23 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Sněmovna schválila zpřísnění podmínek poskytování úvěrů. Zákon nově stanoví maximální možnou cenu za půjčení peněz. Omezí taky reklamu. Ta má varovat před rizikem nesplácení. V Česku je kvůli neschopnosti platit své závazky v exekuci skoro 590 tisíc lidí. Průměrně má každý z nich 5 exekucí. Vyplývá to z dat exekutorské komory.
2: Novela přinese zastropování nákladů na spotřebitelský úvěr. To znamená, o kolik klient zaplatí víc na úrocích. Doteď žádná taková hranice nebyla. Nově to bude 48% z celkové částky, pokračuje ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO.
3: Tato úprava zabrání nepřiměřeně drahým úvěrům, současně pak nepovede k omezení dostupnosti legálních úvěrů pro rizikovější klienty.
2: Novelu podpořila koalice i opozice. Zastropování úvěrů podporují například starostové, jak říká jejich poslanec Jan Papajanovský.
4: V tomto konkrétním případě se domníváme, že jde o vhodné řešení, ke kterému mělo dojít už dávno.
2: Novela počítá taky s přísnějšími pravidly pro reklamu. Teď ji dostanou k posouzení senátoři. Jana Čermáková, Český rozhlas.
0: Zemědělci na Vysočině sklízí krmnou kukuřici. Začali dříve, než je běžné. Porosty jsou nízké, ale kvůli suchému a horkému létu jsou dozrálé. To může vést k nedostatku krmiva pro hospodářská zvířata, říká Jindřich Štix z agropodniku Košetice.
5: Kukuřice dneska se dostává do stavu, kdy sušina odpovídá sušině, která měla být ke sklizni, ale ta kukuřice není narostlá a navíc nejsou úplně dotažený palice, nejsou dopilený. No zase je to důvod sucha. No. A bude pravděpodobně propad kukuřice o nějakých 30-40%.
0: Lidé stále častěji odkazují svůj majetek opuštěným zvířatům. Nedávno muž z Brněnska v závěti přenechal mimo jiné svůj dům psímu útulku v Blansku. V Brně zase útulek čeká už zhruba rok na vyřízení pozůstalosti ženy, která mu darovala například pozemky nebo podíl v bytovém družstvu. Není to poprvé, co brněnské zařízení dostalo dědictví a jiné velké dary. Pokračuje Jakub Ghanem, mluvčí městské policie, pod kterou útulek spadá.
6: Z darů jsme financovali například inkubátor, nadstandardní chirurgické vybavení, přístřešek ve výběhu nebo i oplocení nového výběhu pro psy. Velmi významný byl nákup 24 hospitalizačních boxů pro kočky v ceně přes 300 tisíc korun. Sport.
0: Čeští volejbalisté zvítězili v úvodním zápase na mistrovství Evropy nad Řeckem 3-1 na sety.
1: Počasí.
0: Zítra bude polojasno až oblačno, v Čechách ojediněle i s přeháňkami. Ráno se můžou na Moravě a ve Slezsku místy tvořit mlhy. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů, na severovýchodě a východě kolem 17.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 na kilometru 194,5 směrem do Ostravy jsou v odstavném pruhu po nehodě dvě osobní auta s kamionem. A na nehodu dejte pozor i v Praze v Bělohorské ulici. Přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A teď už začíná divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
7: Dobrý večer, dámy a pánové. To se mě vám tuhle ptala posluchačka Jana z Přelouče. Proč, když někdy slyší ukázky vyprávění Miroslava Horníčka, proč jsou stále stejné? A jestli je to tím, že má tak dobrou paměť, anebo už nic nového neexistuje? Tak chválím paměť paní Jany do Přelouče a tím dnešním divadlem potvrzuji, že Miroslav Horníček má stále co říct a nemusí se vůbec opakovat. Hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: To máte s Miroslavem Horníčkem. Samozřejmě, že nebyly jen ty slavné televizní hovory H, ale taky třeba rozhlasový seriál Úvah nad dopisy posluchačů, takzvaná Tichá pošta. Určitě se k ní někdy vrátíme. Ale pro dnešek, co třeba Miroslav Horníček ze 60. let a jeho vyprávění o vztahu chodců a řidičů. A taky rozhovor s Mílou Semrádovou, rozhlasovou redaktorkou, jejíž některé otázky Miroslava Horníčka dokázaly, jak uslyšíte, upřímně rozesmát a pobavit.
2: Rozhodně nepatříte k neznámým lidem. Přesto jsou možná některé zákruty vaší jemné duše ještě tajné, proto několik otázek. Jste Sparťan nebo slávista?
3: Já jsem slávista. Já vím, že si tím polovinu národa popudím, ale nedá se nic dělat. Tenhle národ je vždycky rozdělen na dva tábory. Buď v pravosti či nepravosti rukopisů, nebo pod jednou, nebo pod obojí, nebo jazz, nebo dechovka, tak se nedá nic dělat.
2: Vyzveme tedy Sparťany, aby nevypínali v tuto chvíli přijímače.
3: Až si mě přesto poslechnou.
2: Dobře. Jaké jste měl, teď vás oslovím jako veličenstvo, pocity při volbě krále Majá lesu a jaký je váš vztah k mladé generaci?
3: No tak já jsem byl volen za techniku. Já nevím, proč právě technici si na mě zasedli. Patrně proto, že právě v technice jsem nejslabší a oni si možná mysleli, že je příjemnější mít hloupějšího panovníka, než jsou sami. Plzni nebyla žádná volba, tam to byl spíše akt zdvořilosti vůči starému rodákovi. V Praze byly tvrdý volební boje a měl jsem opravdu tedy pěkný pocity, protože bych řekl, že tento titul bych nevyměnil za žádný jiný. Jestliže si vás mladá generace vybere jako kandidáta, tak je to takový nějaký důkaz, že s tím biologickým procesem vaší osoby to ještě není tak zlý.
2: Nudíte se někdy, nebo co to je nuda?
3: Neznám ten pocit nudy. Pro mě je nejhorší jenom někdy čekání zbytečný. Víte, když se čeká, nemyslím na Godota tedy, ale na jiné soudruhy, že někdy člověk čeká zbytečně dlouho. A to je chvíle, kdy není možná jiná činnost, než čekání v nějakém neútulném prostoru a tam někdy pocítím cosi, co patrně lidé nazývají nudou. Ale že bych to cítil někdy jísa sám, anebo jísa v divadle, nebo v biografu, to se mi nestane.
2: Jako životní pocit nudu neznáte
3: ne,
2: tedy?
3: Ne, to rozhodně ne.
2: Píší vám lidé dopisy?
3: Moc.
2: A o čem?
3: No tak především teď o tom rozhlasovém pořadu Tichá pošta, že jo, dostávám dopisy a i do divadla někdy. A mám je rád, ty dopisy, i když pochopitelně nemohu na velikou většinu z nich odpovídat, protože to by byla strašná agenda. A jedině mě mrzí vždycky nedorozumění, který vzniká.

0: Já pro boha nemám tolik nápadů, abych jim dokonce snad nestačil. Ne, já jsem postižen takovou zvláštní schopností nebo neschopností psát první poloviny her. Já mám doma 4 první poloviny her a nemůže mě k ním napadnout druhá, čili i v dramatice 2 půlky musí patřit k sobě. No, ale já bych spíš potřeboval nějakého dopisovatele. Já jsem četl, že jsou takový dopisovatele.
1: Akademici, myslíte?
0: Já nevím, to je jedno, nebo dělnický dopisovatel. A že by vždycky tu první půlku dopsal. Tenhle ten slogan, nebo jak bych to řekl, vznikl z jedné věty Vericha, který o mě napsal někde, že mu to ukrutně rychle myslí na jevišti. Moje žena tomu říká, že to je následek otřesu mozku, který jsem nedoléčil. No to ovšem, to je nevědecké, to je naprosto nevědecké.
1: V povědomí lidí děláte mnohé, dokonce vaříte v televizi.
0: To prosím, za to se národu omlouvám. To mi bylo důkazem, že člověk má dělat jenom to, co je aspoň jeho koníčkem. Jo? A to jsme vzali s Lipským, přestože oba tedy ve vaření vůbec se nevyznáme, a ukázalo se to špatným, ten pořad, a já sám jsem poprosil, aby byl zastaven, protože člověk by měl nechat toho, čemu nerozumí, což tu dávám jako návrh v celostátním měřítku.
1: No a u nás v rozhlase děláte Tichou poštu, krom mnoha jiných pořadů, způsobujete minutky karlovarských festivalů. Odkud se bere ta neposednost ducha?
0: Já nevím, jestli bych to nazval neposedností ducha. Já myslím, že každý člověk dělá tolik, co já, že to není nějaká... Já mám rád, víte, takový improvizovaný věci. Takže mě přitahuje tato cesta rozpravy s divákem.
2: Milí přátelé, člověk se mění. Každý člověk se mění a pořád. Já, když se tak rozhlížím po svých známých i po svých neznámých, tak bych skoro propadl strachu o lidstvo. Mám pocit, že se lidi mění jenom k horšímu. A když se naopak zase zamyslím někdy tak sám nad sebou, tak vidím, že to s lidstvem není tak zlý. A že jsou i takoví, kteří se mění a vyvíjejí k lepšímu a rozhodně kladně. Každý se mění jinak. Někdo roste vnitřně, někdo tloustne, někdo zraje, stává se moudřejším, lepším, celkově krásnějším. A někdo je k tomu všemu ještě povyšován. Ovšem určitými změnami procházíme všichni, bez změny. V určitých bodech se měníme všichni stejně, například všichni dospíváme, aspoň většina tedy. V určitých letech ztrácíme brzlík a někteří v těch letech ztrácejí k tomu ještě iluze. Jsou změny různé, jsou změny citelné, jsou změny bolestivé a jsou změny taky tak nenápadné, že ani nepostřehneme. Muž svobodn se mění v muže ženatého. No to je změna citelná, tu postřehne každý sám na sobě. Někdo dříve... Někdo dříve, někdo později. A někdo pozdě. Říká se, že sytý hladovému nevěří. A z těch, že důvodů nevěří člověk ženatý člověku svobodnému a naopak svobodný ženatému. Vůbec se říká, že manželství je jako obležené město. Ti, co jsou uvnitř, chtějí ven. Ti, co jsou venku, chtějí dovnitř. To je strašně starý vtip a já ho cituji jenom proto, že přemýšlím, kdo ho asi vymyslel, jestli muž nebo žena. Žena určitě ne, ta je ráda obléhána. Tak tedy muž, ale svobodný nebo ženatý? Já osobně myslím, že neutrál. Tedy rozvedený nebo vdovec. Někdo, kdo prošel oběma tábory. A to je to, jsou změny tak hluboké, tak podstatné, že člověk skutečně projde-li tou změnou, přestoupí jaksi do jiného tábora. Přestane rozumět těm, se kterými ještě včera držel. A mezi oběma tábory pak panuje nejen nedorozumění a nedůvěra, ale dokonce nepřátelství. Já sám jsem nedávno prošel takovou hlubokou, podstatnou změnou v životě, která mě uvrhla do jiného tábora. Stal jsem se automobilistou. Přišel jsem z tábora pěších, tedy chodců, do tábora motorizovaného. To prosím neznamená, že občas nejdu někam.

pěšky. Každý automobilista jde občas někam pěšky, tak jako každý chodec taky občas jede někam autem s někým, že jo? Ale rozdíl mezi nimi je zásadní, podstatný a vězí v jejich myšlení. Automobilista, který si vyjde pěšky, který jde, dejme tomu, na procházku po ulicích, nedává ostatním chodcům přednost podle pohlaví nebo věku, ale podle pravidla pravý ruky. Když jde pěšky, před nechráněným přejezdem zastaví. A když v noci na silnici potká chodce, který jde proti němu, sklopí oči, aby ho nevoslňoval. Automobilista, který jde pěšky a pospíchá, nepřidá do kroku, přidá plyn. A poslouchá, úzkostlivě poslouchá sám sebe, jestli to v něm někde nějak podezřele neklape. Zatímco pěší člověk v automobilu se vůbec nestará o to, jestli to někde klape nebo neklape. A nechápe řidiče, který sotva to začne v motoru klapat, prohlásí Hergot, tak se mi zdá, že nám tady něco neklape. Pěší člověk v automobilu nevnímá nic. Ani značky. Tak, jako je nevnímá, když jde pěšky. Kdežto automobilista, i když jde pěšky, vnímá značky a nevešel by do jednosměrné ulice v protisměru. A s nejkrásnější slečnou by nepostál díl než 5 minut v ulici, kde je zákaz stání. Když pěší člověk vidí ten trojúhelník s obrázkem krávy, má jedinou myšlenku. Pozor, tady jsou krávy, některá by mi mohla ublížit. I když je ve voze a kráva na něj nemůže. A když automobilista vidí tu též značku, tak si říká, pozor, jsou tady krávy, mohl bych některé ublížit. A to si říká, i když jde pěšky a z krávy má strach. Automobilista, který jde pěšky, myslí víc na zadní poloosu svého vozu, než pěšák v automobilu na své vlastní ledviny. A to je podstatný a základní rozdíl mezi oběma tábory. V myšlení. Hlava každého automobilisty je motorizována, kdežto hlava pěšáka je opěšalá. Jeho myšlení je zásadně pěší. Každý z nich jinak chápe, jinak cítí, jinak myslí, jinak vidí. Pro každého chodce každý automobilista jede jako blázen, jako naprostý šílenec. Zatímco pro každého řidiče žádný chodec nepřechází ulici, ale motá se tam jako ovce. Přebíhá jak splašená slepice. Každý chodec nenávidí každého automobilistu. Nikoliv z nějakých malicherných důvodů, ale z principu zásadních, z důvodů zásadních. Tedy jsou to dva světy. Svět chodce, svět automobilisty. Chodec by se strašně divil, kdyby viděl auto na chodníku. Ale on se diví, i když ho vidí v jízdní dráze. Chodec, který přechází ulici tím nejhorším možným způsobem a na místě, kde jako pěší vůbec nemá co dělat, tak se strašně rozčílí, že tam auto najednou. Říká, no, přetrhni se, prevíte. Kam pospícháš, náfuko? Rozmázni se, potvoro. To jsou výrazy typicky pěší. Pěší. Chodec nikdy nepřijde na to pravé, čím by mohl řidiče urazit. To řidiči mezi sebou si dovedou nadávat. Nádherně. Odborně. Chodci mezi sebou taky si krásně nadávají. To by znamenalo, že v obou táborech panuje jaksi vnitřní taková neschoda. Není to pravda. Jakmile dojde k střetnutí mezi jejich zástupci, jsou všichni řidiči zajedno proti všem chodcům a všichni chodci zajedno proti každému řidiči. Jako by to byly dva světy. A je to tím, že náš člověk si rád dramatizuje věci, je vášnivý, nesmiřitelný, když jde o jeho klub, o jeho vkus. A kdyby se měli utkat ctitelé dechovky z vyznavači jazzu, zažili bychom nové Lipany. A právě tak chodci a automobilisté, jako by to byly, říkám, dva světy, jako by to byly dvě hlavy, řidičova a chodcova. A ona je to jedna hlava, lidská hlava, která může jednu věc vidět dvěma různými způsoby, prosím, která mnoha způsoby dokonce může nadávat. Ale jedno je nutné, aby hlava řidičova neustále myslela na hlavu chodcovu a hlava chodcova neustále na hlavu řidičovu. Aby ty hlavy myslely nejen na sebe, ale chvílemi i za sebe. Aby tedy řidič chvílemi aspoň myslel tak, jak asi myslí chodec, a chodec chvílemi myslel tak, jak asi myslí řidič. Jedno jediné mají ty dvě hlavy společné. Jsou obě stejně křehké, obě stejně rozbitelné a obě stejně nenahraditelné. Vidíte, jak moudře, jak klidně, jak objektivně se na to musí člověk dívat? Žádné osočování, žádné vzájemné urážky, žádné nadávání na silnicích a ulicích, naopak vzájemná úcta,
ochota, zdvořilost, dobrá vůle, to všecko by bylo. Jen kdyby se lidi naučili chodit a kdyby se nám, řidičům, nepletli jak ovce a splašený slepice. Tak.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Co si pamatuju, musel Pavel Bobek Miroslavu Horníčkovi ten Armstrongův Borůvkový vrch zahrát a zaspívat, kdykoliv se jen potkali. A začasté šla řeč taky o tom, zda manželky na obou stranách ještě stále doma hledají ty Miroslavovi dobře utajené housle. Takový byl ostatně první titul jeho knížky krátkých povídek, který v zápětí vyšel i na gramofonových deskách, stal se pro Miroslava slavným jevištním monologem a po mnoha letech se k některým povídkám Miroslav Horníček vrátil i v rozhlase.
2: Zmínil jsem se před chvílí o humoru svého otce. On měl zvláštní sklon. Po celý svůj život vymýšlel složité a náročné nesmysly. Pro vlastní potěchu a z vlastní hluboké potřeby, z jaké jiný sahá třeba po dýmce nebo turistické holy, anebo po majetku druhých. Pokud jde o druh humoru, rozuměl by si výborně s mým synem, ale nesetkali se. Nesetkali se? Občas o tom pochybuji. A myslím, že k tomu setkání přece jen jaksi došlo. V onom čase po otcově odchodu a před synovým příchodem. Protože tady vídám někdy cosi jako pokyny a jejich plnění. Cosi jako příklad a jeho poslušné i nadšené následování. Rozuměli by si. Otec, můj otec, byl už hlavou rodiny, když si přinesl domů skleněnou trubičku. A trávil pak večery u okna v setmělém pokoji a foukal broky obalené chlebem do oken protějších bytů. Můj syn by se dával vedle něj, balil by mu broky do chleba. A pak by stříleli oba, protože dědeček by sehnal druhou trubičku. Ale nestalo se to. Nebylo to. Není to. Ale to není podstatné. Podstatný je duch událostí a skutků a v tomto duchu jsou spolu, protože lidé jsou buď spolu, byť je dělila staletí, anebo nejsou spolu, denně spolu žijíce. V mém otci byl a trval nádherný dar. Dar, který není dán každému muži, dar nepodléhající věku, totiž dar klukovství. Když je muž ještě malý, má trojí možnost – být hochem, chlapcem, anebo klukem. To není trojí zvuk téhož významu. Mezi těmi třemi pojmy leží obrovské rozdíly. To jsou úplně tři jiné úděly, osudy, talenty. Vzpomínám-li na své vlastní dětství, přiznávám s lítostí, že jsem klukem nikdy nebyl. Byl jsem, no, řekněme, že jsem byl chlapcem. Ano, byl jsem chlapcem, ovšem kromě nedělí. Kromě nedělí, kdy mne maminka převlékala za hocha a vodila na promenádu. Promenáda se konala každou neděli dopoledne v městských sadech před budovou měšťanské besedy a spočívala v takovém pomalém obcházení záhonů, mezi nimiž stála vojenská hudba a hrála takové ty citové věci. Chodilo se pomalu. Zástup byl hustý, lidí přibývalo. Nad květinami šuměly vodotrysky a nad hlavami lidí se vznášela vášeň lehárová jak růžový mrak plný voňavky. Tato trýzeň byla částečně vyvážena návštěvou cukrárny pana Vicovského a pak se chodilo dál. Otec na promenádu nechodil. A svůj vztah k této události vyjádřil jednou s přesností, jaká je dána pouze humoru. Když už moje matka dokončovala poslední detaily svého nedělního zevnějšku, zavolal si mě otec na dvůr, kde našel neuvěřitelně špinavý hadr. Přivázal k němu motous, konec motousu mi podal a povídá, vidíš, to je myš. Chodil jsem po dvoře, tahaje myš za sebou. A otec mi poradil, abych si myš vzal sebou na promenádu. To se mi zalíbilo. A tím to bylo rozhodnuto. Byl jsem dítě strašně vzteklé a nedal jsem si své vrtochy jen tak rozmluvit. Vyvolav tedy ve mně tento vrtoch, poodešel otec stranou, aby v úkrytu vyčkal reakce matky, tak jako chemik v úkrytu vyčkává nachystané exploze. Když mě moje matka spatřila s tou hrůzou, nařídila mi, abych to okamžitě nechal a šel za ní. Byla si tak jista nerozumností mého počínání i rozumností svého příkazu, že vykročila, aniž se ohlédla. Šel jsem. Okamžitě za ní. Došel k ní, podal jí ruku a šel dál po jejím boku. Myš ovšem za námi. Zjistila to až po několika krocích. Nebyli jsme ještě daleko od domu a otec za námi hleděl a byl spokojen. Určitě byl spokojen a doufám, věřím, že se smál. Toho dne jsem na promenádě vysloveně vadil. Lidi mi šlapali na myš. Já řval, matka se jim omlouvala, oni se omlouvali matce. Pak se provázek přetrhl, matka ho musela navazovat, protože já znovu řval. Pak jsem vzal myš do cukrárny, kde několika lidem zvedla žaludek. A na celém tom nedělním dopolední ležel stín. Stín podobný šedivému a nečistému hadru. Jsem už daleko. Jsem už strašně daleko od toho nedělního dopoledne. Ale někdy mám pocit, že otec ještě za mnou hledí. Kéž by se smál.

Chvála pravé chvíle. Některé události nastanou v pravé chvíli. Nemusí to být velké události, ale pravá chvíle jim dodá váhy a významu. Učiní je velkými a nezapomenutelnými. Jsou větší události a přece projdou bez povšimnutí, protože si nenašli svou pravou chvíli. Ukvapeně nastali předčasně, promarnili svůj potenciální rozměr a my je zapomínáme velmi brzy jako malé a bezvýznamné. V mnoha domácnostech už vybuchla kamna. Je to záležitost banální, ale i tady jsou rozdíly. Výbuch může být slabý, snadno zlikvidovatelný, ale může taky dojít a dochází k výbuchům, které změní barvu stropu, rozestavení nábytku a cosi v nervové soustavě všech přítomných. A také tady je rozhodující chvíle. Pravý výbuch si počká, nenastane kdykoliv a jen tak. Nejvhodnější chvíli si vybrali den výbuch v našem bytě asi před 10 lety. Byl štědrý den, chýlilo se k večeru a byla to ona chvíle, kdy hospodyně je hotova s přípravou večeře i s úpravou svého zevnějšku a kdy je očekáván příchod pozvaných hostů. Je to ona kratičká chvíle, kdy všechen kvap ustal, prostřený stůl svítí jako souhvězdí, dítě naléhá, aby nadílka byla před večeří a žena praví, už by tu mohly být. Chvíle vzdálených rolniček, padajících vloček a duševního pianissima. Tehdy nastal onen výbuch. Nevím, kde sám v sobě vzal tolik trpělivosti a kázně, že vyčkal až do této chvíle. Byl to silný výbuch a připravil se na svůj zásah dokonale. Řekl bych dokonce, že to bylo několik výbuchů, které solidárně počkali jeden na druhý a nastali pak společně, přesně ve chvíli, kdy přicházející hosté, jak se dalo zpětně propočítat, vystupovali již po schodech. Ozvala se rána. Bydlili jsme tehdy v nejvyšším patře a já jsem se zprvu domníval, že spadla střecha. Nevím, jak mě to napadlo, ale všechno bylo příliš rychlé, nezbývalo času uvažovat o dalších možnostech. Běžel jsem tedy do jídelny, protože jsem ještě nikdy neviděl střechu spadnuvší do bytu, ale v jídelně byla vánice a ve vánici moje žena, ztracená a tápající jako onen Angličan, hledající v bouřích Tibetu ztracený obzor svého Shangri-La. Byla to ovšem vánice, řekněme to hned, negativní. Byla to dosud nevyvolaná a silně přeexponovaná vánice na fotografické desce, černá vánice snu a horečky. Bylo to, jako by do hejna vran vjel nákladák a rozmetal je do všech stran a nejvíce vzhůru. Bylo to svým způsobem krásné, ale nemělo význam upozorňovat v tuto chvíli mou ženu na estetickou stránku celého výjevu. Vyvaroval jsem se to a snažil jsem se pouze vysvětlit, že jsou na světě nehody, jako třeba tato, za které já nemohu, což ona jaksi tvrdila. Dnes vím, že jsem pochybil. Měl jsem i tuto věc vzít na sebe, protože v takové situaci logika i právo berou za své a člověk je vinen, abych tak řekl, šmahem. Ale to již vstupovali hosté poněkud pohoršení, že já, člověk pokrokový, jsem si pro dnešní večer najal černošku. Saze padaly dále. Nedá se říci, padaly. Sněhová vločka padá, peří rozmetaných vran padá, zrnko prachu padá, všechno, co má sebe menší váhu, padá. Ale saze ne. Jakoby věděli, že jsou ve vzduchu Vánoce, chtěli v něm být i oni. Pohybovali se, to ano, ale nikoli směrem dolů. Pohupovali se sem a tam, z rozkoše kolébání, jako dvojice v tanečním sále, kroužili, míjeli se, trčeli, stoupali, pluli, ale nepadali. Pokusil jsem se je popohnat k podlaze knihou, ale jen jsem je tím, na rozdíl od své ženy, rozveselil. Hosté se posadili, my už posazeni byli, nejvíce v obličejích. Na obličej mé ženy, přestože je plošně menší, dopadlo dvakrát tolik sazí, nedivím se jim. Také dám přednost židli menší, ale půvabnější. Posledně jsme se pokoušeli o celé věci žertovat, ale jaksi to nešlo. Také se větralo, čímž sazí, nevím odkud, přibylo. Měli jsme rybí polévku s černým drobením, smaženého kapra se strouhanými briketami, černobílé víno a moučníky podobné drozdům. Kránu již sazí poněkud ubylo, ale protože zvyk
si již oděl svou železnou košili, vstávali hosté od stolu a sahali do kamen, aby si trochou čerstvých sazí vylepšili chuť ovoce, koňaku nebo držťkové polévky. Některé saze dopadly k zemi až na mláďátka. Poslední, pokud vím, 16. dubna dopoledne. Vyprávěl jsem kdysi tuto příhodu učitelce svého syna Věře Ryskové, chtěji ji rozveselit, což jako učitelka mého syna potřebovala, ale ona mi řekla, že to nic není a posloužila mi jinou událostí rovněž pěknou. Také tady to bylo, v podvečer Štědrého dne, což samo usvědčí o tom, že událost to byla důmyslná a rafinovaná. Také tady to byla ona chvíle, kdy všechno je nachystáno a člověku zbývají 2-3 prostinké úkony, jako je třeba urovnání ubrousků na prostřeném stole či sejmutí kompotu z nejvyšší police ve spíži. Ano, byla to sklenice se zavařenými švestkami, po čem v této chvíli vztáhla ruce, když zjistila, že na této sklenici stojí kameninová nádoba s husím sádlem. Bylo tedy nutno nejprve vzít onu nádobu, což učinila ve výponu obou nož, obou ruč, protože nádoba byla opatřena dvěma uchy. V tomto postoji se nádoba v jejich rukou pomalu zvrátila a ona, neschopna údivu, úleku ani úniku, si počala husí sádlo líti na hlavu. To je vzácná situace. Co si v člověku to ví? Co si moudřejší rozumu a silnější vůle? A zabrání člověku, aby ji ukvapeně přerušil. V nádobě byly 2 litry sádla. Necelé, jak říká paní učitelka. Ale i liter husího sádla stačí, aby zásadně změnil hlavu učitelčinu, nikoli snad myšlenkově, ale rozhodně zevně. A taky tady již přicházeli hosté. Nevím, jak večer pokračoval. Bylo snad nejlépe rozdat nakrájený suchý chléb a tento si mazat přímo o hostitelku.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Jsou jistě lidé, jejichž snem je vidět Švédsko nebo navštívit Norsko, ale mě už provždy bude vábit jich. I v rozmezí své domoviny jsem šťastnější, smím-li tak říci, na Hluboké než v Děčíně. A tak jsem navrhl Provence. Provence. Mám ji rád. Dovolte, abych zopakoval to své hříšné slovo. Mám ji rád jako své skutečné rodiště. Jen na dvou místech mívám ten nezaměnitelný pocit příslušnosti a návratu a domova. Ve svém skutečném rodišti, tedy v Plzni a v Provenci. Jsou ještě kraje, které bych chtěl poznat. Jsou také kraje, které při vší jejich kráse mě nelákají. Ale Provence mě bude lákat vždycky. A tak jsme se s přítelem radili. Řekl jsem Provence. On souhlasil. Já měl své důvody, on taky své důvody. Já doufám, že nesouhlasil jen z respektu k důvodům mým a že se do té Provence těšil po svém. A tak tedy bylo rozhodnuto a dohodnuto. Provence.
2: Té své zamilované, prosluněné a levandulí provoněné Provenci věnoval Miroslav Horníček svoje srdce, několik knížek a taky léta prázdnin a dovolené. Není proto divu, že když se v rozhlase natáčely povídky provencalského rodáka spisovatele Alfonse Daudeta, nemohl u toho Miroslav chybět a vybral si příběh s titulem Dům na prodej. Pro vás už jen pozdravení, zůstávejte ve zdraví a těším se brzy naslyšenou.
3: Nad dřevěnými a špatně přilehajícími vrátky, pod nimiž se ve velké škvíře mísil písek zahrádky s hlínou cesty, visela tabulka, již dlouho. Visela nehybně v letním slunci a kroutila se a třásla v podzimním větru. Dům na prodej. A zdálo se, že to také znamená, že dům je prázdný. Takové ticho bylo kolem dokola. Přece však tam někdo bydlel. Úzký proužek tmavomodrého kouře, který stoupal z cihlového komína přečnívajícího trošku přes zeď, prozrazoval nějakou skrytou existenci, skromnou a smutnou, jako kouř z ohniště chuďasa. Ale místo opuštěnosti a prázdnoty, místo nepořádku, který předchází a ohlašuje prodej a odjezd, bylo vidět pěkné rovné cestičky, zakulácená loubí, kropicí konve vedle nádrže s vodou a zahradnické nářadí opřené o stěnu domku. Byl to jenom vesnický domek, vyrovnaný na svažitém terénu malým schodištěm, takže stinná strana byla v prvním poschodí a jižní v přízemí. Z té strany by ho byl člověk považoval za skleník. Na schůdkách tam byly hromady skleněných příklopů a prázdných ležících květináčů, jiné květináče staly v řadách na teplém, bílém písku s čapými nůsky a s verbénami. Jinak byla zahrádka kromě dvou či tří platanů celá zalitá sluncem. Ovocné stromy ve tvaru vějířů, na železných drátech nebo ve špalírech se rozprostíraly v plném světle, trochu zbaveny listí, aby měly hodně ovoce. Byly tam také sazenice jahod a hrách s vysokými tyčkami. Uprostřed toho všeho, v onom pořádku a klidu, žil stařík ve slaměném klobouku a celý den chodil po pěšinách, za chladných hodin zaléval, ořezával, čistil větve a okraje záhonků. Nikoho ve vsi ten stařík neznal. Kromě pekařského vozíku, který zastavoval u všech vrátek v jediné vesnické ulici, nemíval nikdy žádnou návštěvu. Někdy se zastavil a při pohledu na tabulku zazvonil nějaký chodec, který hledal pozemek na mírném svahu. Jsou to velmi úrodné půdy a bývají na nich kouzelné ovocné sady. Zpočátku zůstal dům tichý. Po druhém zazvonění se ozvalo klapání dřeváků a pomalu se blížilo z hlouby zahrady. Stařík pootevřel branku a pravil vztekle. Co chcete? Ten dům je na prodej? Ano, odpověděl ten človíček s přemáháním, je na prodej. Ale upozorňuji vás, že za něj chtějí velice mnoho. A ruka, docela připravená zase zavřít, zahrazovala branku. Očima vás vyhazoval ven, tolik v nich bylo hněvu a zůstal stát a jako drak hlídal své záhony zeleniny a svůj malý dvoreček posypaný pískem. Lidé tedy šli svou cestou a divili se, s jakým šílencem se to dostali do styku a jaký to je bláznivý nápad nabízet dům na prodej a přitom tolik toužit si ho ponechat. Tomuhle tajemství jsem přišel na kloub. Když jsem jednou šel okolo toho domku, zaslechl jsem živé hlasy, nějakou hlučnou rozpravu. Musí se prodat, tatínku, musí se prodat, slíbil jste to. Potom se ozval hlas starého a docela se třásl. Ale děti, děti, vždyť nechci nic jiného, než prodat. Podívejte se, vždyť jsem vyvěsil tabulku. Tak jsem se dozvěděl, že to jeho synové a jeho snachy. Malý pařížský kramář jeho nutí, aby se zbavil svého zamilovaného koutku. Proč? To nevíme. Jisté však je, že jim to začalo připadat příliš zdlouhavé a že od toho dne přicházeli pravidelně každou neděli, aby nešťastníka trápili a nutili ho, aby dodržel slib. V hlubokém nedělním tichu, kdy i sama země odpočívá, protože ji po celý týden orali a zasévali do ní, jsem to z cesty slyšel velice dobře. Kramáři mluvili a diskutovali mezi sebou, jak přecházeli v loubí a v jejich hlasech zaznívalo suše jako hrací kameny slovo peníze. Večer všichni odešli. A když je starý dobrák několika kroky po cestě doprovodil, vracel se velice rychle a celý šťastný zavíral hlavní branku. Měl před sebou týden odklad. Na týden nastal v domě zase klid. V malé zahrádce bylo slyšet ve slunečním záři chrupání písku pod těžkým krokem nebo cinkot hrabí. Nicméně od týdne k týdnu na staříka více spěchali a více ho trápili. Kramáři používali všech možných prostředků. Aby ho zlákali, přiváděli i vnuky. Podívejte se, dědečku, až se domek prodá, budete bydlet s námi. Budeme tak šťastní pohromadě. Ve všech koutech bylo slyšet slova pronášená stranou, nekonečné procházky po cestičkách a nahlas vyslovené kalkulace. Jednou jsem zaslechl, jak jedna z dívek křičela. Ten barák nestojí ani za pětku. Je právě dobrý na to, aby se zboural. Starý to poslouchal a neříkal nic. Mluvilo se o něm, jako by byl mrtev. A o jeho domě, jako by už byl zbořen. Přecházel docela schrben a se slzami v očích a ze zvyku vyhledával nějakou větev, kterou by ustřihl, či nějaký plot, který by ošetřil. Bylo znát, že jeho život tak hluboko zapustil kořeny do tohoto koutku půdy, že sotva bude mít sílu, aby se od něho odtrhl. A opravdu, ať mu říkali cokoliv, stále okamžik rozloučení odkládal. Když v létě zrály plody, ty trochu kyselé, na kterých je znát svěže stroku, jako třešně, rybíz, červený i černý, říkával si, počkejme po sklizni, hned potom prodám. Když však bylo po sklizni a třešně byly vylisovány, přišly na řadu broskve, potom víno. Po vínu krásné hnědavé myšpule, které se češou skoro až když je sníh. Potom přišla zima. Krajina byla černá a zahrádka prázdná. Nikdo nechodil kolem, nebylo kupců a chamtiví kramáři v neděli nepřicházeli. Nastaly 3 dlouhé měsíce odpočinku. Aby bylo možno připravit semena a prořezat ovocné stromy, zatímco se zbytečná tabulka kymácela na cestě, jaký obracel vítr a déšť. Synové už ztráceli trpělivost, přesvědčení, že starý dělá všechno možné, aby kupce odpudil. Proto počase vzali věc do rukou sami. Jedna ze snah se u něho ubytovala. Byla to malá kramářka, od rána nastrojená, tvářící se příjemně, s onou falešnou sladkostí a úslužnou roztomilostí lidí zvyklých na obchod. Zdálo se, že jí patří celá ulice. Otevřela vrátka do kořán, mluvila nahlas a usmívala se na mimojdoucí, jako by chtěla říci, jen pojďte dál, podívejte se, ten dům je na prodej. Pro ubohého staříka už nebylo odkladu. Někdy se pokoušel zapomenout, že je snacha přítomna. Přelíval záhonky a znovu je zaséval. Stejně jako si lidé těsně před smrtí rádi dělají plány, aby oklamali svůj strach. Kramářka ho však stále sledovala a trápila. Ach, nač to? To se přece namáháte tolik pro jiné. Neodpovídal jí. A horlivě se zabral do práce s obzvláštní tvrdošíností. nechat zahradu spustnout, že to by bylo znamenalo ztratit jí tak trochu už teď. Také nebylo na cestičkách ani stéblo trávy, na růžových keřích ani jeden planý výhonek. Čekali, ale kupci nepřicházeli. Bylo to za války a snacha marně nechávala dveře otevřené a vysílala na cestu sladké pohledy. Kolem chodili jen lidé, kteří se stěhovali a dovnitř vstupoval jen prach. Den ze dne se ta dáma stávala štiplavější. Potřebovala být u svých záležitostí v Paříži. Slyšel jsem, jak zahrnuje tchána výčitkami, jak mu dělá opravdové scény a jak bouchá dveřmi. Stařík se jen hrbil a neříkal nic. Těšil se pohledem na hrášek, který mu vyrůstal, a na tabulku dům na prodej, která byla stále na svém místě. Když jsem letos přijel na venkov, snadno jsem ten dům našel, ale tabulka už tam bohužel nebyla. Pozdě ještě visely roztrhané a spuchřelé vyhlášky. Je po všem. Prodali. Místo velké šedivé branky byly čerstvě natřené zelené dveře se zaobleným štítem a v nich malé zamřížované okénko, kterým bylo vidět do zahrady. Už to nebyl dřívější ovocný sad, nýbrž měšťácká směsice košů, trávníků a teras a všechno se odráželo ve velké kovové kouli houpající se před schodištěm. Cestičky se v kouli odrážely křiklavými barvami svých květinových lemů a roztahovaly se na ní dvě široké postavy přehnaných rozměrů. Tlustý zarudlý muž, spocený jak myš a ponořený do hrubého křesla a udýchaná dáma nesmírných proporcí, která mávala kropicí konví a volala 14, 14, jsem jich dala k balzami, máma. Přistavili patro, obnovili ploty. V tom malém zákoutí, které bylo zase jako nové a bylo ještě cítit barvou, hrálo piano ze všech sil známé čtverilky a polky z veřejných plesů. Taneční písně, které padaly na cestu a z nichž bylo horko jen při poslechu, se mísily s červencovým prachem, křiklavými barvami velkých květů, tlustými dámami, s překypujícím triviálním veselím a bylo mi z nich smutno u srdce. Myslel jsem na ubohého staříka, který se tam procházívával tak šťastně a tak klidně. Představoval jsem si ho v Paříži ve slaměném klobouku a přihrblého, jako bývají staří zahradníci, jak bloumá někde vzadu za krámem, rozmrzelý, bázlivý a usazený. Zatímco jeho snacha září v zasklené kukani kanceláře obchodu, odkud se ozývá cinkot zlaťáků, stržených za onen malý domek.

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, když se kolem se podívej.
0: S radostí oznamujeme, Hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být. To by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Česká dvanáctka. Každý týden 3 novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
5: Je hodina před půlnocí, posloucháte společné regionální vysílání a taky stanici Český rozhlas Pohoda. Zdraví vás zase po čase Honza Macoun, dnes ne ze studia z Prahy. Petr Kubala to všechno míchá, ťuká, zvedá telefony, nebo zvedat bude, tedy doufám, do jedné hodiny. Nejen jemu, ale i vám příjemnou dobrou noc z jihu Čech.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
5: Sobotní noční linku otevírá taky písnička. Myslím, že trefnější písničky není. Už obzvlášť, když vlastně podle jejího názvu si můžete dosadit i to dnešní povídání. Sobotní noční linka, nech brouka žít. Ne.

0: Vítězslav Hádl, Zdeněk Borovec, ale jinak hlasem Juraj Kukura a Nech brouka žít, což je vlastně písnička, která nejenom, že uvádí naše dnešní povídání, ale vlastně ta povinnost odehrát film Trhák z roku 1980. Orchestr Karla Wagnera, děkuji pěkně. No, ta pointa, to je schovývavost k drobné havěti a otázka, proč máme potřebu všechno malé lezoucí okamžitě likvidovat. A nebo nejste likvidátoři hmyzu? Leknete se pavouka, zabijíte takové ty dvousedadlové mouchy novinami, lovíte komáry ve 3 ráno, nebo co děláte z brouky? Dáváte je z domova ven, anebo vám nevadí a těšíte se z toho, jak si tu svoji pavučinu chystají na svoji oběť? Co v kuchyni, šváby? Máte, nemáte? No doufám, že nemáte. A měli jste? A jaké to je se jich zbavovat? Budu moc rád, ať už vesele i nevesele řeknete do vysílání Českého rozhlasu svůj prožitek právě s hmyzem, ať už tím, který je v domácnosti, na zahradě, venku v přírodě, anebo obecně ve světě. Dostane se i na další hmyzí písničky, tak doufejme, že si to téma taky užijete. Ostatně to jste si zvolili vy sami. Teď si neuvědomuju, kdo konkrétně, ale už jsem to zaslechl několikrát. Tohle téma zkrátka musí být. Tak vítejte, volejte a taky pište linka@rozhlas.cz anebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Když se řekne strach z hmyzu, většina lidí si představí pavouka ve vaně nebo vosu u stolu, popřípadě švába v kuchyni. Přesně vzato pavouci nejsou hmyz, ale strach z nich má vlastní název, a to arachnofobie. Patří mezi nejznámější fobie vůbec, takže se ani nebudu divit, když budete skřípat zubama tak, že to uslyším až v Českých Budějovicích.

0: Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy a chyba lávky. Posloucháte společné regionální vysílání a taky stanici Pohoda. Začíná noční linka v sobotu 11. září. Jestli mám správné datum, pak je to právě to dnešní vysílání a je plné hmyzu. Nech brouka žít. Iveto, pěkný večer přeju.
1: Krásnou noc. Zdravím všechny lidičky. A tedy k tématu hmyz. Já bydlím u lesa a tady lítají takový ty berušky, takový ty cizokrajny, takový ty černy. A
0: v létě takové ty se kousalky.
1: Tady... No, takový ty svinky. Já nevím, co mám říct. A oni se vždycky vyrojijou tady někde. Já nevím, kde se to tady bere. A já to tady zabijím tím sprejem. Takový ty beruny. A je jich plno, jo.
0: Takže Mrs. Biolit.
1: Jo, povídejte. No, biolitem, ano. Je, říkám. Vždycky to tady mám na záclonách, na oknech, no hrozný. Ale úplný roje. A teďka se mi stalo, že mě jsem vletěl takový obrovský sršeň do bytu, tady do pokoje, do pokojička, jak tady bydlím. Ježišmarja, ten bzučil, takový obr. Já jsem ho nemohla vyhnat, jo. Já jsem ho tady lovila po pokoji, já jsem ho vyháněla takovou hadrou, jo. Teď jsem otevřela balkonové dveře, okno, jo. Oddělala jsem záclony, aby vypadl.
0: Nic na ní nezabíralo?
1: Ne, já jsem ho nemohla vyhnat. No nakonec jsem ho práskla teda, tou hadrou.
0: Odpráskla, překládám, ano.
1: Práskla jsem ho, no, jako jsem ho uhodila.
0: Rozumím, ano.
1: Spadl na zem, pak jsem ho teda umlátila, ale obrovský, hnusnej.

0: mravenci normálně.
1: No ale pojďme definovat, kteří, jestli víte.
0: Nevím, jak se jmenují, malí černí mravenečci.
1: Fuj, tady byl takový ty mrňavý na zabití.
0: No, mrňavý černí, jo, na kuchyňské lince, šla jsem do kuchyňky, teď koukám, jo, a tam mravenečci si tam lozili a říkám, Ježišmarja, co to tady zas je, jo, tak mravenečci, a co ještě, a někdy tady lítají netopíři kolem mě.
1: No prosím, tatínkové od Saxány. Není no, problém, chápu, dobře.
0: Takový malý netopíři, jo, lítají kolem oken, no, tak to je asi všechno, včeličky,
1: no tak vosky. Fajn, děkuju za představení vaší zoologické zahrady od Olomouce a těším se na další volající, kteří nám přiblíží zase tu svoji faunu s florou dohromady, aby jsme věděli.
0: No já vím. Tady, tak tady je taková divočina.
1: Iveta,
0: jo, a ještě jednou
1: moc.
0: Se mě stalo, můžu ještě něco říct?
1: Rychle,
0: ještě jednou
1: stručně.
0: Se mě stalo,
1: ano.
0: Já mám na toaletě, jak mám toaletu, jako koupelničku, otevřený okýnko a jednou se mě stalo, ráno jdu si umýt ruce a v umývadle je tam plavala něco jako mezi veverkou, já nevím, co to bylo, velký ocásek, větší jako hlodavec a plavalo mě to v tom umyvadle normálně utopený.
1: Fotografii pro příště, ať to můžeme zhodnotit a případně se doptat. Iveto, děkuju a dobrou noc.
0: U lesa, takže já tady mám takovou divočinu. A ještě mě tady běhá jelinek kolem zahrádky, jak mám zahradu.
1: No, super, ale to už nepatří do tématu. To už ne.
0: No,
1: běhá
0: už
1: možná
0: hmyz,
1: nějaký hmyz má v srsti,
0: no,
1: ale
0: to
1: o tom zase
0: hmyz,
1: příště.
0: No.
1: Iveto, díky moc. Dobrou noc.
0: Dobrou noc. Zdravím všechny.
1: Dnešní téma, to je vlastně, vejde se to vůbec do těch 2 hodin vysílání? Jsou to takový ti malí nezvalí návštěvníci, kteří nám lezou po zdech, bzučí kolem hlavy, sedí v rohu nebo se zjeví přesně ve chvíli, kdy doma nechceme žádné překvapení. Ptáme se na pavouky, mouchy, komáry, vosy, mravence, moly, šváby, štěnice i další domácí breberky. Máte zážitky?

0: Petr Naď, pojďme se zachránit, protože tu šváb, tu moucha, tu váška, tu broučci, tu americký brouk, je tady toho moc, tahle ta havěť. Je ale fakt, že bez téhle havěti by nebylo života na světě. A co ve Vizovicích nebo u Vizovic? Lidko, pěkný večer i vám.
1: No, dobrý večer všem nespavcům. A vzpomněla jsem si na útlé mládí. My jsme měli zahradu veliku a my jsme tam lovili každý večer, jak jsem se to dělal, chrousty.
0: Yeah.
1: To byl úlovy.
0: Ano,
1: a potom, jak jsem se dala a odstěhovala do Zlína, to je velké město, však víte, ne, Zlín, znam někdo,
0: ano.
1: Tak mě normálně se měla otevřené okno v kuchyni a netopír mě vletěl až do kuchyně, takže jsem ho viděla z půl metru.
0: A tak jste se pozdravili a co dál? Není, není.
1: Pozdravili jsem mu domluvila a vyletěl jsem. No ale teda to jsem ho viděla poprvé tak zblízka. To je škárně, to je letající myš vlastně. No,
0: řekněte mi, to máme v domácnostech třeba, někdo se snaží zbavit mravenců, protože jich je moc.
1: No,
0: co vy?
1: No, taky jsem měla doma potvor jedny. Takové, jak kdyby dozerhava, víte, a oni si vychodili tam takovou cestičku do špajdu a potom mě někdo poradil, já už nevím, prášek mám dojem, že jako to je prášek do pečiva.
0: Ano, že prasknou.
1: Tam mám posypat, no, je to tam mám posypat, tak to už si nepamatuju, jestli to zabralo, no ale dlouho se jí nemohli zbavit.
0: Těžko říct, jestli to zafungovalo, jestli jste slyšela chviličku na to, nebo třeba pár hodin na to, že slyšíte praskání něco jako popcornu, tak to možná byly oni.
1: No a potom ještě, jak by bývali v tom Zlíně, tak představte si, já jsem měla takové, říkalo se tomu důchodky, ty vysoké černé zimní boty. A to mě moli, mě normálně se do nich pustili, já jsem jim musela vyhodit. Ty byly tak prohrané, ty jim museli šmakovat.
0: A to mám teda takový to pocit, že existoval neviděl. Nějaký naftalín, takové tabletky se přece dávaly.
1: Jo, možné, ale to rozumíte, toho se těžko zbavujete, proti tím molům. Na, už je tolik přípravku, já jsem zkoušela hledat. No to je hrozné.
0: No mám takový pocit, že jsem vlastně, Lidko, asi s největší pravděpodobností jsem nezvolil nejšťastnější téma pro dnešní noc, protože spíš než nech brouka žít, jsem měl dát nech brouka zabít, že jo?
1: No, to patří k životu, brouci.
0: No to je fakt. A co ten americký brouk?
1: To nevím, jaký americký.
0: Ty mi nevíte, na bramborech takové ty mandelinky.
1: Jo, jak se to jmenuje mandelinky. A to jsme sbírali na záradě.
0: My taky.
1: Mimochodem. To je na toho, jo, jak lidla se je.
0: Mimochodem, už tenkrát.
1: To mě nás někdo radil na ty mandelinky, že je dobrý ten sod z kávy, víte. To se má přinásuši a má se to posypat.
0: Aha, no tím se to vysvětluje tady u maminky, která neustále pije kávu a má tu sedlinu tady vysušenou.
1: A já jsem pracovala tenkrát v restauraci, tak znáte to, tam je kávy a kávy, tak jsem říkala tomu čišíkovi, ne, abyste soud vyhazoval, já to beru.
0: Lidko.
1: Protože jsme měli mandelinky doma, říkám, no nebojte se, o co není nouze, toho mám dost.
0: Lidko, no, připijím si, jak jsem se dozvěděl, máte prý i narozeniny, tak nějakým smuším podáním piva nebo slivovice, to bude asi trefnější. Hlavně zdraví, zdraví, zdraví. A mimochodem, děkuju, dobrou noc. Já ještě bych tady měl jednu poznámku na téma americký brouk.
2: Americký brouk. Nejnovější zločinný prostředek amerického barbarství. Našli jsme ho letos i tam, kam nějak přirozeně nepatří. Na dřevě místo na brambora. Našli jsme ho na smetišti. Americký brouk leze pozdě. Letadly a větrem rozsévaný od západních a jižních hranic, vyslanými agenty roznášených v krabičkách a lahvičkách. Ti, kdo k nám tohoto žravého brouka poslali, počítali s tím, že si najde, že vyčenichá cestu k našim bramborám. Počítali, že bude nenasytně žrát to, co roste pro nás. Počítali, že naklade tisíce vajíček. Tyto žravé larvy, to je kultura atomových válečných paličů. Jenomže páni imperialisté dělali účet bez hostinského. Počítali a zase se přepočítali.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: No, ono u domácího hmyzu nebývá největší problém ten jeden kus, který zahlédneme večer v koupelně nebo u kuchyňské linky. Problém je v tom, kolik dalších může být schovaných. Takové štěnice dokáží po nasátí krve klást zhruba 1 až 7 vajíček denně. A za příznivých podmínek se z většiny vajíček vylíhnou další jedinci. Takový rus domácí je ještě rychlejší domácí podnájemník. Samička vytvoří několik vaječných pouzder a v něm mohou být desítky vajíček. Celkem často kolem 200 i více potomků za život. Proto nestačí jednoho švába nebo štěnici plácnout a mít pocit, že je vše vyřešeno. Dospěláci se schovávají ve spárách, za lištami, u trubek, v nábytku, madracích nebo u zbytku jídla. Navíc se množí hlavně tam, kde mají teplo, tmu, potravu a klid. Zlikvidovat je bývá těžké právě proto, že nevidíme celé ohnisko. U molů, octomilek nebo mravenců často pomůže úklid. Uzavřené potraviny a odstranění lákadla. U štěnic a většího výskytu švábu je už rozumnější volat odbornou firmu. Sami to fakt nezvládnete.

Zdravím vás, pane Jene a Nespavce, jak jsem si přečetla dnešní téma, i hned jsem si vzpomněla na mého dědu. Prožil dvě války a za té druhé byl zavřený v kounicových kolejích, což ho obojí poznamenalo po zbytek života. Po kapsách nosil tvrdé kůrky, nikdy za sebou nezavřel dveře, anebo je pootevřel a nikdy nezabil ani mouchu, ani komára. Jednoduše je těmi polootevřenými dveřmi či oknem vyhnal ven. Když jsem se ptala, proč, řekl, že v kriminále to byli jediní živí společníci. Já tu lehavět nemusím, ale zpět k dědovi to toleruji. Pro jistotu jsem pořídil odpuzovače do oken sítě. Přeji dobrou noc bez bzučení, Iveto, ale já znám i příjemnou havěť.

Nezabijíme je všechny, nech brouka žít, to je to dnešní téma, které jsem pro vás připravil spolu s někým z vás, kdo jste si o něj zažádali. Jak to máte z brouky, co arachnofobie? Máte ji? A nebo to tolerujete všechno to, co leze kolem vás, nebo leze někde a naštěstí ne po vás? Páteční noční linka je na tohle velmi zajímavé téma, protože kdo by řekl, že musíme to zabít, musíme s tím něco dělat, musíme chemii vyplácat. Já myslím, že zas tak strašidelné to nebude. A nebo ano? Měli jste třeba doma štěnici? Jak dlouho jste se štěnic zbavovali a kde se vám ukryli? Není lepší už takový dům podpálit? Lepší by to možná bylo, ale na druhou stranu, to asi není na týden, co? Slyšel jsem třeba od kamarádky, která má štěnice, má je ještě aktuálně, rok se s nima snaží nějakým způsobem dohodnout a nejde to. A nejde to ne proto, že by neexistovaly prostředky, jak je vypudit, ale vzhledem k tomu, že štěnice se nasají nebo napapají a vlastně to, čím oni se, co znamená krví, najedí, tak potom vydrží ale opravdu hodně dlouho v té zásuvce nebo v tom rámu. A co šváby? Měli jste, byli jste v restauraci, kde, no, podívejte se, tohle téma se dá uchopit jakkoliv a budu rád, když se vám to podaří zaujmout. Nebojte se, nelekejte se, ani jižní Čechy nekoušou s Honzou Maconem. 731 800 900. Můžete volat právě teď, anebo taky psát na linka@rozhlas.cz nebo do internetových komentářů pod dnešní pozvánku na rozhlas.cz/linka. No, komáři, vosy, mravenci, rybenky, moly, šváby. Hele, tady je. Ne, ježiš, to byl motýl.

0: Posloucháte Český rozhlas, posloucháte Noční linku, tady je Honza Macoun, dnes hlásím vysílání z Jihu Čech. Jestli jsem řekl, že dneska už je sobota, prosím vás, to není přání od myšlenky, to víte, nějak mi to uklouzlo, ale omlouvám se případně i za to, pokud se nedovoláte do dnešního vysílání. Trochu nás zazlobil telefon, ale doufám, že kolega Petr Kubala všechno spravil, za což si ho velmi vážím, cením, ať ho mravenečkové štípou celou noc. Teda nevím, jestli se mu to líbí. Líbí? Nelíbí? Houkni.
1: Nelíbí.
0: Nelíbí, mi říká takhle do ucha. Co vy, mravenci? Dokonce si pamatuje svoji maminu, když lovila v našem 3+1 na proseku za mého mládí, nebo za našeho mládí se sestrou, právě taky něco, co si co lezlo po zdech. Nebyla z toho úplně dvakrát šťastná, vynervovaná byla. A co vy, jak jste se zbavovali třeba takových švábů? Pojďme si to přiznat, nalít čistého vína, kvalitního a říct si, jak se věci mají. 731 800 900, bát se nemusíte, nekoušu. A kdo máte strach z hmyzu, prosím vás, hmyz, no fuj brouk. Pro někoho jde o skutečnou fobii, kdy i malý pavouk v rohu, fosa u sklenice nebo šváb v koupelně dokáže spustit paniku, bušení srdce, podcení a okamžitou potřebu utéct. Zajímavé je, že člověk často ví, že ten tvor je mnohem menší než on, ale tělo se chová, jako by právě potkalo tygra. Mozek zkrátka vyhodnotí hmyz jako hroznou hrozbu, velkou hrozbu dřív, než se stihne ozvat rozum. Jak to máte vy? Dobrý večer, kdo nám volá?
2: Haló, tady je Majka.
0: Majko, zdravím vás.
2: Já jsem chtěla všem popřát hezkou noc a no, jinak se podělit o takový jeden zážitek. Šla jsem venčit pejska. Bylo už to má, je to teda už mnoho let, asi 15 let možná přibližně. A kousek od silnice jsem viděla takový světýlko. Tak jsem šla blíž, aby pejsek to nezničil. A viděla jsem, nevěřila jsem svým očím, viděla jsem něco jako broučka, ale malýho, ano. Asi tak 5 mm. A vepředu měl dvě světýlka a vzadu měl dvě světýlka. Vypadal prostě jako nějaký malinkatý miniaturní autíčko. Tak jsem jako zůstala na to koukat, nevím, jestli jsem běžela pro foťák a zkusila to vyfotit, to už si teďka nepamatuju, ale myslím, že jak to blesko, takže jsem viděla, že to je nějaká jakoby larva nebo takový větší červík. No ale to světilko tam samozřejmě už nebylo, jak se to blesko.
0: No tak běžela jste pro foťák, já jenom doplňující otázka, jako večer nebyla nějaká oslava nebo něco podobného, nebo...
2: Tohle je opravdu fakt. Jo, stále, jako je pravda, že nikdy v životě jindy jsem už něco podobného jako neviděla.
0: Souhlasím s vámi, prosím vás, existuje to, máme u nás, a to jsem si dokonce i poznamenal, svítící hmyz v podobě světlušek, lidově se jim říká svatojanští broučci. A nejsou to mušky, ale brouci.
2: Ano, to já jsem si myslela, ale to jako vím, jak vypadají, když se osvětlejí. Tohle to nemělo jako ty křídílka. Jako nelítalo to. Jako, ale jako byla jsem, nevěřila jsem svém očím, protože to vypadalo jako malinkatý autíčko. A prostě... potom vlastně z toho byl takovej jako větší červík nebo larva, nebo co to mohlo být. Zajímalo by mě právě, jestli to někdo ještě viděl někdy.
0: A třeba jako... se ozve, třeba poradí, třeba řekne co a jak, protože třeba tomu rozumí, než my všichni tady dohromady, a je to jeho hobby. Máte i jako obyčejně hmyz jako hobby, nebo jak se chováte obecně ke hmyzu?
2: No, to nemám, ale jako je fakt, že já nechci nic zabíjet. Já když nějaký pavouk se najde na půdě nebo někde, kde uklízím, já to asi nabírám spíš na lopatku a nebo opatrně zlákám do krabice a pak to dávám ven a ještě se snažím, aby tomu nebyla zima.
0: Ještě jako, posíláte omluvenku, ne?
2: No, jako, kdybych to měla zabít, tak by mě to asi bolelo víc, než toho, ten hmyz.
0: Chápu. A co taková, umíte se představit jako pěstitelka, chovatelka tarantulí třeba, že byste měla v akvárku? za dlouhých letních večerů, že byste se...
2: To bych asi ne. Ne. Jako ne, nebojím se moc těchto těch věcí, ale jako, nebo teda živočichů, ale jako asi bych si to nepořídila.
0: Děkuji vám za zavolání.
2: Malý na krmítku a pejsky a tak, no.
0: Tak tohle jste nevyfotila, ale hlavně, že to máte v hlavě, že jste nám to řekla a třeba se někdo ozve a řekne víc informací. Vám poděkuju za zavolání a popřiju pěknou a případně broučí světelnou dobrou noc.
2: A vám taky všem.
0: Ještě doplním jednu informaci ohledně těch světlušek, když už jsem to nakousl. Světlušky jsou nenápadné a přes den si jich vlastně skoro nevšimneme. Večer ale dokážou z obyčejné louky udělat malou přírodní světelnou show. A na rozdíl od mobilu nepotřebují nabíječku, jen tmu, teplo a trochu klidu. Takže za teplých letních večerů, červen, srpen, tak kde pak je máme? Když máme to globální oteplování a vůbec celý letošní rok je až moc teplý.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Píše Bohdan, já pavouky nezabijím, u nás doma měl jeden dokonce jméno. My jsme mu říkali František a bydlel v rohu za knihovnou. Manželka ho chtěla několikrát vyhodit, ale já jsem tvrdil, že platí nájem tím, že loví mouchy. Děti se ho nejdřív báli, potom mu začali hlásit, když kolem letěla moucha. František s námi přežil skoro celé léto. Jednoho dne zmizel a já se přiznám, že mi to bylo skoro líto. Od té doby mám k pavoukům respekt a neříkám, že bych si je bral do postele, ale když sedí někde v koutě a nikomu neublížují, nechám je být. Horší sousedy jsem v životě měl. No ale teď si představte, Bohdane, že on udělá takhle, jako najednou. To skočí to takhle. Pamatujete si vlastně ty takové ty pavouky na to dálkové ovládání, takhle do ruky to mělo takovou tu, a z toho byl ten, ta hadička, balónek, nebo co to bylo, a udělalo to hop, hop, hop. No já vám řeknu, mám husí kůži ještě větší, než když na mě přisedne dvousedadlová moucha teda.

0: 3:15 věnujeme se hmyzu. Nech brouka žít, to je téma páteční noční linky, která se za chvíli překulí do soboty. No, na vztahu k hmyzu je zajímavé, jak rychle se z dospělého člověka stane vystrašené dítě na židli. Nevím, jestli to má tak i Jana Zírková. Pěkný večer.
1: No, pěkný večer, pane Honzo, i všichni posluchači. Tak já určitě vůbec nejsem kamarádka hmyzu a musím podotknout, že úplně perfektně sedí ty příznaky té fobie, které jste zmiňoval před chvilkou, tak to úplně sedí na mě, musím říct teda. Oni se mě jako lidi divějí, proč tomu tak je, ale jim to jako taky nedokážu kolikrát vysvětlit a říkají mi prostě, že si fakt nemůžu pomoct, jo. A nemám to teda sice úplně u každého hmyzu, ale například mám to u pavouků, to ano, a pak taky se nám stává, že skoro každé léto k nám přilétávají taková ta velká sarančata zelená a těch se taky dozbojím, no. A to když začnu ječet.
0: No to si ježiš, jakmile to má víc nožiček, ještě zubatý, no, ty to na vás kouká, ty kadla.
1: No, tak to, když začnu křičet už, tak pak alarmuju rodiče a ty už vidí, že je zlé a oni jsou takový jakoby vyhazovači toho hmyzu, no, takže ty naštěstí se toho nebojí a poradí si s tím vždycky, no, tak za to jsem děkná.
0: Víte co, já, Jano, chviličku vás poprosím, vydržte mi teďka u telefonu, já něco zkusím, vyzkouším na vás, jo, vy mi řeknete, jak moc máte husí kůži, jo?
1: Dobře.
0: Jste připravena, ucho se nalepte na ten váš přijímač. Peťo, prosím, ano. Připrav se taky. Tak co s vámi dělá tohle? To je šváb.
1: No, jak tak leze. Není to moc příjemný zvuk, teda.
0: Není,
1: naštěstí jsem se se švábem nesetkala zatím teda. Ale...
0: Ne, dobře, tak tady ho máte po druhé. Je to takové milé stvoření.
1: No.
0: Dobře, tak šváb nic, dobře. Máme tady ale i mouchu.
1: No, moucha, tak tam bych chtěla takovou veselou historku. To mě mohly být tak 2-3 roky a to jsem se prý jako maličká jí hodně bála a plakala jsem a myslela jsem prý, že z mě sežere, no. To mám...
0: Jo, počkejte, ale to já taky, ale ne z toho poletujícího hmyzu, ale z toho hororu moucha. Jestli jste ho viděla, tak jak se ten pán měnil v tu mouchu, protože ta byla v tom zařízení, který ho teleportovalo do toho druhého. No ježiš, horor mého mládí, no. VHS kazeta a rychlo dabink jedním hlasem. Dobře, ještě mám jeden zvuk. Ježišmarja. No, ještě jednou. To je váška.
1: Aha.
0: Tak to je v pohodě, ne?
1: To vypadá pěkně, no. To je takové, tak, pěkně,
0: když vám přistane na ruce, tak to je v pohodě. Sice má křídla větší než vy dlaň, ale ne, to bych taky nedal.
1: Já si, čeho se tak nebojím, tak to určitě ne berušky, ty se mi moc líbí, ty jsem si jako malá nechávala les po rukou. A motýly, ty se mi taky moc líbí, těch taky strach nemám, no.
0: Těch ubývá, teda to vám řeknu, to jsem koukal do nějakých statistik. Motýl tedy OK, berušky, co ten americký brouk, už jsme ho tady probírali.
1: Tak to mandelínka, nevím.
0: Mandelínka bramborová.
1: To asi tak moc ne, ale jak už paní říkala tady sršeň, tak to musím říct, že sršni, ty jsou taky hodně takový na světlo, že jdou a musím říct, že teď, jak byly ty pařáky, tak skorem každý večer mě tady na balkónové dveře ťukal jeden takový obrovský sršeň a tam bylo zajímavý, že on vlastně přilétal tu stejnou hodinu, takže to bylo to jako opravdu, kdyby uměl hodinky, no.
0: Nemít vy puštěný Český rozhlas a časové znamení, tak ani nevíte, kolik je hodin, ale máte svého domácího sršně, který vám napoví.
1: No, tak bych asi tak, no.
0: Dobře. Tak já vám poděkuju, nebo jestli máte ještě nějaký hmyzí radosti, jsem s nimi?
1: No, ještě taky k nám přilétají hodně, já to nevím, co to teda možná některý posluchači budou vědět, ale vždycky přilítají jenom v září, až jsou to takový zajímavý zelení broučci, no. Ale opravdu nevím, co by to mohlo být za druh a opravdu jenom to září a pak už je tady nevídáme, no. Taky se slunce zelený jsou, no.
0: Tak třeba to jsou broučci, které teď ještě uslyšíte. Poděkuju za telefon a dobrou noc do Jirkova.
1: Děkuju, dobrou noc, pane Honzo, naslyšenou.

bylo jaro, všechno kvetlo, ale pra všechno. Tráva po pás, rosa jako granáty a tam dole, pod Jalovcem,

0: Mám tady příspěvek od Radima a tady jsem si poznamenal, komár mu zničil manželství, ale dostanu se k tomu za chvíli. Prý Zdeněk volá. Tak jestli je to pravda, slyšíme se?
1: Dobrý večer, Zdeněk z Prahy. Já bych chtěl zmínit, já už jsem třeba teďka hodně dlouho neviděl mouchu, ale jako masařku, jako jak by byly ty veliký, ty masařky. No a chtěl bych se zmínit, že už jsem taky dlouho neviděl a my jsme to tady měli i dokonce jako u baráku nebo to kobylky.
0: Kobylky, nebo, no jo.
1: Já nevím, jestli to jsou trsty nebo kobylky, no zkrátka. Už jako se to dlouho neobjevilo.
0: No, hodně chemie se používá taky proto, tak ono jich zas, ne, že mnoho není, ale tam, kde se používá dost chemie, tak je mi líto, no, a je to teda zrádné, protože, a jelikož, ale to jste mi připomněl, cvrček, taková klasika, skokan, že jo, tak když jsem ještě pracoval v divadle, tak si pamatuju, že nám tam tenhle ten cvrček skočil do divadla, do šatny, někam se schoval a cvrlikal, myslím si, skoro 14 dnů a pak
1: jo.
0: Asi takže ho někdo svět.
1: Takový nezvaného
0: Řekněme umírněně, že dělal bordel během představení a že ho bylo slyšet neustále, až to bylo všem protivné.
1: Řeknu to jednoduše, Blouček si možná chtěl taky představit, že něco umí na ty jeho housličky. No, ale jak říkám, masařku tu už jsem neviděl pomalu snad 2-3 roky, nebo i díl jako masařku mouchu jak masařku.
0: Třeba nám někdo se zájmem o masařky řekne, jak na to masařky jsou v roce 2026. Netuším, ale jdu zjišťovat případně taky na internet. Ale je fakt, že obecně hmyzu ubývá, i když je ho také ještě mnoho neobjeveného.
1: A jak říkáte, motýly, ty už vůbec skoro, to už pomalu člověk ani neví, co to je, pomalu, dá se říct, nebo neví, co to je, jako vím, co to je motýly, ale to už pomalu nepotkáte. Nevidíte.
0: Víte co, dáme si písničku, která oslaví pár muších mravenčích přátel. Michal David uzavře tuto hodinu povídání na téma Nech brouka žít a doufám, že se připojíte i vy ostatní. Moc krát vám děkuju taky za zavolání. Vám ostatním dáme si chviličku pauzy, předělíme půlnoc, přivítáme tu sobotu konečně a pak ještě hodinu povídání 731 800 900 linka@rozhlas.cz a nebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. Mě moc těší, že posloucháte společné regionální vysílání. Jmenuji se Honza Macoun a na dálku zdravím přes Prahu našeho společníka, spojku, technickou výpomoc Petra Kubalu, který to všechno zajišťuje, aby všechno fungovalo a slyšeli jsme se tam, kde dosáhne náš pozemní signál, anebo ty internety, že? Tak příjemný poslech.

0: Páteční noční linka dnes z jihu Čech. Téma Nech brouka žít a já už jsem něco nakousl od Radima, který napsal. Komára ve 3 ráno považuji za nejhoršího nepřítele civilizace. Ležíte, už skoro spíte a najednou u ucha bzzz. Rozsvítíte nic, zhasnete bzzz. Vstanete, máváte ručníkem, vypadáte jako šílenec a komár sedí někde v bezpečí a čeká. Jednou jsem takhle v noci vzbudil ženu, protože jsem tvrdil, že komár letí na její stranu. Ona mi řekla, že jestli ještě jednou rozsvítím, půjde z domu buď komár, nebo já. Nakonec jsem spal v obýváku a komár zůstal v ložnici. Ráno měla žena 3 štípance a já ani jeden. Od té doby tvrdí, že jsem ho na ní navedl schválně. Radíme, to není možné. Tohle si myslí opravdu vaše žena. Teď to... Bzz.
1: Noční linka.
0: Posloucháte Český rozhlas, máme tu půlnoc a vítáme nový den a novým dnem je sobota 12. září a řeknu vám teda 12. září, to je den plný Marií. Kdybych měl každé Marii popřát hlavně zdraví, štěstí, spokojenost a třeba jenom tak opravdu na mini okamžik podal ruku, no to bychom se uzdravili, ale jako by se stalo. Podle příjmenáře zdravím všechny ty z vás, kteří mají příjmení Sobotkovi. Ano, říkám to správně. Takže u babiček, maminek, dcer i vnuček, mladí, vyzrálí, anebo někdo řekne klidně i přestárlí, ať už jste na tom jakkoliv, prosím vás, hlavně štěstí, spokojenost, klid, pohodu, posílám úsměv, ať vás nic nebolí a když budete mít chuť zavolat do noční linky, no tak jsem s tím klidně. Mimochodem, slovo si bere František Ringo Čech.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
2: Drazí posluchači, tuhle píseň jsem napsal na hudbu Zdeňka Marata pro přední zpěvačky našeho popu. Ty ale písní zhrdly a protože vás o tuto lahůdku nechci připravit, naspívám ji sám. Zpívám ji jako dívka, abych nesetřel pel textové originality.

0: Swinguj, swinguj, veselý kytaristo, ale nedupej si moc nohou.
1: František Ringo Čech, Brouk Pitlík. Nahráno 17. února 1977 ve studiu Davidce. No, rarita u suprafonu. Tak nech Brouka žít, to je to dnešní téma, které tady máme. Tak bych byl rád, kdyby konečně zavolal taky někdo, kdo miluje Brouky a kdo chápe, že jsou důležití pro nás. Kdo nám volá a kdo otevírá tu druhou hodinu vysílání?
2: Ano, tady stálý posluchač od Plzně.
1: Ano, a... představte se nám jenom, prosím, křesní jméno, nebo si ho vymyslete klidně.
2: Václav.
1: Václave, jste milovník všeho broučičího?
2: No, dřív mi to taky vadilo, ale dneska, kdo pa by tady potom s náma byl, to je všechno to, jak bych to řekl, ty broučí a to, zvířata, ty jsou tady opodstatněn s náma být, život jsme jim nedali, tak jim ho nemáme brát.
1: No to je fakt, je to rozumné. Vy jste nikdy... Ano?
2: Haló?
1: Ano, poslouchám vás, jsem jedno velké ucho, teda dvě.
2: Jo, to je jako, já nevím, co to mělo za smysl, tenkrát třeba ten Mao Tse-tung, jak všechny ty ptáky honili a pobíjeli je prostě, že jim berou zrní, prostě, že jim potravu, že jim to byl taky takový nesmysl.
1: Dobře. Doma, kdybyste měl nějaké šváby, Rusy nebo něco to, podobného, jak byste se choval?
2: Nikdy jsem to jako neměl prostě, nikdy mi to jako nevadilo, to je jako s vosama třeba, jo, tak... Například, když je necháme, když do nich nebudeme píchat, tak nám to je všechno obrana těch zvířat. Tak
1: nás fakt.
2: Nechají taky hej.
1: To je fakt, třeba nám na tohle téma taky poví víc informací včelka Mája, která se také chystá ještě promluvit nebo proletět se vysíláním noční linky. Vám poděkuju, pravidelní posluchači od Plzně, ať se daří. Děkuju moc.
2: Já děkuju.
1: No já děkuju. Dobrou noc.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: Ano, čekám na dalšího z vás, volajícího číslo, ještě jednou připomínám, 731 800 900 a psát můžete i na linka@rozhlas.cz. Vlastně vidíte, o tom mluvím a ještě jsem se tam ani nepodíval, takže jdu na to. Mimochodem, Džínová láska Radka Tomáška a Heleny Maršálkové. No, není to sice k tématu, ale rád si písničku zaspívám. Peťo, prosím pěkně, já tě hluboce prosím, až od mraveniště, dej to tam.

0: Světluští láska, tady i Věta, tuším napsala. Zdravím ještě jednou, pane Jene, něco o světluškách, jak o nich mluvila paní posluchačka. Světluška je protáhlý měkký brouk, dlouhý 1 až 2 cm s tmavým štítem, který zhora zakrývá hlavu. Její vzhled se silně liší podle pohlaví. Vzhled samců a samic, sameček. Sameček vypadá jako běžný menší hnědý nebo černý brouk, má krovky, křídla a může létat. Hlava je schovaná pod hrudním štítem, samička nemá křídla, nelétá a tvarem těla připomíná larvu. Bývá bledě žlutá, až světlá a žije na zemi nebo na rostlinách. Jo, tak to jsem já, to jsem skoro já, taky tak si připadám se svým tělem. Kdo nám volá? Kdo je teď v našem vysílání? Pěknou noc přeji.
1: Peťa Odvišková, dobrý
0: ano,
1: den.
0: Ano, zdravím vás, dobrý den. I pěknou noc, nebo pěkné ráno, cokoliv budete chtít.
1: V podstatě vás pravidelně poslouchám, akorát dneska jsem ještě neusnul. V pohodě, reaguju na pána, neviděl masařku.
0: No.
1: Jo, asi z města, na vesnici je to normální, že na malé vesničce.
0: Masařky teda nevyhynuly, ještě jsou ty,
1: ne,
0: takové
1: ještě,
0: ty dvou.
1: Ne, nevyhynuly, několik jsem jich doma měl. Akorát, že vždycky je to tak, jako s medvědem. Nesmím jít doma co jíst, tak

0: vzrůstu, takže...
1: Jo, motal jste se, já taky, jsem se do nich motal.
0: Ale volám hlavně k tomu, když se vzpomínal, jak vám někam vběl Frček.
1: Ano, ano, ano.
0: Tak jsem si vzpomněl starý dobrý vtip, buďte rád, že vám tam nebyl Prček.
1: No jo, jo, já tomu rozumím, rozumím. Máme sice jo, jo. po 22., ale myslím si, že co tam dělal, asi nemusíme úplně zmiňovat.
0: No, to nebudeme určitě ventilovat.
1: Tak děkuji pěkně.
0: Tak jo, děkuji, dobrou noc.
1: Ano, dobrou noc přeji vám a i vám, kdo jste napřímo našeho vysílání. Mimochodem masařka, moucha, kterou si většina lidí vlastně spojí hlavně s masem, kuchyní, nepříjemným bzučením. Vlastně já bych vám chtěl jenom říct, že to není jenom obyčejná moucha, která se náhodou zatoulala do bytu. Masařky v přírodě vyhledávají rozkládající se organické zbytky, uhynulá zvířata nebo zkažené potraviny. To, že na vás taková teda masařka nechce sednout, to znamená, že ještě nejste v rozkladu, takže buďte potěšení. S tím rozkladem taky navíc pomáhají. I když doma o takovou pomoc samozřejmě většinou nikdo nestojí, poznáme je podle šedého těla, tmavých pruhů na hrudi a často i šachovnicového zadečku. Všímejte si. Zajímavé je, že některé masařky nekladou vajíčka jako běžné mouchy, ale rovnou živé larvy. A to je přesně informace, po které člověk obvykle zkontroluje odpadkový koš. Masařka tedy není krásná, není oblíbená, ale v přírodě má své místo, jen by ideálně měla zůstat venku, daleko od řízků, tlačenky a otevřeného okna. Ale co dělat, no? Co naplat, když máte kadibudku?
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: A smí se vůbec... kadibudka říkat do vysílání? No, nevím, nevím. 731 800 900 volejte právě teď. A víte co? Volejte i během kapely Katapult.

0: Máte doma hmyzí válku, používáte pantofel jako zbraň, co deratizátor, volali jste někdy, a co chemie na téma brouci, anebo to, co létá, všechno, jo, máte zkušenosti, nevím, třeba zkusíme Jižní Moravu, třeba nám pan Jan prozradí víc informací, zdravím vás.
1: Dobrý večer pro všechny.
0: Ano.
1: Nestavte.
0: I vám krásnou noc přeji.
1: Takže konkrétně, když jste vzpomněl ty masařky, tak když byly povodně v 87., tak třeba takové masařské zdravotní policie.
0: Ano.
1: Masařky naletil na utopeného zajíca za dva dní, když bylo po povodňách pěkně, tak za dva dní ze zajíca nezbylo nic, jenom kosti.
0: Neříkejte. Fakt.
1: No to je skutečnost. Takže slnčí nebo něco, tak to trvalo trochu déle, ale v každém případě je to zdravotní policie.
0: Jo, to jako věřím, to jsem už taky někde slyšel, ale že by to bylo takhle rychle, no ne, že bych nevěděl, vlastně
1: opravdu,
0: co?
1: To je plné lare a to mízne před očima. A nestačí to ani zasmrdět.
0: Co komáři prý letos nějak moc nebzučí tam u vás na Moravě?
1: No tak jsem tam zabzučil, ale to v minimum. Protože
0: jste řidič?
1: Sucho. Je sucho a nemají se kde lehnout.
0: Vy máte auto, jste řidičem?
1: Tak jezdíval jsem na vojně 1000 km za 20 hodin.
0: Bývávalo.
1: Cizí stavební vojska už se mě nechce.
0: No já proč se na to ptám? Protože mně jako řidiči přijde, že to čelní sklo u auta se v posledních letech méně a méně zašpiňuje od poletavého hmyzu. Dřív to bylo víc.
1: To už je v rádiu najmě podruhé, za co tak mluví, ale opravdu bývávalo. Masné fleky, také masné fleky na skle bývávaly.
0: Víte co, vybírám z toho hmyzu poletavého to, o čem jsme se tady bavili, ne teda o masařce, nebo jednoduše moucha. Myslím, že k tomuhle tématu taky má co říct Viktor Sodoma a Pepa Melen, tak vám poděkuju, dobrou noc přeju. A
1: Jinak, jak se nadává na komáry, když jsi vzpomněl ano. Komáry, tak laštovky a něco běžně mají co žrát.
0: Pravda. No, tak když nezaprší, no tak teď už snad to bude trošku lepší, no. Poděkuju, dobrou noc
1: tak
0: a posílám mouchu.
1: Děkuju.
0: Na hudbu měl na starosti onehdá Jiří Helekal a Jaromír Cenkl text. No, tahle písnička mi z hlavy teda naprosto vyletěla. Ještě jednou Viktor Sodoma, Josef Melen, Moucha, natočeno 27. října 83 ve studiu Suprafonu. No, je to moucha domácí, která se mění v protivníka, kterého je potřeba chytit nebo odstranit. No přesně situace, kde jsou noviny? Plácačka.

0: To je malý klučík, ne pětkovej. Viktor Sodoma, Josef Melen, téma Moucha i v písničce. Teď se vydáváme do Kladna, nebo na Kladno. A tam nás poslouchá Petra. Tak je to na vás, Petro, povídejte, jste muší typ.
1: Tak Moucha zrovna ne, ale trápí mě tady v bytě moly.
0: Ale kde se tam vzali?
1: Teď do chvíli někde tleskám a snažím se zabít mula.
0: Takže nejste na nějakém představení, tleskáte si i mimo rytmus, protože lovíte moly, takže aby to bylo k pochopení. Nějaké babské rady neskoušela jste? Naftalín, to asi vždycky pamatuju, ty kožichy.
1: Neskoušela jsem.
0: Jak jsou cítit.
1: Ale no. Občas se mi utopí třeba v hrnečku, když je tam voda, tak se mi nějaký mol tam utopí, no.
0: Co broučci? Nemyslím teďka ty karafiátové broučky, ale takové ty milé, ale ty nemilé domácí, takové rusy třeba se jim říkalo, nebo...
1: Tak ty mi tady neštěstí nelezou.
0: Ne, nemáte s nimi
1: problémy.
0: Občas
1: se mi tady objeví taky moucha nějaká.
0: A zabijíte plácačkou fyzickou, jakoby z vaší vlastní silou? Necháte žít, vy jste tak hodná. To se normálně nakladně vyplatí žít? Nezabila by ani mouchu, nejen jednou ranou, ale vůbec nevšímá si jich. A přitom, jak jsem se dozvěděl ze stránek hasičů, na Kladensku se v závěru léta znovu objevují běžné problémy s bodavým hmyzem. Nejčastěji ovosy, sršně nebo včely u domů na zahrádkách pod střechami nebo ve stodolách poblíž míst, kde se pohybují děti. Hasiči připomínají, že ne každý výskyt hmyzu je důvodem k tísňovému volání. Ano, volala byste si o pomoc, kdyby vás bodl hmyz?
1: No, určitě bych si volala.
0: Jste alergická?
1: Ne, nejsem, ale bojím se, že by se mohlo něco stát.
0: Máte doslova fobii?
1: No, teď trochu jo, protože jsem nedávno venku jedla nanuka a zrovna kolem mě něco lítalo, něco zvučivýho.
0: No tak taky byla chuť, hlad, no tak se na to museli přiletět podívat, ne? Hmyz zbytečně nedráždit. Nehnízdit u něj s koštětem ani sprejem v ruce a při vážné alergické reakci potom volat záchrannou službu. Takový otok, to je prevít teda. No a to nemusíte být vlastně ani alergický člověk. Jakmile se v dutině usní, takový bodavý hmyz usídlí, byť nechtěně bodne, no tak to je pro každého nebezpečné. Doklad na zdravím, ať Dobře. Se máte skvěle a posílám jednu štípanou mravenčí. Dobrou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Zabijíte mouchy novinami nebo lovíte komáry ve 3 ráno, vynášíte brouky ven, snažíte se rozmáčknout všechno, co se hýbe, křičíte kvůli vose, vadí vám mravenci v kuchyni a... Nebo berete pavouka jako spolubydlícího? Máte doma hmyzí válku? Co s tou chemií? Nebo zachraňujete brouky? Směje se vám rodina? Má někdo doma zoo v koutě? To potřebuju do jedné hodiny vědět. Nutně volejte 731 800 900 jako teď a kdo? Halo, halo, Honza.
3: Halo, tady Věra. Velký
0: Zdravím.
3: Rybník u Karlových Varů. Já jsem chtěla jenom na to upozornit, že lidi se bojí všeho možného. Já se nebojím ničeho, ale před 14 dní mám mě kousnul pavouk.
0: Počkejte, to jako nějaký... A teď snad tady ani nemáme jedovaté pavouky. Jo, tak... No,
3: brouk mě kousnul, ale aha. On tady lez u nás po terase a vylez mi asi po kalhotách nahoru. Já jsem odešla do kuchyně, vrátila jsem se zpátky na terasu a sednu si na křeslo, kouslo mě to, vyskočila se, rozbilo se křeslo a já mám na zadku opravdu kousanec a takovou alergii, že to bylo jak krajíc chleba velký.
0: Jo, a to taky jde, takováhle alergie doslova?
3: No, no, tak já jsem nikdy žádnou alergii jinou neměla, ale říkám si, že lidi se ničeho nebojí třeba, ale na tohle by si měli dát pozor, když jsou někde malí děti, někam si sednou do trávy nebo na židli, prostě na ty židli po kalhotách mě vylez nahoru a byl to takový brouk velký, já jsem ho pak druhý den tady na té terase našla a byl asi 3 cm velký, měl 6 nohou, takových obrovských. A na tom byly takové jako zarážky malý a do dneška mám prostě problémy, no.
0: No já mám problémy s tím, co říkáte do vysílání, mám z toho husí kůže, jako, a to není vzrušením radostí, ale tím, co říkáte teda. A to teda ne, to teda ne. No jo, ale tak to je příroda.
3: To je příroda,
0: hlavně,
3: no.
0: Že to dobře, hlavně, že to dobře dopadlo, no.
3: No a teďko, když to šlo o tom hmyzu, tak my jsme se sem nastěhovali před 20 lety a máme tady veřejnou lampu před náma a ta nebyla skoro vidět, tam byly samý můry, mušky, pavouci, pavočinky. Dneska tady není nic.
0: No a to je ta chemie. No, to je ta chemie, no. Říkají to tedy, že tou chemií se to likviduje teda raz, dva, tři teda.
3: No, ale je to neštěstí, protože to opravdu i na těch autech dřív bývaly všechny okna plný much, dneska není nic. No.
0: To je fakt, takové zamyšlení. Mimochodem o těch štěnicích, mouchách, vosách, kdo by si řekl, že vlastně je pán Bůh stvořil proto, aby nám otravovali v životě možné chvíle, minuty, hodiny, ale byli tady samozřejmě podstatně dřív než my a měli své místo a mají své místo. No, zbavovala jste se někdy nějakých takovýchhle lezoucích, skoro nezbavitelných tvorů?
3: Ne, ne. My tady máme teda na zahradě mravence, malý, velký, největší, ale všechno necháme žít, protože to je prostě příroda. No.
0: Ano, tak jak se začínalo s kukurou, nech brouka žít, tak zdravím do Varu, ať se vám tam dobře žije.
3: Děkuju, naschledanou, hezký večer.
0: Naschledanou, posílám pri oltáry Kristinu.

0: Tady mi šepnul kolega, mistr zvuku, technik, vše uměl všeho druhu, Peťa Kubala z Pražského studia Českého rozhlasu, že volá Jarka, pak se zařek, pak Jarek, pak, tak kdo tam teda je, prosím, pěkně? Jarek?
1: No, Jarek z Brna.
0: Ano, zdravím vás.
1: Taky.
0: Máte se jak v Brně?
1: Střídavě oblačno.
0: To znamená?
1: Tak dobře, ochladilo se trošku, už nelítají takový ty
0: potvory.
1: Pomáři. Takže to fajn.
0: Tak je to dobrý. A takhle, když se náhodou teď proletí takhle sršeň v našem vysílání?
1: No, sršeň to je. Já jsem se jednou vracel ze Slovenska a už jsem byl na hranicích vlastně, jo. Řeka Morava a teďka říkám tak už 60 kilometrů jsem od Brna, tak jsem se v tom sedadle tak jako protáhl. No nevím, že jsem tam měl sršně. Můžu vám říct, že než jsem přijel Moravu, tak jsem měl rameno jak hrozná bolest.
0: Pryč sršeň, vyhnali jsme teďka sršně, ano.
1: No nic moc, no. Když vás píchne, tak to stojí za to.
0: Jednou se mu to taky podařilo u mě, do mé hebké pokožky ještě jako dítěti a pamatuju si, že to bolelo ještě tak měsíc potom.
1: Přesně. Jo.
0: Řeknu vám teda, sršeň jako je jako pro mě úplně něco neuvěřitelného. Ono to vypadá jako pomalu autobus. No. A ani si neumím představit, že bych třeba našel hnízdo, ne, jak, no vůbec, to bych se zbláznil.
1: To se mi jednou, nebo to se nám jednou stalo na táboře, když jsem byl jako děcko, tak někdo z těch mých kamarádů, tak v lese do díry klackem začal šťourat. A to jsme teda byli tam někde pod Kevkovákem a neviděli jsme, kam jdi utíkat.
0: No, tak to chápu, ale já měl přesně tyhle ty divný nápady jsem měl taky, takže chápu, že jaké bylo vzrušení, pojďme to rozšťourat, ono něco vyletí, anebo taky ne. No, našel jsem si sršně žijí v hnízdě, ty základy toho hnízda buduje královna zakladatelka a jedná se o oploděnou samici, která přežila zimu, hibernujíc v úkrytu, což bývá většinou v dutině dřeva či podzemí. Aha. Tak teď už tak víme, k čemu ten klacek dobrý teda.
1: Jo, do správně dlouhej a udělá to správnou na plechu teda, no.
0: No, kdyby náhodou, prosím vás, sršni nepapají lidi a ani děti, dospělé sršně živí se různými cukernými šťávami, takže nektar, ovocné šťávy, med, medovice a zároveň jsou to dravci, kteří pro své larvy loví bezobratlé, především hmyz, takže jsou to vlastně, oni se požírají.
1: Jo.
0: Ještě navíc. No nevím, asi mi to tak vychází. A mimochodem jedna sršeň dokáže denně ulovit až několik desítek much či jiného hmyzu. Jednotlivé druhy sršní lze podle zaměření na různou kořist rozdělit na specialisty, kteří loví téměř výhradně jeden druh kořisti a polospecialisty zaměřující se na několik málo druhů a generalisty loví mnoho druhů. To takový všežravci. Nevadí, ale to už si to tak jako odlehčuju, ale rozumím vám, sršeň to je nepříjemné. Třeba se ještě někdo ozve dál a potvrdí, že dostat ránu od něj nebo od
1: něj,
0: není to úplně nic moc. Mucholapka nepomůže, protože odletí i s tou mucholapkou.
1: Známe lepší věci, než je sršení.
0: Přesně tak. Určitě. Mimochodem já mám pocit, že v Brně teďka leží. Že vy ležíte?
1: Skoro.
0: No já to poznám z toho vašeho hlasu. Prosím vás, tak už se nehýbejte, otočte se na druhý bůček a dobrou noc.
1: Dobrou.
0: abych neříkal jenom tak jako něco, co mi leze jako z hlavy, ne, to čtu. Sršně a člověk navzdory rozšířené představy o smrtelně nebezpečném tvorově je většina druhů sršní neútočná a pro člověka neškodná. Nebezpečné mohou být některé asijské druhy, které se někdy chovají relativně agresivně. Obavy pramení z velikosti sršně a jejího hlasitého bzučení. Jo, slyšet sršně ve mně vzbuzuje teda něco hrozného. To ani nechtějte vědět. To mám pocit, že mě udělat nějaké CTčko v mozku, tak to mám pocit, že se všechno otřásá teda. A když už jsme u těch otřesů, tak sršeně reaguje podrážděně taky při prudkých otřesech v okolí svého hnízda, při manipulaci u výletového otvoru či přehrazení příletové dráhy. V případě, že usedne na člověka, pouze zkoumá, zda není potravou a během pár sekund odletí. No tak to jste měli vidět mě v létě, když sršeň letěl kolem mě a já mu nedovolil dosednout na moji přistávací dráhu.

0: Posloucháte společné regionální vysílání stanici Český rozhlas Pohoda, tady Honza Macoun, dnes z jihu Čech na téma Nech brouka žít. A ptám se, někoho na druhé straně necháme brouky opravdu žít nebo budeme zabíjet? Budeme krvelační, agresivní. Pěknou noc přeji.
1: No, dobrý večer, můžu mluvit?
0: No mluvte, už vás slyší úplně všichni,
1: tak
0: jsem dvě velké
1: tak tady
0: uši.
1: Tady Ivana od Čerčan. Ano. Já mám takový příběh, když mi byly 4-5 let, tady na chatě, kousek nad Čerčanama na Borkách, a jezdila jsem sem s rodičema jako malá. A takhle ve verandě jednou večer, najednou prostě mě něco jakoby štíplo. Tenkrát se nosili takový ty punčocháče, že jo, takový vroubkový a tohle. A já jsem to tak nějak jako by připlácala nebo to, no a začala jsem hrozně řvát, brečet, no a našli tenkrát, pardon, on mi tady pes...
0: Nic se neděje, asi letí nějaký mis kolem, tak ho potřebuje okamžitě vyřvat.
1: No a teďko vám... Oni prostě nevěděli a ono to štíplo tí od tí vosy. Já jak jsem jí připlácla po těma punčocháčema, tak prostě mě štíplo hned vedle znovu a naši si tenkrát mysleli, že to byl nějaký jakoby had, jo? No. Že to vypadalo jako uštknutí.
0: Čerčanský
1: had. No tak samozřejmě tady pan soused první auto měl aerovku nějakou, pan Kovanda, no tak mě odvezli do Benešova, do nemocnice, tam mě nechali na pozorování, no a potom zjistili v těch punčocháčích, že vlastně to nebylo od nějakého hada, ale prostě ta vosa mě štípa dvakrát vedle sebe.
0: Si to dovoluje, to je neuvěřitelné, ty vosy dneska si dovolujou
1: no,
0: do mrcha.
1: Mrcha, no a to potom mám ještě jednu takovou blbou příhodu, já jsem původem z Prahy a bejvala jsem v Podolí na pokladně a takhle jednou vám zase od Holiče měla jsem odpolední a jak jsem byla od Holiče nějakým lakem navoněná a na to a tak v té pokladně jako v samoobsluze a najednou takhle jsem se jako protáhla tohle, no a štípla mě zase vosa, prostě jak jsem měla navoněný ty vlasy a to, no ale to vám mě začalo takovo tejkat hrozně a bylo to v Sinkulový ulici na Praze 4 a vedle byla středisko. No
0: poznali
1: a
0: vás,
1: já
0: jo?
1: Jsem vylítla z té pokladny a letěla jsem k tomu doktorovi, ono mi to začalo otejkat. Oh. Brnět. Nechala jsem pokladnou a letěla jsem tam prostě. A tam mě zjistili, že teda mám alergii na to.
0: Ne, že bych to chtěl zlehčovat, ale od té doby sprejovala jste si někdy ještě vlasy?
1: No, já vám řeknu, bojím se toho, jak čert kříže,
0: chápu.
1: Protože teď žiju tady na té chatě a je tady taková letní jabloň, ty jabka a tohleto. No. A ono, když to padá a lítá to tady, tak se normálně zaligruju ve verandě.
0: Mimochodem,
1: bojím,
0: a nejen to.
1: Bojím.
0: No chápu, rozumím. Tak prosím vás, opatrně nedráždit. A dobrou noc vám
1: nedráždím.
0: Přeju. Mimochodem, tady máme Karla Plíhala, ten má vosu, kofolí vosu, myslím, a ta... Vlastně nejenom ovoce a nejenom libar ve vlasech, ale taky kofola je prvý, teda vám řeknu.

0: Slavko Fola.
1: Hlavně nevypít. Ivča napsala hezký večer, přeji, pracovala jsem v malé venkovské mateřině, na WC se nám usadil pavouk. Kolegyně by tam nešla ani za nic. Vynesla jsem pavouka ven a představte si, že druhý den tam byl zas. No, opakovalo se to několik dnů po sobě, dokud jsme ho s dětmi neodnesli ve sklenici k lesu. Dobrou noc. Asi vás miloval. To jste nepochopila, teda. Ivčo. Mimochodem ještě František taky, pane Macon, jednou nám vletěl do pokoje netopír, nebylo ho možno nějak vyhnat z pokoje oknem, tak jsem vzal pracovní blůzu a jak jsem sedl na zem, tak jsem tu bundu hodil na něj. No a vypustil jsem ho zas oknem ven, František. A ještě do třetice, tady Bedřich píše, dobrý večer, no máme doma pavouka a když, tak ho dám do skleničky, pak ho vyhodím ven, protože pavouci nosí štěstí. No, tak to je relativní. Halo, halo, Honza, pěknou noc přeji, kdo nám volá?
2: Sušická,
1: neslyším, trošku víc nahlas, šlo by to, kdo pak tam je?
2: Miloš ze Sušická.
1: Ano, zdravím, směr Sušice, tak přes Prahu, pěknou noc přeju. Tak co ten hmyz? Jak
2: já
1: jste
2: zdravím,
1: na
2: všechny to poslouchají. Přijel jsem na chalupu, samozřejmě v létě pár nejde, takže první, co bylo, navštívil jsem sklep, otevřel jsem si lahové pivo. Mezitím se prostě jednou jsem se napil, děda volá, pojď se podívat na zahradu. Tak jsem se šel podívat na zahradu, netrvalo to 5 minut, přišel jsem zpátky ke stolu, chtěl jsem se napít podruhý, samozřejmě v osách. Takže jedno žihadlo do mandle. Samozřejmě to, co jsem měl v puse, prostě s pivem i osa prostě byly venku. A teď prostě takový ten pocit svíravý. Vím, že nejsem alergik, takže jsem prostě se koukal prostě jenom prostě jako nepříjemný pocit v tom krku. Asi za hodinu jsem odjížděl z chalupy, to bylo tak 6 hodin večer. Za hodinu jsem odjížděl z chalupy, prostě koukám v útě vždycky do zrcátka, bylo to tak 10 kilometrů od té Sušice. No a prostě furt jako žádný otok v tom krku, ale hrozný jako pocit jako z toho takový svíravý chutě. Takže až konem půl jedný, když jsem si dal v hospodě pivo, tak konečně, takže 6 hodin to trvalo prostě, ten nepříjemný pocit, že nikomu to nepřeju.
1: No, věřím. Počkejte, a tím jste vlastně chtěl říct, že pivo jako léčí?
2: Ne, že prostě ta náhoda, že jsem se jednou napil a když jsem se napil podrý, tak jsem dostal žihadlo.
1: No, vosa je sice malá, ale umí si sjednat respekt velmi rychle, protože na rozdíl od včely může bodnout opakovaně. Ano.
2: No a pak mám ještě jednu takovou příhodičku, přijel jsem na chalupu, ještě starý okna otvírat ven a měl jsem prostě, protože jsem zedník, tak jsem měl takový okladecký slabý latičky a koukám, že v rohu toho okna bylo prostě osí hnízdo, tak řeknu, do 15 cm. Takže jsem ho tou latičkou, prostě jsem to okno jenom natevřel a tou latičkou jsem ho sešprát. No a teď, jak prostě to spadlo na zem, tak ty osy začaly hledat to hnízdo a já byl za tím oknem a jakmile jsem začukal na tu tabulku, tak to byly tečky od těch žihadel, jak to prostě švihali do toho, jak si mysleli, že...
1: Oh. Prostě... No, to teda... Dobrá. Byl jste poslední. Já vám děkuju. Popřeju dobrou noc, ať vás blechy štípou celou noc, nebo jak se to říká. No, je to fakt. Od včely může vosa bodnout opakovaně, protože po bodnutí většinou nepřijde o žihadlo. Bodnutí obvykle znamená ostrou bolest, zarodnutí otok a svědění v místě v pichu. Většinou potíže během krátké doby ustupují, pomáhá místo omýt, chladit a hlavně neškrábat.

Nedělám to často, ale trochu jsem se zamyslel nad tím, když jsem před chvílí zmínil do vysílání, ať vás blechy štípou celou noc. Jo. Někdo za mě se zeptal knihovny, té internetové. V dostupné české literatuře se podle jejich rešerše objevuje hlavně jako dětská říkanka zhruba od poloviny 20. století. Ve starších knihách ani periodikách není její původ dohledatelný. Takže to nevypadá na pořekadlo, u kterého bychom mohli říct, vzniklo to tehdy a tehdy podle této události taková lidovka, ústně předávaná legrácka. Takže dobrou noc, ať vás blechy štípou celou noc. To vám přeje Honza Macoun z jihu Čech. Tady není zablešeno, i když vedle mě pochrapkává, tady má čtyřnoha, skoro drahá polovička Bára. Dobrou noc přeji všem. Péťovi díky za mixážní pult, vůbec zprostředkování dnešního vysílání. A vám tam, kde nás posloucháte, ať vás vůbec nic nekouše v průběhu dnešní noci. Tu další, která začne už dnes, hodinu před půlnocí, budete mít se Zlínem, nebo ze Zlína. Jarka Barboříková s tématem, jak znovu najít radost a naději po rozchodu. A společně se uslyšíme, a už na to koukám, tady vidím nějaký záskok 23. září. Tak se těším, to se bude zakazovat. Zakazuje se. Honza Macoun přeje pěknou dobrou noc, ať se daří a hlavně ať vás nic nekouše nepříjemného, když už, tak ať vás kousne vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy se mnou od pondělí do pátku mezi 5. a 9. ráno.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Je pěkný den, ale vy jste trochu nervózní. Před vámi je totiž okamžik, kdy vás bude někdo z něčeho zkoušet. Než si řekneme víc, o čem bude dnešní díl, nakoukněme do herecké kuchyně.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
1: Prosím ticho, uklidníme se a poprosím Naďu Konvalinkovou. Zahrajte nám veselou prodavačku, třeba třešní.
2: Dobrý den, pojďte blíž, pojďte, podívejte se, jak ty třešínky se na vás smějou. Vemte si, kupte si chrupčičky, jsou to sladoučky, výborný, skvělý.
1: Dost, to by stačilo. Paní Konvalinková, teď jste strašně naštvaná.
2: No tak vezměte si. No proč si nekupujete? Pojďte sem. No teď jsou nádherný, já nevím, tak mají snad lepru nebo co?
1: To nebylo tak špatný, já myslím, že ta Konvalinková je docela dobrá. Zkusíme ještě něco. Kdybyste nám zahrála ještě jednu prodavačku, tentokrát má splín a depresi. Musím zjistit, co s tím udělá.
3: Dobrý den. Jo, chcete to kilo? Já vám ho prodám. Jo. Dobrý budu určitě. Já vám přidám ještě půl kila. Třeba mi to přinese štěstí.
1: To by stačilo.
4: Není to blbý?
1: Ne, dobrý. No, uvidíme. Uhodli jste. Dnešní díl našeho

0: Budeme si dnes povídat o okamžicích, kdy se třeba ucházíme o práci. A jestli ji dostaneme, tak o tom rozhodují ti druzí. Na straně poroty nebo jakési výběrčí komise. Prostě a jednoduše budou nás bavit nejrůznější konkurzy.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: No, někdy nezáleží jenom na nás, ale taky na zaměstnavateli, jestli nás vezme. Podobná situace byla nastolena i v komedii Petra Šulhofa Zítra to roztočíme, drahoušku. No a došlo také k okamžiku, kdy Stella Zázvorková byla nucena vzít práci a nechtěla, aby to bylo zrovna v místě bydliště. Vyrazila na konkurs, který vedl Petr Nárožník.

0: Nováková, Nováková Jiřina, Nováková Saskia, Nováková Karla, Nováková...
1: Božena, prosím, tu žádost jsem k vám podávala už před měsícem.
0: No a tady, Nováková Božena?
1: Ano, prosím. Já bych měla o to místo, totiž veliký zájem, pane personální. Manžel už je v důchodu, takže jistě chápete, že...
0: Ano, ano, jistě. Závodní rada s vaším přijetím taky souhlasí. Jenom jsme se všichni divili, že chcete dělat uklizečku právě u nás. Je to skoro přes půl Prahy, to by se nenašlo nic bližšího v místě vašeho bydliště?
1: Když já to chci, pane personální, právě co nejdál. Už kvůli lidem. Nemusí to přece každej vědět. Chápete to, ne?
0: Aha, chápu.
2: Konkurzy se často dělají a bývají hodně navštěvované, třeba i na post moderátorů, zprávařů nebo konferenciérů, jak se také kdysi říkalo. Na jeden takový vyrazila i v televariété Jiřina Bohdalová. Její zkušenosti, znalosti, odvahu a talent posuzoval v první řadě mezi diváky Vladimír Dvořák. Tak držme Jiřince palce.
3: Dobrý den, dobrý den.
1: Dobrý den.
3: Já vás vítám ke kvalifikační ano. zkoušce.
1: Já vám děkuji, ano.
3: Já jsem předseda komise zkušební. Tady vedle mě jsou členky komise. Je nás celkem pět.
1: Pět.
3: Tak co jste si pro nás připravila?
1: Já jsem si myslela, že až potom. Já to mám v šatně, ale to kuj pěkný. Ale já proto skápnu.
3: My si asi nerozumíme. My si asi nerozumíme, paní Rajská, nebo slečno?
1: Slečna, to je
3: ještě... Ale ten rok narození souhlasí, 46.
1: Jo, ale prosinec.
3: Ano. Tak slečno Rajská, my jsme si nerozuměli. Já jsem se ptal, co jste si připravila ke zkoušce.
1: Promiňte, jako ke zkoušce, jo, jsem
3: ano.
1: trošičku rozrušená.
3: Ale že... no, tak to je pochopitelné.
1: Já to nechápu, že já jsem si připravila tedy ke zkoušce takový, si musím trošičku ten hlas,
3: no, tak dá. Se uklidněte, dobře, uklidněte
1: to
3: se.
1: To je rozrušení, že jsem si připravila jako úvod k veselé estrádě. Veselý, že?
3: Ano, ano, no, ano, ano. Tak prosím.
1: Ano, děkuji vám. Ano.
3: Tak můžete začít.
1: Jo, už takhle, tam.
3: Kam jdete, halo?
1: Já to mám jako s příchodem, víte?
3: Aha, ano.
1: Že bych... Jo,
3: ano, jistě, to že... prosím, tak si přijď.
1: Ještě takovou drobnost, jenom... Publikum je, prosím, kde?
3: Publikum je všude před vámi.
1: Ano, toky za vámi, že já okolo vás.
3: No, tak všude. Začněte.
1: Ano. Koukejme se, ale vás tu dneska je. Tady tolik lidí nebylo ani našemu doktorovi na pohřbu. A to si ten chudák podle mě nezasloužil. Teď on šel na pohřeb skoro všem svým pacientům. Já vím, že vy se budete chtít parádně rozšoupnout, co? No ale o to my se postaráme. Vám bude od smíchu horko. Je, koukám, že někomu už je horko teď, co? Tamhle ten pán si dokonce sundal vlasy. Tedy, jak vidím, vy budete ale prýma publikum, jo? To znáte ten for, ten vtip, jak jedna paní povídá, já vím na beton, že mě Alois podvádí. Vím kdy, vím kde, vím s kterou, jenom nevím jak. Rozumíte, tenhle ten program včera viděla moje tchýně, ale ta vám byla smíchy polomrtvá, to je strašná lidská, ona všechno dělá jenom na půl, rozumíte, jako polomrtvá na půl. No, tady no, se setne.
3: Řečno, to stačí,
1: jako teda,
3: to stačí, děkuji.
1: Stačí. Stačí. Jsem celá z toho taková.
3: Ano, ano. Jak? Jak byste ohlásila houslistu, dávejte pozor.
1: Ano.
3: Jak byste ohlásila houslistu Karla Čeňka, dejme tomu, který bude hrát Paganiniho variace na cikánskou píseň Hé, utek uše hé, bez přípravy.
1: To mám jako také říct, že on bude hrát bez přípravy, že to...
3: Ale ne, ne. Ho máte ohlásit bez přípravy.
1: A on jako z přípravy.
3: On bude hrát na housle.
1: Jo. Já bych si zase jako přišla.
3: No prosím.
1: Já jsem na to zvykla.
3: No, tak my si zvykneme.
1: Koukejme se, ale vás tu teda dneska je. Tady tolik lidí nebylo ani našemu doktorovi na pohřbu. A to si ten chudák podle mě nezasloužil. Když on šel na pohřeb skoro všem svým pacientům.
3: Slečno, prosím, prosím vás. Máte ohlásit houslistu Karla Čeňka, ne? Který bude hrát Paganiniho variace na cikánskou píseň Hej, utek už je hej.
1: Ale k tomu já bych se bývala dostala.
3: Máte ohlásit pouze umělce.
1: Pouze? No nebo já už mám, ale... Já bych si přišla.
3: No prosím.
1: A nyní vám zahraje Čeněk Paganini skladbu Hé, kuteku, heše.

0: Posloucháte Český rozhlas, který vám nabízí pořad plný humoru. Tentokrát jsme si jako jednotné téma vybral jsem já, konkurzy.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: Patrik Rozehnal vás teď bere na další, kde uslyšíte například Lubomíra Lipského a dva adepty o jednu práci. O jakou? To už se dozvíte z ukázky a já vám přeju dobrou zábavu.
2: No tak vy, soudruhu Chvojko, tvrdíte, že venku je zima, že tam chumelí. A tady u mě v mé kanceláři, že je příjemné teploučko.
3: Jistě, že venku je minus 8 stupňů a tady, i když špatně vidím na teploměr, je odhaduji, že je tak 22 stupňů.
2: No. A co když je tomu právě naopak?
3: Jak to naopak?
2: No naopak. Co když tady u mě v kanceláři jde přímo o zápal plic, jaká je tu zima? A venku, že kvetou třešně.
3: Ale už samotný fakt, že máme prosinec, to vaše tvrzení vylučuje. Kromě toho je tady zálovní ústřední topení, i když vidím byť i trochu sfušovaný.
2: No, já vidím, že jste člověk, kterému je pravda nade vše, že?
3: To je pravda. Už jsem se pokoušel několikrát proti tomu něco udělat, ale já už jinej nebudu, soudru osobně referente.
2: Nebudete. V tom případě je mi ovšem líto.
3: Já jsem prosím dobře nerozuměl. Jak líto?
2: Ne, vás mi není líto, vám naopak blahopřeji k takové povaze.
3: To znamená tedy, že jsem...
2: Ano, to znamená, že se nehodíte pro místo, o které se ucházíte. Děkuji vám.
3: To nechápu, mám nejlepší doporučení.
2: No vidíte, tak to zkuste někde jinde. Vaše schopnosti neodpovídají našim požadavkům.
3: Jak to můžete odhadnout jen tak, bez zkoušky?
2: Ne, zkoušky právě proběhly. Bohužel neúspěšně. Děkuji vám, mějte se hezky, zkuste to někde jinde. Další, prosím.
4: Já jsem nějak vypištor, soudru
2: ředitel. Já nejsem ředitel.
4: Můžu?
2: Samozřejmě, posaďte se. Tak vy jste soudru Pištoro, posaďte se.
4: Ano, já jsem.
2: Vy jste soudru Pištora Ignác a ucházíte se na základě inzerát našeho inzerátu o místo, že?
4: Ano, já jsem četl, že hledáte muže pro úkoly se zvláštní poslání, tedy obor zvláštní poslání, soudru ředitel, já jsem vždycky měl...
2: A můžete mi říci, proč přicházíte až dneska?
4: No, to máte.
2: Pardon, proč jste nepřišel včera, jak bylo domluveno?
4: To bylo domluveno. To máte tak, soudruhu, náměstku.
2: Nejsem náměstek.
4: Ale vy byste mohl.
2: Podívejte, nebojte se nazývat věci pravý jmén.
4: Já se nebojím, jde pak, právě naopak snad. To máte, jak mě včera potkala taková zvláštní nehoda. Babička najednou strašně zle a že tedy umře, nebo co, víte? No, ne, to taky požehnaný věk, 96 let, taky vezu rychle do nemocnice, taky jsem ji tam dovezl, samozřejmě, že jsem si taky vyžádal potvrzení ošetřujícího lékaře.
2: Kde pak máte to potvrzení?
4: Vítr, víte? Já spěchám potom k vám, jdu po mostě, najednou vítr, pšc, a potvrzení bylo ve Vltavě, no.
2: Ovšem, vy jste si musel uvědomit důležitost takového dokumentu, ne?
4: To jste si taky uvědomil, samozřejmě, taková prekérní situace, já jsem okamžitě do té Vltavy skočil, abych to potvrzení zachránil, a ne? Než jsem kraulem vyplaval se šlajsny na ten vlnolam, co tam? Na lámu vlny. Potvrzení bylo pryč. Tak jsem vylez. Stojím, koukám a vidím celý mokrý, říkám si, no takhle, Ignáci, přeci takhle mokrý. Ty můžeš jít

0: žádat o místo pro úkoly se zvážným posláním? Vy jste nedostal telegram?
1: Ne, to jsem nedostal.
0: No prosím, tak ani na ten poštovní úřad se člověk nemůže spolehnout. Já vám to všecko, já to všecko vylíčil. Věřte mě. 18.40 je zase pryč.
1: No, dobře. Ostatně já jsem rád, že jste se neutopil.
0: Včera byla teplá voda přijel.
1: Jděte teď v prosinci?
0: No jistě. Promiňte, vlastně, abych se vás nerad dotkl. Ano, nezlobte. Já jsem totiž členem klubu pražských otužilců. My jsme trénováni a zvyklí na plus 4 nad 0, tedy 4 Celsia. Včera bylo 6. Ale vy mě nevěříte, soudru doktor,
1: co? Ne, no, se bych vám nevěřil, samozřejmě. Já vidím, že máte velké štěstí.
0: Ano, to já jsem dítě štěstí. Narodil jsem se v květnu, ještě k tomu v neděli, jo.
1: Počkejte, ovšem tady v dotazníku uvádíte narozen 6. června 25.
0: 25 se uvedu? Ale ne. No jo. Znáte přece poměry na farách, ne? Starý farář byl strašný sklerotik. A místo květen napsal červen. A navíc to byl latiník. On psal i ten květen s cvěten, víte?
1: S tím se si docela jist, tady co říkáte.
0: Byl jsem u toho, ne? No tak. Jsem viděl. Maminka byla včasně celá bez sebe. Kmotra tam měla 8 dioptrií, to si vůbec nevšimla, to pro ní nic neznamenalo. Dobrý všecko. No a tatínek ten s radostí nad tím, že se mu narodil kluk jako buk, podívejte na mě, že jo? Tak ten byl tak v podroušeném stavu, že nás by nesli tenkrát oba.
1: Ovšem později jste musel...
0: Později, strýc Krištof, později, až při zápisu do první třídy, ten na to přišel. Jenom, že to víte, co za tu dobu všecko uplyne. Farář starý, sklerotik a latiník zemřel, přišel nový farář, byrokrát, no. Zůstalo při tom dceru, no, ale měsíc, tam prosím, no. Mám na tom záleží, soudruhu, docente?
1: Vůbec. Nejsem docent, vůbec mi na tom nezáleží. Naopak, já vám mohu sdělit, soudruhu Pištoro, že jste přijat.
0: Tak tohle oceňuji, blahopřeji k vašemu rozhodnutí.
1: Aby se tomu rozuměl, člověka jako jste vy hledáme už půl roku.
0: Můžu taky?
1: Jo, samozřejmě, prosím.
0: Jednu napak, potom, že? No,
1: hledáme už, děkuji. Tak, já si myslím, že vám práce u nás bude vyhovovat. Hmm. Zajímavá, interesantní práce.
0: Kolik?
1: No tak, 2,5. No, samozřejmě prémie. Různé odměny, podíl ze zisku. Pokud nebydlíte, máte naději na přidělení podnikového bytu? Dáte si kafičko?
0: Velice rád.
1: Boženko, kafičko. No tak, aby se to bylo zvěděl.
0: Promiňte, já bych opravdu rád věděl, co tady budu dělat.
1: Občas se nám stane, že nesplníme plán. Nevyhovíme kontrahentovi.
0: Neběžné.
1: Lidé si stěžují. To víte, lidé jsou různí. Píší na nadřízená místa. Dokonce do novin.
0: Podívejte, jak šasno. Kde na to berou čas?
1: No, to víte, jsou takový šourové. No tak sem tam taky něco nedodáme, zmetek nám uteče, nebo zboží dojde na místo určení špatně zabalené, nebo rezate, nebo dokonce vůbec nedojde.
0: No v podstatě, sami lapáli. No.
1: Takže vaším jediným úkolem bude, abych tak řekl, zdůvodňování nedostatku, a abych to řekl zcela přesně, vymýšlení výmluv.
0: To je moje.
1: Tak pojďte sem, podívejte se, tady mám ještě několik restů pod vašem předchůdci. Tak, zítra pojedete do Peček a vysvětlíte, proč lokomotiva na 16. koleji, která tam stojí, jo, nejede. Jo? A kdyby si někdo všiml, že nemá uhlák, tak vy už si něco vymyslíte, že jo?
0: To je směšné, bude potlesk.
1: Pozítří navštívíte lázně v Pardubicích a pohovoříte, proč vany, které jsme jim dodali před týdnem, potečou za týden.
0: Neslyšíte? Já už ten potlesk slyším.
1: Výborně. No a konečně tady v Chrudi mi budete jednat o ledničkách, které hřejou, ale nechladí.
0: Přesvědčím.
1: A tady je to ostatní, jo? Vždy. Tak si to vezmete a...
0: Prkotiny.
1: Jo, prosím vás, ještě jedna věc. Nezapomeňte si koupit teplé prádlo.
0: Já teplé prádlo? Tedy...
1: Teplé prádlo.
0: Promiňte se, druhu, osobní referente, ale to je poprvé, co vám tedy přesně nerozumím.
1: No tak váš předchůdce totiž
2: v nápravném zařízení trpí chladem. Rozumíte?
0: Beru.
3: Jestli i vás v brzké době čeká nějaký konkurs, možná vám poradíme i v dalších ukázkách, které už jsou přichystány, ale až po písničce.
4: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Společně se teď v našem pořadu vydáme zase na konkurzy. A mají jedno společné. Všechny se odehrávaly v divadle Semafor.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: Ten jeden je smyšlený a je sehranou scénkou. A ten, který vás čeká teď přímo, ten je skutečný. Kdysi ho podnikla Naďa Urbánková a bojovala o místo ve hře Kdyby tisíc klarinetů.
2: Přišla jsem do Semaforu ve chvíli, kdy byla v sále tma. V tu chvíli se rozsvítilo světlo, já stála s tím papírem v ruce. Paní, taková ta asistentka, mě viděla, že stojím, říkala, slečno, když stojíte, tak pojďte si to tady s panem Šlitrem odspívat. Já šla, já úplně zpitomněla, protože s tím dopisem jsem nakráčela na to jeviště, tam seděl za pianem Jirka Šlitr a teď se usmál, teď v první řadě Suchý a Roháč a celá tato svita. Já v tesilový, trapný venkovský sukince, takovým šedivým svetřičku, nenalíčená, bez brejlí tenkrát ještě, s tím dopisem a taštičkou takovou jsem stála. No, asi to vypadalo velmi komicky, protože se lidi začali smát a Šlitr, který se smál, říkal, tak slečno, co pak nám zaspíváte? A já jsem říkala, je, pane Šlitr, ale víte, já nic neumím. Já jsem totiž, a teď jsem začala hrabat ten dopis, já jsem totiž tady píšete, že mám přijít na pohovor, tak já jsem přišla na pohovor, začali se smát. A on říká, no ale tak přeci nějakou semaforskou umíte, ne? Já se říká, no to jo, tak třeba Clementine bych, ale já znám teda jenom první sloku. A se Šlitř řekl, to nevadí, budeme hrát první sloku, já budu modulovat. Víte, co je to, slečno, modulovat? Já jsem říkala, to já vím, já chodím totiž na hodiny zpěvu. Tak to je dobře, začal hrát, třikrát zopakoval, byla krásná, byla, já jsem modulovala, pak Roháč řekl dost a řekl, a teraz nám volačo, zatancujte. Šlitr začal hrát twist, protože to bylo tenkrát moderní tanec. A já jsem se v té sukince začala vrtět, lidi se smáli a mě hlavou šlo. Ty nano, pitoma, máš to v tomhle věku, jsem si připadala v těch 23 úplně stará, jo. Máš to za potřeby, ale tak jsem se jako vrtěla v rytmu toho twistu, pak Šlitr zase a Roháč řekl, to stačí a teraz nám zaspěvajte Clementine jako operu. A to byla moje parketa, protože já chodila na klasiku, jo. Jsem nasadila hlavu tón a začala jsem zpívat. No tak to vyvolalo salvu smíchu. Mně se to lehce dotklo, protože jsem se cítila jako v kravlecích. No a Roháč řekl, tak děkujem pěkně a my se vám ozveme. A já jsem se vypotácela do toho zákulisí, šla jsem tam rovnou do ty malý, do toho odchodu, tam byl takový ten vrátný ve vrátnici. Já, rozumíte, to bylo strašného něco, to bylo strašný. A když takhle jsem přemýšlela, najednou přišel pan Suchý a říká, slečno, neutíkejte, my jsme si vás totiž vybrali. A já jsem říkala, počkejte, pane Suchý, jste... Říká, ano, my jsme si vás vybrali, tak... A já v té radosti, jak jsem taková ta plná emocí, jsem se na něj vrhala, což on nečekal, a srazila jsem ho ve vrátnici na zem. Tak jsme se tam chvíli váleli. No a takhle jsem udělala teda konkurs do divadla Semafor.
0: Ano, takhle to mezi herci a těmi, kdo pracují v showbiznisu, vypadá. A jak to vypadá na jevišti, když se pomocí konkurzu mají diváci bavit a opět v divadle Semafor? To už vám předvedou pánové Miloslav Šimek a Jiří Grossman. Pořádají konkurs na Desdemonu.
3: Tak Desdemonu bude hrát Franta. To je jednou daný. Kde si Desdemono?
4: Ale hledám takovej šáteček. Musím dostat mi vzat ten kapesník od hotela.
5: To je pánové, to je klukovina. Brat, holce, má dnešní šnup tycho. Ta bestie ho za tomu škrtí.
4: Jo, a taky bych chtěl konečně vědět, kdo tu bestii bude hrát. Jednou je to můj druh a byl bych rád, kdyby to byl slušný člověk.
3: Vzhledem k tomu, že nikdo z nás není černoch, vybere se Otello konkurzem.
5: A to si představuješ jak?
3: Jednoduše. Kandidáti budou škrtit Desdemonu na čas a eleganci.
5: Vždycky najednou to budou jatka.
3: Proč najednou? Jeden po druhý. Franto, ty si lehneš a vždycky, když uvidíš červenou kolečka, tak to odklepne a kandidátě pustí. Říkám, pustí, pánové! Tady je tragédien krůček.
5: Tak prosím, sedajte se.
4: Chci
3: Pěkně podle velikosti. Nejmenší napřed.
6: Prosím, pane rozhodčí. Rozhodčí jsou také připravení, takže my můžeme začít. Jako první korčul je Kde zde své dobluvče. Škrtí na hudbu, proč byste se netěšili. Cestou probíl i pojednu piruetu a celá jazda postrádá skoku. Ale škrtí pes a už Kde zde voda plácá, plácá. Počkáme si na výrok rozhodcou. Čas 4:07, body 5:06. Bravo, Svetopluk, mamka bude mať radost. Bravo.
3: Jako druhý se rozjíždí v Desdemóně nadějný škrtič Prahy Pavel Kondelík. Výborný jednoduchý salcho, promiňte dvojitý.
6: Tu by se dodal markantně vidět práce trenérky Marty Záhořovej Ložovej.
3: Ovšem škoda, že nám Kondelík u mantinelu padá. Ale práce na krku za zvuku osudové patří k lahutkám dnešní odpoledne. Desdemona plácá napětí vrcholí, pozor, pozor! A nízká známka rakouské rozočí nám bere vítr z plachet. Ovšem to nesportovní gesto při tomto jemném sportu se mohl Kondelík odpustit.
6: Kludný rozjazd laňského majstra Evropy Nopa dává tušit, že budeme svědkami výjimočného zážitku. Naznačuje, že se s Desdemonou nebude mazlit. Tak jo, vynechal klučky, oblůčky a jde rovnou po vaze. No nevím, či by se neděla drasá holubička, volená ozaj šťastně. Desdemona klepá, ale Nop nedbá. Konečně Desdemonu pulší efektní skok a 5-9, nejvyšší známka Desdemoni na memoriálu.
3: No gabro. Na loď bez prodlení dát sekci zprávu o tom dopuštění.
0: A když už nás tu Jiří Grossman bavil, a navíc tu ještě před ním byla i Naďa Urbánková, požádejme společně o jednu písničku.

0: Možná jste to ani netušili, že existuje takových konkurzů, u kterých je legrace. Tak si připomeňme ty další.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: Jak takový konkurs na roli vypadá, o tom by mohl vyprávět už od dětství Ondřej Kepka.
2: Já jsem byl tragéd u konkurzu. Musím říct, co by tedy jaksi od dětství.
3: Jakože jste vždy skončil špatně?
2: Ano, já jsem na konkurs v podstatě nikdy nic nezískal. Já jsem byl antikonkurzní dítě a kdykoliv jsem měl tu možnost se účastnit konkurzu, tak to nedopadlo. Vždycky to musela být volba toho režiséra napřímo nebo v nějakém, dejme tomu, uším výběru, jako na první Rabelu byl konkurs, teda, tak to byl snad jediný úspěšný, ale jinak jako...
3: Takže tím jste prošel, no.
2: Tím jsem prošel, no. A co by režisér, tak jsem
3: Pamatujete
2: taky...
3: si, co jste musel dělat, mimochodem?
2: Ano, pamatuju.
3: Co?
2: Pamatuju se, bylo to v bývalém filmovém klubu, v takovém salonku, vidím to jako teď, v 9 let, že jo, nebo 8 vlastně tehdy. A přelejzali jsme, já nevím proč, přelejzali jsme stolek a podlejzali jsme židle takhle s tou už tehdy Veronikou Tyblovou, tou první Mařenkou. A do toho jsme měli něco povídat. Jestli chtěl pan režisér zjistit, že se umíme hýbat, nebo protože jsme jakoby lezli po židlích a do toho jsme něco povídali. Režijní záměr jsem nepochopil, možná, že si to pamatuju špatně.
3: Nechtěl jste to sám nikdy po svých hercích?
2: Ne, já jsem a pozor, a co by režisér, tak je to další tragédie, já vždycky z konkurzy dopadám špatně. Jednou jsem rozplakal dítě natolik, že to vypadalo, že ho tam snad mlátím nebo co, protože maminka čekala venku a on tam byl tedy se mnou a s asistentkou naštěstí.
3: A chtěl jste, aby režijně plakal?
2: No ne, vůbec ne. Já jsem naopak strašně, ale opravdu já jsem říkal, že v klidu, že je všechno fajn a tak jako právě proto, že jsem si vzpomínal na ty strašné zážitky z konkurzu, které jsou příšerné opravdu moje, tak jsem byl takový milý, ale prostě pak se zjistilo, že dotyčná osoba není úplně vyrovnaná psychicky, prostě mám na to nějakou smůlu, ale když vám vyleze dítě, zarudlí se slzama, že jo, ze dveří a tam čekají ty další rodiče s těmi svými dětmi,
3: otočí, jadou domů.
2: Tak jako to je, jako mám z toho trošku trauma a moc upřímně řečeno tomu nevěřím. Hmm. Jediný konkurs, který byl úspěšný a to bylo na jednu z povídek 3+1 s Mirkem Donutilem a tehdy na takový ale úzký herecký konkurs, ne nějaký široký, přišla neznámá Jitka Čvančarová tehdy ještě a přesně se hodila na tu roli a to byl také její start vlastně do televizního a filmového nebe. Takže to jsem měl takové jako štěstí a jsem rád, že jsem to mohl uskutečnit tehdy.
3: No tak Tomáš Holý třeba s Marí Poleňákovou taky měl to štěstí, taky ho vybrala, taky to nějak vyšlo. No tak
2: ale jo,
3: třeba ta šťastná doba u vás taky ještě přijde.
2: A nebo ještě řeknu v krátkosti, budu zase zdržu, ale jenom jeden vlastně konkurs, ale to jsem byl sám, jediný adept. A vzpomínám si.
3: A dopadl se špatně.
2: Mě to připomněl. Režisérka Šimková Plívová, známá dáma dětských filmů, vybírala hlas k jednomu filmu, protože hlavní představitel se jí nelíbil, jak mluví, měl nějakou vadu řeči. A já jsem přišel, ale byl jsem jediný. Jo, a ona se strašně rozčila, vůbec jsem nic neřekl. No to je teda jaký to je konkurs, tady prostě nikdo není. Tady já, tady Ondřej jediný, že jo, tak pojď. Já jsem říkal, no to začíná pěkně. No naštěstí jsem se jí natolik líbil, já jsem tehdy hodně už dělal v rádiu a daboval jsem a tak, takže to se jí hodilo v tu chvíli. Takže říká, no to je zázrak, že jsme tě to, ale vlastně to byl zase takový divný konkurs, protože jsem tam byl několik svojí vinou, ale nějakým nedopatřením.
3: A co jste dal těm ostatním, aby nešli dovnitř?
2: Jste to odhalil.
0: Konkurzy jsou ale doménou i dnešní doby, tedy současnosti. Pořádají se nejčastěji na místo různých manažerů, ředitelů, vedoucích a sekčních šéfů. No, možná, že i v té vaší nemocnici byl nedávno konkurs, třeba na ředitele. Takový podnikl kdysi ve filmu Jak básníci nestrácejí naději i Štěpán Šafránek. Co myslíte? Vyšlo mu to?
4: Kdo začne? Tak třeba já. Jakou máte vizi?
5: Chtěl bych maximálně minimalizovat negativní dopady insuficientního systému.
6: Odbouraté pesticidy,

0: Víme, že v naší nemocnici překračujeme reálnou potřebu o 120 lůžek.
1: Ano, to bezesporu, ale co je třeba mít zejména na mysli?
0: Nový informační systém?
2: To fundamentální, kolego.
0: Zejména je třeba levně nakupovat, draho prodávat a pozdě platit faktury.
3: Já myslím, kolegové budou se mnou souhlasit. Blahopřeji. Jmenování obdržíte od zřizovatele.
4: Jo, jo. Nakupovat levně, prodávat draze a hlavně pozdě platit faktury. Jen si z toho pro boha stali podnikatelé, neberte příklad. A raději si poslechněte písničku, která patří k filmu Dušana Kleina, Jak básníci neztrácejí naději.
5: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Ještě si projedeme v rychlosti v našem pořadu několik konkurzů.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: Tak například se můžeme ocitnout i na konkurzu na film. Jak nám to předvedou pánové Jaroslav Uhlíř a Karel Šíp. Poprvé jste scénku mohli vidět v televizi v pořadu Hit Šaráda.
2: Tak koho pak tam máme dál?
3: Herec Uhlíř, toho času bez práce.
2: To už jsou dneska skoro všichni. Co o ně víme?
3: Výška 168, 46 let, 3,5 dioptrie.
2: Jo. Takže vysoký, mladý, bystrozraký, jo? A. OK, tak ho sem pošlete, OK?
3: Pane Uhlíř, pojďte, pane režisér už čeká.
4: Dobrý den, pane režisére.
2: Servus, Uhlíř. Čeliček, na tebe koukám, že ty už jsi mi hrál v nějakém filmu.
4: Hrál ve dvou vašich filmech.
2: Ve dvou, OK.
4: OK. První film, v kterým jsem hrál, ten se jmenoval Bitva u Lipan. A tam jsem hrál člena Žižkovy armády. A druhý váš film, ve kterém jsem hrál, se jmenoval Poslední bitva vzplála. A tam jsem hrál člena lidových milicí.
2: A. OK, OK. Hele, celý život točím vlastně jenom bitevní filmy. No, a takový bude i ten, co teďka budu točit. Jo, proto celý tenhle konkurs. Ten film bude taky bitevní, jmenuje se Bitva o kompetence a celý se bude odehrávat v parlamentu.
4: Aha. Takže veselo hra tentokrát.
2: Spíš horor. Víš, ale jako, jak já na to makám, tak to vidím, že to bude první český velkofilm. No, je samý action. OK, action. Pochop, jako československá kinematografie žije dál. Ale platí to Američani.
4: A režo, s prominutím, jakou roli eventuálně bych tam měl hrát já?
2: Poslance. Jo? Hlavní figura toho filmu. Hauptka. Jo? Já, rozumíš, já se snažím jako vytvořit úplně nový typ kladného hrdiny v českém filmu.
4: Aha, poslanec. Takže čestný, pravdomluvný, charakterní, poctivý.
2: Správně. Ano. Na to všecko okamžitě zapomeň. Tak to zkus.
0: Vám ale určitě bude bližší konkurs na nějaké to pracovní místo. Možná, že i dámy se ucházely o místo sekretářky a vědí, že to není jen tak jednoduché. Své by o tom mohly vyprávět i dvě dámy, které uslyšíte už za chvíli ve scénce Konkurs na místo sekretářky.
5: Tak další. Další!
6: Marcelka.
7: Dobrý den, Marcelko.
6: Tak jsem tady, pánové. Jo, vy tady nemáte kytičky.
7: No bohužel.
6: Jeminko, to pánové, jak tady můžete žít bez tytiče?
5: Vidíte, Václave, pořád plno flašek kolem a hojacinku. Já si to člověk nezakopne.
8: Jestli dovolíte, tak já bych tady položil v soudružce několik otážek.
6: Ale jen žádné intimity, ne, pánové. No, vyť, Macku, až no, tady budeme sami, to bude jiná.
5: Slečna, prosím, no pro...
6: To bylo jen žertem. On žárlí,
8: ale ne, dovolte, no. Tak prosím, tak přejdeme ke zkoušce, ano?
6: On se stydí, drahoušek malá. No, kluci, já vám řeknu, mně se tady mezi váma moc líbí.
5: No, tak to jsem rád, že jste u nás našla soudružské prostředí. No. Kytičky sice nemáme, ale za to píchám jako kaktus. No ne, zkouška je zkouška, tu musíme provést. Já když jsem začínal, tak jsem, než jsem se stal
8: ředitelem.
5: Já jsem prošel tvrdou zkouškou.
6: Ne.
5: No, Václav, řekněte.
8: Ano, to myslíte, jak jste musel vypít tu lahev vodky X?
6: Ne.
5: Starý člověk. Tak prosím, jedem další.
9: Ano, tak co byste prosím dělala, kdybyste jako sekretářka měla požádat o vyšší plat? Aha.
6: Ale je, to přece není žádný problém. O kolik by se tak mělo jednat?
9: No tak děkuji, tak prosím, tak přijdeme k další otázce. Dejme tomu, tady soudruh ředitel je indisponován. Co prosím uděláte?
6: No, skočím mu pro okurku.
5: Bravo, ano, správně. Ta minula, tam je vařila šipkový čaj.
6: Ale.
9: Tak a teď vám něco nadiktuji.
6: No, když tak. Jak nedáte.
9: Pište, prosím. Žádám tímto místo sekretářky, jméno, podpis, jméno.
6: Tak, máte ano. To ISMO adresou.
9: Ano, děkuji. A my vás vyrozumíme, prosím. Ano.
5: Pane Václav, co tomu říkáte?
10: No, opravdu zajímavá. Výborná. Píše taky pěkně. Místo sekretářky, jinak dnes večer sedím v kavárně Savarín. Kavárna Savarín.
5: No, ano, jistě, vidíte, jak píše přesně, rychle a přímo k věci. Ano. Skutečně, s touhle silou to bychom dokázali obrovské věci.
10: Výborně.
5: Aby nám ten graf letěl nahoru. No tak...
10: Ovšem, máme tam ještě jednu, prosím.
5: Ještě jednu?
10: Ano.
5: Tak tu vememe hopem.
10: Další než soudružka!
11: Dobrý den, soudruzi.
10: Dobrý den.
11: Vy jste ředitel?
10: Ne, já jsem Václav.
11: Vy jste ředitel? Tak mi nám skočte pro kafe.
10: No dovolte, já vám budu...
11: No, budeme diktovat. Tak se posaďte. Pište. Přijímám tímto dnešním dnem na místo sekretářky soudružku Machovou.
5: Machovou.
11: Lidušku.
5: Ale
11: jde vám to dělat pomalu, to musí jít hopem. Podpiš a jméno. Děkuji. Tak a zítra? V 8.
10: Prosím to, kafíčko, jak...
11: Pozdě, pospíchám. Pánové, příště to musí jít. Hopem!
5: Ale kde to...
0: A čím se rozloučíme? Konkurzem na místo lékařky, ale ne té lidské. Té zvířecí, tedy veterinářky. Jedna z hlavních hrdinek seriálu o zvířatech a lidech v režii Hynka Bočana se propašovala na kliniku, aby tak trochu očíhla terén, jak se říká, a pak pod svým skutečným jménem vyrazila ucházet se o nové místo. Právě teď vstupuje do ordinace Ivana Chýlková.
12: Doktor Novotná.
13: Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den.
14: Dobrý den.
13: Dobrý den.
14: Dobrý den. Ale slečno Olgo, my tady dneska máme konkurzní řízení.
13: Ano. Fotokopii mého diplomu máte u přihlášky do konkurzu.
15: A on navšpak máte toho medvěda, paní kolegyně.
16: Je nějaká provokace, ne?
14: No.
13: Medvěda a budík. Ten budík chci dát, kde je... Do toho medvěda. Chtěla jsem se poradit.
17: Logické, my tu denně všíváme budíky.
15: O čem poradit?
13: No, jestli to tygře, jak se o něj máma nestará, neodmítá pít z dudlíku právě proto, že neslyší něco, jako je mateřské srdce. No, myslela jsem si, že když ten budík dám dovnitř, počkej, tak že by to mohlo vlastně matčino srdce nahradit. Je to možný?
15: No, ne, to vám někdo přednášel?
13: Ne, to jsem četla v beletrii u Taylora nebo Harriota.
15: No, skvělí veterináři, ale ve svých populárních spisech trošku popustili úzdu své fantazii.
0: A tím se také pro dnešek loučíme. Nakonec zní už i melodie ze seriálu. Mějte se pěkně a jestli vás čeká konkurs, tak držím pěsti, ať to vyjde a máte štěstí. A když tak se zastavte zase u dalšího dílu našeho pořadu. Tady štěstí a radost rozdáváme rádi. Mějte se krásně.

0: dávno Hitl jinej vlak.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.